Kitty Rogers jen dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Vítejte, vážení přátelé nepopulární hudby. Vítejte v našem folkovém baru. Co vám mohu nabídnout? Namíchat pivo, kávu, víno či něco ostřejšího nebo vše dohromady? Víte o tom, že sociologové a psychologové spatřují přímou souvislost mezi úpadkem společenského dění a snižující se návštěvností venkovských hospod a maloměstských kaváren? Za důsledky pak můžeme označit i rozpolcenost společnosti a následné vyhrocené výlevy negativních emocí na sociálních sítích, a to i mezi přáteli a blízkými. Tam totiž napíšete i věci, které byste v hospodě sousedovi neřekli. Ano, většinou proto, že byste logicky mohli hned dostat po čuně. Jenže naopak jakýkoliv spor lze v hospodě vyřešit zaplacením rundy a následným společným prožitkem. Jo, jsme dobrý, pojeli, co jsme dnes zvládli vypít. Tak ne, že bych chtěl nabádat k větší návštěvnosti hospudek a pajzlů, to bych si na vlnách seriózního Českého rozhlasu nikdy nedovolil, ale v duchu zdravých národních tradic vás prostě dnes zvu na drink. Servírovat vám budou folkaři, a to obvykle mívá hlubší sdělení. Hezký poslech hospodských folkových polazení vám od barového mikrofonu přeje Vítěz Roníček.

z kioský hospody zaslech jsem písničku, co mám rád. Dveře ušenku malovaný, tak jsem při

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejný, jen přibyly ti vrásky.

žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si

Nedvědova kijovská hospoda a Leichtovo solo na lejve je přesně z rodu písní, které se do dnešního výběru písniček o hospodách a hospodských filozofiích hodí. Říkám to trochu vznešeně, protože mi přijde hloupé říci, že budeme hrát o pití, nebo nedej bože o chlastu. Ve folkovém světě totiž kolikrát k podumání nad životem nepotřebujete ani existující hospodu. Nejgeniálnější song v tomto směru servíruje Slávek Janoušek se svou legendární imaginární orlicko-ústeckou hospodou u Frimlů, ve které prý kdysi čepoval jistý pan Dítě, který Hrabalovi vyprávěl o tom, jak obsluhoval anglického krále. To jste nevěděli, co?

děti, vracíme se domů od malinů. Čas hlídají teď kránu už jen kohouti a my 200 metrů

moc o sobě nevíme. Jen to, že z mnohých plánů jsme slevili, že je pár věcí, za které se stydíme.

hospoda rovná se svoboda. Pokud patříte k těm, kdo se umí proposlouchat halekacím svérázným zpěvem Václava Koupka, nepochybně jste se dobrali k tomu, že Vašek patří k nesmírně moudrým písničkářům. Pravda ale, ne každý to dá na první poslech. Mnohem stravitelnější, poetičtější a jemnější popis hospodské atmosféry a nevysvětlitelných hospodských jevů nám přináší jiný velikán našeho žánru, mistr Karel Plíhal ve své hospodské.

Na hospodském ubruse se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co vypil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku

noci se malíř stává snílkem. Na zahradu přistál talíř a marťan s tykadýlkem. Strká nosík do hlíny, on pozoruje broučka. Odpusťme to malíři, že mládí hltal součka.

opravdu má nezapomenutelný countryman, kreslíř a zpívající majitel snad všech logopedických vad, Honza vyčítal. Nejsmutnější hospoda je ta bez piva. V souvislosti s Honzou vyčítalem si však vybavují jiný song, ve kterém vcelku dost s přestihem nastínil řešení současné situace ohledně celosvětového nárůstu cen za pohonné hmoty. Vždycky jsem si říkal, když jsme jako kluci tuhle píseň hulákali, že vlastnit Jeep jezdící na pivo asi není ekonomicky výhodné, ale v současné době by to stálo za zvážení.

No jo, opustili jsme pivní planiny a přesedlali na ušlechtilejší nápoj, tedy alespoň podle názoru druhé poloviny rozdělené společnosti. Víno nebo pivo? Má lady je víno, Žalmanová jasno. V Žalmanových písních bychom toho našli o vínu fůru. Ale pozor, nesmí se to přehnat, jinak je výsledkem těžké ráno, tak nádherně popsané v gospelu Krise Christophers na Why My Lord, který Žalman mistrovsky otextoval. Tu píseň jsem ale také zcela pochopil až po vlastním intenzivním nočním prožitku s laciným vínem, kdy se ráno dovoláváte Boha. Což je i oslý můstek pro slavnou Samsonovu píseň, která přijde potom.

Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

O vínu pravda folkaři zpívají často. Možná častěji než o pivu. No, nejsem odborníkem, ale zřejmě to souvisí s tím pověstným hledáním pravdy na dně sklenky. Někdy vám ale utkví v paměti i konkrétní název značky. Třeba to slavné Chateauné du Pape z tučného báječné ženské, nebo recept na šťastné manželství, ale třeba i drobná poznámka, pár kapek Chardonnay, ať se zacelí rány. Tak to zpívají hanačtí Madeleine. To mi utkvilo v paměti, všimněte si, krásně zaspívané slovo Chardonnay ve třetí sloce. To je nádherný moment, zpěvačka evidentně ví, o čem zpívá. A k tomu přidám báječné rosé brněnského přístavu. I jak by smet. Jak to fantasticky rezonuje. Hlas, melodie a k tomu značka vína a krásné zpěvačky.

se pouštím uzdu danému dnešnímu tématu folkových pohlazení, tedy hospodským songům a servírovaným nápojům s tím související, zjišťuji, že se do jednoho pořadu rozhodně nevejdeme. Ale musíme ji přitvrdit, samozřejmě. Samostatnou kapitolovou je v tomto směru whisky, nejlépe Kocmanův plnej džbán whisky, děsivá představa, nebo hobousácké kopání do bedny od whisky a dalo by se pustit vlastně ledacos. Sáhnu do méně známější škatulky. Naprosto krásnou a ušlechtinou češtinou zpívané řeky plné whisky, moravské bluesové

0: Tak to je vše.
1: Ano, tak to končí, když to přeženete. Michal Braxatoris a píseň Kocovina, kterou se nesmazatelně zapsal do dějin českého folku. Úžasné dílo, hlavně to houslové solo. Ale víte o tom, že v hospodě a nálevně si můžete objednat i na alko z dnešního sezení na podpůrné skupině. Ahoj, jmenuji se Vítě, dělám rozhlasový pořad o folkové hudbě a mám problém s pitím kafe. Ano, i tento božský nápoj je v dnešní nabídce. Bez kafe bych nefungoval. Překračují často všechny doporučené dávky, včetně těch nedoporučených. A pamatuji doby, kdy se říkalo, že pití kafe je zdravé, škodlivé, život prodlužující, život zkracující, zhepiňující, deprese působící, nezbytné, zbytné, rakovinu působící, rakovinu léčící, Alzheimera potlačující a teď už nevím, co všechno ještě. Pokud ke kávě přidáme lívance, nejenže je ráno kompletní, ale je krásné natolik, že to vstávání obvykle zvládne i stárnoucí muž s mentalitou mimina po probuzení. Marien tedy na závěr dnešních folkových pohlazeň. Mějte se hezky, na světě je krásně, ať už pijete cokoliv. Za týden u folkových pohlazení se bude těšit Vítě Trojníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Známá znělka, snad i známé hlasy. Jeden patří Patriku Rozehnalovi, dobrý den, ten druhý Jirkovi Ptáčníkovi, i tobě hezký den.
2: Dobrý den, ahoj.
1: To bylo také stručné, jasné. Chceš mi dát prostor, protože kolem tebe se bude točit i soutěžní otázka.
2: No výborně, ale já ještě předtím bych chtěl říct jednu takovou věc, protože já se musím podělit jako s tou záležitostí. Já od včerejška žiju v takovém jako tápu, jestli to, co se mi stalo, tak jestli to je opravdu...
1: A co se ti stalo?
2: No hned, já jsem si byl vyzvednout občanský průkaz. A když jsem odcházel...
1: Už ti ho dali.
2: Už mi ho dali, no. Ale pozor, když jsem odcházel, tak jsem nějak se nepodíval, dokdy platí. Až když jsem vyšel ven, tak jsem se na obrtlíku vrátil zpátky a žádal jsem věc Makropulos, protože bude platit do roku 2061, kdyby buňně Bohdanojou na 113 let.
1: Ať ješ.
0: Humoriáda.

0: po uši.
1: Začínáme s Humoriádou a s Jiřím Ptáčníkem jako dnešním hostem výběrčím.
2: Ano, výborně. Mám tu čest pozvat k mikrofonu Lubomíra Lipského a humoriádnici Uršulu Klukovou. Pořad se jmenuje Než se stáhne opona a je v rozhlase.
1: Pamlsky našich lesů. Scénka, jsem zvědav, dobře.
3: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín ze Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
4: No, tak.
3: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
4: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
3: Co na to, porota?
4: Ano. Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
3: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská...
4: Ano, jsem rozuměl.
3: Tak odkud tedy ne?
4: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmaria, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory, mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
3: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
4: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci, odpust mi, starý dobrý jezevče, odpuste mi, zvířátka, tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si tuhle ukázku. Kdy naposledy jsi byl v lese?
2: Počkej, to není tak dávno, podívej, když tam dojdu. Já mám rád procházky, ale teďka jsem měl trošku problém s pohybovým ústrojím, takže jsem se tomu lesu malinko vyhnul, protože jsem musel jít tam, kde se dá sednout. To znamená do hospody. Ale trošku jsem šmrncnul ten les.
1: Jo, bylo to s výhledem na les.
2: Tak.
1: Asi houbář nebo sběratel nějakých
2: Vůbec ne. Přede mnou se houby schovávají, já je mám moc rád je jim. No a tak, abych to vyřešil, tak do svého jídelníčku nebo vůbec do jídelníčku jsem zakomponoval hlívu ústřičnou, kterou mám hrozně rád a tím řeším houby, protože já je nenajdu vůbec.
1: Máš ji jako čerstvou nebo v pilulkách?
2: Ne, čerstvou. Já se snažím i vitamíny jako konzumovat čerstvý v ovoci, v zelenině a tak. Samozřejmě, že ještě jsem tam nějakou takovou tabletku taky zvrznu, když je nedostatek určitých vitaminů.
1: Takže do lesa jenom
2: železo,
1: na železo,
2: že to bych těžko mohl kousat, takže to musím dát tabletce.
1: Můžeš olizovat.
2: No to bych dostal žloutenku spíš.
1: No, tak očkování, no.
2: No.
1: Ať můžeš ovezovat železo. A do lesa teda jenom čistě na procházku? To nic jiného
2: no,
1: ti tam neláká?
2: Na procházku. V Orlických horách velice rád, protože tam je to krásný, to je tak jako ještě nepolíbený civilizací, tam je to vyloženě. Já to tam miluju, protože tam je pořád respektovaná civilizace, která tam byla a je celou dobu. Tam se staví v tom stylu, v jakým to tam vyrostlo předtím, nejsou tam žádný luxféry a takovýhle věci. Pokud náhodou narazíš na nějaký chaloupky, takže tě to vždycky potěší. Já nechci se rozčilovat.
1: Musel jsi někdy navštívit chaloupku úplně cizího člověka, že si třeba si musel odskočit, nebo si měl takovou žízeň, že si se zastavil, nemáte prostě trochu vody, no mám takový hlad, že bych tu přespal.
2: Tak to by mi řekli, že nejsou hospoda, že jo? A pokud jsem si potřeboval odskočit, no tak to tak, se dá vyřešit.
1: Takže jenom, nemusel si nikde zůstat na přespání jsem, třeba, nebo tak, že bylo daleko do civilizace? Nebo
2: ne, to ne, to ne, já jsem byl vždycky u někoho na návštěvě.
1: Pozvaný dopředu.
2: No, blahé paměti jsme jezdili ke Květě Fialové a k Pavlovi Hášovi, to bylo vždycky krásné. Krásných 10 dnů.
1: A vždycky ohlášeně?
2: Ohlášeně, no. Je. To nebylo tak, jako, že jsme tak, že to muselo být půl roku dopředu, to ne, ale že jsme si řekli, když jsme hráli poslední představení, hele, přijeďte, a my jsme řekli tolikátýho přijedeme a pobyli jsme tam.
1: Já jsem teď zrovna nedávno narazil na nějakou fotografii.
2: Kde Chřipský?
1: No, ty, no? Květa Chřipská u ano? stolu na zahrádce. Ano. Vařila Květa nebo Pavel?
2: No jo, ale jak? Jo. Ona byla úžasná kuchařka. Já jsem jí obdivoval v jedné věci. My jsme se najedli, Květa sklidila nádobí, pomohli jsme ho umýt, protože ta myčka nebyla, utřít a tak a uklidit. A říká, tak se převlíkněte a za chvilku jdeme na procházku. A než my jsme se převlíkli, tak ona ještě upekla nějaký koláč. Ona
1: říkala, vy se dlouho převlíkáte.
2: No to, jo takhle, to z toho vyplývá, ale to ne, to je o květině hbitosti, ne o naší pomalosti.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si Lubomíra Lipského s Uršilou Klukovou ve scénce Pamlsky našich lesů. Můžeme s tím pokračovat, anebo přijměte pozvání třeba taky do éteru. Miroslav Donutil může být s Bolkem Polívkou vyprávění jejich. Koho si vyberete? 731 800 900, volejte už teď, anebo pište SMSky a posílejte s heslem Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Jenom vy v tuhle chvíli rozhodujete, co budeme vysílat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: S humoriádou pokračujeme a je třeba uzavřít první souboj. Nabídce je Uršula Kluková s Lubomírem Lipským proti Miroslav Donutil a vy se vyjadřujete na telefonu 731 800 900. Koho byste rádi slyšeli? Dobrý den, přejeme s Jiřím Ptáčníkem.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Eva z Krnova, já bych chtěla Ačko a vzkazuju, že mám občanku také do roku takového, že bych se měla dožít 113 let. Přesně.
4: Tak jo, tak to oslavíme společně.
3: Ať vám to vydrží.
5: Přesně jsem to chtěla říct, že to oslavíme spolu.
3: Dobře, děkujeme.
5: Tak jo, děkuji.
3: My taky.
4: Naschledanou.
3: K další, kdo volá, vybírá si tedy z nabídky dnešní. Je kdo?
4: Dobrý den.
6: Dobrý den, František z Lipcha.
3: Ano,
4: ano, zdravíme.
6: Taky mám občanku do roku 2058 a to ještě 33 let, tak já se to dožiju asi.
3: Tak musíte.
4: To bude mejdan jak blázen.
6: To teda jo, to mě bude 110 let.
3: No.
6: A tak já vám něco řeknu, my si dáme taky to Bčko.
4: Dobře.
6: Jsem tady s Jardou a Jarda říkal, dáme si donutíváme.
3: Dobře, pozdravujte Jardu, děkujeme
4: moc. Díky, nashledanou.
3: Kdo se ozve teď?
4: Dobrý den.
7: Já vás zdravím, tady je Pepík z Podkrkonoší a já bych prosil Donutila.
3: Dobře, děkujeme za to.
7: Hezký den.
4: Zdravíme
3: taky do Podkrkonoší.
4: Podkrkonoší, jak
3: rozhodnu
4: říká
3: to.
4: Pavlínka Filipovská do Prdkokonoší.
3: Kdo myslí, že to vyhrál?
4: Já bych řekl, že asi pan Donutil.
3: Jo, je to tak. První dnešní souboj právě a povídání o prvním kontaktu a tchýni. Nebude tam sám, přizvukuje i Bolek Polívka.
8: A teď takový ty první kontakty s tchýní, s tchánem,
9: no, prosím
8: se sestřenicí tchýně.
9: Já teda musím to uvést tím, že moje tchýně a můj tchán byli úžasní lidi. Byli, bohužel. Já na ně nikdy nezapomenu, byli fantastický. Moje tchýně byla rodilá Brňačka, mluvila krásnou čistou brněštinou, četla klukům pohádky, vyprávěla příběhy v rodné brněštině, takže kluci zhruba do těch 12 let měli představu, že žádný jiný světový jazyk ani neexistuje. A ona...
8: Dokonce si myslí, že jejich babička je Heger.
9: Oni nevěděli ještě, kdo to je. Ale ona si babička ze všeckým věděla rady a ze všeckýho vyklouzla, když potřebovala. Já si vzpomínám, jak přišel malý Martin a říká, babi, kolik let se točil přírodopisný film Medvědí? A ona se chvilku zamyslela, nezaváhla i vteřinu, říká, Martinku, film Medvědí se točil kolik let? A kluk má jasno, ale potřebuje. Ale já jsem samozřejmě, když jsem se jel představit své budoucí tchýni a budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak... tak jsem tam přijel a říkal...
8: Já jsem tam jel se podívat na bývalou.
9: Tak jsem tam přijel a říkal jsem si, nevstoupíš tam přece jen tak brankou, ne? takový obyčejný vstup, provedeš něco, aby si tě hned z počátku zapamatovali, že jo. No, tak jsem si říkal, Plutek, krásný, přeskočím ho, ne? Já jsem nevěděl, že on je takový už chatrnější, ten Plutek. A jakkoliv Tchán byl zručný, tohle neměl zrovna zmáknutý, ten Plutek měl výkyv 40 cm doleva, 40 doprava. Ale já jsem se přesto rozhodl, že ho přeskočím tehdy svou oblíbenou roznožkou, kterou jsem ovládal. Tak jsem se lehce opřel o ten Plutek, naskočil jsem, dopadl jsem, Plutek mezi mýma nohama, moje nohy 20 cm nad zemí, beznadějně se komíhají. Tchán s Tchýní stáli na zápraží.
10: Tchánožky byla sounožka.
9: Tchán s Tchýní stáli na zápraží a dívali se, jsem viděl na těch očích, jak jim běží tou hlavou, pro Krista pána, koho si to ta holka vybrala. Ale on to pochopil brzo, on byl chápavý Tchán, jo, takže věděl, to taky mohl pochopit jenom on, to ženská pochopit nemůže tohle. A přistoupil ke mně, podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarádi, jo. Ale ten Plutek pak teda hrál ještě další roli v tom skákání zanedlouho, když jsme potom už měli syny, tak jeden ten synek přišel, jestli bych to nepřeskočil. Já jsem říkal, Martinku, já jsem to skákal jednou. Já už nemusím. A přijel můj kamarád, který řekl, to musíme, můj syn to chce, taky musíme skočit. Tak jsme se rozbíjeli, skočili jsme to, opravdu se nám to povedlo. Měli jsme velkou radost, že se ty kluci tak na nás obdivně dívají. A on tohle to všechno bylo, to říkám, tak před 15 lety. A nedávno mě ten kamarád napsal blahopřání k narozeninám, říká, ať se ti všechno daří, hodně zdraví, ale přes Plutek už si asi neskočíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tedy na vaše přání, ano, Mirek Donutil, Bolek Polívka, jejich vzpomínání na Tchýni. Vzpomínáš na Tchýni dobré?
11: Tak jako na různé Tchýně, ano, vzpomínám, ale že bych na vlastní Tchýni.
3: A bývá Tchýně námětem vyprávění, když si také povídáte s kolegy herci a tak? Jako?
11: No, mluví se o tom, ale jsou to většinou, teda musím říct, že to jsou docela jako úsměvné historky, až jako bych
3: takže
11: spíš
3: ty
11: jako
3: laskavé. Se zakládají napravdě nebo ne?
11: No já mám pocit percentuálně, že ne. Víc těch pozitivních jako reakcí a vzpomínek.
3: Kde to tak vzniklo, že ty Tchýně chodinky takhle...
11: No možná některý jsou.
3: Jako... V té speciální kategorii ve vtipech hledáš prostě o doktorech, o policajtech, o mluvnách, o Tchýních.
11: Ano, ano,
3: a je to
11: ano.
3: Takhle prostě...
11: Se... Tak neměl jsem tu čest, že bych se setkal s nějakou... Vůbec já jsem měl, jako v celém svém životě jsem měl štěstí na všechny dámy, které jsem potkal, tak to byla laskavost sama, ale všecky, opravdu všecky. A v podstatě jim vděčím za to, že jsem měl docela, si myslím, hezký život. No.
3: Já teď přešel tu trochu, než vyhlásíme souboj. Co ty a krtci? Bojujete s krtky třeba na svých pozemcích?
11: Tak já mám naštěstí.
3: Já se ptám, protože následuje pak písnička Krtek, víš?
11: Aha, dobře. Tak já neměl jsem tu čest, nebo nemám tu čest, protože...
3: Jsi nikdy nezahradničil a nebojoval s krtky?
11: Ne. Kdysi dávno, a to ještě nebyly takhle rozmnožený, ještě, já nevím, co dělá, jestli by
3: vrtaj, zasloužili kopou, nějakou... kopou, tunelujou. Zahrady. Staví metro, jak zpíval, když si třeba taky...
11: Já jsem slyšel, že lze něco, nebo že se už řeší komáři, že ty samičky dostanou nějaký...
3: Co?
11: Nějakou krev ze zvířat a ta je v podstatě oslabí, takže neplodějí další. Takže by to chtělo možná s těma krtkama něco podobného. A nebo jestli ochrana nějaká pro krtky, aby ty krti... Jak si, jak je ženský rod? Krtka... Krtek a ona je krtice? Krtice?
3: To já myslím, že je to krtčí samička.
11: Krtčí samička. Tak třeba nám někdo,
3: poradí.
11: Ano. Já vím, že krtice se říká tomu, když máš nějaký takový nepříjemný útvar na obličeji.
3: Tak dostaneme se k té písni, Krtek od Buty. A vy během ní můžete vybírat mezi Mirkem Donutilem, koho bys dal proti nasadil.
11: Tak já bych zkusil pana Horníčka.
3: Aha,
11: a jeho setkání
3: Mirek
11: s Verichem
3: proti Mirkovi.
11: Ve Vídni.
3: Dobře, takže Mirek Donutil nebo Mirek Horníček, vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. A tohle už jsou první tóny od Buty a jejich skladba Krtek. Máte čas na přemýšlení a hlasování.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě si s námi můžete zavysílat, jak se taky dá říct, jsme v polovině dnešní humoriády. Je to druhý souboj Miroslav Donutil a Miroslav Horníček stojí proti sobě. Vás přijímáme na telefonním čísle 731 800 900 do vysílání. Tak kdo tam je? Přejeme hezký den.
2: Dobrý den.
3: Tady dvě takové strašilky ze Dvora Králové nad Labem, Tejskař.
1: A pro co hlasujete?
3: Vás oba experty na humor a hlasuju Ačko.
1: Dobře,
2: my vás
1: děkujeme moc.
2: Teď zdravíme, všechno dobré.
1: A komu přejeme teď? Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla pana Horníčka, Bčko.
1: Píšeme mu bod, děkujeme,
2: díky,
1: pozdrav do Prahy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
5: Dobrý den, pěkný den, srdečně vás zdravím do studia u telefonu Mirka a já bych chtěla dát hlas panu Horníčkovi.
1: Ano, píšeme díky mu bod a děkujeme za zavolání, ať se daří, mějte se hezky.
5: Taky.
2: Naschledanou.
1: Dobrý den, další volající hlasující.
2: Dobrý den.
6: No, dobrý den, tady u telefonu Franta. Já bych si dal Ačko pana Donutila.
1: To se nám to střídá, moc děkujeme. Ať se daří, hezký poslech, samozřejmě dopředu taky přejeme. No a kdo v této chvíli promluví?
2: Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je posluchačka Majka ze Zlína. Já vás zdravím a ráda bych prosila pana Donutila.
1: Ano, dobrá, píšeme mu bod. My taky děkujeme, naslyšenou, třeba u dalšího souboje. A tady zastavujeme, tady vyhrál. Po druhé Miroslav Donutil, jeho vzpomínky na rodiče a ochotničení společně s Bulkem Polívkou.
8: Moje rodiče byli taky ochotnice, jako pechoví rodiče, jako
9: moji rodiče. Ano, bylo to tak. U nás ochotnicí byla maminka především, v Třebíči naší rodné, a tatínek se kolem motal, víš, takhle oni se zasedali dohromady, jo. Maminka začínala už malinká, ona když hráli Lucernu v Třebíči, tak ona jako družička v 5 letech tam nastoupila a nesla paní kněžně kytici a pan farář stál v portálu a říkal jí, podej kytku. A ona nevěděla furt, jako podej kytku, a to byly její první slova na jevišti, paní řekla, podej kytku. Takže ona se už jako v 5 letech se prosadila teda krásně, ale tam z Třebiče pochází celá řada vynikajících herců, protože Třebič byla rodiště herců, že jo, což pochází spousta našich kolegů.
8: Jiří Pecha.
9: No tak Jiří Pecha samozřejmě, že jo, a to není z Třebiče, je z Boroviny, že jo.
8: No tak to je součást Třebiče.
9: Je to, na no, samozřejmě.
8: Ale Navrátil.
9: Olda Navrátil, Míla Myslíková, Karel Pospíšil, Braunschweiger, prostě spousta lidí, kteří se v Třebiči narodili. A,
8: já mám takovou teorii na to, proč jste tam šikovný na divadlo.
9: Já to
8: teorii znám. Tam byla taková, totiž hospoda Umlína tam byla hospoda a oni tam vždycky čekali ti lidi, čekali s takým kočárem temným, jako asi byla taky mlha taková, tam když někdo vystoupil a hledal hotel, že pro nějaký obchodní cestující nebo někdo po něm řekl, můžete bydlet u nás tady na Mlíně. Odvezli ho tam a tam ho zabili a nadělali z něho klobásy, jitrnice a sežrala ho celá Třebíč, ho sežrala. A takhle přijela jednou Nedošinská na hostování s ochotníkama přijela, no a oni sežrali tu Nedošinskou, od té doby jsou tam tak šikovní ochotníci. Že si to, co jíš.
9: My v Třebiči jsme tak velkorysí, že tyhle ty kidy klidně přejdeme mlčením, rozumíš?
8: Ale počkej, ale řekni, možná jste nesežrali
9: Nedošinskou.
8: Možná jenom nějakého neznámého režiséra.
9: Ale není to pravda.
8: Není
9: samozřejmě, že tam nikdo nikoho nežere. Tam se žerou výborní herci, pač se hrajou hezky, tak lidi je žerou.
8: Lidi je
9: jako
8: takhle.
9: Žerou, rozumíš, ale ne, že by je sežrali.
8: A
9: jako
8: to mě Peca říkal.
9: Mimochodem, teda ta Nedošinská. Teď mě to jenom tak napadlo, ona když hrála v tom Národním a jednou si přivedla návštěvu na to představení a ona je tak jako ještě pozorovala a zavedla je do lože a říká, dívejte se, tamhle teď vyjde pan Heger z té strany, jo, víte, už jde. A z téhle strany teď vyjde pan Marvan, no, už kráčí, a těma prostředníma dveřma teď vcházím já.
0: Humoriáda.
1: Povídání mimo jiné o ochotničení. Ty jsi ochotničil, Jirko, někdy?
2: No, kdysi dávno. Na Vidouli, to už dneska je součást Prahy, ale tenkrát to byly, jak s nadsázkou říkali všichni, hory Vidoulské, to je v podstatě nad Motolem. A tam to bylo nádherný, tam když napad sníh, tak to bylo jako na horách. No nic, pryč od toho, ale ve Stodůlkách byl takový jako soubor ochotníků a já jsem dostal roli, měl jsem běhnout a čepici jsem měl na hlavě a mi říkal, ty máš pod čepicí vrabce a já jsem měl říct ne a sundat to, tu čepici. A já jsem si to chtěl nějak asi protáhnout.
1: Vyšperkovat.
2: Vyšperkovat, tak jsem říkal, no co? Říkají, hele, ale příště musíš normálně text, který jsme si domluvili. Ne, to stačí. No, takže jsem příště byl stručnější.
1: Takže to byl tvůj nástup na divadelní prkna, takhle.
2: Nezapomenutelný.
1: Osvědčil ses a pak ti dali něco většího?
2: Ne, to už jsme se potom odstěhovali. Jo. My jsme se museli vystěhovat kvůli mým úspěchům.
1: Takže pak až Kolín, nebo co?
2: Pak až, no ještě mezi tím, ale to nebylo ochotnické vystupování, to bylo normálně v posledním ročníku, když jsem byl na Damu, tak jsem hostoval v divadle tenkrát SK Neumana, nyní divadlo pod Palmovkou, ano, tak ve hře Edvarda Elbího Všechno je v zahradě. A hrál jsem syna Jany Štěpánkové a Vaška Mareše. No dávno již tomu.
1: No, nepůjdeme tolik hluboko do historie, spíš se možná dotkneme ještě ryzí současnosti, když vyhlásím teď další kolo naší soutěže. Máme červen a bojujeme o knížky z řady humoriádnické. Otázka se vždy točí kolem hosta. Vy se zatím připravte k telefonům, ten je vypnutý, ale jenom ať víte všichni číslo 731 800 900, až ho uvolním, tak první, kdo se dovolá, dostane otázku na Jiřího Ptáčníka, když správně odpoví, může si vybrat jednu z těch pěti knížek. Jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky na Nikonu Linkové a Děkovačky Libuše Švormové, ta vůbec poslední. Tak uvolníme linku, mám už, Jirko, co myslíš?
2: No tak já myslím, že ano.
1: Dobře, tak teď jsem ji uvolnil.
2: Teď jsem zvědavý, na co se budeš ptát.
1: Rychle to bude.
2: Kompromitující otázka.
1: To je určitě
2: otázka.
1: I ten, kdo se dovolá zvědavý. Kdo pak to je? Dobrý den.
2: Dobrý den.
10: Dobrý den, Pavel.
1: Pavel odkud? Z cesty asi teda, ale normálně.
10: Pavel teď z Prahy, ale jinak z Vysočiny.
1: Dobře. Aha. Pavle, jaký pořad už dlouhá léta namlouvá Jiří Ptáčník, dělá tomu hlas? Za A objektiv, za B modrá krev?
10: No, tak to bude špatný.
1: Bude to velký špatný, ne? Myslíte, že modrá krev?
10: Velký špatný. No, a jo. To je špatný. Ale modrá krev.
1: Já jsem zatím ještě nezmáč počítač, že nám řekne správnou odpověď, takže můžete to změnit, můžete zůstat toho, je to na vás. Tak, poslední slovo.
10: Modrá krev, řekl jsem modrou krev, tak modrá krev.
2: To je hezký, že jste mi přisoudil modrou krev, ale nemám.
1: Modrá krev, jestli se nepletu, tam je Miroslav Ecler.
2: Miroslav jako Ecler,
1: hlas,
2: ano.
1: Jako
2: ano.
1: Hlas, kromě toho, ano. Že provází František Kinský, který u nás...
2: Renka Slováčková a ještě někdo.
1: Ještě někdo. A ty děláš objektiv.
2: Já dělám objektiv, ano.
1: Ano. Jak dlouho už?
2: 30 let.
1: 30 let.
2: 30 let.
1: A nestačilo to, aby Pavel vyhrál. Sakryš.
10: To je ostuda.
2: Není, Ježišmarja, tak se na vás valej pořady, to je jasný.
1: Tak, hlavně z toho smutku šťastný dojezd, tedy asi jsme vás někde na cestě zastihli a dál poslouchejte humoriádu, třeba to příště vyjde, Pavle. Mějte se moc pěkně, ať se daří.
10: Ano.
2: Naschledanou.
1: Taková jsou pravidla, když někdo odpoví špatně, žádná další šance není. Knížky nám zůstávají v kompletní řadě pěti, opět zítra z nich můžete vybírat a na konci týdne i tentokrát z těch výherců, kteří uspějí v tomto čase a v tomto týdnu, tak někdo ještě dostane, bude odměněn, vylosován digitální rádio. Taková jsou pravidla. Více na stránkách humoriada.cz, kde si můžete případně, když takhle knížku nevyhrajete, klidně třeba taky pořídit a objednat. Vydali Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A my pouštíme další písničku a pak bude Jiří Ptáčník vybírat další ukázku. Humoriáda pokračuje, jedeme dál, nezastavujeme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte.

0: Vážení spoluobčané, právě končí rok 2013. Pojďme se za ním ohlédnout. Rok 2013. Rok Miroslava Kalouska. Rok Kalouska, který měl být údajně nejlepším ministrem financí ve střední Evropě. Ale já si naopak myslím, že pan bývalý ministr financí byl odborníkem maximálně tak ve sledování filmů pro dospělé, které si prý údajně pouštěl pospátku, protože se mu líbilo, jak ty prostitutky vracely peníze. Byl to ale také rok volební. Rok voleb, kdy voliči zelených pochopili, že jediné místo, kam můžu vhodit svůj volební lístek, je kontejner na tříděný odpad. Voleb, kdy Klausovo hlavu vzhůru volilo 21 tisíc lidí, to znamená, že pouze lidé, kterým dal amnestii. A také rok, kdy jsme zažili aféru s pančovaným alkoholem. A tady se dostávám k druhým volbám, tentokrát k těm prezidentským. A nechci se, vážení občané, chlubit, ale právě díky mé osobě došlo k výraznému úbytku pančovaného alkoholu. Nikdo totiž nechce mít na krku prezidenta, že? Přátelé, pojďme si do roku 2014 popřát hodně štěstí. Právě mladá generace, myslím, že by měla být strůjcem tohoto štěstí. Proto jsem se ptal své dcery Kačenky, co si mladí lidé myslí o své budoucnosti. 50% mladých lidí má světlou představu o své budoucnosti a 50% mladých lidí na drogy nemá. A na závěr velmi úsměvnou a nejkratší anekdotu, kterou jsem slyšel a nemohl jsem se dlouho přestat smát. Bohuslav Sobotka je inteligentní člověk. Hezký nový rok.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak vaše přání ještě bude, přijde na řadu, až nabídnu proti něco novoročnímu projevu. Teď se chci zeptat, Jirko, v dobách hlasatelských, jak se dělaly ty novoroční projevy? Přetáčely se?
3: Přetáčely a vysílaly se ze všech měst najednou. Mm-hmm. Jako to, já nevím, jak je to teď, ale za to táč to bylo tak, že to vysílalo Praha a jistilo to Brno, Ostrava.
2: Jistili, jako kdyby něco vypadlo, aby prostě to...
3: Ano, aby naskočilo okamžitě. V tu hodinu to prostě běželo ve všech městech. Hlavních nebo velkých městech. No.
2: Ta služba tehdy novoroční...
3: No jo, no tak to
2: bylo... Bylo to hlídané, tenkrát... sváteční, mohl tam jenom někdo?
3: Já si myslím, že to hlídané bylo a jako protože tenkrát byla taková jako vládní hlasatelka Zdenka Vařechová, tak ta většinou
2: to
3: dopoledne, ano, novoroční dopoledne měla, takže na Silvestra se nemohla veselit.
2: Byly zálohy, že jste třeba byli takzvaně na značkách, kdyby někomu se něco stalo, někdo z kolegů onemocněl, aby byla jistota, že jste dosažitelní a někdo může na zastoupit přijet? Nebo se to nedělalo, prostě pak se volalo a první, kdo je na řadě a nejblíž, tak přijede?
3: Dosažitelní jsme museli být. Jenom se v podstatě inzerovalo to, kdy jdeš na dovolenou a tak, a to se muselo nahlásit, ale jinak se muselo být
2: svěsitelný. Ano. Ad hoc, dobře. Vážení, vybírejte. Petr Martinák, další novoroční projev, když už jsme u těch projevů, může nastat, anebo Petr Novotný promluví. A je tu jeho ukázka Problémy doma. Tak vybírejte na telefonu 7.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Musíme to uzavřít něčím novoročním projevem, tentokrát od Petra Martináka, anebo povídáním od Petra Novotného. Ptám se vás, co voláte, komu byste dali bod? Dobrý den, přejeme si Řím Ptáčkem.
2: Dobrý den.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Ptáčníku, dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro pokračování.
1: Ano, zdravím. Dobře, to znamená hlas tedy pro novoroční projev tentokrát od Petra Martináka. Ano, zapisuju, děkuju.
2: Zdravíme do Karviné.
1: Ještě někdo, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Dokavy, zdravím Patrika i pana Ptáčníka a hlasuji pro pana Martináka.
1: Dobře, děkujeme,
2: my vás zdravíme.
1: Rozhodnu to, takže ještě jeden novoroční projev, nebo aspoň jeho část v podání imitátora Petra Martináka.
5: Naše demokracie mě již 18 letá a stojí na prahu své dospělosti, což mi připomíná jednu takovou historku, ale to bych tady raději nezmiňoval, ono se to moc nehodí. Tedy 18 letá, važme si toho, važme si možností, které nám nabízí něco tak mladého, ale zároveň ne nedospělého. Zralého, ale přitom ještě s nesetřeným pelem. Přestaň slintat. Promiňte, to mi tady napsala zřejmě, ano, Lívie. Važme si svobodných voleb, o kterých rozhoduji jen a jen já, a svobodné soutěže politických stran, kde se pokaždé najde někdo, kdo mi ještě do toho občas to, či ono promluví, nevím. Zdůrazněme úctu k rodině, především k té mé. Zdůrazněme úctu k mládí, zdravím Letušku. Zdůrazněme úctu k stáří, Lívie, i tebe, zdravím. V tom má každý z vás téměř neomezený prostor k projevení své vděčnosti. Je to opravdu, ale opravdu jen a jen na vás. Nechme také stranou mesiášské a spasitelské postoje. Nechtějme vytvořit nového člověka. Ten už přece vytvořený je. Sedí tu před vámi a právě dočítá jeden ze svých nejlepších novoročních projevů. Učme se rozlišovat mezi oprávněnou a neoprávněnou kritikou. Ta oprávněná kritika je vždy ta, která směřuje ode mne k vám. Ode mne k vám. Važte si všeho, co jsem v životě dokázal. To by měl uznat i ten, kdo by řadu věcí udělal jinak a třeba i lépe. I když... Nevím. Od mnou dosazených a vámi demokraticky zvolených představitelů vlády, parlamentu i regionálních a místních zastupitelstev v roce 2009 chtějme odvahu k neřešení problémů, tah na branku, spoustu gólů, bodů, sekund, byrokratický přístup a hlavně nevědomí odpovědnosti a spoustu arogance při službě těm, kteří je do těchto jejich funkcí vynesli. Dívejme se do roku 2009 s optimismem, bude ještě hůře. Vlastní rukou váš profesor, docent, prezident, adresa Pražský hrad, 1.1.2009.
0: Humoriáda.
1: Zase nám to tak rychle uteklo, už jenom pár minut.
2: Hele, vejde se tam ještě jeden vtip.
1: Rychle.
2: Dobře, takže prostitutka stopuje, zastaví auto, vykloní se řidič a říká: nazdár, co uděláš za 5 000? A ona říká: všecko, úplně všecko. Říká: nástup budeme betonovat.
1: Tak Tímto se loučíme s Jiřím Ptáčníkem. My s vámi z vysílání dnešní humoriády i zítra boj o další knížky a další hosta, to bude Pepa Fousek. Jirko, měj se krásně.
2: Taky se mějte krásně všichni. Naschledanou.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj podpoří výstavbu nájemních a sociálních bytů. U Jablunky na Vsetínsku pokračuje stavba nové čtyřproudé silnice. Ústavní soud rozhodne, jestli se bude přednostně věnovat kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Během dneška očekávejte převažující skoro jasno nebo i jasno s nejvyššími teplotami kolem 30 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Celkem 3,65 milionů korun si rozdělí obce Oznice na Vsetínsku a Mistřice na Uhersko-Hradišťsku. Zlínský kraj v nich podpoří výstavbu dostupného bydlení. Pokračuje mluvčí Zlínského kraje Jan Vandík.
2: Do obce Oznice zamíří více než 3 miliony korun, a to jak formou dotace, tak jako návratná finanční výpomoc. V budově bývalé školy tady vzniknou 3 nájemní a 4 sociální byty. Dotaci ve výši 612 tisíc korun získá také obec Mistřice, kde vzniknou 3 sociální byty. Kraj obcím pomůže také například s dobudováním parkovacích ploch.
0: Na programu Podpora dostupného bydlení ve Zlínském kraji vyčlenilo hejtmanství celkem 30 milionů korun. Žádosti mohou obce podávat do 31. července 2026. U Jablunky na Vsetínsku pokračují práce na výstavbě nové čtyřproudé silnice 1/57 mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. Nová komunikace má výrazně odlehčit dopravě v Jablunce i v celém údolí řeky Bečvy. Úsek patří dlouhodobě k nejvytíženějším v regionu.
3: Vůbec největší most celé přeložky roste u řeky Bečvy v Jablunce. Betonáž jeho nosné konstrukce má na povel správce stavby Jan Šváb.
4: Na budoucí trase, kde budou jezdit auta, tak my potřebujeme nasypat ty hromady zeminy do takové vrstvy, abychom potom na jaře mohli pokračovat.
3: Co stavbaře čeká do podzimu, popisuje ředitel zlínské pobočky ŘSD Karel Chudárek.
5: Úplně dokončeno máme 11 stavebních objektů, jsou to především přeložky inženýrských sítí, odvodnění komunikace a úprava náhonu.
3: Celá přeložka bude dokončena na podzim příštího roku. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Ústavní soud dnes posoudí, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Petr Pavel tak reagoval na rozhodnutí vlády, že prezident nebude součástí delegace na červnovém summitu NATO v Ankaře. Podle mluvčí soudu Miroslavy Číhalíkové-Sedláčkové není jisté, že soud žalobu stihne před summitem projednat. Uvědomuje si ale, že je situace naléhavá. Klienti cestovních kanceláří mají nárok na slevu nebo odškodnění v případě, že podmínky neodpovídají smlouvě. Pokud lidé cestují bez agentury, musí si kompenzaci vyjednat sami. V případě ubytování doporučuje Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra problémy řešit přímo s pronajímatelem. Pokud si vyjednávání nedaří, můžou se lidé obrátit právě na Evropské spotřebitelské centrum.
1: Počasí.
0: Na území Zlínského kraje dnes očekávejte převažující skoro jasno nebo i jasno. Během dne se oblačnost může zvětšit až na polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 16 a 10 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 27 až 30 stupňů a vítr povane slabý, přechodně mírný, severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Momentálně se dle dopravních serverů projíždí Zlínským krajem bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a po nich už začíná ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Přivítanou si pustíme písničku Jitky Zelenkové a samozřejmě se nejdřív podíváme do kalendáře. Dnes je středa, 24. června oslaví svátek bezmála 240 tisíc mužů nosících původně hebrejské jméno Jan. No tak si myslím, že bude gratulantů minimálně stejný počet a vítám vás, milí posluchači, do nového letního dne. Teď máme 5 hodin, 4,5 minuty.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Svým probuzeným posluchačům přeje dobré ráno Český rozhlas Zlín. Dnes je středa 24. června. Nahlédneme do kalendária. V roce 79 našeho letopočtu zemřel římský císař Vespasianus, kterému Řím vděčí mimo jiné za Koloseum. Zavedl kuriozní zdanění veřejných záchodků, respektive moči. Tu si kupovali řemeslníci jako zdroj amoniaku, využívaného k čištění bílých tok. A když se Vespasianův syn Titus pohoršoval nad touto daní, dal mu prý císař přičichnout k minci, aby se syn přesvědčil, že peníze nesmrdí. Do italštiny po císaři vešel i název propisoár, tedy italsky Vespasiano. Před 159 lety se narodil novinář a politik Jan Máša. Pocházel z Tišnova. Jeho hlavní zásluhou je vybudování stálého zemského výstaviště a letiště a podpořil také založení Vysoké školy zemědělské. V roce 1913 se narodil Jan Kubiš, voják, člen odboje a jeden z atentátníků na Heydricha. A 84 let právě dnes uplyne od vypálení obce Ležáky. Šlo právě o pomstu za atentát na Reinharda Heydricha. Bylo rozhodnuto, že vedle Lidic budou vypáleny také Ležáky. Už dopoledne osadu obklíčili stovky mužů, její bezbrané obyvatele odvezli do Pardubic a následně zastřelili. A pojďme veseleji, 79. narozeniny dnes oslaví zpěvačka Helena Vondráčková, která nám před chvílí nabídla tu písničku. V roce samozřejmě gratulujeme k narozeninám. V roce 1974 byl poprvé pro nákupy použit čárový kód, i když patentován byl už o něco dříve. Neslouží jen pouze k zadání ceny, ale také k celkové evidenci zboží ve skladech. A před 5 lety zasáhlo jižní Moravu ničivé tornádo. Děsivé chvíle zažívali obyvatelé Podluží. Zemřelo 6 lidí a škody na majetku dosáhly téměř 15 miliard korun.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Skupina Smoky připomene dobu své největší slávy, to znamená závěr 70. let. Chris Norman byl charismatickým zpěvákem a takto si ho poslechneme i v hitu Mexican Girl. Mimochodem v Německu dosáhl v roce 78 na první místo prodejního žebříčku.
2: Juanita came to me last night.

0: 5 hodin 17 minut s přáním dobrého středečního rána je u vás, milí posluchači, Český rozhlas Zlín. Jaké aktuální zprávy nám posílají meteorologové, probereme hned a krátkou předpověď začnu ranními teplotami.
1: Počasí.
0: 15 stupňů, to je Kroměříž, aktuálně taky Staré Město, Bystřice pod Hostýnem, Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské Vrchy. 12 stupňů vidím v Holešově, ve Zlíně, ve Strání, ve Valašském Meziříčí, ve Valašské Senici a v Rožnově pod Radhoštěm. 10 stupňů, to je momentálně situace v Hošťálkové. 13 v Bojkovicích a teď ještě místa z 11 stupni, Vizovice, Luhačovice, Štítná nad Bláří, Vsetín, Velké Karlovice a Horní Bečva. Dnes bude převažovat skoro jasno nebo i jasno, během dne se oblačnost může zvětšit na polojasno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, slabý, během dne místy přechodně mírný, severovýchodní až severní vítr, bude mít rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu. Rozptylové podmínky teď ráno jsou místy mírně nepříznivé a zase později večer by tento stav měl nastat, jinak by ale měly být dobré nebo až velmi dobré. Biozátěž vysoká na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Dnešním tématem rubriky Co v učebnicích nebylo, budou už za chvíli blesky. Více nám o nich poví Martin Písařík.
2: Šetři se osle, napoví poloměr země. Věta Ivan vedl Ksenii lesní cestou do města, zase oživí římské číslice. To jsou dvě ukázky takzvaných mnemotechnických pomůcek. Ty mohou pomoci zapamatovat si i nemyslitelné. Jak na to? Poradí trenérka paměti Marta Fojtíková. A to 26. června ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Že bylo místo, kde se zrodil zlínský film Ve Zlíně na Kudlově? Chyba lávky. Jako u řady věcí ve Zlíně byly to budovy továrního areálu firmy Baťa. Zajímavé souvislosti počátků filmu Ve Zlíně odhalíme s filmovým historikem Jiřím Madziou v reportáži z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková a Zdeněk Urbanovský.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Zprávy pro vás připravil Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Ve Vsetíně se ode dneška uzavře Nádražní ulice. Stavbaři tam pokládají nový asfalt a dokončují i nové autobusové nádraží mezi parkovacím domem a tratí. Z celého úseku od Svárova ke kruhovému objezdu u polikliniky tak bude staveniště. Kvůli vysokým teplotám se ruší sobotní dostihy ve Slušovicích na Zlínsku. Informoval o tom generální sekretář Martin Pecka z Jockey klubu České republiky. Dostihový den ve Slušovicích se tak přesouvá na následující týden, tedy na sobotu 4. července. Poslanci včera neprojednali jediný zákon. Program jednání schválili před 11. hodinou večer po celodenních obstrukcích opozice. Ta schůzi blokovala kvůli záměru vlády převést financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Opoziční poslanci ji označovali za snahu kabinetu ovládnout média a dostat je pod politický tlak. Obstrukce ale podle koaličních poslanců postrádaly význam, protože se v tomto týdnu jednat o veřejnoprávních médiích nemá. Podle většiny Čechů jsou případy, kdyby měla být svoboda slova omezena. Vyplývá to z výzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Omezení je podle 2/3 dotazovaných přípustné v případě nenávistných projevů kvůli rase, etniku nebo u výzev k násilné změně demokratického systému. V našem regionu dnes očekávejte převažující skoro jasno nebo i jasno. Během dne se oblačnost může zvětšit až na polojasno. Aktuálně jsou teploty mezi 15 a 10 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 27 až 30 stupňů a vítr povane slabý, během dne místy přechodně mírný, severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ulice K přehradě v Pozlovicích na Zlínsku je dnes uzavřena kvůli práci na inženýrských sítích. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Velmi neobvyklou místnost má věznice v Ostravě Heřmanicích. Z někdejší učebny se stala kaple naděje podle vzoru ze skandinávských zemí. Podíváme se tam za chvíli, teď je 17:30.

0: Za 5 minut, 6:15, teď se vydáme s Českým rozhlasem Zlín k severním sousedům. Velký oltářní stůl, dřevěný kříž a symbol pomocné ruky, která se dá přidržet. Tak vypadá nově otevřená kaple ve věznici v Ostravě Heřmanicích. Je podobná modlitebám v severských zemích a bude sloužit nejenom odsouzeným, ale také pracovníkům věznice.
1: Jeden po druhém zapalují symbolické svíčky, už se tady četly první modlitby. Do nové kaple přišli i vězni.
2: Líbí se vám to tady?
3: Ano, moc se mi to líbí tady.
2: A vám?
4: Líbí se, je to dobré.
2: Budete sem chodit?
4: Budem chodit.
5: Tady to byla terapeutická místnost, která byla taková běžná, užívaná místnost s odsouzenými, průměrná vězeňská místnost.
1: Popisuje totální proměnu staré učebny ředitel heřmanické věznice Pavel Horák. Není možné přehlédnout velkou ruku, která jakoby zachraňovala tonoucího. Průhlednou částí stěny sem dopadá denní světlo, ale dál už je intimnější šero a symbolů kříže je tady víc, včetně stropu. Inspirace je z Norska.
5: Viděl jsem jejich kapli a chtěl jsem v podstatě něco podobného přenést do Čech a to se podařilo.
2: Je tady i pomocná ruka?
5: Ano, je tady pomocná ruka, jak bylo řečeno, je to ta ruka naděje, ruka pomoci a tu ruku vytvořili odsouzení.

0: vězeňské služby se také změnil na tu duchovní službu jako takovou.
1: Vězeňská kaple v Ostravě dostala jednoslovné pojmenování – naděje. Přispěli na ní i církve a drobní dárci ve veřejné sbírce. Z Ostravy Heřmanic, Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před minutou bylo 6:45. Pokračujeme krátkou předpovědí, podíváme se na dnešek přes meteorology a ještě nejdřív projdu celým Zlínským krajem v aktuálních teplotách.
1: Počasí.
0: 15 stupňů, to je situace v Kroměří.

0: Kříži, taky Staré Město, Bystřice pod Hostýnem, Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské vrchy naměřili stejně 15 stupňů. 12, to je situace v Holešově, ve Zlíně, ve Strání, ve Valašském Meziříčí, ve Valašské Senici a v Rožnově pod Radhoštěm. 10 stupňů vidím v Hošťálkové, 13 v Vojkovicích a teď ještě místa s 11 stupni, Vizovice, Luhačovice, Štítná nad Bláří, Vsetín, Velké Karlovice a Horní Bečva. Dnes bude převažovat skoro jasno nebo i jasno, během dne se oblačnost může zvětšit na polojasno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, slabý během dne místy přechodně mírný, severovýchodní až severní vítr bude mít rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu. Rozptylové podmínky máme dnes ráno místy mírně nepříznivé, znovu se to zopakuje později večer, jinak přes den budou ale dobré nebo i velmi dobré. Biozátěž vzhledem k teplotám střední až vysoká 2 až 3.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Před námi je středa, přání dobrého rána posílám k datu 24. června. A připomínám, i dnes po 13. hodině vysílá Český rozhlas Zlín pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: V Alex a host přivítám zpěvačku Heidi Janku, která mimo jiné představí novou píseň s textem Jana Krůty. Bude to hit? A jak se Heidi těší na léto? Kam vyrazí dobít baterky? A vezme sebou i svého čtyřnohého parťáka knírače Edu? Dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.
0: Alex, děkujeme za odpolední tip a vracíme se do rána. 6 hodin bude za 8 minut. Lukáš chystá nové zprávy.

0: Naší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Výstavba zimního stadionu v Uherském Hradišti se prodraží o desítky milionů. U Holešova začal samosběr česneku. Urodilo se ho méně než loni. Sněmovna dnes znovu projedná nový zákon o státních zaměstnancích. Dnes očekávejte převažující skoro jasno nebo i jasno s nejvyššími teplotami kolem 30 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zimní stadion v Uherském Hradišti bude dražší o 40 milionů. Navýšení ceny na téměř 447 milionů schválili zastupitelé. Hlavním důvodem je podle starosty města Stanislava Blahy z ODS změna systému chlazení ledové plochy nebo instalace bezpečnějších pružných mantinelů a větší LCD obrazovky. Zvýšení nákladů vadí opozici, pokračuje Michal Dvouletý z uskupení Hradišťáci.
3: Nerozumím tomu, proč tak vlastně nejvýznamnější investice dochází k té změně až v rámci vlastní realizace stavby, proč už to zásadní, to znamená, jakou technologií bude prováděno chlazení ledové plochy, tak proč k tomu rozhodnutí nedošlo v okamžiku, kdy se celý tak náročný projekt připravoval do té vlastní realizace.
2: Na poli u Martinic na Holešovsku začal samosběr česneku. Pátým rokem tu farmář František Krajča nabízí 4 různé odrůdy a od loňska drží i stejnou cenu 100 korun za kilo česneku i snatí. Zájem sběračů je velký, ale úroda je podle farmáře letos nižší.
4: Letos je úroda oproti minulýmu roku přibližně poloviční. Minulý rok byl česnek opravdu dvakrát větší, ale vzhledem k tomu, že opravdu jaro bylo extrémně suchý, s tím jsme velice bojovali a zejména česnek, tak proto tolik nenarostl, ale to asi všem česnekářům, co to pěstují vyloženě takhle na poli bez závlahy.
2: Poslanci dnes mají znovu jednat o novém zákoně o státních zaměstnancích, který by měl nahradit současný služební zákon. Návrh připravila skupina poslanců z vládní koalice. Má podle nich zajistit flexibilnější státní správu. Jednodušší má být zaměstnávání, ale i propouštění úředníků. Podle opozice ale změna povede k politizaci státní správy. Přesně před 5 lety, 24. června 2021, zasáhlo Jižní Moravu ničivé tornádo. Většina škod je dnes už opravená, v některých obcích ale stále zbývá dokončit poslední projekty obnovy.
5: Jak vidíte, tak dělníci dodělávají nástavbu dřevěného pódia.
6: Ukazuje nezávislá starostka Moravské Nové Vsi Zuzana Jandáková. Původní pódium u Sokolovny strhlo tornádo. Jako poslední zbývá v městě se opravit náměstí. Podobně zbývá v nedalekém Hodoníně opravit sportovní areál a dětské městečko. A sázejí stromy, upřesňuje starosta Libor Střecha z Hnutí pro Hodonín.
7: Máme základní školu, kde budujeme nový park. Kousek za námi je les, který byl hodně poničen, a tam vlastně chceme lesopark.
6: Obnova zeleně je jedním z dlouhodobých projektů po tornádu. Nové stromy mají krajině pomoci lépe odolávat extrémnímu počasí. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Na území Zlínského kraje dnes očekávejte převažující skoro jasno nebo i jasno. Během dne se oblačnost může zvětšit až na polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 15 a 10 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 27 až 30 stupňů a vítr povane slabý, přechodně mírný, severovýchodní až severní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na nehodu dvou osobních aut si dejte pozor na ulici 1. května v Uherském Brodě. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Petr Uhřík.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Jak nám říká pranostika, od svatého Jana Křtitele běží slunce k zimě a léto k horku. Což se přesně naplňuje, meteorologové nás připravují na extrémně horké období. Vítám vás, milí posluchači, do středy a přeju pohodové letní ráno, když jsme na startu 24. června. Hudebně se vrátíme k filmu Rebelové, kde Zuzka Norisová hezky přespívala hit 60. let. Petr Uhřík zdraví od mikrofonu. Teď je 6 hodin a přesně 5 minut.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Svým probuzeným posluchačům přeje dobré ráno Český rozhlas Zlín. Dnes je středa 24. června. Nahlédneme do kalendária. V roce 79 našeho letopočtu zemřel římský císař Vespasianus, kterému Řím vděčí mimo jiné za Koloseum. Zavedl kuriózní zdanění veřejných záchodků, respektive moči. Tu si kupovali řemeslníci jako zdroj amoniaku, využívaného k čištění bílých tok. A když se Vespasianův syn Titus pohoršoval nad touto daní, dal mu prý císař přičichnout k minci, aby se syn přesvědčil, že peníze nesmrdí. Do italštiny po císaři vešel i název pro pisoár italsky Vespasiano. Před 159 lety se narodil novinář a politik Jan Máša, pocházel z Tišnova. Jeho hlavní zásluhou je vybudování stálého zemského výstaviště a letiště a podpořil také založení Vysoké školy zemědělské. V roce 1913 se narodil Jan Kubiš, voják, člen odboje a jeden z atentátníků na Heydricha. 84 let dnes uplyne od vypálení obce Ležáky. Šlo o pomstu za atentát na Reinharda Heydricha, bylo rozhodnuto, že vedle Lidic budou vypáleny také Ležáky. Už dopoledne osadu obklíčili stovky mužů, její bezbrané obyvatele odvezli do Pardubic a následně zastřelili. Ale pojďme veseleji, 79. narozeniny dnes oslaví zpěvačka Helena Vondráčková. Samozřejmě gratulujeme. V roce 1974 byl poprvé pro nákup použit čárový kód. I když patentován byl už o něco dříve. Neslouží jen pouze k zadání ceny, ale také k celkové evidenci zboží ve skladech. A před 5 lety zasáhlo Jižní Moravu ničivé tornádo. Děsivé chvíle zažívali obyvatelé Podluží. Zemřelo 6 lidí a škody na majetku dosáhly téměř 15 miliard korun. Po kalendáři zamíříme na Valašsko. U Jablunky na Vsetínsku pokračuje stavba nové čtyřproudé silnice 1/57. Silničáři už dokončili 11 mostů a na největším z nich přes Bečvu se právě dělá betonáž. Jak práce postupují a kdy se po nové trase projedou první řidiči, uslyšíte v reportáži za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Elvis Presley, král rock'n'rollu, nás teď vrátí přesně 70 let zpátky. Na startu své úžasné kariéry vyhrál i písničku Don't Be Cruel a najdeme ji v síni slávy cen Grammy. Až do roku 61 to byl nejprodávanější Elvisův single.

0: Jablunky na Vsetínsku pokračuje stavba nové čtyřproudé silnice 1/57 mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. Komunikace má výrazně ulehčit dopravě v obci i na celé trase údolím Bečvy. Jak práce postupují a kdy se silnice otevře řidičům, zjišťovala naše reportérka.
1: Momentálně se nacházíme u řeky Bečvy a stavíme zde most.
2: Říká Jan Šváb, který je správce stavby a se kterým se teď dívám na pohyb velkého jeřábu.
1: Tomu se říká takzvaná pumpa a do ní se leje přes tenhle mix, přes tenhle domíchávač se nalévá beton a do těch horních vrstev, kde betonujeme tu nosnou konstrukci.
2: Stavba Semetín-Bystřička je obrovská. Teď už je hotových nějakých 11 mostů.
1: Tenhle most je jeden z těch nejnáročnějších, protože je největší. Je zde největší spotřeba betonu, je zde největší potřeba koordinace, co se týče lidí, strojů a veškeré techniky.
2: Ta stavba roste před očima.
1: Samozřejmě děláme vše pro to, aby ta stavba byla dokončena v termínu.
2: Říká Jan Šváb, připojil se k nám ředitel zlínské pobočky ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek, který pozoruje teď právě tu zmiňovanou pumpu.
3: To chceme vlastně zvládnout v letošním roce, kompletně mít tu niveletu těch násypů v celé délce a začít dělat takzvané konstrukční vrstvy, což už je v uvozovkách jenom těch 60 cm kameniva nebo různých druhů kameniva a živičného povrchu.
2: Jaké další milníky významné jsou před stavbaři?
3: No nejvýznamnější je spustit silnici z Pržna do Ratiboře. To se nám musí podařit letos na podzim, aby jsme mohli vlastně zbourat ten stávající most, který vede do Pržna přes Bečvu a začít tam budovat lávku, která tam bude do budoucna pouze lávka pro pěší a pro integrovaný záchranný systém. Tak to je teď pro nás to nejdůležitější.
2: Součástí stavby nové silnice 1/57 je taky nové fotbalové hřiště v Jablunce. Nahradí původní areál, který ležel přímo v trase přeložky.
3: Ta stavba se připravuje již přes 20 let. V té době vznikla dohoda s vedením obce Jablunka, že jim sebereme hřiště pro novou silnici. Chceme ho v srpnu otevřít.
2: Nová čtyřproudová silnice výrazně uleví dopravě mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. Pomůže také obci Jablunka.
3: V Jablunce už nebude ta doprava projíždět přes obec, ale bude vlastně mimo, bude to čtyřpruhová komunikace, takže bude bezpečnější, rychlejší, rovnější a bude to pro všechny účastníky toho silničního provozu komfortnější.
2: ŘSD už také projektuje úsek až do Valašského Meziříčí. Stavět se začne v letech 2035-36. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
4: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
5: Bercové vředy, dekubity nebo třeba diabetická noha. Nehojící se rány postihují 10 000 Čechů. Léčba je bolestivá, dlouhodobá a nákladná. Kateřina Palinčáková z nemocnice Agel z Valašského Meziříčí je zakladatelkou specializovaného týmu hojení chronických ran. Přijala pozvání do poradny pro zdraví a bude tu i pro vaše dotazy. Už 24. června v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. V českém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
6: Těší se na vás průvod se zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Za 10 minut 6:30. Teď nás bude zajímat vývoj počasí, poslechneme si podrobnou předpověď na několik dalších dnů. Tu má pro nás připravenou meteoroložka Andrea Kvapilová a proto zdravím, přeju dobré ráno do Brna.
1: Hezké ráno.
0: Náš tedy Zlínský kraj má podle vašeho pozorování prozatím jaké ranní parametry?
1: Tak teploty ty se nám pohybují nejčastěji od 16 do 12 stupňů. Máme jasno nebo skoro jasno. Vítr ten nám vane slabý, převážně severních směrů do 15 km za hodinu.
0: Co nás čeká od rána až do setmění? Jak vypadá celková předpověď na 24. červen?
1: Tak čeká nás dneska slunečný den, očekáváme skoro jasno nebo jasno, pak teda hlavně v těch odpoledních a večerních hodinách se ta oblačnost může zvětšit až na polojasno. Ty nejvyšší teploty od 27 do 30 stupňů, k tomu nám bude vát vítr slabý, během dne potom na některých místech i přechodně mírný severovýchodní až severní do 20 km za hodinu.
0: A s jakým číslem máme počítat v biozátěži?
1: Tak dneska to máme rozdělené, pro Vsetínsko platí stupeň číslo 2, střední zátěž, pro zbytek kraje, kde čekáme vyšší teploty, tak je stupeň číslo 3, což je vysoká zátěž.
0: Jdeme dál, na čtvrtek, zítra, máme počítat s podobným průběhem počasí?
1: Ano, stále slunečno i s tropickými teplotami, tam v noci jenom malá oblačnost, jasno nebo skoro jasno, ty nejnižší teploty očekáváme od 17 do 14 stupňů, ale v údolích mohou teda klesnout až k 12 stupňům. Přes den nám bude převažovat takové spíše jasno, ale jenom tam může se přechodně začít vytvářet trošinku taková drobná kupovitá oblačnost a ty nejvyšší teploty očekáváme od 30 do 33 stupňů, k tomu nám bude vát ze začátku vítr slabý, proměnlivý, během dne potom bude směr severovýchodní až severní do 15 km za hodinu.
0: Vaše původní zprávy nás připravovaly na další růst maximálních teplot do víkendu, projděme si ještě pátek, oba volné dny, jaké jsou aktuální vyhlídky?
1: Ano, je to tak, ty nejvyšší teploty nám budou stoupat, stále bude to podobné, slunečno, jenom s malou oblačností, v průběhu dne s nějakou tou drobnou kupovitou oblačností, páteční nejvyšší teploty od 30 do 34 stupňů, ty sobotní od 33 do 37 stupňů a neděle vypadá, že o ten stupínek až dva by mohla být i teplejší.
0: A ještě teplotní rekordy, prozraďte, Andreo, prosím, jak nás překvapil 24. červen ve Zlínském kraji?
1: Tak ta nejnižší hodnota je z roku 1995, kdy jsme na stanici Huslenky zaznamenali 1,5 stupně Celsia a maximum máme 34 stupňů z roku 2016 pro stanici Valašské Meziříčí a tu stejnou hodnotu 34 stupňů, ale z roku 1915 pro stanici Luhačovice.
0: Meteoroložka Andrea Kvapilová, Český rozhlas Zlín, za všechny informace děkuje, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezky den naslyšenou.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: S dalšími zprávami je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Ředitelství silnic Zlínského kraje vynaloží na každoroční sekání trávy podél komunikací téměř 55 milionů korun. Českému rozhlasu to řekl mluvčí Vojtěch Cekota. První seč začala v květnu a práce skončí až v říjnu. Podle Cekoty se během vegetačního období sekačky vracejí na stejná místa několikrát. Sečení má zajistit bezpečný provoz, aby tráva nezakrývala řidičům výhled a nestínila dopravní značení. Rožnov pod Radhoštěm upřesnil termín zahájení stavby nového kulturního centra. Staveniště předá radnice stavební firmě na přelomu července a srpna. Ještě před samotným zahájením prací museli projektanti na žádost města plány výrazně upravit. Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme zástupce Evropské vysílací unie. Přijde mimo jiné její prezidentka Delphine Ernotová-Kanciová. Spolu s generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem a programovým ředitelem České televize Milanem Friedrichem budou mluvit o nezávislosti a způsobech financování veřejnoprávních médií v Evropě. Útočník Cristiano Ronaldo dal jako první fotbalista v historii gól na 6 mistrovstvích světa. Proti Uzbekistánu skoroval dvakrát a přispěl k vysokému vítězství Portugalska 5-0. Anglie remizovala s Ghanou 0-0, Chorvatsko zdolalo Panamu 1-0 a Kolumbie hrála s Kongem 1-0. Během dneška bude ve Zlínském kraji skoro jasno nebo jasno, zejména odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit až na polojasno. V této chvíli jsou teploty mezi 17 a 11 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 27 až 30 stupňů a vítr povane slabý, místy přechodně mírný, severovýchodní až severní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Nehoda dvou osobních aut se stala na ulici 1. května v Uherském Brodě. Jeďte tam se zvýšenou opatrností. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Na závěr dopravního servisu ještě malá zajímavost. V roce 2018 bylo v Saúdské Arábii povoleno ženám řídit osobní a nákladní vozidla i motocykly. Monarchie byla poslední zemí na světě, kde ženy nesměly usednout za volant. I tak to připomínám 24. červen a přeju dobré ráno motoristům klidnou jízdu. Teď je 6:30.

0: Je 7:30. Dobré ráno si přejeme na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Je středa 24. června. Vyplatí se zemědělcům, kteří nemusí zhánět brigádníky a spokojení jsou i zákazníci. Řeč je o samozběru ovoce nebo zeleniny přímo z pole. Na samozběr jedné oblíbené velmi aromatické zeleniny se podíváme v 7:20. Poradna pro zdraví se dnes bude věnovat tématu, které se může týkat dříve nebo později každého z nás. Chronické rány postihují 10 000 Čechů. Jsou velmi bolestivé a léčba je zdlouhavá. Pozvání do studia přijala zakladatelka specializovaného týmu hojení chronických ran z nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí Kateřina Palinčáková. Bude tu i pro vaše dotazy, které můžete už teď posílat na mail studio.zlín@rozhlas.cz. Silvie Pospíšilová s ní pak všechno probere po zprávách v 11 hodin. A já přidám počasí, už za chvíli další krátkou aktuální předpověď.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu bude 6:45. Znovu nahlédneme do aktuální předpovědi a než se dostanu k celkovému popisu, ještě zmíním teplotní interval, ve kterém se momentálně Zlínský kraj nachází.
1: Počasí.
0: Hodnoty se teď v regionu pohybují mezi 11 a 17 stupni. Očekáváme skoro jasno nebo jasno, zejména odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit na polojasno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Slabý, během dne místy přechodně mírný severovýchodní až severní vítr, povane rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. Rozptylové podmínky máme teď místy mírně nepříznivé, večer nebo respektive později večer by se to mělo zopakovat, jinak by ale měly být dobré nebo i velmi dobré rozptylové podmínky. Biozátěž vysoká na trojce, Vsetínsko počítá s druhým, tedy středním stupněm zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Podvodní tunel, největší sladkovodní ryba světa nebo koupací biotop. Právě na takové místo dnes zamíří naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Co všechno objeví v areálu Živá voda v Modré, se dozvíme už za okamžik.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Heidi Janků.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síl starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z pretežky mi víš,

0: Od 7 hodiny nás aktuálně dělí 11 minut. Vítáme se do středy 24. června tady na vlně Českého rozhlasu Zlín. Dobré ráno. Nahlédnout podvodní hladinu, projít se mezi rybami a zároveň si užít letní koupání. To vše nabízí areál Živá voda v Modré na Uherskohradišťsku. A právě tam se dnes vydá i naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Petro, krásné ráno.
1: Dobré ráno. Já dnes dopoledne zamířím do jedinečné přírodní expozice, která návštěvníkům ukazuje život pod i nad vodní hladinou z úplně jiné perspektivy. A největším lákadlem je bezesporu podvodní tunel, kterým mohou lidé projít přímo mezi rybami typickými pro naše řeky i rybníky.
0: Takže nepůjde jen o klasické akvárium.
1: Vůbec ne. Návštěvníci se ocitnou několik metrů pod vodní hladinou a kolem nich budou proplouvat kapři, štiky, candáti nebo sumci. A velkou raritou jsou také jeseteři a vizi velké, tedy největší sladkovodní ryby světa. Některé z nich měří téměř 2 metry.
0: Ty se s námi jako vždy spojíš přímo z místa, předpokládám.
1: Přesně tak. Dopoledne se projdu podvodním tunelem a podívám se zblízka na místní obyvatele vodní říše. No a nejen to, smočím si také nohy v místním biotopu a trochu se osvěžím. Do vysílání Českého rozhlasu Zlín se z místa přihlásím chvíli po 10. hodině.
0: Děkujeme a budeme se těšit na slyšenou.
1: Také se budu těšit na slyšenou.
0: To byla naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, která každý všední den objevuje zajímavosti našeho kraje. A může se jenom připomínám zastavit taky u vás. Tipy na nevšední místa, výlety nebo akce posílejte na e-mail stopař.zlín@rozhlas.cz.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Město Zlín hledá vhodnou univerzitu pro výzkumný projekt. V Jablunce na Vsetínsku dokončují dělníci nové fotbalové hřiště. Každý desátý Čech zažil nepříjemné důsledky kvůli tomu, co řekl na veřejnosti. Dnes bude skoro jasno nebo jasno s nejvyššími teplotami kolem 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zlín chce zlegalizovat takzvané světelné čáry před přechody pro chodce. Ty mají na nejfrekventovanějších místech zvýšit bezpečnost lidí při přecházení silnic. Technologie je už na několika místech v centru města nainstalovaná a technicky připravená k provozu. Její spuštění ale zatím brání česká legislativa. Město proto jedná s ministerstvem dopravy i dopravní policií a současně hledá univerzitu, která by se zapojila do výzkumného projektu. Právě na jeho základě chce Zlín získat výjimku pro zkušební provoz, říká zlínský radní pro dopravu Václav Kovář.
4: Se snažíme s některými univerzitami, které jsme oslovili, se bavit o tom, že by tady tento prvek byl součástí, řekněme, výzkumu chování těch chodců na přechodech a dále byl vyhodnocován, jestli je opravdu přínosem nebo ne.
3: V Jablunce dokončují nové fotbalové hřiště. Původní sportovní areál musel ustoupit stavbě nové čtyřproudé silnice mezi Jablunkou a Bystřičkou. Ředitelství silnic a dálnic proto buduje na hradní zázemí. Podle ředitele zlínské správy ředitelství Karla Chudárka by se fotbalisté mohli na nový trávník vrátit už letos v srpnu.
5: Jsou sazené obrubníky, udělány konstrukční vrstvy, oplocení veškeré, zábrany za branami, osvětlení. A vlastně k tomu stavíme i šatny a tribuny. Osazují se teďka výplně otvoru, dveře, okna. Co se týká hřiště, tak chybí položit vlastně ten travnatý koberec.
3: Každý desátý člověk v Česku se setkal s nepříjemnými důsledky za to, co řekl na veřejnosti. Ukázal to výzkum Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd o svobodě projevu. Na přelomu dubna a května se ho zúčastnilo přes 2000 respondentů. Nejčastěji šlo o negativní reakce od rodiny a přátel, říká socioložka Paulína Tabery.
6: Tam, kde ten tlak je pociťován, tak je to ze strany přátel a rodiny. A tam už to pociťuje celkem dost lidí. Je to více než čtvrtina, má buď osobně, nebo to takhle vídá jako od přátel a známých, že tento tlak vzniká. I ze strany širší veřejnosti a i od provozovatelů sociálních médií. Tam už je to méně, kolem pětiny.
3: Město Sevastopol na ruském okupovaném Krymu je bez elektřiny. Podle Moskvou dosazeného šéfa místní správy Michaila Razvožajeva za výpadek můžou ukrajinské dronové útoky. Nad městem podle něj protivzdušná obrana zničila 9 bezpilotních letadel. Poloostrov Krym je podle agentury AP v poslední době stále častěji terčem ukrajinských dronů. Kyjev se snaží zničit ropnou a plynárenskou infrastrukturu i mosty spojující Krym s Ruskem.
0: Počasí.
3: Dnes bude v našem regionu skoro jasno nebo jasno, zejména odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit až na polojasno. V této chvíli jsou teploty mezi 17 a 11 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 27 až 30 stupňů a vítr povane slabý, místy přechodně mírný, severovýchodní až severní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Pozorní buďte na hlavní silnici v Dolním Němčína u Herskobrodsku, kde máme hlášenou nehodu dvou osobních aut. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Máme tu nový letní den, zdravím vás, milí posluchači, u vstávání do středy 24. června. A před soutěží jenom připomenu, svátek oslaví Jan, jedná se o druhé nejoblíbenější jméno v Česku, tak jistě nebude nouze o gratulanty. Naše pravidelná slovní hra tentokrát odmění vítěze knihou, kterou věnuje Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Kroměříži. Její název současně odhaluje obsah, farní kostel svatého Martina v Tlumačově. Brontosauři nám ještě zahrají svůj valčíček a pak už můžeme soutěžit. Je 7 hodin 5 minut, pohodu na startu přeje i dnes Petr Uhřík.
0: Český rozhlas Zlín.

0: 7 minut po 7 hodině. V dnešní soutěži, jak se u nás mluví, budete moci, milí posluchači, už za chvíli hádat slovo, které dřív běžně používali naše babičky. Pokud si chcete zasoutěžit, volejte do studia, odměnou za správnou odpověď je tentokrát kniha s názvem Farnostní kostel svatého Martina v Tlumačově. Věnuje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži. Ať se daří, jenom připomenu správné telefonní číslo.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Moravské nářečí a s ním spojené hádanky, to je každodenní zábavná soutěž, u které se teď potkáváme. Slovo, které se dřív docela běžně používalo v domácí mluvě, nám nabídne paní Petra ze Zlína. A já jsem zvědavý, kdo se ozve na telefonu, kdo bude soutěžit. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady Honza Zlín.
0: Pan Honza, slyším dobře, Honza?
2: Ano, Honza Zlín.
0: Takže
2: ano.
0: Vy máte dneska svátek, pane Honzo.
2: Ano.
0: Tak, ano, tak, tak. A už jste začal slavit, anebo teprve propuchne něco?
2: No, něco bude, ale ze zdravotních důvodů, tak to bude trošku slabší trošku.
0: No, jenom víte, že dnes budou odpolední teploty mířit ke 30, tak tomu teda, jak správně chápu, musíte přizpůsobit i program a svůj biorytmus. Mám pravdu, že?
2: Ano, a ten pitný režim hlavně.
0: Tak,
2: ano,
0: tak,
2: ano.
0: tak, zalévat, určitě. Tak, pane Honzo, pojďme na soutěžní otázku. Já doufám, že vám nedá příliš zabrat. Tak to zní.
3: Co je to legátka?
0: Co je to legátka?
2: Aha.
0: Paní Petra ze Zlína.
2: To jsem někde slyšel. No. To jsem někde slyšel.
0: Ano.
2: Legátka. No.
0: Pátrejte v paměti.
2: No, zkusme ty nápovědy. No, to se mi to říká, ale...
0: A než dám ty nápovědy, co vám to tak říká? Co vám to třeba jako napovídá, evokuje? Legátka. Co to tak jako třeba legátka může
2: být? To se mi to tam někde vynořilo, ale teďka přesně... Víte, že jsem to slyšel, ale...
0: No to kole legitimace to není, to vám řeknu, ne?
2: Ne, to je jasné, to je jasné.
0: Takže...
2: Legátko to taky asi nebude.
0: No tak pojďme na ty nápovědy,
2: nevím,
0: ano? Dobře.
2: Nevím, zkusme to.
0: Tak, legátka je buď židle, nebo vojenská taška, nebo želatinová cukrovinka. A to jsem vám moc nepomohl.
2: No, moc ne, ale tak možná to kláme trošku tělem, jak se říká. Zkusme to Ačko, ať se nám dá. No.
0: Dobře, ještě pro jistotu všechny tři možnosti. Buď je to ta legátka židle, no. Židle, nebo vojenská taška, nebo želatinová cukrovinka. A vy říkáte, pane Honzo, že je to Ačko, židle.
2: Zkusme to Ačko, no.
0: Zkusme. Paní Petra ze Zlína nám prozradí, jak to teda všechno je.
3: Moje babička tak říkala židli.
0: Mhm. Tak.
2: No, vydal.
0: No.
2: To mě říkalo, že jsem od babičky taky právě, když jste mi zdíval ještě do Slavkova k babičce.
0: Podaj mě tu legátku, jsem slyšel já od babičky a dědy v Dolněmčí hodně často. Takže
2: no vidíte, já bych Slavkově, když to je kůsek.
0: Ano, ano, tak bych správnou odpověď nehledal dlouho. A vy jste, Honzo, taky nezaváhal, takže v pořádku, máte
2: jo.
0: Od nás hezkou cenu.
2: Děkuji.
0: Tak já taky, že jste zavolal. Mějte hezký den, zvládejte ty vysoké teploty a ozvěte se zase někdy příště.
2: Ano.
0: Ano, hezký
2: dobře,
0: den.
2: Počkáme na telefoně?
0: Určitě, ano.
2: Dobře.
0: Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: U skladby Ruby Tuesday si kapela Rolling Stones užívala po čtvrté vítězství v hitparádách, to se psal rok 67. Hladká balada v barokním stylu. Mně se líbí i verze Roda Stewarta, kde se trochu v jisté pasáži refrénu mění rytmus, ale tady tuto si pustíme někdy jindy.

0: Je přesně 7:15. Jaké aktuální zprávy nám posílají meteorologové, probereme hned a krátkou předpověď začnu i tentokrát ranními teplotami.
1: Počasí.
0: V rozmezí 13 až 18 stupňů se momentálně nachází Zlínský kraj. Očekáváme skoro jasno nebo jasno, zejména odpoledne a večer se oblačnost může nepatrně zvětšit, takže na výsledné polojasno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Povane slabý, během dne místy přechodně mírný severovýchodní až severní vítr, rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou v těchto chvílích místy mírně nepříznivé a později večer by tato situace měla nastat znovu, jinak přes den ale budou dobré nebo velmi dobré. Biozátěž vysoká na trojce. Vsetínsko počítá s druhým, to znamená středním stupněm zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Vyplatí se zemědělcům, kteří nemusí zhánět brigádníky a spokojení jsou i zákazníci. Řeč je v tomto případě o samozběru ovoce nebo zeleniny přímo z pole. Za chvíli se podíváme na samozběr jedné oblíbené, velmi aromatické zeleniny.
2: Při práci v Národním památkovém ústavu jej historie obklopuje téměř neustále. Petr Hudec z Kroměříže ji přetváří v romány i povídky a právě chystá křest své poslední vydané knihy Legenda o snu z prostředí Velehradského kláštera. Jak se při psaní přenáší do historie našeho kraje? O tom uslyšíte už 25. června. Těší se na vás Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Za 9 minut bude 7:30 a my s Českým rozhlasem Zlín pokračujeme po regionu. Na poli u Martinice na Holešovsku začal samozběr česneku. Pátým rokem tu farmář František Krajča nabízí 4 různé odrůdy. A od loňska, co mám informace, drží i stejnou cenu, 100 korun za kilo i znatí. Cena nižší než v obchodě nebo na tržišti láká samozřejmě stovky zájemců, kterým nevadí, že si trošku ušpiní ruce.
1: Česnek je dopředu podoraný, takže lidé si česnek už jednoduše vytáhnou ze země, očistí od hlíny kořínky a naskládají do bedinky libovolné množství.
2: Říká mi na poli se samozběrem František Krajča, zemědělec. Jaká je letos úroda?
1: Letos je úroda oproti minulému roku přibližně poloviční. Minulý rok byl česnek opravdu dvakrát větší, ale vzhledem k tomu, že opravdu jaro bylo extrémně suchý, s tím jsme velice bojovali a zejména česnek, tak proto tolik nenarostl, ale to asi všem česnekářům.
2: Česneku je možná polovic, zájem o jeho samozběr je ale podle Františka Krajči letos dvojnásobný a lidé se sem často vrací.
3: Byli jsme i v loni a tak byli jsme velice spokojení. A i s kvalitou, a i tak vůbec výdrž toho česneku je pěkný.
2: Potvrzuje paní Milada z Frištáku, která přijela nazbírat 2 bedny pro sebe i sestru.
3: No a upotřebí se na kde co, dám si do mražáku něco, aby mě vydržel, a něco namačkáme, uděláme si takovou pesto z toho. A...
4: Krásně se nám to oplatí, protože je to super počasí, super lidi, super cena.
2: Kolik toho máte tak?
4: Tady je tak 18 a v autě mám tak 18-30 kilo tam bude.
2: Pochvaloval si sběrač, který přijel až ze Vsetína. Paní Jaroslava zase vysvětluje, proč dává přednost samozběru před nákupem v obchodě.
5: Protože jsou tady s nima spokojená a vím, že je to náš česnek a budu podporovat naše místní farmáře a zemědělce.
6: Mě baví to vůně, mě to voní prostě.
2: Doplnil jí vnuk Krištof, který mezi řádky pomáhá. Loni samozběrači pole česneku u Martinic sklidili za 6 dní. Letos to zřejmě zvládnou ještě rychleji. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Celkem 3,65 milionů korun si rozdělí obce Oznice na Vsetínsku a Mistřice na Uhersko-Hradišťsku. Zlínský kraj v nich podpoří výstavbu dostupného bydlení. Na program Podpora dostupného bydlení ve Zlínském kraji vyčlenilo hejtmanství celkem 30 milionů. Žádosti mohou obce podávat do konce letošního července. Uherské Hradiště v letošním roce udělí dvě ceny města. Jednu získá novinář, spisovatel, folklorista a dlouholetý popularizátor historie a lidové kultury Jiří Jilík. Druhou pak hradištská pobočka organizace Junák Český skaut, středisko Psohlavci. Na svém posledním zasedání o tom rozhodli zastupitelé. Pokud na letní dovolené s cestovní kanceláří neodpovídají podmínky zájezdu smlouvě, mají lidé nárok na slevu nebo odškodné. Podle ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřiny Chaloupkové mají lidé všechny problémy řešit s delegátem na místě nebo případně na dálku s cestovní kanceláří. Na Moravě platí až do odvolání výstraha kvůli vyššímu riziku požáru. Meteorologové před požáry varují kvůli pokračujícímu suchu. Lidé by se měli vyhnout rozdělávání ohně v přírodě nebo vypalování trávy. Mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška varuje před požáry zemědělských strojů. Doporučuje zemědělcům pořídit hasicí přístroje. Dnes bude ve Zlínském kraji skoro jasno nebo jasno, zejména odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit až na polojasno. Aktuální teploty se pohybují mezi 18 a 13 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 27 až 30 stupňů a vítr povane slabý, místy přechodně mírný, severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta bourala na hlavní silnici v Dolním Němčí na Uhersko-Brodsku. Dále si dejte pozor na sraženou zvěř na hlavní silnici v Komni na Uhersko-Hradišťsku. Osobní auto havarovalo na třídě 3. května ve Zlíně Malenovicích u obchodního centra. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu za volantem vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli doplním regionální servis o kulturní pozvánky. Řekneme si, jaké zajímavé akce se chystají. Teď je 7:30. Dobré ráno si přejeme do středy 24. června.

0: spát, probouzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Půl osmé, to bude 5 minut, posloucháte Český rozhlas Zlín. Dobré ráno do středy 24. června. Kulturní pozvánky tentokrát zahájím v krajském městě. Ve Zlíně bude k vidění divadelní představení Hra, která se zvrtla. Začátek ve Velkém sále Městského divadla ve Zlíně je v 19 hodin. Zahraniční soubory, které budou účinkovat na Mezinárodním folklorním festivalu Strážnice, dnes vystoupí v atriu muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Čeká vás přehlídka tanců, hudby a tradic z celého světa. Těšit se můžete na soubory ze severního Kypru, Turecka, Peru, Kazachstánu, USA a Mexika, a to od 10 do 12 hodin. Zajímá vás současná literatura? Novinářky Barbora Kroužková, Martina Hinková-Vrbová a Barbora Černošková představí své knihy z edice Za ostředo na ženy. V ní otevírají témata mateřství, bezdětnosti, profesních výzev i ženské síly. Součástí setkání budou rozhovory o životních překážkách, odvaze i hledání vlastního místa v dnešním světě. Akci moderuje Josef Kvasnička. Dnes ve druhém podlaží budovy 15 v kavárně Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně od 17 hodin. Milovníkům komorních koncertů je určeno třetí vystoupení v rámci akce s názvem Villa Tour 2026 v Čiperově vile ve Zlíně. Zaspívá Lenka Nová, jejíž repertoár se opírá o texty Michala Horáčka, Lukáše Pavláska a dalších předních českých textařů. Koncert Lenky Nové připravila Čiperova vila ve Zlíně na 18. hodinu. Zajímavý hudební večer čeká taky Valašské klobouky. Vystoupí Václav Noid Bárta, který zahraje repertoár od svých prvních kroků s kapelami Noid Crew a Dimitri přes divadelní svět muzikálů až po současnou solovou tvorbu. Zpěvák a autor filmové hudby Václav Noid Bárta vystoupí v kulturním domě ve Valašských kloboukách, tedy v Kloboučanu, dnes v 19 hodin.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Máme 7:45, pokračujeme krátkou předpovědí, podíváme se na dnešek přes meteorology. A ještě nejdřív projdu celým Zlínským krajem v aktuálních teplotách.
1: Počasí.
0: Začnu hodnotou 16 stupňů a to je stav Kroměříže, Bystřice pod Hostýnem a Marušky v Hostýnských vrších. 17 stupňů uvádí Staré Město, Holešov, Vizovice a Strání. Kateřinice Ojčná má v těchto chvílích stupňů 18. 15 stupňů, to je momentálně Hošťálková, Bojkovice a Luhačovice. 14 stupňů vidím ve Zlíně, ve Štítne nad Váří, ve Valašském Meziříčí, ve Valašské Senici, v Rožnově pod Radhoštěm, ve Velkých Karlovicích a v Horní Bečvě. Vsetín, tady je 13 na teploměru. Dnes očekáváme skoro jasno nebo jasno, zejména odpoledne a večer se potom oblačnost může nepatrně zvětšit, takže na konečné polojasno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Slabý, během dne místy přechodně mírný, severovýchodní až severní vítr bude mít rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu. Rozptylové podmínky máme ráno. Mírně nepříznivé, tam ještě dodáme jedno slovo, místy, takže místy mírně nepříznivé. Později večer by to mělo být podobně. Jinak přes den ale jsou předpovězeny dobré nebo velmi dobré. Biozátěž vysoká na trojce, Vsetínsko počítá s druhým středním stupněm zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Vystoupali do více než 2000 metrů nad mořem, chtějí zdolat pomyslný vrchol hory a doufají, že jim nedojde dech. Před českými fotbalisty je na závěr skupiny mistrovství světa klíčový souboj v Mexico City. A proti domácí reprezentaci potřebují nejlépe vyhrát, aby podpořili svůj sen o postupu. Probereme za chvíli podrobněji.

0: Těžkou úlohu před sebou mají na mistrovství světa čeští fotbalisté, asi víte. Zatím uhráli pouze bod a jestli chtějí myslet na postup, potřebují k tomu uspět na závěr skupiny v Mexiku proti domácí reprezentaci. Příprava mohla být náročná v mnoha směrech a my se o tom teď všem samozřejmě dozvíme víc v reportáži.
1: Myslím si, že se to neslo v klidu, v koncentraci, samozřejmě s nějakými motivačními informacemi pro hráče a tak dále.
2: Trenér Miroslav Koubek a hráči měli necelý týden na přípravu na zápas, ve kterém musí kvůli naději na postup bodovat, nejlépe vyhrát a taky dokázat, že umí předvést mnohem lepší výkony.
1: Ale určitě nejsme ve stádiu, kdybychom nějakým způsobem byli, kdyby to vyjádřil psychicky dole nebo v takovém nějakém stavu, jak třeba by si někdo mohl zvenčí myslet. Atmosféra je dobrá, koncentrovaná a věřím tomu, že bojovná.
2: Český tým chtěl na šampionátu sázet na silnou osu s osvědčenými hráči, jenže už po nepřesvědčivém úvodním utkání s Jižní Koreou nastaly pro souboj s Jihoafrickou republikou změny.
1: Tak já jsem netoužil udělat tolik změn, potom jsem netoužil, ale prostě určitý věci se tady vyjevily, že nefungují. Ta sestava vysněná je takový trošku nanesený slovo, ale která byla v představách, tak prostě se to jako nechytlo zpočátku, no, s kterou jsme počítali po baráži, že je prakticky vytvořena.
2: A Miroslav Koubek musí s realizačním týmem tenhle rébus vyřešit pro klíčové utkání s Mexikem. Čeští fotbalisté působili v zápasech někdy hodně pasivně, jako by na ně doléhal tlak velkolepého mistrovství světa, na kterém nikdo z nich nehrál.
3: Když si vezmeme nějaké, jako jestli to je tlak, nebo jsou to nějaký strachy, nebo to jsou nějaké jiné věci, co na každého působí, nemůžu odpovídat za všechny.
2: Snažil se vysvětlit i psychickou stránku kapitán Ladislav Krejčí, který vidí současné poznatky jako důležité.
3: Kterýma si musíte procházet a nabrat ty zkušenosti pro to, abyste to dokázali využít do těch dalších zápasů a už s tou zkušeností vám ty výkony automaticky jdou výš a výš, přidává se i ta radost, přidává se větší uvolnění.
2: Říkal stoper české reprezentace, který také dodal, že i když výkony nebyly ideální, fotbalisté mají přirozeně obrovskou motivaci od začátku turnaje, ale potřebují prodat i na hřišti.
1: My musíme zlepšit práci s míčem. To jednoznačně je potřeba se udržet víc na balónu. Pokud se na mě neudržíte, tak padáte do hlubokého bloku. To je logický. Jako. A to není náš plán. My takhle hrát nechcem. Nikdo to hráčům neordinuje. Nikdo nedává pokyn, dejte branku a stáhněte se pro boha. To vůbec ne. Jako, jo. Takže musíme zlepšit vlastně držení míče.
2: Pokud by tým Miroslava Koubka v Mexiku vyhrál, měl by velkou šanci na postup a při souhře okolností i z druhého místa. Při remíze by ale musel čekat na další výsledky.
1: No tak to je. Tak to prostě je. Bude muset čekat a věřte mi, že kdyby to nastalo, tak si velmi rádi počkáme.
2: Teď ale čeká fotbalovou reprezentaci vedenou Miroslavem Koubkem klíčový zápas v Mexiku. Začne ve 3 hodiny v noci českého času a přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Z Mexika, Mirko Vasič, Český rozhlas.

když tak píšu po nocích. A ta láska tam mi zbyla, nemůžu si pomoci.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Uznávaný lékař se rozhodne odejít do důchodu a spolu s tím se rozloučit i s milenkou. Ona se ale loučit nechce. Komedie Zbožňovaný. ČT2. Lapen v síti dvou žen. Richard Gere jako psychiatr vtažený do nebezpečné hry v premiérovém filmu Mrazivá vášeň. A ČT Art uvádí přímý přenos oblíbeného koncertu pod širým nebem z pražského Hradčanského náměstí. Česká filharmonie Open Air 2026. Středeční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Sekání trávy letos vyjde silničáře ve Zlínském kraji na 55 milionů korun. Stavbaři ve Vsetíně dokončují nové autobusové nádraží. Poslanci jednali přes 8 hodin o programu. Dnes bude skoro jasno nebo jasno s nejvyššími teplotami kolem 30 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Ředitelství silnic Zlínského kraje vynaloží na každoroční sekání trávy podél komunikací téměř 55 milionů korun. Českému rozhlasu to řekl mluvčí Vojtěch Cekota. Sečení má podle něj zajistit bezpečný provoz, aby tráva nezakrývala řidičům výhled a nestínila dopravní značení.
6: Máme na starosti sečení podél silnic druhých a třetích tříd. Sečení musíme zajistit i v nepřehledných úsecích. Prosíme řidiče vozidel, aby v těchto místech snížili rychlost a zvýšili pozornost. Na provádění prací vždy upozorňuje přechodné dopravní značení.
5: Ve Vsetíně se ode dneška uzavře nádražní ulice. Stavbaři tam pokládají nový asfalt a dokončují i nové autobusové nádraží mezi parkovacím domem a tratí. Z celého úseku od Svárova ke kruhovému objezdu u polikliniky tak bude staveniště. Dodává mluvčí města Jana Rašková.
7: Žádáme proto chodce, aby využívali podchod mezi dopravním terminálem a Smetanovou obchodní galerií a motoristy, aby respektovali dočasné značení a neparkovali v dotčených místech. Areál nemocnice zůstane přístupný z ulice Smetanova přes okružní křižovatku u polikliniky, stejně jako parkovací dům.
5: Poslaneckou sněmovnu včera ochromily obstrukce. Program si poslanci odhlasovali hodinu před půlnocí po celodenních projevech převážně opozice. Ta schůzi blokovala kvůli chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií.
8: Podle opozice vládní návrh ohrožuje nezávislost Českého rozhlasu a České televize. Zrušení poplatků od nového roku chce zabránit, říká předseda starostů Vítra Kušan.
9: Já tomu říkám, pojďme zareagovat výstražnými obstrukcemi. Je to jednoznačná reakce na to, co tahle vláda dělá s touhle zemí.
8: Změny ve financování České televize a Českého rozhlasu ale sněmovna podle svého místopředsedy Patrika Nachera z ANO v příštích dnech projednávat nebude.
10: Oni budou obstruovat vůči něčemu, co se vůbec v tenhle týdnu nebude projednávat. Takže mě pak by zajímalo, jak ty obstrukce budou vypadat v momentě, kdy to tady bude.
8: Ke schůzi se poslanci vrátí ráno. Projednávat budou novelu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče alimentů. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
5: Premiéři Česka, Maďarska, Polska a Slovenska se shodli na obnovení spolupráce v rámci Vyšegrádské čtyřky. Oznámil to maďarský premiér Péter Maďar po schůzce se svými protějšky. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO výsledky jednání vítá. Po schůzce řekl, že je z obnovy spolupráce nadšený a je rád, že jsou státy opět na stejné lodi.
4: Počasí.
5: Během dneška bude ve Zlínském kraji skoro jasno nebo jasno, zejména odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit až na polojasno. V této chvíli jsou teploty mezi 18 a 13 stupni. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 27 až 30 stupni a vítr povane slabý, místy přechodně mírný, severovýchodní až severní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
11: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Vyšetřování po nehodě osobního auta může zdržet provoz na ulici 3. května ve Zlíně Malenovicích u obchodního centra. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
11: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
12: U Jablůnky na Vsetínsku pokračuje stavba nové čtyřproudé silnice 1/57. Silničáři už dokončili 11 mostů a na největším z nich přes Bečvu se právě dělá betonáž. Jak práce postupují a kdy se po nové trase projedou první řidiči, uslyšíme v reportáži už za chvíli. A pak se necháme pozvat do okolí na Pajedel i na blízké rozhledny. Turistické tipy má před 8:30 připravené pravidelný host Jiří Tomáš. Teď si poslechneme Čechomor s hostující Lenkou Dusilovou. Petr Uhřík stále přeje dobré ráno do středy 24. června. Je 8 hodin a 5 minut.
11: Český rozhlas Zlín.

0: 8 hodin 9 minut, dnes je středa 24. června. U Jablunky na Vsetínsku pokračuje stavba nové čtyřproudé silnice 1/57 mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. Komunikace má výrazně ulehčit dopravě v obci i na celé trase údolím Bečvy. Jak práce postupují a kdy se silnice otevře řidičům, zjišťovala naše reportérka.
1: Momentálně se nacházíme u řeky Bečvy a stavíme zde most.
2: Říká Jan Čváb, který je správce stavby a se kterým se teď dívám na pohyb velkého jeřábu.
1: Tomu se říká takzvaná pumpa a do ní se leje přes tenhle mix, přes tenhle domíchávač se nalévá beton a do těch horních vrstev, kde betonujeme tu nosnou konstrukci.
2: Stavba Semetín-Bystřička je obrovská. Teď už je hotových nějakých 11 mostů.
1: Tenhle most je jeden z těch nejnáročnějších, protože je největší. Je zde největší spotřeba betonu, je zde největší potřeba koordinace, co se týče lidí, strojů a veškeré techniky.
2: Ta stavba roste před očima.
1: Samozřejmě děláme všech pro to, aby ta stavba byla dokončena v termínu.
2: Říká Jan Šváb, připojil se k nám ředitel zlínské pobočky ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek, který pozoruje teď právě tu zmiňovanou pumpu.
3: To chceme vlastně zvládnout v letošním roce, kompletně mít tu niveletu těch násypů v celé délce a začít dělat takzvané konstrukční vrstvy, což už je v uvozovkách jenom těch 60 cm kameniva nebo různých druhů kameniva a živičného povrchu.
2: Jaké další milníky významné jsou před stavbaři?
3: No nejvýznamnější je spustit silnici z Pržna do Ratiboře. To se nám musí podařit letos na podzim, aby jsme mohli vlastně zbourat ten stávající most, který vede do Pržna přes Bečvu a začít tam budovat lávku, která tam bude do budoucna pouze lávka pro pěší a pro integrovaný záchranný systém. Tak to je teď pro nás to nejdůležitější.
2: Součástí stavby nové silnice 1/57 je taky nové fotbalové hřiště v Jablunce. Nahradí původní areál, který ležel přímo v trase přeložky.
3: Ta stavba se připravuje již přes 20 let. V té době vznikla dohoda s vedením obce Jablunka, že jim sebereme hřiště pro novou silnici. Chceme ho v srpnu otevřít.
2: Nová čtyřproudová silnice výrazně uleví dopravě mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. Pomůže také obci Jablunka.
3: V Jablunce už nebude ta doprava projíždět přes obec, ale bude vlastně mimo, bude to čtyřpruhová komunikace, takže bude bezpečnější, rychlejší, rovnější a bude to pro všechny účastníky toho silničního provozu komfortnější.
2: ŘSD už také projektuje úsek až do Valašského Meziříčí. Stavět se začne v letech 2035-36. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Nás bude zajímat vývoj počasí, poslechneme si podrobnou předpověď na několik dalších dnů. Tu má pro nás připravenou meteoroložka Andrea Kvapilová a proto zdravím, přeju dobré ráno do Brna.
1: Hezké ráno.
0: Co nás čeká od rána až do setmění? Jak vypadá celková předpověď na 24. červen?
1: Tak čeká nás dneska slunečný den, očekáváme skoro jasno nebo jasno, pak teda hlavně v těch odpoledních a večerních hodinách se ta oblačnost může zvětšit až na polojasno, ty nejvyšší teploty od 27 do 30 stupňů, k tomu nám bude vát vítr slabý, během dne potom na některých místech i přechodně mírný severovýchodní až severní do 20 km za hodinu.
0: A s jakým číslem máme počítat v biozátěži?
1: Tak dneska to máme rozdělené, pro Vsetínsko platí stupeň číslo 2, střední zátěž, pro zbytek kraje, kde čekáme vyšší teploty, tak je stupeň číslo 3, což je vysoká zátěž.
0: Jdeme dál, na čtvrtek, zítra, máme počítat s podobným průběhem počasí?
1: Ano, stále slunečno i s tropickými teplotami, tam v noci jenom malá oblačnost, jasno nebo skoro jasno, ty nejnižší teploty očekáváme od 17 do 14 stupňů, ale v údolí mohou teda klesnout až k 12 stupňům. Přes den nám bude převažovat takové spíše jasno, ale jenom tam může se přechodně začít vytvářet trošinku taková drobná kupovitá oblačnost a ty nejvyšší teploty očekáváme od 30 do 33 stupňů, k tomu nám bude vát ze začátku vítr slabý, proměnlivý, během dne potom bude směr severovýchodní až severní do 15 km za hodinu.
0: Vaše původní zprávy nás připravovaly na další růst maximálních teplot do víkendu. Projdeme si ještě pátek, oba volné dny, jaké jsou aktuální vyhlídky?
1: Ano, je to tak, ty nejvyšší teploty nám budou stoupat, stále bude to podobné, slunečno, jenom s malou oblačností, v průběhu dne s nějakou tou drobnou kupovitou oblačností, páteční nejvyšší teploty od 30 do 34 stupňů, ty sobotní od 33 do 37 stupňů a neděle vypadá, že o ten stupínek až dva by mohla být i teplejší.
0: A ještě teplotní rekordy, prozraďte, Andreo, prosím, jak nás překvapil 24. červen ve Zlínském kraji?
1: Tak ta nejnižší hodnota je z roku 1995, kdy jsme na stanici Huslenky zaznamenali 1,5 stupně Celsia a maximum máme 34 stupňů z roku 2016 pro stanici Valašské Meziříčí a tu stejnou hodnotu 34 stupňů, ale z roku 1915 pro stanici Luhačovice.
0: Meteoroložka Andrea Kvapilová, Český rozhlas Zlín, za všechny informace děkuje, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezky den naslyšenou.
2: Bercové vředy, dekubity nebo třeba diabetická noha. Nehojící se rány postihují 10 000 Čechů. Léčba je bolestivá, dlouhodobá a nákladná. Kateřina Palinčáková z nemocnice Agel z Valašského Meziříčí je zakladatelkou specializovaného týmu hojení chronických ran. Přijala pozvání do poradny pro zdraví a bude tu i pro vaše dotazy. Už 24. června v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 9 minut do půl deváté, stále posloucháte Český rozhlas Zlín s přáním dobrého rána. Teď nabídneme tip, jak turisticky strávit víkend. Pozvánku do okolí na Pajedel a na další 4 rozhledny si připravil Jiří Tomáš ze Zlínského klubu českých turistů. K mikrofonu ho pozval jako obvykle kolega Pavel Vacek.
1: Jiří Tomáš nás dnes ve vysílání Českého rozhlasu Zlín povede okolím na Pajedel. Jedná se o organizovaný výlet, který zvládnou i životně zkušenější turisté, ale potěší jistě každého. Navíc ještě v druhé části tipu přidáme pozvánku k další části turistického seriálu. Tak pojďme na to, pane Tomáši, pěkný den.
2: Pěkný den přeji vám i všem posluchačům. Tradiční vycházka nejen pro seniory z klubu Podhoří se uskuteční v pátek 26. června v okolí na Pajedel. Start bude na autobusovém nádraží v Napajedlech v 9.15, takže z autobusového nádraží ve Zlíně stanoviště 34 bude odjezd v 8.45. Po modře značené stezce Napajedelských Emirátů přejdeme po Novém mostě přes řeku Moravu a začneme stoupat o 90 výškových metrů ke kotě 276, která se jmenuje Napajedla, ke které dojdeme po necelých 2 kilometrech. Kolem sochy Madony ke kapli Panny Marie v Pohořelicích, která je součástí zámeckého areálu, spojená se zámkem malebnou Jírovcovou alejí. Postavena byla v roce 1883 podle návrhu architekta Gustava Mereta, známého autora sakrálních staveb na Moravě. Zámek z 18. století byl v 19. a 20. století přestavován. Patrovou chodbou je spojen s kostelem svatého Jana Nepomuckého. V zámku je nyní domov pokojného stáří a restaurace.
1: Vida, tak se zde můžeme i občerstvit a plní nových sil budeme pokračovat. Běžte opět první, pane Tomáši.
2: No, dál půjdeme k soše svatého Vendelína, patrona pastýřů, sedláků, rolníků a poutníků a přes náves ke Kruháči, potom Školní a Jiráskovou se přiblížíme ke Kalvárii, z níž je krásný výhled na celá Napajedla a můžeme si tu i odpočinout. Naše další cesta povede kolem bývalého lomu do ulice pod Kalvárií a hřbitovní ulici dojdeme k muzeu a informačnímu centru. Před námi je jedna z dominant Napajedel, kostel svatého Bartoloměje. Barokní farní kostel byl postaven v letech 1710 až 1712. V průčelí jsou sochy svatého Petra a Pavla. Po stranách vchodu jsou renesanční náhrobky Bedřicha a Bartoloměje ze Žerotína z roku 1568. Na věži visí 2 zvony. Cíl bude na zastávce autobusu Spořitelna. Celá trasa měří 5 kilometrů 700 metrů, stoupání je 130 a klesání 124 metry. Přeji mnoho krásných zážitků a výhledů.
1: Děkuji i za naše posluchače, ale ty výhledy si můžeme užít dosyta i na akci, která je přímo na ně zaměřena, tak ještě poprosím o krátkou zmínku o ní.
2: Ve dnech 27. a 28. června pokračuje turistická tematická akce Rozhledny Zlínského kraje. V sobotu budou kontroly u Marušky, nedaleko Trojáku, a u Jurkovičovy rozhledny na Karlově kopci nad Rožnovem pod Radoštěm. V obvyklých časech mezi 10. a 15. hodinou. V neděli pak můžete navštívit rozhlednu Miloňová nad Leskovou a Sukenickou na kopci Čarták. Kontroly opět od 10 do 15 hodin. Tak pěkný výhled.
1: Ano, lehce zrýmovaně se dá říct. Přejeme vám pěkný výhled, slibuje ho dnešní výlet. I když ono to není úplně přesné, protože dnešní pozvánka pana Tomáše nabídla rovnou výlety 3. Jeden okolím Napajedel v pátek 26. června, druhý 27. června na Marušku a Jurkovičovu rozhlednu a 28. června na Miloňovou a Sukenickou. Tak vše dobře naplánujte a šťastnou cestu.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
4: S aktuálními zprávami je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Výstavba zimního stadionu v Uherském Hradišti se prodraží. Zastupitelé v pondělí schválili navýšení ceny o 40 milionů korun. Celkové náklady by tak měly činit téměř 447 milionů. Mezi důvody zdražení podle starosty města Stanislava Blahy z ODS patří hlavně změna systému chlazení ledové plochy, bezpečnější pružné mantinely nebo větší LCD obrazovka. Kvůli vysokým teplotám se ruší sobotní dostihy ve Slušovicích na Zlínsku. Informoval o tom generální sekretář Martin Pecka z Jockey klubu České republiky. Dostihový den ve Slušovicích se tak přesouvá na následující týden, tedy na sobotu 4. července. Ředitelem nově vzniklé ČES Energy se stal Pavel Cirány. Společnost o tom informovala na svém webu. Přes představenstvo povede generální ředitel ČESu Daniel Beneš. ČES chce do dceřinné firmy vyčlenit prodej a distribuci energií, obchodování nebo energetické služby. To je podle analytiků zásadní krok pro připravované zestátnění společnosti, o které usiluje vláda. Odůvodňuje ho potřebou uvolnit firmě ruce k investicím. Čeští fotbalisté přiletěli do Mexika. Zítra ráno od 3 hodin českého času budou hrát na Azteckém stadionu proti domácí reprezentaci závěrečný zápas ve skupině mistrovství světa. Dnes bude na území Zlínského kraje skoro jasno nebo jasno, později se oblačnost může zvětšit až na polojasno. Momentálně jsou teploty mezi 20 a 16 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 27 až 30 stupňů a vítr povane slabý, místy přechodně mírný, severovýchodní až severní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Nehoda osobního auta s kombajnem se stala v ulici Na Rynku v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Dále se tvoří kolony po nehodě na třídě 3. května ve Zlíně Malenovicích. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Datum 24. června je speciální v jednom parametru. Svůj svátek oslaví skoro 240 tisíc mužů. V kalendáři vidíme původně hebrejské jméno Jan. Vysokou popularitu dlouhodobě potvrzuje domácí statistika. V doslovném překladu můžeme použít spojení slov Bůh je milostivý. A já už posílám gratulaci, pánové, užijte si svůj den a tady je pro vás písnička od skupiny Redikerken.

0: Skupina Karamel je taky jedna z těch, které by mohly povídat, jak to chodilo za socialismu u přehrávek a následném schvalování textů písniček. Stačilo třeba jedno slovo a soudruzi byli nervózní. Dám skutečný příklad. V písničce, kterou si za chvíli pustíme, kterou uslyšíte, bylo původně je jiná, je zvláštní než ty z vyšších tříd. Zpívá se tam romanticky o nedospělých prvních láskách, ale muselo se zaměnit slovo z vyšších za jiných. Protože v dobách socialismu jsme si byli všichni rovni. Žádné kastování, rozumíme si. Původně se kapela jmenovala Kentaur, jenže odboru kultury města Prahy se to taky nelíbilo. Dejte si jiný název, chlapci. Prostě samý problém, překážková dráha. No ale pak přišla sladká odměna. O tu se postarali diváci hitšarády. Přízrak 7B převálcoval všechny ostatní skladby. Dlouhé měsíce nebylo většího českého hitu.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Je přesně 8:45. Znovu nahlédneme do aktuální předpovědi a než se dostanu k celkovému popisu, ještě zmíním teplotní interval, ve kterém se momentálně Zlínský kraj nachází.
1: Počasí.
0: Hodnoty se teď v regionu pohybují mezi 16 a 20 stupni. Předpověď je krátká, očekáváme skoro jasno nebo jasno, zejména odpoledne a večer se oblačnost může nepatrně zvětšit na polojasno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, k tomu povane slabý, během dne místy přechodně mírný severovýchodní až severní vítr, rychlost 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou ještě ve zbytku rána místy mírně nepříznivé, což by možná ještě mohlo vydržet nějakou tu hodinku. Později večer se tato situace pravděpodobně zopakuje, jinak ale přes den mají být rozptylové podmínky dobré nebo až velmi dobré. Biozátěž vysoká na trojce, dvojku má Vsetínsko, takže zátěž střední. Teď se ještě podíváme na důležité silnice v našem kraji, protože je středa, vždycky to takto děláme v tomto čase. Co se na nich v nejbližší době chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: V polovině minulého týdne jsme zprovoznili 17-kilometrový úsek dálnice D49 mezi Hulínem a Frištákem. Jde o významný milník, protože příprava a výstavba této části dálnice trvala téměř 18 let. První práce jsme zahájili už v roce 2008. Následně byla stavba na řadu let pozastavena a k její realizaci jsme se mohli vrátit až v roce 2021. Ani v dalších letech nebyla příprava jednoduchá, přesto se nyní podařilo dálnici dokončit a uvést do provozu. Tím ale práce nekončí. Dále pokračujeme v přípravě navazujících úseků D49 směrem po Vizovice a navazující silnice první třídy 1/49 na Slovensko.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Ve své době patřil k nejmodernějším lázeňským stavbám v Evropě. Společenský dům v Luhačovicích byl od počátku centrem kulturního života. A památka se stala oblíbeným místem i pro filmaře. Proč měli boxy ve vinárně Domino zadní vstupy? I to zjistíme v dalším díle cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: Na konci rána ještě pozvu k dalším pořadům. Poradna pro zdraví se dnes bude věnovat tématu, které se může týkat dříve nebo později každého z nás. Chronické rány postihují 10 000 Čechů, jsou velmi bolestivé a léčba zdlouhavá. Pozvání do studia přijala zakladatelka specializovaného týmu hojení chronických ran z nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí Kateřina Palinčáková. Bude tu i pro vaše dotazy, které můžete už teď posílat na mail studio.zlín@rozhlas.cz. Silvie Pospíšilová s ní pak všechno probere po zprávách v 11 hodin. Zvuk poslechu a přeju za celý tým Českého rozhlasu Zlín příjemný letní den. Mějte se, milí posluchači, fajn. Zdraví vás Petr Uhřík. No zítra, doufám, zase pokračujeme společně hned brzy ráno.
1: Co má být, tak jsem to já.

nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Rožnově pod Radhoštěm po letech příprav začne stavba nového kulturního centra. U Holešova začal samosběr česneku. O případném přednostním projednání kompetenční žaloby prezidenta Pavla dnes rozhodne ústavní soud. Dnes bude skoro jasno nebo jasno s nejvyššími teplotami kolem 30 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Rožnov pod Radhoštěm upřesnil termín zahájení stavby nového kulturního centra. Staveniště předá radnice stavební firmě na přelomu července a srpna. Ještě před samotným zahájením prací museli projektanti na žádost města plány výrazně upravit, dodává místostarostka Markéta Blinková z ODS.
2: Hlavní sál upravili projektanti tak, aby lépe odpovídal tomu, jak ho chce město v budoucnu využívat. Nově se do ní při akcích na stání vejde až 600 lidí. To se vyžádalo úpravy některých technologií, hlavně vzduchotechniky, ale také nové posouzení ze strany hygieny a hasičů. A právě kvůli těmto změnám se první etapa rekonstrukce prodloužila zhruba o 6 týdnů.
0: Na poli u Martinic na Holešovsku začal samosběr česneku. Pátým rokem tu farmář František Krajča nabízí 4 různé odrůdy a od loňska drží i stejnou cenu 100 korun za kilo česneku i snatí. Zájem sběračů je velký, ale úroda je podle farmáře letos nižší.
3: Letos je úroda oproti minulému roku přibližně poloviční. Minulý rok byl česnek opravdu dvakrát větší, ale vzhledem k tomu, že opravdu jaro bylo extrémně suchý, s tím jsme velice bojovali a zejména česnek, tak proto tolik nenarostl, ale to asi všem česnekářům, co to pěstují vyloženě takhle na poli bez závlahy.
0: Ústavní soud dnes rozhodne, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Petr Pavel ji podal kvůli sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet v pondělí rozhodl, že součástí delegace prezident nebude. Podle Pavla by soud měl určit, kdo může o účasti prezidenta na summitech rozhodovat. Jestli ústavní soud žalobu stihne projednat před summitem, není jasné. Podle mluvčí soudu Miroslavy Číhalíkové Sedláčkové si ale uvědomuje naléhavost situace.
4: Ve věci nyní budou probíhat standardní procesní úkony, tedy bude věci přidělena spisová značka a soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce. O návrhu na přednostní projednání bude rozhodovat plénum ústavního soudu. Jak již ústavní soud dříve deklaroval, je si vědom naléhavosti této věci.
0: Na Moravě platí až do odvolání výstraha kvůli vyššímu riziku požárů. Meteorologové před požáry varují kvůli pokračujícímu suchu. Lidé by se měli vyhnout rozdělávání ohně v přírodě nebo vypalování trávy. Mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška varuje před požáry zemědělských strojů. Doporučuje zemědělcům pořídit hasicí přístroje.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji skoro jasno nebo jasno, zejména odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit až na polojasno. V této chvíli jsou teploty mezi 21 a 16 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 27 až 30 stupňů a vítr povane slabý, místy přechodně mírný, severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V této chvíli se podle dopravních serverů projíždí Zlínským krajem bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. A teď už je připraven Zdeněk Junák a jeho srdcovky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Žádné dlouhé proslovy, přeji vše nej Janovi. K tomu faktu, jak se sluší, pošlu dar o váze muší. Lehký je, však moc se cení, přitom není překvapení. Denně světem nahlas zní malý prezent hudební. Ať vás všechny zase baví, bez ohledu na pohlaví. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou ne-

Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme středu, 24. června roku 2026. Máme léto, léto krásné, hezké, prosluněné, v Brně nám svítí sluníčko, je nádherný den. Dneska mají svátek chlapci, kluci, muži, pánové, kteří se honosí křestním jménem Jan. Někdo jim taky říká Honza a podobně, takže všem Janům, Jeníkům, Jeníčkům, Honzíčkům vinšujeme všechno nejlepší. A já mám jednoho Jeníka v zorném úhlu, je to můj kolega, s kterým dokonce sedím v šatně, člen Městského divadla Brno Jan Mazák, zvaný Mejzy. Takže Johnny, všecko nejlepší. Včera jsem opět zavítal, protože byl krásný den, že jo, a bylo úterý, tak jsem zavítal opět na jazzový večer, hrál samozřejmě nám známý band Breeze Band a zpívající bubeník. Jenže bohužel, Breeze Band hraje normálně ve složení Jiří Suchý, Laďa Káňa na klávesy, tedy Suchý Jirka na saxofon, pozor, měl novinku, měl elektrický, já nevím, jestli to byl saxofon, ne, to nebyl saxofon, ono to bylo rovný, takže nějaký klarinet, bylo to úžasný. Laďa Káňa hraje na klávesy, Vincent Kumr hraje na kontrabas a na bicí Jarda Zvoník. Ale bohužel, Jarda Zvoník je hospitalizován, musí se podrobit nějakým zákrokům lékařským, takže zaskočil taky vynikající bubeník Roman Kobiela. Večer byl krásný, nesl se v duchu jazzu, samozřejmě nádherného swingu, a i když bylo morné horko, tak přece jenom se nás sešla spousta. A my bychom všichni teď chtěli pozdravit našeho Jardu Zvoníka, který leží ve fakultní nemocnici Brno u svaté Anny na druhé chirurgii cévní oddělení. Jaroušku, všichni tě moc zdravíme, objímáme tě na dálku a posíláme ti spoustu energie, aby všechno dobře dopadlo. No a teďkom tady mám jedno přáníčko a po něm bude písnička, která se celkem hodí. Jednou je hůř, jednou je líp. Takže Jardo, všecko dobré, držíme palce. A jak už říkám, mám tady jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Milý pane Zdeňku Junáku, zdravím vás i všechny, kteří se podílejí na tomto krásném programu. Prosím, zahrajte píseň jako poděkování za odvahu. Je pro všechny dětské oběti šikany, kyberšikany a jejich rodiče, kteří vše zveřejnili, byť se sami vystavili stejnému nebezpečí. Vybrala jsem píseň, kterou zpívá Jiří Korn a již název neznám, snad jen několik slov refrénu. Jednou je hůř, jednou je líp, život tě nejednou povznes i skříp. Vím, že je to choulostivé téma. Děkuji, magistra Hana Zelinková. Milá paní magistro, to víte, že rád splní vaše přáníčko, ale vy jste ten název písničky uhodla. Ano, Jiří Korn, jednou je hůř, jednou líp.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčil rameny.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

Jednou je hůř, jednou líp, dospíval Jiří Korn, tak už to v životě bývá. A já vám přeji jenom, ať je vám líp a líp a líp. Moji milí posluchači, nedávno jsem četl, že čím dál víc lidí si dnes povídá s umělou inteligencí. Někdo se ptá na recepty, někdo na počasí a někdo napíše jen pár vět do telefonu, když nemůže usnout. A víte co? Já to chápu. Ten stroj odpoví hned. Neřekne, že nemá čas, neskáče do řeči. Ale jedno neumí. Neudělá vám kafe. Nepřinese buchtičku přes plot. Nepoplácá vás po rameni a neřekne, to bude dobrý, sousedé. Tohle to umí pořád jen člověk. A tak, pokud vás teď někdo napadl, zavolejte mu. Jen tak, pro radost. Ani nemusíte mít důvod. Tož

0: vídeňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Lucie Bílá dospívala písničku SMS a já už tady mám další přáníčko. To mi dorazilo formou mailové adresy. Zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Je to 2 týdny, kdy proběhl den otevřených dveří archivů. Navštívila jsem SOA v Kroměříži. Chtěla bych všem, kteří tento den otevřených dveří připravili, moc poděkovat a poslat všem krásnou písničku, třeba od Karla Gotta. Těším se na další návštěv. Přeji všem krásný den. A ještě jednou děkuji. A děkuji i vám, pane Junáku. Marta Staňková. Milá paní Marto, to víte, že rád splním vaše přáníčko. Chcete nebo přejete si nějakou písničku od Karla Gotta? No dobře, samozřejmě, že vám ji pošlu. A bude to hezká písnička s názvem Jsi krásná. Tady je.

0: to nám zpívala Annie Lennox, já se dívám na hodiny, už máme 9:55 a já mám pro vás indicí, dneska úterní indicí, promiňte, středeční indicí do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, moji milí posluchači, že ta indicie bude ještě jedna čtvrteční, protože v pátek už budeme hádánku Kdo, kdy, kde odtajňovat, jelikož srdcovky opět vyráží na cesty a jedeme do Strážnice na folklorní festival. Takže pokud nás chcete vidět živě, naživo, jak se říká, tak přijďte za námi do zahrady zámku ve Strážnici a tam si nás můžete poslechnout, užít, můžeme si popovídat a podobně. Takže dneska je středeční indicie do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, pokud jste u toho dva nebo tři, tak se dohádáte a nakonec vám z toho vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s audioknihou Spalovač mrtvol od Ladislava Fuchse. Uslyšíte třeba Davida Novotného, Ivana Trojana, Petru Špalkovou a řadu skvělých našich herců. Ta dnešní indicie zní takto. Sem posílá Jaroslav Marvan i Zdeněk Junák, přestože se tam pije a hrají vrchcáby. Opakuji, u středeční indicii. Sem posílá Jaroslav Marvan i Zdeněk Junák, přestože se tam pije a hrají vrchcáby. Tak to byla středeční indicie, připomínám, že bude ještě jedna čtvrteční a v pátek už budeme celotýdenní hádanku odtajňovat. Tak a už vám pouštím Karla Zicha.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Heidi Janků.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

To byla skupina Elán a jejich písnička s názvem Človečina. Máme 3/4 na 10 a já tady mám ještě jedno přáníčko z webového formuláře. Zní takto. Milý pane Zdeňku, prosím zahrát pěknou písničku, veselou, pro mého strýčka pana Jana Havlína ze Sentic. A to jen tak pro radost, aby se netrápil s nemocemi, aby se tak moc nepozoroval a více si užíval krásného života po boku své skvělé manželky Mařenky. Přeji jim oběma pevné zdraví, štěstí, spokojenost a snad mne už přestane tahat za vlasy, což mi dělá od dětství. Děkuji, přeji pěkné léto, Gabriela. Milá paní Gabrielo, to víte, že rád splním vaše přáníčko a vy jste na strýčka tak hodná a on vás tahá za vlasy. Strýčku, Jene Havlíne, už toho nechte. Netahejte Gabrielu za vlasy, když vám posílá tak krásnou písničku. Tady je.

Nasz, moi mieli posłuchaci, dnešní srdcovky pomaly lilinku končí. Ale jakým mým dobrým zvykem ještě vám zopakuji středeční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Sem posílá Jaroslav Marvan i Zdeněk Junák, přestože se tam pije a hrají vrchcáby. Tak, to byla středeční indicie. No a moji milí, pokud chcete, abych vám hrál a já vám hraji rád, musíte mi to dát vědět, máte tyto možnosti. Buď mi svá přáníčka namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, nebo mě to dáte vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách Brno. rozhlas.cz nebo zlin.rozhlas.cz. A pokud chcete v konkrétní den a konkrétní písničku, aby zazněla, musíte mi to dát opravdu na vědomí v dostatečném přestihu. To je všechno pro dnešek, mějte se moc a moc hezky a zítra ve čtvrtek po 9. opět naschledanou.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 10 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: U Jablunky na Vsetínsku pokračuje výstavba nové čtyřproudé silnice. Zlín hledá vhodnou univerzitu pro výzkumný projekt pro testování nového prvku na přechodech pro chodce. Každý desátý Čech zažil nepříjemné důsledky kvůli tomu, co řekl na veřejnosti. Dnes očekávejte skoro jasno nebo jasno a nejvyšší teploty naměříme kolem 30 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. U Jablunky na Vsetínsku pokračují práce na výstavbě nové čtyřproudé silnice 1/57 mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. Nová komunikace má výrazně odlehčit dopravě v Jablunce i v celém údolí řeky Bečvy. Úsek patří mezi dlouhodobě k nejvytíženějším v regionu.
3: Vůbec největší most celé přeložky roste u řeky Bečvy v Jablunce. Betonáž jeho nosné konstrukce má napovel správce stavby Jan Šváb.
4: Na budoucí trase, kde budou jezdit auta, tak my potřebujeme nasypat ty hromady zeminy do takové vrstvy, abychom potom na jaře mohli pokračovat.
3: Co stavbaře čeká do podzimu, popisuje ředitel zlínské pobočky ŘSD Karel Chudárek.
5: Úplně dokončeno máme 11 stavebních objektů, jsou to především přeložky inženýrských sítí, odvodnění komunikace a úprava náhonu.
3: Celá přeložka bude dokončena na podzim příštího roku. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
2: Zlín chce zlegalizovat takzvané světelné čáry před přechody pro chodce. Ty mají na nejfrekventovanějších místech zvýšit bezpečnost lidí při přecházení silnic. Technologie je už na několika místech v centru města nainstalovaná a technicky připravená k provozu. Její spuštění ale zatím brání česká legislativa. Město proto jedná s ministerstvem dopravy i dopravní policií a současně hledá univerzitu, která by se zapojila do výzkumného projektu. Právě na jeho základě chce Zlín získat výjimku pro zkušební provoz, říká zlínský radní pro dopravu Václav Kovář.
6: Se snažíme s některými univerzitami, které jsme oslovili, se bavit o tom, že by tady tento prvek byl součástí, řekněme, výzkumu chování těch chodců na přechodech a dále byl vyhodnocován, jestli je opravdu přínosem nebo ne.
2: Každý desátý člověk v Česku se setkal s nepříjemnými důsledky za to, co řekl na veřejnosti. Ukázal to výzkum Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd o svobodě projevu. Na přelomu dubna a května se ho zúčastnilo přes 2000 respondentů. Nejčastěji šlo o negativní reakce od rodiny a přátel, říká socioložka Paulína Tabery.
7: Tam, kde ten tlak je pociťován, tak je to ze strany přátel a rodiny. A tam už to pociťuje celkem dost lidí. Je to více než čtvrtina, má buď osobně, nebo to takhle vídá jako od přátel a známých, že tento tlak vzniká. I ze strany širší veřejnosti a i od provozovatelů sociálních médií. Tam už je to méně, kolem pětiny.
2: Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme zástupce Evropské vysílací unie. Přijde mimo jiné i její prezidentka Delfin Ernotová-Kanciová. Spolu s generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem a programovým ředitelem České televize Milanem Fridrichem budou mluvit o nezávislosti a způsobech financování veřejnoprávních médií v Evropě.
1: Počasí.
2: Dnes bude v našem regionu skoro jasno nebo jasno, zejména odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit až na polojasno. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 27 až 30 stupňů a vítr povane slabý, místy přechodně mírný, severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Silvie Pospíšilová. Začíná dobré dopoledne.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobré dopoledne. Jsme rádi, že jste si naladili Český rozhlas Zlín. Také jste už toho horka unavení? Být tak někde u vody by bylo fajn. Já vám takové osvěžení po rozhlasových vlnách hned v první hodině našeho vysílání poskytnu. Projít se několik metrů pod vodní hladinou a dívat se rybám doslova z očí do očí. Právě takový zážitek nabízí areál Živá voda v Modré na Uhersko-Hradišťsku. Na místo, kde se podvodním tunelem prohánějí i jedny z největších sladkovodních ryb světa, se dnes vydala naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Za okamžik se s ní spojíme. Za celý tým Českého rozhlasu Zlín vás zdraví Silvie Pospíšilová. Je čas na písničky.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Nahlédnout do světa pod vodní hladinou a přitom zůstat v suchu. To mohou návštěvníci areálu Živá voda v Modré, který patří k nejzajímavějším přírodním expozicím ve Zlínském kraji. A právě tam se dnes vydala naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Petro, slyšíme se, přeju ti hezký den.
2: Krásné dopoledne z Modré a musím říct, že dnešní vysílání je opravdu trochu netradiční. My jsme se před chviličkou vrátili spod několika metrů, řekněme pod hladinou, podvodní hladinou, z místního podvodního tunelu, kde kolem nás proplouvaly ryby, které běžně známe z našich řek a rybníků.
1: To zní jako zážitek. Živá voda v Modré je známá právě tím, že umožňuje pozorovat život pod hladinou z bezprostřední blízkosti. Kdo za tímto nápadem stojí?
2: Tím člověkem je nezávislý starosta obce Modrá, Miroslav Kovářík, kterého teď zdravím ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Dobré dopoledne.
3: Pěkný den, milí posluchači, přeji.
2: Pane starosto, my jsme byli v podvodním tunelu, který je svého druhu poměrně unikátní. Jak vůbec vznikl nápad ukázat návštěvníkům život pod vodní hladinou právě tímto způsobem?
3: My jsme před více jak 20 lety zahájili provoz archeoskanzenu a ukázalo se, že je potřeba dětem ukázat i přírodu, krajinu kolem nás, že děti jako znají kolikrát delfíny, žraloky v akváriích a podobně, ale vůbec neví, že třeba tady přímo na Moravě, přímo v řece Moravě kolem nás, kdy si plavávali větší kolosy, než je žralok bílý, a to vůbec neznali. A úplně mě to mrzelo a říkal jsem si, že musíme na tom něco zapracovat, něco udělat.
2: Když se u vás návštěvníci tady tunelem procházejí, co je podle vás nejčastěji překvapí nebo zaujme?
3: Tak těch překvapení je víc a záleží na počasí, záleží na denní hodině, ale vždy překvapí vizi velké, je původní druh obrovské ryby, která to byla, ale také kapři, kteří jsou víc jak 30-kiloví, vždycky je nějaké překvapení, pokaždé je to jinak.
2: Já bych možná měla i strach, že mě některá ta ryba schlamstne, když je člověk vidí v tom tunelu. Opravdu je to velký zážitek. A právě u vás v expozici žijí desítky druhů ryb, včetně těch jeseterů a vis velkých, o kterých už jsme mluvili. Které obyvatele podvodního světa byste doporučil rozhodně nepřehlédnout? Já vím, že tady máte jednu velkou raritu.
3: Tak máme tu samozřejmě ta největší víza Gertruda, tak ta má asi víc jak 170 cm a aktuálně kolem 180 kg, takže je největší rybou sladkovodní takto viditelnou ve střední Evropě vůbec. Ale velkým překvapením je pro lidi třeba náš běžný český kapr. A my tu máme kapra, který se jmenuje Karel, který žil asi 37 nebo 38 let v Moravském zemském muzeu a před rokem nám jej převezli do naší expozice. A takže víme, kolik má let, takže on měl nějakých 38 a ještě byl 7 lety, takže přes 40 let je to jediný kapr, kde je zdokladováno, že má asi 43, 44 let, a to je úžasné úplně.
2: Kapr je starší než já, takže pro mě je to určitě velký zážitek. Já vám zatím děkuju, pane starosto, za informace. My se ale z areálu Živé vody v Modré na Uherskohradišťsku přihlásíme za okamžik znovu, protože podvodní tunel není jediným lákadlem, na které se mohou návštěvníci těšit. Já ještě prozradím, že součástí areálu je také přírodní koupaliště napájené podzemním pramenem. No a vzhledem k dnešním teplotám už se tady opravdu hemží spousta návštěvníků.
1: Petro, už teď se těšíme na další zajímavosti z Modré a pokud se vydáme i k vodě, tím lépe. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín se už slyšíme znovu za malou chvíli. Tak zatím naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Ve své době patřil k nejmodernějším lázeňským stavbám v Evropě. Společenský dům v Luhačovicích byl od počátku centrem kulturního života. A památka se stala oblíbeným místem i pro filmaře. Proč měli boxy ve vinárně Domino zadní vstupy? I to zjistíme v dalším díle cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje se Silvií Pospíšilovou. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Před malou chvíli jsme s naší regionální stopařkou Petrou Sedláčkovou nahlédli podvodní hladinu v areálu Živá voda v Modré. Jenže tím dnešní zážitky nekončí. Petra se teď přesunula z podvodního tunelu k přírodnímu koupališti, které je součástí celého areálu. Petro, zdravím tě znovu z Modré.
2: Krásné dopoledne. A zatímco před chvílí jsme byli několik metrů pod vodní hladinou, teď už stojíme nohama pevně nad hladinou, a to konkrétně u přírodního biotopu. A musím říct, že při dnešních teplotách je to asi jedno z nejpříjemnějších míst široko daleko.
1: Koupání v areálu Živá voda možná některé posluchače překvapí. Není to totiž klasické koupaliště, je to tak?
2: Přesně tak. To nám ale teď vysvětlí opět nezávislý starosta obce Modré Miroslav Kovářík. Ještě jednou přeji krásné dopoledne.
3: Pěkné dopoledne, vážení posluchači.
2: Pane starosto, na první pohled je vidět, že biotop není běžným bazénem, jak jsme zvyklí. V čem je toto přírodní koupaliště výjimečné?
3: Tak my se tu nacházíme v podmínkách, že si člověk připadá jakoby odjakživa. Tady byla ta krásná zelení stromy, staré druhy stromů, keřů, ještěrčí stará stráň vedle přímo. Takže i to okolí je velmi malebné, poutavé. A ten biotop je zajímavý, že součástí vstupu do areálu Živá voda, prolíky tunelu i hlubiny pod tunelem, i areálu Spratury, tak je koupání. Takže kdo by sem zamířil, vemte si plavky, užijte si, a voda má krásnou teplotu, která vyhovuje všem a je naprosto čistá a průzračná.
2: My jsme se právě před chviličkou bavili, že vždycky, když zamířím na živou vodu, plavky zapomenu. Strašně mě to mrzí. A dneska je znovu nemám, tak si aspoň ochladím nohy, když jsou teploty krásně kolem těch 30 stupňů. A u vás je tady voda v biotopu napájena přírodním podzemním pramenem. Jak celý systém vlastně funguje a proč se návštěvníci nemusí bát do vody vlézt, nemusí se bát její kvality? Protože já už teď na pohled vidím, že voda je křišťálově čistá.
3: Tak samozřejmě jsme bedlivě hlídáni, takže musíme dávat vzorky, nebo jezdí nám laboratoř odebírat vzorky, takže víme, že ta voda má velmi, velmi vysokou kvalitu, ale také dočišťování je poměrně unikátní, nejdeme přes nějaké složité filtry a podobně, využíváme přírody, rostlin, využíváme také samozřejmě odkalování prostřednictvím kořenů rákosu a přes kořeny rákosu a další rostlin filtrujeme tuto vodu, která zpátky se přetočí pod zemí a jde zpátky do koupacího biotopu, do části brouzdaliště pro malé děti.
2: Je to moc krásný projekt, musím říct, že mě uchvátil. Ještě bych se zeptala, tak jako mimo soutěž, není třeba šance, že mě pošimná nějaká rybička v tom biotopu?
3: Tak velké ryby tady nešimrají, vedle máme ty obrovské ryby. Tady může se stát, že nějaký plůdek velikosti jako několika milimetrů nebo centimetrů se objeví, ale spíš místní druh, třeba slunky, která sem patří, která je velikosti akvarijní rybičky.
2: Takže rozhodně tady žádné nebezpečí nehrozí. A teď přijde ale ta nejdůležitější otázka. Kdy se k vám návštěvníci do Živé Modry, tady v Modré, můžou vydat? Kdy je otevřeno?
3: Tak my máme každý den od 9 hodin do 17.17 zavíráme, včetně pondělku otevřeno, takže jste vítáni, je to.
1: Tak nám se přerušilo spojení.
2: Pane starosto, ještě jednou děkuji moc za rozhovor. My už si pojďme v tomto horku smočit trošku nohy. Ano, slyšíme se.
1: Už se slyšíme. Došlo k malému výpadku, ale už se slyšíme.
2: Halo, slyšíme se?
1: Ano.
2: Ano. Výborně. My jsme naposledy říkali, že otevřeno na Živé vodě v Modré je od pondělí do neděle od 9 do 17 hodin a můžeme si tady najít opravdu využití, jak ve stínu, tak na sluníčku, ve vodě, odpočinout si pod stromy na lavičce, přečíst si třeba knížku a prostě si užít krásné krajiny tady na Modré. Říkají tomu Morava na dlani.
1: Petro, moc děkujeme za pozdrav z Modré i za tip na výlet, který v sobě spojuje přírodu, poznání i osvěžení. Naslyšenou. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková každý den vyráží za zajímavými lidmi, místy i příběhy napříč Zlínským krajem. Pokud víte o místě, které stojí za návštěvu, napište nám na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

To je sexy chraplák, co říkáte? Dospíval Dalibor Janda. Máme 3 minuty po 10:30. Už za malou chvíli bude čas na kulturní pozvánku. Ta nás zavede nejenom za krásnou hudbou. Vyrazíme na benefiční akci. A to hned po písničce.

0: Nezapomenutelný víkend plný skvělé hudby a sousedské atmosféry. To slibuje program prokopských slavností ve Stříbrnicích na Uhersko-Hradišťsku. Co všechno tam budete moci zažít, to už nám prozradí nezávislý starosta Stříbrnic Radim Krsička. Hezké dopoledne do Stříbrnic.
1: Krásné dopoledne vám i posluchačům.
0: Pane starosto, kdy u vás vypukne ta velká sláva?
1: Celá prokopská slavnost začne již tuto sobotu v 16 hodin benefičním koncertem našeho smíšeného pěveckého sboru.
0: Vy máte samozřejmě program i na večer, kdo tam zahraje?
1: Večer mám velkou radost, že přijala pozvání dechová hudba, která vznikla ve Stříbrnicích, tedy dechová hudba Stříbrňanka. A vlastně zároveň spolky si připravili bohaté občerstvení, pro děti máme skákací hra, takže myslím si, že bude na to se těšit.
0: Vrcholem prokopských slavností ale bude až nedělní mše. Kdy začne?
1: Slavnostní mše začne v neděli v 11.00 a povede ji přímo generální vikář monsignor Ladislav Švirák.
0: Určitě by mělo zaznít, že výtěžek ze slavnosti půjde na opravu Stříbrnického kostela. Farnost už na opravu střechy vyhlásila sbírku. Kolik se vám podařilo vybrat a kolik ještě potřebujete?
1: Jsem nadšený, že se do sbírky zapojilo mnohem větší, nebo se lidé zapojili ve mnohem větší míře, než jsme čekali. Nyní máme vybraných nějakých 650 tisíc korun, kraj nám přispěl 1 000 000 korun, takže dnes nám chybí nějakých 400 tisíc na opravu střechy.
0: Snad se to co nejdřív podaří, tak pojďme ještě zopakovat, kdy stříbrnické slavnosti začnou a dokdy potrvají.
1: Prokopské slavnosti začnou v sobotu 16 hodin v kostele ve Stříbrnicích a skončí právě slavnostní mši v neděli v 11 opět v kostele svatého Prokopa.
0: Do Stříbrnic na prokopské slavnosti nás pozval nezávislý starosta obce Radim Krsička. Děkujeme, ať všechno vyjde, mějte se hezky.
1: Děkuji a všichni se těšíme. A slyšenou.
0: A já už předávám mikrofon Black Milk.

0: Za 14 minut už bude 11. Jsme rádi, že posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Představte si, je vlahý letní večer, oheň praská a kolem se šíří vůně špekáčků. Nad klasickým táborákem ale nemusíte opékat pouze tuto legendární dobrotu. Díky babským radám se naučíte na klacík napichovat bramboru, rohlík nebo marshmallow.
1: Babské rady.
2: Setkání u táboráku patří k letním večerům. Zapomeňte jen na klasické špekáčky. Velmi dobře chutná kukuřice, kterou si potřete směsí grilovacího koření s olejem. Opékat na klacku můžete i brambory zabalené do alobalu, ochucené bylinkovým máslem nebo sýrem. Vděčná je i opékaná verze rohlíku se šunkova sýrem. Zabalíte ho taktéž do alobalu a nad ohněm dobře prohřejete. Vznikne křupavá dobrota, kterou ocení hlavně malí strávníci. Ti ostatně milují i opečené bonbony typu marshmallow, na kterých se nad ohněm udělá velmi chutná karamelová vrstvička. Majitelé mlsných jazyčků by mohli vyzkoušet i pečený banán, plněný kousky čokolády, jablko posypané s kořicí nebo ananas nakrájený na silnější plátky, na který se předem nanese medová vrstva. Zajímavou variantou je i tzv. Hadí chléb. Chlebové těsto se v proužcích ovine kolem klacku na opékání a peče do zlatova.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: První hodina dobrého dopoledne je za námi. Doufám, že si nenecháte ujít ani tu druhou. Tématem dnešní poradny pro zdraví budou chronické rány. Na vaše otázky bude odpovídat specialistka na tuto problematiku Kateřina Palinčáková z Valašsko-Meziříčské nemocnice AGEL. Tak zůstaňte s námi.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj podpoří výstavbu nájemních a sociálních bytů. V Jablunce na Vsetínsku dokončují dělníci nové fotbalové hřiště. Pozůstalí pozemřelých kvůli očkování proti COVID-19 můžou žádat o náhradu. Dnes bude skoro jasno nebo jasno s nejvyššími teplotami kolem 30 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Celkem 3,65 milionů korun si rozdělí obce Oznice na Vsetínsku a Mistřice na Uhersko-Hradišťsku. Zlínský kraj v nich podpoří výstavbu dostupného bydlení. Pokračuje mluvčí Zlínského kraje Jan Vandík.
2: Do obce Oznice zamíří více než 3 miliony korun, a to jak formou dotace, tak jako návratná finanční výpomoc. V budově bývalé školy tady vzniknou 3 nájemní a 4 sociální byty. Dotaci ve výši 612 tisíc korun získá také obec Mistřice, kde vzniknou 3 sociální byty. Kraj obcím pomůže také například s dobudováním parkovacích ploch.
0: Na program podpora dostupného bydlení ve Zlínském kraji vyčlenilo hejtmanství celkem 30 milionů korun. Žádosti mohou obce podávat do 31. července 2026. V Jablunce dokončují nové fotbalové hřiště. Původní sportovní areál musel ustoupit stavbě nové čtyřproudé silnice mezi Jablunkou a Bystřičkou. Ředitelství silnic a dálnic proto buduje náhradní zázemí. Podle ředitele zlínské správy ředitelství Karla Chudárka by se fotbalisté mohli na nový trávník vrátit už letos v srpnu.
3: Jsou sazené obrovníky, udělány konstrukční vrstvy, oplocení veškeré, zábrany za branami, osvětlení. A vlastně k tomu stavíme i šatny a tribuny. Osazují se teďka výplně otvoru, dveře, okna. Co se týká hřiště, tak chybí položit vlastně ten travnatý koberec.
0: Za nový areál zaplatilo ředitelství silnic a dálnic bezmála 70 milionů korun. Pozůstalí po lidech, kteří zemřeli kvůli očkování proti COVID-19, můžou uplatnit nárok na náhradu duševních útrap. Rozhodl o tom nejvyšší soud. Vyhověl tak dovolání muže, jehož otec zemřel kvůli plicní embolii krátce po aplikaci třetí dávky vakcíny. Nárokem se bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 2.
1: Sport.
0: České fotbalisty čeká klíčový zápas na mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany se na Azteckém stadionu utkají s domácím Mexikem a postup do play-off jim nejspíš zajistí jen výhra. Stejně jako v jarní baráži o šampionát, tak národnímu týmu půjde o všechno. Mluví o tom kapitán Ladislav Krejčí.
4: Může nám to dát určitou zkušenost a přebrat si ty výkony a tu posloupnost, která následovala v těchto zápasech, a věděli jsme, co je ten cíl, aby jsme postoupili dál. To si uvědomujeme i teď a můžeme to přenést.
0: Duel Mexiko-Česko má výkop zítra ve 3 hodiny ráno našeho času.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji skoro jasno nebo jasno, zejména odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit až na polojasno. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 27 až 30 stupňů a vítr povane slabý, místy přechodně mírný, severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozorní buďte na Hradištské ulici ve Starém městě, kde se stala nehoda dvou osobních aut. Dvě osobní auta měla nehodu také na silnici mezi Slopným a Loučkou na Zlínsku. Dále máme hlášenou nehodu motocyklu na silnici u Hřbitova na Mlacové ve Zlíně. Ze zpráv je to vše, pokračuje dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je dobře, že zůstáváte s námi, protože právě začíná poradna pro zdraví. A dnes o tématu, které se může týkat dříve či později skoro každého z nás. Chronické rány postihují 10 000 Čechů. Jsou velmi bolestivé a léčba je zdlouhavá. Jsem moc ráda, že pozvání do studia Českého rozhlasu Zlín přijala zakladatelka specializovaného týmu hojení chronických ran z nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí, Kateřina Palinčáková. Vítejte.
6: Dobrý den.
5: Bude tu i pro vaše dotazy. Buď na mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo na zlínském čísle 221 555 210. To ale až po písničce.
6: Český rozhlas Zlín.

0: Zakladatelka specializovaného týmu hojení chronických ran a zdravotní sestra Kateřina Palinčáková z Valašsko-Meziříčské nemocnice Agel je hostem středeční poradny pro zdraví. A právě nehojící se rány budou tématem následující hodiny. Ještě jednou vítejte.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchačky a posluchače.
0: Paní Palinčáková, co vlastně znamená, když se řekne chronická rána?
1: Chronická rána, v podstatě teďka už se ustupuje od tohohle názvosloví, postupně se nahrazuje termínem nehojící se rána, protože chronická rána byla omezená časem. To znamenalo, že se rána nehojí dle standardních hojících procesů 6 až 9 týdnů a poté v podstatě spadla do té klasifikace chronické rány. Nicméně tohle zohledňovalo pouze ten časový v podstatě
0: úsek
1: toho hojení, takže nyní se přišlo spíš na takový celkový pohled biologického hojení, kde nespadají, kde v podstatě i rána, která nevykazuje známky standardního hojení, spadá již do kategorie nehojící se rány a není omezena časově.
0: Proč se některé rány hojí dlouho a co zatím vlastně stojí? Co se musí potkat?
1: No, je to takový složitý proces, kdy vždycky něco selže v tom organismu. Veškeré v podstatě hojení nemoci spočívají v tom, že něco v organismu se, řeknu to laicky, pokazí. A to souvisí i samozřejmě u toho hojení ran, kdy většinou tam je nějaký faktor. Nejčastější faktor je teda opravdu stáří, věk toho dotyčného pacienta. Je to často i nějaké přidružené onemocnění, obzvláště v dnešní době, kdy se ve velké míře při spoustě nemocí užívají kortikosteroidy nebo nějaké imunosupresiva, tak v tu chvíli to hojení tam neprobíhá úplně standardně, prodlužuje se ten čas k tomu úspěšnému zhojení a to je většinou vlastně, to jsou nejčastější dva faktory, které to hojení ovlivňují.
0: My se tomu tématu budeme věnovat ještě podrobněji, ale jaké chyby lidé při ošetřování ran dělají nejčastěji v domácím prostředí?
1: Tak já vždycky říkám, že naše babičky měly v mnohem pravdu, kdy rozbité koleno opravdu nezavazujte, nechte dýchat, ten vzduch v podstatě umí hodně a já říkám, že u obyčejného rozbitého kolena a většinou je jedno, v jakém věku se to stane, stačí obyčejné mýdlo a voda, čistá voda a mýdlo a nechat to, řeknu lidově, luftovat. Ale spousta ran, obzvláště právě u těch seniorů, kteří užívají nebo velkou spoustu léků, mají takzvané sdružené onemocnění jako polymorbiditu, tak tam opravdu i obyčejné zavadění o noční stolek nebo o stůl, o židli a vzniká ranka, která se může v podstatě stát nehojící se ranou. Takže nejčastější chyby jsou asi podcenění té rány, kdy ten člověk nedokáže odhadnout, kdy se ta rána hojí standardně a kdy už ta rána je nehojící se rána, ale to v okamžiku. Myslím si, že pokud se rána nezhojí standardně do 14 dnů, by měl navštívit lékaře.
0: Vy už jste zmínila, že na rány má vliv jednak věk, jednak to, co člověk užívá za léky, ale do jaké míry ovlivňuje hojení to, co jíme, pijeme, náš životní styl?
1: No, výrazně. Výrazně, obzvláště u diagnozy cukrovky, diabetes mellitus, kde v podstatě strava je zcela zásadní, kde zbytečné navýšení hladiny glukózy může v těle to výrazně ovlivnit, takže tam je to zásadní určitě.
0: Zásadní a máme prvního volajícího, prosím, dejte si sluchátka. Dobrý den, Český rozhlas Zlín, můžete se ptát našeho hosta?
2: Ano, dobrý den, u telefonu Ludmila. Prosím vás pěkně, můj příbuzný má 55 roků, neužívá žádné léky. V prosinci se mu vytvořila na kloubu palce na noze nějaký zranění, nevím, něco, byl u doktor lékařů a napřed mu to tam řešili a pak asi v únoru mu řekli, ať to nechá v klidu, že se to zacelí a do dneška prakticky to má někdy nadpuchlé, červené, nic se neděje, pak mu zase tam sama začne téct, jak když bílá voda, pak se to zacelí a tak se to opakuje. Chci se zeptat, jestli třeba se můžeme na vás obrátit, nebo jak to řešit. Děkuju.
1: Dobrý den, děkuju za dotaz.
2: Dobrý den.
1: Tohle zranění, jednak teďka trošku vařím z vody, řeknu zase lidově, se může týkat několika onemocnění, může to být takzvaná dna, kdy
2: vyloučeno,
1: může to být i nějaký počínající diabetes mellitus, kdy je porušena glukozová tolerance.
2: Ano, je taky vyloučeno.
1: Tak
2: ano.
1: Pak se může jednat o nějakou infikovanou ránu, která tam byla, nicméně já doporučuji navštívit nějakou specializovanou ambulanci pro léčbu ran nebo kožní oddělení. Většinou je to v každé nemocnici. Hledejte ambulanci pro léčbu ran, chronických ran, má to několik názvů a tam by v podstatě by vám měli, si myslím, poradit.
2: A k vám bychom se nemohli na vás obrátit?
1: Já to mám trošku takové komplikované. Já pracuju, můj hlavní úlazek je na ARu a vedu tým pro hojení ran. Máme ambulanci, ale naše čekací doba je asi až 6 týdnů. Nicméně pokud jste z blízkého okolí, tak nemocnice Vizovice i nemocnice Zlín, Tomáše Batí, všechny tyhle ambulance mají.
0: Tak to je skvělá zpráva. Děkujeme za dotaz.
2: Naschledanou. Pěkný den.
1: Naschledanou.
0: Specialistka na chronické rány Kateřina Palinčáková je hostem našeho dobrého dopoledne a poradny pro zdraví. Je tady pro vaše dotazy třeba právě na čísle do zlínského studia 221 555 210. Zpět budeme po písničce.
3: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Zlín.

0: Zdravotní sestra Kateřina Palinčáková, která se mimo jiné věnuje také léčbě chronických ran, je naším hostem. A máme další dotaz. Dobrý den, Český rozhlas Zlín.
1: Dobrý den, Iveta z Uherského Hradiště. Pečuju o 86-letou maminku, teda nepohybující se, takže ležák. A má oleženiny prvního stupně na sedací části. Co mě poradíte za přípravky nebo stránky, kde bych se mohla podívat, jak to ošetřovat? Děkuji.
2: Dobrý den a zdravím do Uherského Hradiště.
0: Já jenom poprosím, nemůžeme zmiňovat konkrétní přípravky.
2: Ano, poradím, nebojte. Zdravím vás, jsem na vás strašně moc pyšná, že se staráte takhle o maminku, protože to je na metal. Nicméně
1: ano,
2: doporučím vám stránky Dekubity.eu, kde v podstatě jsou informace i pro laickou veřejnost, nebo stránky Zahojíme.cz, kde se vlastně dozvíte, jsou to stránky profesionálů, v podstatě, které spadají do národní strategie proti proleženinám, takzvaným dekubitům, kde se vlastně dozvíte veškeré informace, jak postupovat, jak
1: Halo? Ano, už se slyšíme, takže Zahojíme.cz.
2: Ano, tam se dozvíte v podstatě, je to pod odbornýma společnostma, které se věnují nehojícím se ranách v České republice, je tam jejich záštita, kde odborníci v podstatě nastavili pravidla, jak se má o tyto rány starat pro laickou veřejnost, takže tam určitě všechno najdete. Základem je polohování.
1: Polohuju každé 3 hodiny, ale v noci to teda šidím, no to jako...
2: To chápu. Nebojte, já si myslím, že si tam najdete dobré rady, jak se s tím poradit.
1: Děkuji. No, protože vždycky mě lékař řekne, že promazávat, ale to jako pro mě není nic takového, čím promazávat a tak dále, víte, takže...
2: Ano.
0: Takže na stránkách, které zmínila paní Palinčáková, se dozvíte
1: ano.
0: Víc. Děkujeme za dotaz. Naschledanou. Paní Palinčáková, při jakých onemocněních vznikají nehojící se rány nejčastěji?
2: Tak nejčastěji jsou to onemocnění cévního charakteru, kdy jsou postižené jak žíly, tak tepny dolních končetin. A pak to je samozřejmě diabetes mellitus, se kterým souvisí syndrom diabetické nohy. To jsou asi nejčastější onemocnění, se kterými se setkáváme.
0: A máme další dotaz. Dobrý den, Český rozhlas Zlín. Slyšíme se? Tak tam nám jenom něco ťuká. Pojďme k bercovým vředům. Týká se tato diagnóza jenom starších lidí nebo postihuje i mladší ročníky?
2: Absolutně se netýká jenom starších lidí, ale nicméně starší generace je s nimi je postižena nejvíc, jelikož je tam vlastně takové nějaké časové opotřebení cév žilní etiologie. Nicméně máme několik kategorií. Je to žilní ulcerace, arteriální ulcerace a smíšená. V podstatě všechno se to týká cév na dolní končetině. Nejzávažnější jsou arteriální, jakoby tepené uzávěry nebo tepené postižení na základě arterosklerózy. Tomu se říká ischemie dolní končetiny a může opravdu velmi toho člověka ohrozit i na životě. Tam je důležité v podstatě dobrá diagnostika zkušeného cévaře, lékaře, který se zabývá vlastně přímo cévami. Nicméně i dobrá sestra dovede tohle onemocnění včas odhalit. Ale co se týče věku, není to omezené. Tady se jakoby bercový vřed se může stát i člověku, který má 20 let a ten většinou bojuje s tímhle onemocněním po celý život.
0: Tak a bliká nám tady další linka, tak zkusíme. Dobrý den, Český rozhlas Zlín. A zdá se, že naše...
1: Já bych prosila, kdybyste lepší odložili telefon, protože já se nemůžu vypnout.
0: Aha, dobře, tak my vás vypínáme. A dá se bercovým vředům nějak předcházet?
2: Bercovým vředům se dá předcházet. Je to samozřejmě taková ta sebepéče o dolní končetiny. Když je tam nějaká rodinná predispozice, respektive jako taková ta rodinná zátěž, kde vznikají křečáky lidově na dolních končetinách, tak je dobré v podstatě navštívit celního lékaře, který vás doporučí buď k operaci nebo nějaké konzervativní terapii. A tady, co se týče té konzervativní terapie, tak je úplně zásadní kompresní punčocha. To je jakoby základ. Myslím si, že každá žena po 40 by měla zvažovat.
0: To je velmi nepříjemná
2: kompresní punčocha, ale má to několik kompresních tříd. No, v podstatě první kompresní třída je taková ta podkolinka, kterou znosíte nahory. I to stačí. Máte i v několika variantách. Máte i sexy kompresní punčocháče první kompresní třídy. Druhá už je opravdu velmi obtížně se nandávající punčocha, nicméně pro seniory, ale i pro lidi, kteří nejsou úplně mobilní nebo jsou hůř mobilní, jsou takzvané navlékače, všechno se dá vypsat na poukaz přes lékaře, tam si ten pacient navleče tu punčochu a jenom tam zasune do toho nožku. Je to velmi jednoduchá pomůcka, která vám jako zpříjemní to oblékání punčochy. A pak jsou punčochy třetí kompresní třídy, kde tam už potřebujete sílu několika rukou, ale tam v podstatě tahle třetí kompresní třída se používá při léčbě bercových ulcerací.
0: Vy jste říkala, že se dají napsat tady ty punčochy a napíše je lékař, i když to budu chtít používat jenom jako prevenci?
2: Jako prevenci ano, ale je to až od druhé kompresní třídy. První kompresní třída je v podstatě jde na vrub jako vaší vlastní kapse, když to tak řeknu, a peněženky. Ale tady se nebavíme o nějakých jako obrovských částkách. Myslím si, že to je v dosahu každého člověka. Druhá kompresní třída už se dá vypsat i obvodním lékařem. Ideálně je, když máte vyšetřeno v podstatě cévním lékařem stav vašeho žilního řečiště a tady vlastně obvodní lékař vám je schopen vypsat dvakrát za rok punčochu.
0: Kateřina Palinčáková, odbornice na chronické rány, je hostem poradny pro zdraví. A já připomínám, že je tady i pro vaše dotazy, buď na čísle 221 555 210, nebo nám můžete napsat na mailovou adresu studio.zlin@rozhlas.cz.
3: Při práci v Národním památkovém ústavu jej historie obklopuje téměř neustále. Petr Hudec z Kroměříže ji přetváří v romány i povídky a právě chystá křest své poslední vydané knihy Legenda o snu z prostředí velehradského kláštera. Jak se při psaní přenáší do historie našeho kraje, o tom uslyšíte už 25. června. Těší se na vás Markéta Macháčková.
4: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
5: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

radě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony.

Kometu byla jak relief, s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: se kterou smířit nejde se.
1: O lásce,
0: o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
2: Jsme zpět. S Kateřinou Palinčákovou si povídáme o léčbě chronických ran. Už jsme tady měli dotaz na dekubity. Ty jsou velkým problémem u dlouhodobě ležících pacientů. Jaké jsou nejčastější rizikové faktory vzniku proleženin?
3: Tak nejčastější rizikové faktory je jakoby statisticky i vlastně intenzivní péče, ve které se pohybuju, tak my i statistiku máme jednu z nejhorších v nemocnici, protože ten pacient je, v podstatě bojuje o život a to tělo se v podstatě dělá všechno možné, aby se zachránilo, centralizuje se, že je zaměřeno pouze na životně důležité orgány a ty periferie, tak úplně nebere v potaz, když to řeknu lidově, a tam právě je živná půda pro vznik dekubitů. Nicméně jsou to i seniori, jsou to lidé většinou imobilní, často vozíčkáři, takže ta skupina, vlastně dekubit máme pomalu všichni, každý. Když máte třeba puchyř botě, to je dekubit na podkladě třecích sil, nebo když spíte opravdu hodně tvrdě a máte otlačený polštář, tak máte dekubitu z kategorie 1.
2: Tak to jsem měla včera ráno. A proč je riziko, vyšší riziko vzniku u starších pacientů?
3: Tak
2: mají jemnější kůži třeba?
3: Ano, je to i stavem pokožky, ale je to i celkovou kondicí, kdy vlastně seniori jsou ohroženi často malnutricí, jakoby tou zhoršenou výživou, zhoršenou výměnou kyslíku v tkáních, nebo zpomalenou výměnou kyslíku v tkáních. Tam je v podstatě ideální opravdu mít nějakou pohybovou aktivitu, jakoby pravidelnou, udržovat se v kondici, jíst pestrou stravu a nebýt nemocný. A pokud je člověk nemocný, tak tam už je to hodně i o tom personálu, pokud se teda vyskytne v nemocnici, je to i o tom personálu, jak o daného pacienta pečuje, jako si zvolí strategii a podobně, jako jsou na to různé škálování, kdy my jsme schopni odhalit toho pacienta na základě nějakého škálování, že je v riziku dekubitu a podobně.
2: A lidé, kteří pečují o blízkého člověka, samozřejmě předcházejí proložení nám tím, že toho pacienta polohují, ale mohou udělat ještě něco navíc?
3: Mohou udělat pár věcí navíc. Můžou použít různé bariérové krémy, speciální náplasti, které vlastně jsou více vrstvé, zabrání jakoby těm proleženinám na těch daných místech, kde je pokožka blízko kostního výčnělku, například to jsou kyčle, nebo jak tady paní volala předchozí, je to kostrč, jakoby kost křižová, tam jsou nejčastější apaty. Bohužel, v České republice zatím není úplně hrazeno pojištěnou prevence, která je mnohonásobně ve výsledku jako levnější než samotná léčba. Takže tady tohle jde na vrub pacientů, nicméně ty náplasti a ty bariérové krémy jsou na více dnů, není to to, že to musíte lepit každý den, takže to je o tom, samozřejmě polohování a pokusit se ty pacienty udržet v nějaké nutriční kondici, nějak je dobře vyživovat pestrou stravou a vím, že to je strašně, strašně komplikované, protože často pokud ten pacient leží, je imobilní, tak velmi špatně jí, takže tam je důležité opravdu nastavit nějaký režim, jo, a říct jako 8 hodin snídáme, ve 12 obědváme, mezi tím je nějaká svačinka, tam většinou ten režim jakoby důsledný, což je jako obrovský nárok pro ty pečující dodržet, je i pro toho imobilní seniora jakoby stěžení. No a další faktor jakoby velmi jakoby důležitý je inkontinence. Takže tam udržovat pacienta v nějaké kondici, aby nedošlo k opruzeninám, které můžou často vést potom ke vzniku dekubitu, je důležité a tam pomáhají i ty bariérové krémy. Jo. Já teda musím říct, že osobně, pokud ten pacient je v dobré péči rodiny, tak já nemám většinou toho pacienta oleženého, nebo nemá vůbec jakoby ani náznak dekubitu, protože opravdu se ty rodiny starají, jako co můžou, obzvláště tady jakoby u nás na Valašsku, kde ty rodiny bydlí v x generačních domech, já jsem toho příkladem, tak my se pečujeme o sebe navzájem, takže tam to tak jakoby
2: ty menší ranky asi je možné ušetřit doma, ale kdy už je dobré zavolat lékaře?
3: Tak ono je často, zavolat lékaře je problém k pacientovi, který je doma i mobilní. Tam obrovskou práci dělají v podstatě domácí péče, které, když se jim sestřičkám řekne, že ten pacient nebo ten rodinný příslušník má nějaký problém, tak jsou schopni v podstatě zaktivizovat ten systém, aby došlo k tomu, že se podívá na něho nějaký odborník. Sami často tyhle sestřičky jsou specialistky na hojení ran a posunuli se úplně někam jinam, takže domácí péče je první v podstatě taková instance.
2: A máme dalšího volajícího, dejte si sluchátka, prosím. Dobrý den, Český rozhlas Zlín, můžete se ptát?
1: Dobrý den, já se chci zeptat, mám dvojku cukrovku a beru jenom léky, nepíchala jsem si nikdy inzulín, léky beru asi 2-3 roky a chtěla bych se zeptat, na prstech mám dekubit, a které se mě třeba vyhojí a zase se za 2 roky prostě objevit. Momentálně jsem byla včera na chirurgii, kde mě to odstříhali tu kůži, tu keratózu, která vlastně vždycky brání jak kdyby tomu zahojení úplnému. A nevím, co s tou keratózou, jak se jí zbavit. Prostě já to mažu třeba vazelínou, indulonou, ale musí se napřed ten zahojit, ta rána. Mm-hmm. Děkuju.
3: Dobrý den. Děkuji za dotaz, myslím, že se k tomu tématu dostaneme. Většinou rána na prstech u diabetiků už značí syndrom diabetické nohy, což je v podstatě postižení od kotníku dolů a vždycky souvisí s diabetem. Co bych vám doporučila? Tak doporučila bych vám v prvé řadě krémy s vysokým podílem urei. Musí tam být opravdu hodně obsažena, seženete to v každé lékárně. Další je, pokud byste měla možnost najít podiatra, což je přímo lékař, který se zabývá diabetem a přímo syndromem diabetické nohy, a ten vás v podstatě nasměruje úplně všemi směry. Vím, že jich moc není, těch podiatrů, nevím, jak je to tady ve Zlínském kraji, ale to jsou v podstatě erudovaní lékaři, kteří vám pomůžou. Takže to jsou asi takové ty a pedikura. Potom suchá pedikura je základem v podstatě najít si dobrou pedikérku.
2: Diabetické noze se budeme věnovat i v dalším vstupu. Teď je čas na písničku.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hostem dnešní poradny pro zdraví je Kateřina Palinčáková, specialistka na léčbu chronických ran. A my už tady máme dalšího volajícího. Já vás poprosím, stlumte si rádio. Slyšíme se, dobrý den.
1: Já jsem volala.
0: Vy jste ve vysílání.
1: Kvůli tím prstům na noze. A já jsem na tu podiatrii asi 3 roky chodila a stejně jsem skončila na chirurgii, protože mi dávali buňky, jaké kmenové buňky. Pak se mi ten prst nafoukl a musela jsem na úrazovku, kde mě to teda jako vystříhali, krásně se mi ten palec zahojil. A pak se mi to za nějakou krátkou dobu objevilo na druhém palci, já to nechápu, já si myslím, jestli to není z nějakých léků prostě.
2: No, je to možné, je to možné. Já bohužel takhle jako na dálku asi vám nedokážu úplně přesně poradit. Pokud jste byla spokojená s chirurgickým zákrokem, který vám udělali v podstatě na té spadové chirurgii, tak asi bych využívala těch služeb dál, protože záleží jako, kde jste byla na podiatrii a podobně. Jsou jako
1: ve Zlíně.
2: Tak anebo zkusit dál, to je jediná pomoc.
1: Já jsem byla i na pedikůře, teda teďka, a dělala mi to suchou metrou a objevila mi, že pod tou krustou mám jak kdyby kapsu a s tím jsem právě včera byla na chirurgii, kde mě to zase vystříhali a jak se to dá, mám si na to dávat betadinu, jenomže už dávám hodně dlouho tu betadinu, tak nechápu, jako zase, až se mi to zahojí, že se mi ta krusta udělá, i když to mažu, promazávám to.
0: My se budeme tomuto tématu věnovat v tomto vstupu, tak nepřepínejte, zůstaňte napřímo. Děkujeme. Paní Palinčáková, co vlastně znamená syndrom diabetické nohy?
2: Tak syndrom diabetické nohy je pro mě, pro sestru, asi úplně nejtěžší oříšek, s jakým já se setkávám, protože je to komplex, v podstatě takové propojené nádoby x problémů, který tam je zásadní, je v podstatě, že vždycky to souvisí s cukrovkou a je jedno, jakého typu máte, cukrovku, jestli prvního nebo druhého typu. A je to, týká se to vlastně končetin, od kotníku dolů, takže v podstatě od kotníku přes prsty, nárt, chodidlo, všechno tohle je syndrom diabetické nohy. A je to způsobeno vlastně několika faktory. Jednak je to faktor cévní, že na podkladě arterosklerózy toho diabetu, kdy ten diabetes je v podstatě takový chemický proces, jakoby v těle, vám postupně ukládá aterosklerotické platy v cévách, v tepnách a dochází vlastně k špatnému prokrvení té končetiny. Následkem toho špatného prokrvení vám dochází vlastně k ochabování nervů v té končetině, na té periferii. A potom samozřejmě to, že je tam špatná, že je tam špatné cévní zásobení, inervace té tkáně, tak dochází k destrukci jak kostí, tak měkkých struktur. A tam právě je ten zakopaný pes, kdy opravdu lékař, podiatr, který se věnuje přímo jenom syndromu diabetické nohy, musí na všechny tyhle věci brát

0: rozhodně nechodit na boso, nepoužívat kroksy a různé nazouváky, mít boty s pevnou špičkou a v okamžiku, kdy začnete pociťovat takové někdy mravenčení v noze nebo budete muset nohy svěšovat z postele dolů, tak opravdu v tu chvíli je důležité jednak to říct svému diabetologovi, který by měl mít už kontakty na dané podiatry nebo chirurgické ambulance, které se zabývají syndromem diabetické nohy, nebo ambulance pro hojení ran. A v tu chvíli musí samozřejmě být objednat i neurolog. Jo, opravdu je to jako komplexní, velmi, velmi závažné onemocnění, které může toho pacienta výrazně ohrozit na životě, pokud dojde k tomu, že se otevře rána v terénu diabetické nohy.
1: Čas pro poradnu pomalu vypršel. V závěrečném vstupu si s naším hostem řekneme pár základních rad, jak předcházet chronickým ranám.
2: Český rozhlas Zlín,

0: Chronické rány byly tématem dnešní poradny pro zdraví a já jsem moc ráda, že jste využili příležitosti a ptali jste se našeho hosta Kateřiny Palinčákové. Paní Palinčáková, pojďme to shrnout. Kdy se z obyčejné rány stává rána chronická?
1: Tak já odpovím úplně jednoduše, jak i trošku edukuju v podstatě laiky. Teče to, bolí to, smrdí to, držte se toho, v podstatě lidového, v okamžiku, kdy začne jedno tady z tohohle, v podstatě vám v odřeném koleni třeba začít, jako nezačne fungovat, nebo se to objeví, tak v tu chvíli je vhodné vyhledat lékaře. U seniorů, obzvláště rány na holení, na kotníku, tak v tu chvíli opravdu musíte být obezřetní a lékaře vyhledat. Takže a začíná se primární péči v podstatě. Obvodní lékař často dovede jako s tímhle hodně pomoci.
0: Takže ještě jednou, teče to, bolí to, smrdí to. To je dobré si zapamatovat.

0: Můžeme v domácím prostředí nehojícím se ranám nějak předcházet?
1: Ano, můžeme, tam se opravdu nejčastěji vyskytují ty dekubity, nebo nejčastěji jedna z nejčastější vyskytujících se ran právě při péči o seniory. Tam je dobré používat už nějaké speciální bariérové krémy a podobně, kde jednak vám to pomůže s nějakou inkontinenční dermatitidou, která může vzniknout u plenek, ale zároveň vám i pomáhá jakoby udělat takovou bariéru proti polohování. Pečovat o své nohy, pečovat o pokožku těch seniorů je zcela zásadní, jak sami, ale to by mělo platit v podstatě pro nás, pro všechny, obzvláště pro ženy, kde nám začínají hormony klesat v určitém věku, tak to promazávání pokožky je velmi důležité.
0: Vy jste v předcházejícím vstupu zmiňovala suchou pedikuru. Proč právě suchou?
1: Právě u syndromu diabetické nohy je záludné, tak jak říkala paní, že jí pedikérka objevila v podstatě pod keratickým plátem nějakou abscesovou dutinu a tam v okamžiku, kdy to namočíte, tak v tom mokru se ty bakterie šíří mnohem rychleji než v suchu. Samozřejmě, pokud ta noha je asi zdravá a je diabetik, tak je fajn jako mít tu vlhčí, ona se to dělá snadněji, ale ta suchá pedikura se opravdu dělá u těch klientů, kdy oni už prostě tu nohu mají nějakým způsobem deformovanou nebo se tam objevují nějaké ty hyperkeratozy, jak se říká, taková ta stvrdlá pata. A je to často u palců a podobně a je důležité opravdu pečovat o ty nehtové lůžka, o samotné nehty, aby tam nedocházelo k plísňovému onemocnění, což může taky vést k tomu, že se opravdu tam objeví nějaký defekt u toho diabetika a podobně. Takže suchá pedikura je u diabetika doporučována a pokud vám ji doporučí i podiatr, tak je často i proplacena pojišťovnou.
0: Milým hostem Českého rozhlasu Zlín byla Kateřina Palinčáková. Já věřím, že se nevidíme naposledy. Doufám, že k nám zase někdy z Valašsko mezi Říčské nemocnice Agel dorazíte a budete tady pro naše posluchače. Moc děkuju za váš čas.
1: Já moc děkuju za pozvání, bylo to moc fajn a moc děkuju za dotazy. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Že bylo místo, kde se zrodil zlínský film Ve Zlíně na Kudlově? Chyba lávky. Jako u řady věcí ve Zlíně byly to budovy továrního areálu firmy Baťa. Zajímavé souvislosti počátků filmu Ve Zlíně odhalíme s filmovým historikem Jiřím Madziou v reportáži z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková a Zdeněk Urbanovský.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Blíží se 12. a to znamená jediné. Naše dobré dopoledne končí. Zítra se na vás těší moje milá kolegyně Markéta Macháčková. No a Silvie Pospíšilová se dnes loučí a přeje vám krásný den.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na kojeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš touhu nebo pianistu. A večer budou démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Bylo 12 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Stavbaři ve Vsetíně dokončují nové autobusové nádraží. Cenu města Uherské Hradiště získají Jiří Jílík a Psohlavci. V Česku se bude dál oteplovat. V neděli by mohl padnout absolutní teplotní rekord 40,4 stupně Celsia. Dnes bude v regionu slunečno, nejvyšší teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré poledne. Ve Vsetíně se ode dneška uzavře nádražní ulice. Stavbaři tam pokládají nový asfalt a dokončují i nové autobusové nádraží mezi parkovacím domem a tratí. Z celého úseku od Svárova ke kruhovému objezdu u polikliniky tak bude staveniště, dodává mluvčí města Jana Rašková.
6: Žádáme proto chodce, aby využívali podchod mezi dopravním terminálem a Smetanovou obchodní galerií a motoristy, aby respektovali dočasné značení a neparkovali v dotčených místech. Areál nemocnice zůstane přístupný z ulice Smetanova přes okružní křižovatku u polikliniky, stejně jako parkovací dům.
4: Uherské Hradiště v letošním roce udělí dvě ceny města. Jednu získá novinář, spisovatel, folklorista a dlouholetý popularizátor historie a lidové kultury Jiří Jílík. Druhou pak hradištská pobočka organizace Junák Český scout, středisko Psohlavci. Na svém posledním zasedání o tom rozhodli zastupitelé.
7: Město ocení skauty za jejich více než stoletou historii v regionu a za dlouhodobou výchovu dětí a mládeže k odpovědnosti i aktivní občanské angažovanosti. Slavnostní předání ocenění se uskuteční 15. října u příležitosti výročí založení města. Michal Sladký, Český rozhlas.
4: Do Česka dorazila další vlna veder. Výstraha před vysokými teplotami platí pro celou republiku, kromě horských oblastí, a to pro dnešní i zítřejší odpoledne. Kvůli suchu varují meteorologové taky na jihu Moravy před vznikem požáru. V neděli se maxima můžou vyšplhat až k tropické 40. Mohl by tak padnout absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia. Ten meteorologové naměřili před 14 lety v Dobřichovicích u Prahy.
8: Sport.
4: Téměř stovka fotbalových fanoušků může dostat pokutu za to, že při derby Slávie a Sparty minulý měsíc vběhli na hrací plochu. Pokuta za přestupek může být až 10 000 korun. Dva lidi pak kriminalisté obvinili z výtržnictví, jednoho z nich navíc i z nebezpečného vyhrožování brankáři hostujícího týmu. Za tomu hrozí až 2 roky vězení. Policie se ještě dál snaží identifikovat několik maskovaných fanoušků, kteří na stadionu používali pyrotechniku. Prosí lidi o pomoc s jejich identifikováním. Fotbalisté kvůli výtržnostem domácích fanoušků utkání nedohráli.
8: Počasí.
4: Dnes bude v regionu slunečno, místy oblačno, nejvyšší teploty budou 27 až 30 stupňů a vítr povane slabý.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: V této chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už začíná pořad Morava krásná zem. Příjemný poslech.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

No ale já doufám, přátelé, že vy za námi každý den chodíte. No a zrovna v této hodině jsme pro vás připravili moc dobré zákusky a chlebíčky v podobě pěkných písniček. Pohodový den vám přeje Jiřina Ostrá. Tu první písničku, polku Jana Slabáka Janošek, zahrála Gloria, no a patřila všem těm Janoškům, Janům, Jeníkům, kteří dnes mají svátek, a to jak u nás, tak na Slovensku. Všem přeji jen to dobré, no a pro ty, kteří chtějí blízkým popřát, poděkovat a tak dále, telefonní číslo 726 46 5200. No a protože je přání opravdu velké množství, tak hned začnu předávat. Právě dnes se dožívá krásného životního jubilea 78 let a zároveň slaví i svátek Jana, můj a náš kamarád Jeník Murček z Roštění. Čtu dál, je to naturalizovaný Moravák, ale srdcem roduverný Slovák, muzikant a zpěvák, rodák z Trienčanských Teplic. No a proto ti, Jeníku, přeji za tvou rodinu, za sebe a kamarády hodně zdraví, ať zůstaneš svůj, protože takový, jaký jsi, jsi naprosto v pořádku. Nezapomeň, že věk je jenom číslo. A ti každý den je fajn jako narozeninový ráj. To ti ještě jednou přejí tvá rodina, přátelé a já, tvůj hudební kolega Toník Šobáň z Uherského Hradiště. Na zdravíčko, přátelé. A už další dopis. Přeji si poslat hudební přání pro svého miláčka, který se jmenuje Jan Prášek, je z Kuželova. Můj nejdražší Honzo, chci ti popřát tvému svátku. Nejcennější je mít někoho, s kým se můžu smát a svěřit se se svým trápením. Jsi ten, kdo mě podrží, když je mi těžko, a s kým se změní rozhovor o snech ve skutečné štěstí. V tobě jsem našla štěstí, jsi celý můj život. Miluji tě víc, než se dá říct. Bez tebe už nechci vůbec být. Navždy milující Ivana, a teď už Lidová.

0: Tak písničku zaspíval Jožka Šmuka, doprovodila studiová kapela. No a já už mezi nás zvu první milé posluchače, nejprve paní Kopřivovou. Dobrý den.
1: Dobrý. Zdravím vás všechny. Já bych přání. Zítra má narozeniny pan Jiří, pan Denek Rizy z Podivína. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví mu přeji Kopřivovi. Děkuji.
0: Výborně, tak jo, nashledanou paní Kopřivová. A teď už pan František Svrýdku Místku. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá, zdravím vás, Český rozhlas a rodnou Jižní Moravu a všechny kamarády. A já dneska mám tam těch Janíčků trošku víc, takže v prvé řadě bych chtěl popřát malému Jeníkovi, který má 8 let, Štěrbovému do Uhříc u Kyjova. Takže milý Jeníčku, ať ti všechno jde. Vodulky s babičkou, ať seš na zahrádce a hlavně ta muzika, co máš ten talent po mamince a po taťkovi, ať ti vydrží. Takže Jeníčku, štěstí, zdraví, pohodu a budeš mít prázdniny, tak si to užij. No a teď skočím do Velkých Pavlovic.
0: A já vás teď přeruším, pane Františku. Já bych vás moc prosila, kdybyste ty vaše Jany Jeníky vyjmenoval všechny najednou a potom je všem popřál. Jo, děkuji.
2: A to, tenhle Jeníček byl...
0: Ano, to jsem pochopila, takže další Jeníkové
2: takže,
0: jsou.
2: Teď to bude ve Velkých Pavlovicích pan Jan Halm, který má narozeniny i svátek v Dolních Dunajovicích. Je to pan Jan Tiffenbach, který má taky narozeniny a svátek, a pan Jan Gregorovič. Takže kluci, všichni jste vinaři, přeju vám, ať se vám ta letošní úroda prostě vydaří, štěstí, zdraví, pohodu, nejenom vám, ale i vašim manželkám. S pozdravem, kamarád František. Děkuji vám.
0: Výborně, pane Františku. Někdy nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Další. Přání k narozeninám pro pana Jana Havlína ze Sentic. Milý strýčku Honzo, zase rok uběhl a chystáš se slavit svoje narozeniny. Přeji ti, aby sloužilo zdraví, aby ti to pořád tak dobře zpívalo, aby sloužila paměť a nezapomněl si, že máš vedle sebe bezva manželku Mařenku a okolo sebe nás, co tě máme všichni rádi. Nikdy neskazíš žádnou legraci. Všem pomůžeš, no prostě si nepostradatelný. Tak na sebe dávej pozor, pěkně si to oslav a dejte si po kalíšku. To ti přeje skoroneteř Gábina. A tady pro pana Jana Galušku. Milý Jane, k tvému svátku ti přejeme hlavně pevné zdraví, ať tě život stále nese lehkostí zkušeného pilota, odvahou automobilového závodníka a elánem, s jakým zpíváš ve sboru Dvořák. A protože k tobě neodmyslitelně patří med, přejeme ti, aby byl život stejně sladký a poctivý, jako je každá jeho kapka. Posíláme Hubana, celá rodina Galuškova a věřte, přátelé, svět se točí dál.

0: Podání přes Polanky zazněla písnička Pavla Zedníka a Jaroslava Hájka. Svět se točí dál. No ale dál se točí čas i u nás, takže já teď už dávám slovo paní Juračkové z Černovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Já bych chtěla vaším prostřednictvím popřát Janovi. Je to kapelník tu Franky, Jan Bírek. Jeho syn Jan Bírek, ještě jeho syn malé Jan Bírek a jeho tatínek kapelníka Jan Bírek. Ještě Jenda Svoboda, zvukař tu Franky. Pak je to Honzí Král, taky hraje v tu Farance. A pak ještě na Slovensku Janu Kašpárkovi. Milí přátelé, vám přeju všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky. Ať vám to v kapele stále dobře hraje a ať se stále tak oblíbení, jak doposud. To z celého srdce přeje Maruška a Luděk Juračkovi. A paní Ostrá, vám přeju krásný den a jen tak dál krásně přejte tyto pořady, které se nám tu zemí líbí.
0: Děkujeme, paní Juračková. Teď už se rozloučíme. Naschledanou.
1: Ano, děkuji, naschledanou.
0: Naschledanou. A už paní Šidlíková z Lechotic. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tak já taky zdravím všechny posluchače i vás, paní Jiřínko. V pondělí otevřela knihu svého života na 60. straně Moje neteř, paní Ivanka Jančová z Holešova, rodačka z Prusenovic. A v neděli měl svátek její tatínek, pan Alois Barotek a její bratr Alois Barotek z Brna. Tak já jim přeji za celou moji rodinu hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. A to přeji Bouškovi, Šidlíkovi z Velehradu, Šestákovi, Šidlíkovi z Lechotic a teta. Děkuji mockrát a naschledanou.
0: Někdy naschledanou. No a vinčování pro manžela Jana a syna Jeňu Hochmanovi z Hodonína a kamaráda pana Jeníčka Macháčka z Rohatce. Zítra bude mít svátek i můj vnuk Ivan Hochman, také z Rohatce. Moji milí, ze srdce vám přeji jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví, plnou náruč štěstí, spokojenost, pohodu a vždy dobrou náladu. Krásný sváteční den přeje manželka, maminka a babička. A ještě jedno přání pro pana Jana Hochmana z Hodonína. Milý Janíčku, nestává se každý den, abys zrovna svátek měl. Proto ti přejeme srdečně, ať se máš dneska báječně. K svátku ti přejeme, jak to zvykem bývá, aby se ti splnilo, co tvé srdce skrývá. Hodně zdraví, štěstí, pohodu a vždy dobrou náladu ti přejí Maruška a Jenda Macháčkovi. Písničku zahraje Novovešťanka.
3: Český rozhlas.

0: Tak to byla písnička, jak už jsem říkala, v podání Novovešťanky, polka Jaroslava Brhela a Vladimíra Salčáka Už zpívat začal. No ale Novovešťanka už dohrála a dospívala a já tak mohu dát prostor dalším milým posluchačkám. Tak nejprve paní Kotázkové. Dobrý den.
1: Dobrý den. Paní Ostrá, prosím vás, zahlejte moji kamarádce a spolupracovníci bývalé, paní Zdeňce Vrankové z Jalubí, která měla včera svátek. Já jsem se nedovolala. Hodně štěstí, pohody, radost, pravnoučat a hlavně toho zdraví, boží požehnání. A prosím vás, zahrajte i její manželovi pro radost.
0: Tak určitě.
1: Za vše jí děkuje Maňa.
0: Tak jo, tak paní Kotázková, i vám pěkný den přeji, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou. Paní Nováková, jste na řadě. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěla popřát bráchovi Jendovi Uhrovi z Dolního Němčí na výsluní k narozeninám a ke svátku. Hodně zdraví, štěstí a nech se mu všecko podaří, co potřebuje. A no. Hodně zdraví, zdraví.
0: Ať se mu všechno splní, paní Nováková. No a pan Jenda, ano. Ten má teď v tyto dny co dělat. Ještě žije na výsluní, takže to sluníčko.
2: Tak právě, ano.
0: Tak ať mu to sluníčko dodává sílu. Nashledanou.
2: Ano, hlavně.
0: Nashledanou.
2: No, děkuju moc.
0: Není zač, nashledanou. No a i ve Zlechově u Dudečku mají několik Janů, takže milí Jendové, celá rodina vám posílá přání zdraví, štěstí a ať se vám povede, nač sáhnete. No ale teď přání pro pana Jana Macháčka z Rohace. Milý Jendo, tučným písmem tvoje jméno v kalendáři máme vyznačeno. Jsme moc rádi, že dnes slavíš a přejeme ti, ať se dobře bavíš. Hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti ti ze srdce přejí manželka Maruška a švagrová Marie Drábková. A ještě jedno přání pro pana Jana Macháčka z Rohace. Hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody tomu přeje Naďa Jakubíčková se svojí rodinou. Písničkou potěší Svárovanka.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: No ale teď už opět Morava krásná zem a já mám na telefonech dvě Marie. Jedna z těch Marií je z Mikulovic a teď má slovo. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady jsem z Mikulovicu Jeseníku a chtěla bych popřát panu Janu Fráňovi z Jeřeza k jeho svátku. Všechno nejlepší, hodně spokojenosti a radosti z celé rodiny. To ti přeji jen do ahoj.
1: Ano, tak paní Marie pochází z krásného kraje u Jeseníku, no tam je taky ale teď teplo asi paní Marie, stejně jako všude jinde, ale teď si pan Jan Fráňa vyslechl od ní krásné vinčování. Tak nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Nashledanou, no a teď už ta druhá paní Marie a je to paní Marie z Milotic. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Ostrá. Já bych prosila pěknou písničku. Dneska jí má jmeniny jako svátek můj syn Jendatýl, rodák z Milotic a bydlí v Hodoníně. Přeju mu Jeníku, přeju ti hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody a pořád si na zahrádce. Si v důchodě musíš ji užívat, jen do, abys byl zdravý. A paní Ostrá, aj pěknou písnička by patřila jeho manželce Dášence. Tak na propotěšení.
1: Tak určitě.
3: Moc krát vám děkuji.
1: Tak určitě. Na řadě je písnička, která nese název Krásné žít, tak já si myslím, že se bude hodit, paní Marie. A vám, ať se
3: ano,
1: také krásně
3: vám,
1: žije.
3: Děkuju.
1: Nashledanou. Nashledanou.
3: Nashledanou.
1: Tak a ještě dnešní den je výjimečný pro pana Josefa Talaše z Lutkovic, kdy slaví 70. Rád poslouchá váš pořad a písnička mu určitě udělá radost, no tak to jsme my také rádi, ale teď ještě písničku posílá a vše dobré přeje manželka s dětmi a vnoučaty. Přání předám i Martince Řezníčkové z Babic, která v sobotu slavila krásné 37. narozeniny. Milá Martino, přejeme ti hodně štěstíčka, zdravíčka a božího požehnání. Ať ti i nadále dělá radost zahrádka, děti a manžel Pavel. No a to ti přejí kolegové ze zaměstnání. Dnes má svůj narozeninový den paní Anna Páleníčková od Holešova. Aničko, vše jen to nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, pohodičky, lásky a božího požehnání přejí Bohunka a Pepa Havlíkovi z Rynholce. No a teď už krásné je žít.

0: Tak to byla písnička Krásné je žít Zdeňka Gurského a Miloslavy Gurské. A teď už má slovo paní Rybníkářová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Paní Ostrá, prosím vás, zahrajte Marušce Moščkové, měla 70 roku, tak ještě k těm narozeninám, a manželům Rybníkářovým, Zuzaně a Michalovi, kteří mají 55 roku. Tak bych chtěla, kdybyste jim zahrála, a přeju jim všechno nejlepší, hlavně zdraví. A vám moc děkuju.
0: Nemáte za co. Naschledanou.
1: Naschle.
0: Naschledanou. A teď už paní Doležalová. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěla zahrát svému vnukovi Honzíkovi, který má dneska svátek, a včera nebo předtělejšky bylo Zdenky, tak paní Zdence Bukovjanové do Peleského Meziří. Děkuji.
0: Určitě. A kolik já, paní Doležalová, kolik má Honzík roku?
2: 15.
0: No víte, proč se ptám? Protože za chviličku si budeme připíjet vínečkem bílým, takže Honzík, ať si dá nějakou dobrou sodovku. Budeme připíjet. Tak naschledanou, naschledanou. No a dnes má svůj narozeninový, zároveň svátečkový den paní Janička Žujová z Lipníku nad Bečvou. Milá Janičko, přijmi moje přáníčko. Moře zdravíčka, štěstíčka, pohodičky, lásky a boží požehnání. Ať brzo na tváři tvůj úžasný úsměv máš a bolest zvládneš překonat. Držím pěstičky a myslím na tebe. Pohodové dny přeje kamarádka a bývalá kolegyně Bohunka s manželem Pepou z Rynholce. A tady čtu, pěkný den do studia, paní Ostrá, dnes je Jana. A my doma máme taky jednoho Honzíka. Bydlí v Kněžpoli a příjmení má Foltín. Milý Honzíku, v našem stolním kalendáři tvoje jméno dneska září. Štěstíčko a zdravíčko přejeme ti, ty naše zlatíčko. Máme tě rádi a ty víš, že ne maličko. Ať máš hodně kamarádů a jsi spokojený a veselý kluk. To přejí sestra Adélka, mamka s taťkou, babičky a dědečci, tety a strejdové, i dvě prababičky máme. Bratranci a celá početná rodina. Teď ti pěkně zahrají a tak si to Honzíku užijí. No a písnička i pro pana Jana Štěrbu z Kunovic. Pane Štěrbo, všechno nejlepší k vašemu svátku, hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody vám za celý bývalý kolektiv Vertitechu přeje Alena Kristínková. No a teď už vínečko bílé.

0: Tak to byl Jiljí Herzán a Podluža. No ale teď to bude paní Eva Mokrušová. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás všechny zdravím a já bych dneska chtěla popřát panu Jendovi Macháčkovi z Rohatce. Takže všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstí, lásky a tomu přeji Mokrušovi a Varmužovi z Čejkovic a já vám moc krát děkuji.
0: No, pan Jenda Macháček si dnes užívá pěkných písniček a milých slov. Tak jo, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou. No a všechno nejlepší k dnešnímu svátku panu Janu Tomčalovi z Kuželova. Přeji syn David, nevěsta Peťa, vnouček Davídek, vnučka Valentínka a celý kolektiv pod Lipama z Velké nad Veličkou. No a dnes se dožívá pěkného životního jubilea milovaný tatínek a stařeček pan Cyril Hubačka z Lužic, rodák z Mikulčic. K jeho krásným narozeninám mu ze srdce všechno nejlepší, především pevné zdraví, moře štěstí, lásky, pohody, klidu a životní energie přejí synové Petr a Pavel s rodinami a za všechny pak posílá obrovskou pusu vnuk František, skoval se měsíček a stříbrňanka.
2: Český rozhlas Zlín.

Drahý táto a dědečku, přejeme ti k dnešnímu svátku Jana hodně zdraví a rodinné pohody. No a to ti přeji Lukešovi ze Sasiny. Dnes slaví v Jalubí jmeniny čerstvý důchodce a bývalý automechanik Jan Růžička, který je výborným otcem a milovaným dědečkem. Jan Růžička, jinak zvaný Růža, jako výborný fotbalový hráč, posléze trenér a šíbr, postupně působil v 16 fotbalových klubech v rámci Moravy. Je známý jako výborný dirigent a bojovník, zejména však jako hecíř proti hráčů, diváků a rozhodčích. Že je vtipálek, svědčí i to, že v Kudlovicích během večera s typickým úsměvem a bez mrknutí oka převzal 3 ceny v tombole, aniž by měl nějaký los. Milý Jendo, Růžo, dnešní meninám vše nejlepší, pohodu, štěstí a hlavně pevné zdraví ti přeji z Uherského Hradiště Pepa Šťastný s přítelkyní Ivou. A tady prosba o zahrání k včerejšímu svátku Zdeníčka, paní Zdence Tomanové, naší paní sestřičce ze zdravotního střediska v Mistříně, dále paní Zdence Kubáňové z Milotic a paní Zdence Matějíčkové ze Svatobořic. Hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a rodinné pohody jim přeje Naďa Jakubíčková se svojí rodinou. No a teď už písnička, která v současné době nám bude asi blízká, Horká noc na lůkách.

Tak to byla horká noc na lukách Antonína Koníčka a Václava Babuly hrála Boršičanka Antonína Koníčka. A teď ještě alespoň nějaká přání, milá Naďo Kuchaňková, k tvým narozeninám ti přeji pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti a spokojenosti v každém dni. A tě provázejí láska, pohoda, dobrá nálada a splní se ti vše, po čem toužíš. Užij si svůj slavnostní den v kruhu blízkých a ať máš stále.

stále důvod k úsměvu. Všechno nejlepší k narozeninám. Je to pro Naďu z Bošovic od Jardy Wolfa. Ale teď tady čtu, prosím, číst až večer. No tak dobře, to přečteme ještě večer jednou. Ale tady dobrý den, dnes má svátek pan Jenda Říha z Dolního Němčí. Pak manžel Jenda Křížan, dále vnuk Honza Kováč, Honza Možíš z Rohle a zítra má svátek zeď Ivan Kováč. Všem jmenovaným přeji hlavně moc zdraví, štěstí, lásku, rodinnou pohodu a boží požehnání. A to přeje Faninka a myslím, že bude poslední. Dnes slaví svátek Jan. Písnička do Bezměrova u Kroměříže kamarádovi Jendovi Kytlicovi, úspěšnému to chovateli holubů a ptactva. Hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, pohody, pěknou oslavu a ať ti to lítá, to přejí Václav a Joška Liškovi z Bezměrova. Písnička ať potěší i jeho ženu Olinku. Písnička blahopřání rovněž i všem Janům, Jendům, které znám a které jsem nejmenoval. Tak a teď už tedy opravdu ta písnička a je to Keď jsem išel od Galanky.

Tak to byli Kameníkovi muzikanti, lidová Keď jsem išel od Galanky. No a polední část Moravy krásné země končí, přátelé, protože je 12 hodin 55 minut. No ale já už se těším krátce po 18. hodině. Naschledanou. Klidný den vám přeje Jiřina Ostrá. Závěrečná orchestrální skladba podání mistříňanky Tanec na 6 Karla Polaty.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Uznávaný lékař se rozhodne odejít do důchodu a spolu s tím se rozloučit i s milenkou. Ona se ale loučit nechce. Komedie Zbožňovaný. ČT2. Lapen v síti dvou žen. Richard Gere jako psychiatr vtažený do nebezpečné hry v premiérovém filmu Mrazivá vášeň. A ČT Art uvádí přímý přenos oblíbeného koncertu pod širým nebem z pražského Hradčanského náměstí. Česká filharmonie Open Air 2026. Středeční večer s Českou televizí.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Kvůli horku se sobotní dostihy ve Slušovicích na Zlínsku přesouvají na náhradní termín. U Holešova začal samosběr česneku, urodilo se ho méně než loni. Střelce z Ostravy našla policie mrtvého, těžce zranil manželku. Dnes bude v regionu slunečno, nejvyšší teploty až 30 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmáková. Dobré odpoledne. Kvůli vysokým teplotám se ruší sobotní dostihy ve Slušovicích na Zlínsku. Informoval o tom generální sekretář Martin Pecka z Jockey klubu České republiky. Dostihový den ve Slušovicích se tak přesouvá na následující sobotu 4. července. Na poli u Martinic na Holešovsku začal samosběr česneku. Pátým rokem tu farmář František Krajča nabízí 4 různé odrůdy a od loňska drží i stejnou cenu 100 korun za kilo česneku i znatí. Zájem sběračů je velký, ale úroda je podle farmáře letos nižší.
2: Letos je úroda oproti minulému roku přibližně poloviční. Minulý rok byl česnek opravdu dvakrát větší, ale vzhledem k tomu, že opravdu jaro bylo extrémně suchý, s tím jsme velice bojovali a zejména česnek, tak proto tolik nenarostl, ale to asi všem česnekářům, co to pěstují vyloženě takhle na poli bez závlahy.
0: Muže, který dnes střílel na sídlišti v Ostravě, našli policisté mrtvého v bytě. Potvrdil to moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel. Muž předtím střelil svou manželku do zad. Záchranáři ji přivezli ve vážném stavu do nemocnice. Podle Kužela měl trestní minulost a zbraň nevlastnil legálně.
3: Zkoušeli jsme toho muže kontaktovat, lokalizovali jsme jeho mobilní telefon s tím, že se nám potvrdilo, že ten muž by měl být v tom inkriminovaném bytě. Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách jsme muže nalezli mrtvého. Tolik zatím informace, všechno další bude předmětem vyšetřování.
0: Sport. Čeští fotbalisté zabojují o postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou jim k tomu na azteckém stadionu proti domácímu Mexiku bude nejspíš stačit jedině vítězství. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí věří, že Češi v bouřlivé atmosféře můžou proti favoritovi uspět.
4: Jednoznačně věříme v to, že Mexiku můžeme porazit. Proto tady jsme a to je náš cíl postoupit ze skupiny. Víme, co nás k tomu dovede. Mexiko ukázalo sílu jak týmovou, tak individuální v posledních dvou zápasech, takže na to se připravujeme a zároveň víme, jakou důležitost zápas má pro nás a k tomu taky přistoupíme, takže se těšíme a jdeme do toho.
0: Čeští fotbalisté nastoupí do utkání v Mexiku ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu slunečno, místy oblačno, nejvyšší teploty čekejte mezi 27 až 30 stupni a vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: U Liptálu na Vsetínsku stojí porouchaná dodávka, projíždějte opatrně. Na další zprávy Českého rozhlasu Zlín nyní navazuje pořad Alex a host. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Když si načančám píseň, bez které nemůže, nebo spíše nesmí slézt z pódia, se Zlouby se totiž potázala. Zpívá desítky let a stále jí to baví. Má novou píseň Milé ženy, je stále pozitivní, energická, je svá. Heidi Janku, vítám tě.
6: Děkuji, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host dnes uslyšíme, nebo spíše už slyšíme zpívat Heidi Janku, ale také povídat ještě jednou. Tě srdečně vítám. Než se začneme mluvit o tobě, řekni mi, jak se má tvůj pejsek Eda v těchto horkých dnech?
1: No, Edovi je hodně horko, ale protože on je vodomil, tak já jako když s ním jdu na procházku, tak s ním jdu co nejbližší trasou k nějaké vodní ploše nebo k potoku. Tam se zvlaží a pak mu je jako líp. Sice pak trošku smrdí, ale...
0: No moment, ale to vůbec přeci nevadí, protože on má vlastní koupelnu.
1: Má, on má svůj vlastní sprchovací kout.
0: Tak měli bychom to trošku vysvětlit, přeci jenom není to asi úplně běžné, že pejsek, psí člen, má vlastní koupelnu.
1: Tak to je, já když jsem začala rekonstruovat trošku jako domeček, tak první, co bylo, když jsem si pořídila Edu, tak jsem zrekonstruovala takový spodní zázemí, kde byl jenom záchod a věděla jsem, že toho Edu prostě nechci tahat pořád do prvního patra, do koupelny, tak jsem tam nechala udělat sprchovací kout, ve kterém se samozřejmě můžu sprchovat i já, ale a priori je to jako sprchový kout pro Edu.
0: No, pokud tě tam Eda pustí, zrovna si nebude dávat.
1: Tak on je hodnej.
0: Teplou nebo studenou sprchu, tak se můžeš vysprchovat.
1: Ano, můžu.
0: Tak. Je to takový tvůj miláček, ty, kde mluvíš, tak o něm mluvíš, ano. V jakémkoliv rozhovoru ho zmíníš. Plánuješ i dovolenou tak, aby si ho mohla vzít sebou?
1: Letos ne. Samozřejmě já plánuju spíš nějaké výlety. On je zimní pes, on se narodil vlastně koncem října. Narodil se do zimy, takže jemu to léto nedělá úplně dobře. A já teďka poletím do Chorvatska, ale Edu sebou teda neberu, protože já si myslím, že tam by trpěl a nechávám ho hlídat u známých, které mají holky, které mají vlastně taky dva pejsky, kníračky, dvě slečny a on je miluje, takže já si myslím, že on si užije jako, on jde na prázdniny jakože k babičce.
0: On si užije a pak třeba bude víc kníračů,
1: ne? Ne, holky jsou kastrované. Ale stejně je miluje.
0: Dobře. Jak to zvládneš ty?
1: Jako bez něho?
0: Ano.
1: Úplně v pohodě. Já si myslím, že je dobře, že si od sebe odpočinem. Je to jak s dětma. Když je odložíš jako k babičce, tak pak se na ně těšíš. Tak já se na něho budu těšit samozřejmě po tom týdnu taky. On doufám na mě taky, i když já když ho tam vyzvedávám, tak on se mnou moc nechce jít. No, tak, ale zase jsem šťastná, že on je šťastný, že není to takový ten pejsek, který by kňučel každý večer, že teskní po paničce takové ty psí oči, že ho panička dává někde na hlídání, on je tam fakt rád.
0: Nebo nedej bože přestal jíst a
1: no
0: podobně,
1: to vůbec,
0: jak to pejsci
1: no to vůbec,
0: mají.
1: On jí, on je tam fakt šťastný. Já si myslím, že je tam šťastnější než se mnou.
0: Takže se vrátíš a řekneš, tohle je opravdu můj Eda?
1: No,
0: kulatý.
1: Já se vrátím a Edo, jdeme domů a on kolikrát jde zase domů zpátky do toho domečku, kde ho hlídají.
0: To musí trošku zabolet, ne? Nebo ne?
1: Na jednu stranu ano, ale na druhou stranu si říkám, aspoň mám to zázemí, že kdykoliv, že vím, že kdykoliv vyjedu někam a potřebuju ho nechat hlídat, že je tam opravdu v dobrých rukách a že je tam šťastný, takže jako... Nebolí mě to tolik.
0: Což je asi pro tebe jako aktivní zpěvačku, která jezdí po koncertech i dál, myslím třeba Ostrava, tak asi důležité.
1: Já ho se snažím brát všude sebou, ale samozřejmě v těchto parných letních dnech je to komplikované, protože on vydrží, když zpívám třeba 2-3 hoďky v autě na mě čekat, teď ho nemůžu nechávat v autě. A my hrajeme s kapelou teďka většinou takové ty open air, kde nemáme zázemí jako šatnu, kde šatna je vlastně stan vedle jeviště. S tím Edou je to komplikovaný, takže fakt jsem šťastná, že tu školku a to hlídání mám.
0: Tak. Tolik o Edovi a za malou chvíli se dostaneme k tobě, k tým koncertům, nové písni a všemu, co plánuješ. Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Do Alex a hosta dnes zavítala Heidi Janku, zpěvačka, která má vlastní po sobě pojmenovanou kapelu, Heidi Band, už Heidi Band, 7 let. A ty jsi front woman nebo front žena woman.
1: No, ano, nejsem front man.
0: No právě.
1: Já jsem front woman nebo front žena, ale já jsem spíš jako ta zpěvačka. Myslím si, že front man je spíš kapelník Adam Pavlík.
0: Adam Pavlík, který zakládal tu kapelu pro tebe?
1: Ano. Je to teda, on měl kapelu samozřejmě, kterou vedl pro Věrku Špinarovou, dělali manažéra. Když se pak stalo, co se stalo s Věrkou, následně s Ivošem, tak jsme se s Adamem domluvili, že bychom to mohli dát dohromady, ale Heidi Band není kapela, která doprovázela Věrku, to si někteří lidi pletou. To je úplně jiná kapela, úplně jiný muzika. Ti tu dal Adam dohromady vyloženě pro mě.
0: Vyloženě pro tebe a dali dohromady. Bylo to nějak před covidem nebo...
1: Jo, jsme začali hrát někdy v roce 2018. Aha. Takže 2019 se nám to jakože slibně rozjíždělo, no a 2020 to utnul covid.
0: Na dost dlouho.
1: Na dost dlouho, na 2 roky, takže jako pořád bojuju s tím, že si mě pořadatelé objednávají spíš jako solovou zpěvačku, než zpěvačku s kapelou Heidi Band, ale já si nestěžuji, já jsem ráda, že aspoň prostě v tom létě a v zimě na těch adventních trzích s kapelou hráváme.
0: Tak Heidi Band, 7 let tedy na scéně. Máte novou píseň, tak ano. Měsíc, 2 měsíce starou, ani ano, ne? Čerstvou.
1: Ano. Úplně čerstvou, ano.
0: Jak vznikla píseň Milé ženy?
1: No, ona má takový zvláštní příběh. My jsme samozřejmě, když jsme zakládali tu kapelu, když jako jsme si dělali playlist, co bychom měli hrát, tak já těch písniček za těch 45 let, co jsem v branži, mám opravdu hodně. A udělali jsme playlist z těch zásadních hitů, aby tam byla Fotka, Když se načančám, Ztracený ráj, Holka tvrdohlava, Já jsem já. Prostě takové ty nosné věci, které ode mě lidi chtějí. A vlastně těch 7 let hrajeme tenhle ten playlist pořád dokola, vždycky ho nějak odměníme nějakýma novějšíma písničkama nebo spíš staršíma písničkama a aranžema, ale řekli jsme si, že by bylo fajn ten playlist trošku jakože obměnit něčím novým. Adam se setkal s jednou textařkou, básnířkou, vlastně i se spisovatelkou, která píše knížky, a řekl, že by bylo fajn, kdyby se pokusila napsat písničku, která by byla takovou pokračovatelkou písní, Když se načančám. Že třeba přebijem to, Když se načančám, ten mega hit, který jako mám.
0: To je velká výzva.
1: Ano, evidentně mě má Adam docela načtenou, protože ji o mě asi vyprávěl, a Vava Čechová, tak se jmenuje ta paní textařka z Ostravy, během 30 minut napsala text. Za chvilku ho uslyšíte, ten text. Je opravdu o mně, jako to prostě lidi si myslí, že jsem si ho napsala sama, ne, to jsem si nenapsala sama. A ten text chvilku ležel u ledu, protože Adam mi ho poslal, jsem říkala, jo, super, hned se na to vrhněte s klukama, udělejte písničku, ať v létě máme prostě novou věc. Já už jsem ji chtěla mít dřív, ta písnička ležela dlouho, kluci neměli čas se s tím jakože zabývat, tak jsem se potom naštvala a zadala jsem ten text AI, umělý inteligenci. Ta něco vyplivla, jako já to moc neumím, já jsem to nechala udělat jakože kamarádku, ta AI něco jakože zprodukovala a já jsem přijela na jednu zkoušku a říkám, tak kluci, máme novou píseň, Adam nechal napsat text a tohle to budeme hrát. Ale bylo to tak příšerný, že kluci se svým hudebním egem si řekli, že to vlastně nikdy hrát nechtějí, ale začali na té písni jakože pracovat a předělali ji, takže AI s tím nemá nic společného. AI nám vlastně pomohla jenom nastartovat tu produktivitu těch muzikantů. Nakonec vzniklo to, co vzniklo, a vlastně takovou tu konečnou podobu tomu dal producent z Ostravy, který se jmenuje Marek Hoblík. No a samozřejmě s kapelou to hrajeme na koncertech a docela se to líbí. Dokonce je i v České 12, v hitparádě tady Českého rozhlasu, a už se tam drží, myslím, že 4. týden, tak jako kdybyste chtěli podpořit, tak napište, no, pošlete nám SMSku.
0: Drží a my ji samozřejmě máme připravenou a za malou chvíli ji uslyšíme. Heidi Janku je naším hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Heidi Janku a její nová píseň Milé ženy, pobavil mě ten text Beru důchod.
1: Ano, ještě ho neberu, ale už se chystá. Ne, já jako, je to taková trošku samožerská píseň.
0: No a není to reakce na to, protože umím si představit, že často dostáváš otázky, jak to děláš, že vypadáš ano, tak, jak
1: ano,
0: vypadáš.
1: Ano, ano, je to, vlastně je to taková odpověď na tuhletu otázku, protože už mi tuhletu otázku nedává jenom novináři, ale už za mnou chodí opravdu i ženy v mém věku a ptají se, jak, jako co by měly dělat, takže to je taková odpověď. Ale já bych chtěla, aby si z toho ty ženy vzali i to, že jako neřešit ten věk, nechat to plynout, prostě věk je jenom číslo, užívat si každý den, jak to jde, užívat si života. Tak to dělám já a tak to vyznívá i v téhle písni.
0: Vyznívá, ale ty geny, myslím si, že si mnohé ženy moc nepotěšila.
1: Je pravda, že pro sebe zas toho tolik nedělám, ale prostě ty geny, ty nevyčuráte. Ty tam prostě jsou.
0: A po kom jsi, spíš po mamince, po tatínkovi?
1: Já nevím, maminka mi umřela, když mě bylo 11, takže jako to neumím říct, ale její sestra, moje vlastně teta, která byla potom mojí opatrovnicí v rámci té puberty a toho mládí, tak ta zemřela teprve nedávno, bylo jí 93 a nikdo by jí to nehádal. Takže si myslím, že tam asi ty geny byly.
0: Takže tam odtud to vane.
1: Tam odtud to je.
0: Jsi stále plná energie, svěží. Byť, jak říkáš, nebo zpíváš písni občas kocovina.
1: No, tak jo, no.
0: A tak no, prostě tak se pobavíš, občas zpíváš na stole.
1: Jo, občas taky vyleze. Když mám zpívat a vidím, že tam je stůl nebo bar, tak tam prostě vylezu, protože jsem zvyklá na to jeviště.
0: Baby, nebudeš si jít v koutě?
1: Ne.
0: Tak, když se vrátíme k té písni Milé ženy, chystáš nějakou celou desku nebo postupně chystáš další písně?
1: Jo, řekli jsme si s kapelou, že teďka jako trošku obnovíme ten repertoár. S těma novýma písničkama je to samozřejmě jako složité. U nás starších zpěvaček nikdo je nechce, všichni chtějí to, co znají. Ale myslím si, že když se ty písničky udělají dobře, tak jako mohly by se zařadit. My to nebudeme přehánět úplně s novýma písněma, takže teďka máme rozpracovanou písničku Skandál, kterou já jsem naspívala někdy v 90. letech, na začátku 90. let. A je úspěšná i na YouTube, což jako ten klip tam visí už hodně dlouho a všichni ho mají hodně rádi.
0: No a proč, řekni, pochlup se, protože geny?
1: Protože geny jsem tam prostě jenom v zástěře a miju auto jsem tam polonáhá, takže... No a tuhle tu písničku bychom chtěli jakože předělat, udělat nějaký cover, už na tom kluci pracujou a možná, že k tomu uděláme i cover, co se toho klipu týká. Takže
0: a bude podobný tomu, co
1: No
0: co
1: tak
0: byl?
1: Určitě na to bude navazovat, ale možná, že budou nazí kluci, já nevím ještě.
0: No moment, ty jsi zpěvačka. O tak tobě to má být.
1: Já vím, ale už je to taky hodně dlouho, když jsem to natáčel.
0: Ale geny?
1: Geny, jo, dobře. No tak uvidím. Ještě je to všechno v jednání. Ale samozřejmě už máme už mám jako další dvě asi nové písničky od různých autorů. Chceme udělat i ještě něco jako další cover nějakých jakože mých starších věcí, které nehrajeme, ale do toho chceme vždycky zařadit nějakou tu novinku. Takže myslím si, že k mému výročí příští rok budu mít takové půlkulaté výročí, by mohla vyjít, ne že deska, ale možná EPčko. Dneska už se ty desky jako nevydávají, dneska jsou to spíš singly, které dáte na nějakou platformu a snažíte se to zpropagovat klipem nebo tak, ale myslím, že těch písní by mohlo v téhle době, než budu mít to půlkulaté výročí, vzniknout víc.
0: To bude kocovina příští rok.
1: To bude velká kocovina.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Heidi Janků, zpěvačkou, která se nebojí snad ničeho, protože mimo jiné si se účastnila soutěže na lovu, vědomostní soutěže, a také si se stala herečkou možná.
1: Ano.
0: Teď mnohé
1: ano.
0: překvapíš.
1: Ano. Ano, na lovu jsem byla dvakrát už. Já jsem měla strašný strach tam jít, protože tam si člověk může udělat ostudu okamžitě samozřejmě. A já zase jako si nemyslím o sobě, že jsem nějaká ostrá tuška v penálu. Ale asi jsem měla štěstí i na otázky. No, takže jsem si neudělala ostudu. No a k tomu herectví, no já jsem taková herečka zleknutí. Já jsem hrála v několika muzikálech, hrála jsem třeba i v Karlínském divadle v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Tam mi ale dali roli, která vůbec nemluvila na všechno, jen říkala jenom Oruka Anuka, ne, ona všechno říkala Šaman Banko Hue, jo, ta role se jmenovala Oruka Anuka Egu. Hrála jsem takovou exotickou tanečnici v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Asi mi nevěřil pan režisér, tak mi radši dal jenom jakože tancování a zpívání. No nicméně, teď jsem dostala nabídku naskočit do vlastně nejdéle uváděné zájezdové hry Dívčí válka, kterou kdysi napsal František Ringo Čech.
0: A stále v ní hraje.
1: A já tam teda teďka jsem naskočila, mám za sebou pár představení a hraju, je to trošku bizarní, hraju ve svém věku panu Šárku a paní Ctirada mi právě hraje František Ringo Čech ve svém věku, takže my jsme taková hezká dvojka. Ale já jsem vlastně do toho souboru dostala nabídku ani ne kvůli Dívčí válce, ale kvůli tomu, že ten soubor má vlastně v repertoáru jenom tu Dívčí válku a chce ten repertoár rozšiřovat. A vyhrabali nějakou starší hru, kterou Franta kdysi napsal někdy v 70. letech o zkáze Titaniku. Ona se už kdysi hrála, je dokonce dohledatelná i na YouTube, ale chtěli by to obnovit, tak my jsme tu hru teďka naskoušeli, měli jsme takovou veřejnou generálku teďka v neděli, no a někdy v říjnu, kdy to ještě chceme prostě dotunit, bude premiéra v Praze v divadle U hasičů, tak když tak se přijďte podívat. No.
0: Tak zve Heidi Janku a řekni, jak se cítíš jako herečka? Co tréma? Je to jiná tréma?
1: Je to jiná tréma. Já nejsem moc trémistka. A my jsme opravdu jako zkoušeli docela jakože hustě, protože já jsem byla skoro každý den, pokud jsem nespívala, tak jsme zkoušeli. Ta role je docela velká v druhé půlce. V první půlce mě vlastně nikdo nevidí, tam vždycky jenom zařvu nějakou větu, ale v druhé půlce skoro neslezu z jeviště. Takže jsem se musela učit. Už v mém věku mi ten text nejde do té hlavy tak rychle jako kdysi. Ale mě to strašně baví, protože zaprvé jsem úplně v jiném kolektivu než normálně. Je to takové vybočení z toho zpívání, je to prostě něco jiného. Já nejsem vystudovaná jako herečka, já neznám techniky herectví, takže já se musím nechat vést, nebo takto já hraju spíš pociťově, jak si myslím, že by to mělo být, ale myslím si, že jsem tu roli docela zvládla.
0: Říkal Ringo? Ne, tak to. Co ti na to řekl František Ringoček? Na
1: Ringo Titanic ještě neviděl v tom našem novém podání, ale Dívčí válku si strašně chválí, že vždycky, když slezu z jeviště nebo když končím, říká, já jsem to věděl, že jsem tě měl angažovat už dřív.
0: Paní Ctirad řekl.
1: Paní Ctirad.
0: Heidi Janků je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: To jsem já, Heidi Janku.
1: Já jsem já.
0: Jsi tu s námi v Alex a host. Pojí se ti nějaká vzpomínka k této písni?
1: No tak, vy jste hráli vlastně Dívčí internát na začátku. Ano. To, když jsem slyšela v té původní nahrávce, jsem si říkala, jak já jsem mohla udělat kariéru s nějakým zpíváním. A to vlastně je taky z těch úplných začátků, to vlastně vyšlo na singlu, Ačko bylo Já jsem já, tenkrát byly singly, a Bčko byl Dívčí internát. Já jsem já se ani jako nic moc nepojí, Ivoš to napsal, to vlastně napsal, Dívčí internát je převzatá věc, byl na to napsaný, na Dívčí internát byl napsaný jiný text a tenkrát mi to schvalovací komise neschválila, ten text. No, ono se muselo schvalovat texty. Já jsem začínala někdy v roce 82, 81 a to byla taková doba, kdy nešlo natočit to, co si člověk prostě jenom tak jako usmyslel. A Dívčí internát byl původně propadák. Ale já jsem docela ráda, že to tenkrát ti soudruzi neschválili. A měli v podstatě pravdu, protože říkali, jako začínat kariéru písničkou, která se jmenuje Propadák, není úplně jakože dobře. Takže jsem napsal nový text a já jsem za to strašně ráda.
0: Soudruzi byli prospěšní.
1: Jo, jo, jo. A já jsem vlastně, my tu písničku, jak Já jsem já, tak Dívčí internát máme v repertoáru s kapelou a pořád ji na koncertech hráváme, protože si myslím, že to jsou jako stěžejní písně mé kariéry. No.
0: Byl to právě Ivo Pavlík, který tě významně ovlivnil ve tvé kariéře?
1: No jasně, tak ten mě udělal, že jo. Jako, když to vezmu kolem a kolem, on si mě našel někdy, když mě bylo 19 let, když se rozešel s Věrkou, protože Věrka začala žít s Vítou Vávrou, tak se rozešli nejenom jako partnersky, ale i muzik, co se kariéry týká. A tím, že on pořád potřeboval něco jakože vytvářet, on byl velmi, velmi tvůrčí, tak mě někde viděl a přišel za mnou, že to zkusíme. Měl dvě takové vize, že buď to uděláme písničky, které se chytí tady v České republice, nebo v Československu tenkrát, anebo měl ještě další vizi, že udělá potom show kapelu, kdyby se to nechytlo v Československu, postaví show kapelu, poznal ve mně nějaký potenciál, že umím ty písničky dobře prodat na tom jevišti. Ten hlas nemám zas tak velký, jak měla Věra, ale to nevadí. Ale umím to na tom jevišti těm lidem dobře podat, takže druhá vize byla, že udělá show kapelu a budeme jezdit do zahraničí. Ten první single se docela chytil, takže jsme zůstali v Československu.
0: A to bylo nějak v období, kdy pak vznikla pohádka, a ze které zešla ta úžasná píseň,
1: no,
0: Sra Čančám.
1: Ne. To
0: bylo 86. nějak.
1: No, to je 86. ano, když Sra Čančám má letos výročí 40.
0: Ano, 86, ano.
1: Je to strašné. A vlastně to já už jsem byla docela v zenitu, my jsme jezdili strašně moc koncertů a písničky typu Já jsem já, Kuře na grilu, Ruce za hlavou, Jen tak žít neumím, jako fungovaly i v rádích, ale hlavně na koncertech, takže já jsem jako jezdila. A když se načančám, to zavolal Ivošovi vlastně Jirka Zmožek, který mi předtím žádnou píseň nenapsal, ale psával pro Věrku. Napsal jí Bílá Java 250 a tyhle ty věci. Zavolal Ivošovi, že by si představoval, že píše písničky do jedné pohádky a že by si představoval, že jednu bych mohla naspívat já. My jsme za ním tenkrát jeli do Havířova, kde on prodával desky, jakože LPčka, měl takový obchod s gramodeskama a vzadu měl klavír a tam hrál a zpíval a my jsme tenkrát byli jako rocková kapela, mě i na plakátech uváděli jakože supernova a rocková zpěvačka Heidi Janku. A najednou říkal, no tak nevím, ale Ivo říkal, ne, to natočíš, to uvidíme. Z té písničky se vlastně stal hit až po revoluci, i když vznikla před revolucí. My jsme ji sice s kapelou hrávali jsme ji jako přídavek, jako takovou šaškárnu. Já jsem si dala velkou mašli do vlasu, dala jsem si sukni, korále na krk. A opravdu jsme ji dávali jakože for. No, ale myslím si, že velký hit se s Načančám stal vlastně až po revoluci v 90. letech, když do Česka vstoupil fenomén travesty show. Myslím si, že všichni travestiáci začínali písničkou Když se načančal. Takže já vlastně děkuju travesty show za to, že mám mega hit.
0: A já myslela, že to bylo tou pohádkou, takhle svatba princi.
1: Myslím si, že v té pohádce to samozřejmě zaznívá, to

našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále Heidi Janku. My jsme mluvili v úvodu o tom, nebo ty jsi říkala, že se chystáš do Chorvatska na dovolenou.
1: Ano, ano.
0: Nicméně často bývají právě letní prázdniny žní pro zpěváky, festivaly jsou a tak dál. Tak čeká tě i nějaký frmol?
1: Čeká. Samozřejmě já vždycky tu letní dovolenou tak nějak jako řeším podle toho, kdy nespívám a odlítám jakože na pár dní, vždycky jenom na 3-4 dny. Tentokrát se mi to povedlo, že letím asi na 5 dnů, ale přiletím a hned na druhý den už jako jedu zpívat, další den taky na Moravu, takže jako chvilku si odpočinu a pak to zase začne.
0: Teď si možná mnozí řeknou 5 dnů, co to je za dovolenou.
1: Ale
0: měla
1: to
0: jsi někdy 14 dní?
1: Ne, mě to nebaví 14 dní. Na mě 14 dní je moc. My jsme vždycky jezdili i s Ivošem jenom tak jakože na týden, maximálně těch 7 dnů. Já si myslím, že to stačí. Já mám radši potom, když vyjedu třeba na 3 dny i tady někde po Česku, když vím, že pojedu jako na Moravu, tak vezmu Edu a uděláme si výlet do Beskyd a já to spíš spojuju s tou prací. Ale ta práce je pro mě samozřejmě nejdůležitější.
0: Eda je pejsek, kdyby někdo ještě
1: ano,
0: nevěděl.
1: Ano, Eda je pejsek.
0: A čeká tě něco právě takového výlet, který si prodloužíš? Myslím, cesta na koncert, kterou si prodloužíš?
1: Já jezdím hodně na Moravu a já ty Beskydy mám ráda a my jsme měli takový rituál s Ivošem, že každý rok v létě jsme jezdili na pustevny a já ten rituál dodržuju teďka s Edou, takže jako zajdu si tam i na tu stezku mezi stromy a zajdu k tomu Radegastovi a mám to tam ráda. Prostě my máme i chatu, jako rodinnou chatu v Beskydech v Malenovicích, takže i tam můžu samozřejmě pobít, ale Beskydy jsou prostě moje srdcovka.
0: A když takhle vyrazíš tady na tu dovolenou, ať už do Chorvatska,

0: Vacka nebo někam, tak zpíváš nebo hlas má úplnou pauzu?
1: Ne, nemám pauzu, protože na dovolenou jezdím většinou s nějakou partou lidí, holek, kamarádek, takže tam si většinou moc neodpočinu.
0: Děláš takový soukromý koncert.
1: Jo, no, tak my zpíváme všichni samozřejmě, do toho pijeme a užíváme si ty radovánky letní, takže jako já většinou přijedu z dovolené a pak potřebuju další dovolenou.
0: Ty jsi zmiňovala Ivoše Pavlíka, ale je více významných lidí ve tom životě, kteří už nejsou mezi námi. Je to paní Věra Špinarová, je to také ale i Vašo Patejdl. A ty jsi mi prozradila, že, nebo říkala, že máš takové vzpomínkové okénko na koncertech.
1: Ano, mám. Když hrajeme s kapelou Heidi Band, tak máme vzpomínkové okénko, protože hrajeme písničku Ztracený ráj, kterou pro mě a pro sebe kdysi Vašo napsal. S Vašem si ji už nezaspívám, bohužel zemřel v době, kdy my jsme plánovali i nějaké takové mini turné vánoční, už se neuskutečnilo, takže nechci být na tom koncertu moc nostalgická, ale prostě je to taková vzpomínka na lidi, kteří už nejsou mezi námi a aby jsme si na ně mohli vzpomenout, tak jako zaspíváme písničku, tak samozřejmě Ztracený ráj, no a potom jsem si do repertoáru, nebo Adam mi vybral do repertoáru písničku od Věrky Špinarové, což jsem si nikdy netroufla ani na to pomyslet, že bych něco od ní mohla zpívat, protože samozřejmě mé hlasové kvality jsou někde u kotníku, zatímco ona byla někde o několik levelů výš. Ale Adam vybral píseň, která se jmenuje A pořád tě mám ráda. A ta mi docela sedí, je taková jakože nízká, taková jakože klidná. A ten kruh se vlastně uzavírá nejenom v tom, že kapelníkem je syn Věry Špinarové, Adam Pavlík, ale jezdí s náma jako sborová zpěvačka i jeho dcera, vlastně vnučka Věrky Špinarové, Johanka, a zpívá mi druhé hlasy tady v téhleté písni a je to takové milé vzpomínání.
0: Takové i rodinné.
1: Jo, my jsme taková Pavlík family.
0: Pavlík family. Tak a kruh se uzavírá i s tou vlastně písní Milé ženy, protože ty jsi naspívala v ostravském studiu.
1: Ano. Já jsem se tam po x letech vrátila. Vlastně písničky Dívčí internát, já jsem před těma 45 lety zpívala taky v ostravském rádiu a teď poslední píseň, kterou jsem naspívala, jsem tam zpívala taky a bylo to pro mě takové jako strašně milé vzpomínání. Já to ostravské rádio nebo ostravské, ten ostravský rozhlas mám strašně ráda. Vždycky se mi tam dobře zpívalo, je to, ta Ačko je takové obrovské, má vysoké stropy a je to strašně fajn. Takže no, kruh se uzavírá.
0: Strašně fajn bylo, že jsi tu byla.
1: Děkuju.
0: A ať se ti daří a krásné léto. Heidi Janku.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Sekání trávy podél cest letos vyjde silničáře ve Zlínském kraji na 55 milionů. Výstavba zimního stadionu v Uherském Hradišti se prodraží. Čeští fotbalisté zabojují v Mexiku s domácími o postup do play-off mistrovství světa. Dnes bude v regionu slunečno s nejvyššími teplotami až 30 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Ředitelství silnic Zlínského kraje vynaloží na každoroční sekání trávy podél komunikací téměř 55 milionů korun. Českému rozhlasu to řekl mluvčí Vojtěch Cekota. První seč začala v květnu a v práci skončí až v říjnu. Podle Cekoty se během vegetačního období sekačky vracejí na stejná místa několikrát. Sečení má podle Cekoty zajistit bezpečný provoz, aby tráva nezakrývala řidičům výhled a nestínila dopravní značení.
4: Máme na starosti sečení podél silnic druhých a třetích tříd. Sečení musíme zajistit i v nepřehledných úsecích. Prosíme řidiče vozidel, aby v těchto místech snížili rychlost a zvýšili pozornost. Na provádění prací vždy upozorňuje přechodné dopravní značení.
3: Zimní stadion v Uherském Hradišti bude dražší o 40 milionů. Navýšení ceny na téměř 447 milionů korun schválili zastupitelé. Hlavním důvodem je podle starosty města Stanislava Blahy z ODS změna systému chlazení ledové plochy nebo instalace bezpečnějších pružných mantinelů a větší LCD obrazovky. 55-letý učitel z učiliště v Čelákovicích si opatřil zbraně v Novém Bydžově v Královéhradeckém kraji. Ve městě žije část jeho rodiny. Muže, který se včera údajně vydal se zbraní k Čelákovickému učilišti, policisté zatkli v pražských Strašnicích, popsala jejich mluvčí Barbora Šnévajzová.
5: Policisté nalezli v jednom z odstavených vozidel zadrženého muže, který je legálním držitelem zbrojního oprávnění, několik zbraní. Jednalo se konkrétně o dvě dlouhé zbraně, plynovou brokovnici a vzduchovku a tři nože.
3: 55-letému učiteli hrozí až 3 leté vězení.
0: Sport.
3: České fotbalisty čeká klíčové utkání o postupovou naději. Na závěr skupiny nastoupí v Mexico City proti domácím a k postupu potřebují vyhrát. Trenér národního týmu Miroslav Koubek mluví o dnech před důležitým zápasem.
6: Myslím si, že se to neslo v klidu, v koncentraci, samozřejmě s nějakými motivačními informacemi pro hráče a tak dále. Ale určitě nejsme ve stádiu, kdybychom nějakým způsobem byli, kdyby to vyjádřil psychicky dole nebo v takovém nějakém stavu, jak třeba by si někdo mohl zvenčí myslet. Atmosféra je dobrá, koncentrovaná a věřím tomu, že bojovná.
3: Utkání Česko-Mexiko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času. Přímý přenos odvysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport.
0: Počasí.
3: Dnes bude v regionu slunečno, místy oblačno, nejvyšší teploty mezi 27 až 30 stupni a vítr povane slabý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: V tuto chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je tu připraven Pavel Vacek. Příjemný poslech.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Června můžu popřát dnešním oslavencům, kteří mají svátek, a to především z toho důvodu, že je jich opravdu hodně. Konkrétně dle serveru Naše jména 293 938, což jej řadí na druhé místo, co se týče četnosti. Ještě dlužím to jméno, je to Jan. Mezi tyto oslavence patří například i můj tatínek, tak jemu stejně jako všem dalším Janům, Honzům, Honzíkům, Jeníkům, Joškům přeji jen to nejlepší. A za chviličku se, než tady pustím takový malý dárek pro všechny oslavence, zaměříme na další aktuální téma, to míří opět k vysokým teplotám. Důchodci v domovech pro seniory se v nynějším horkém počasí osvěžují melounem a zmrzlinou. Jak staří lidé ve Zlínském kraji snášejí tyto vysoké teploty, to vám přiblížíme hned po písničce. Příjemnou středu s Českým rozhlasem Zlín přeje 5:14 Pavel Vacek.
0: Český rozhlas Zlín.

0: vám teplo při poslechu Českého rozhlasu Zlín, takhle 9,5 minuty po 14. hodině. Možná ano, možná ale posloucháte někde ve stínu nebo v nějaké klimatizované místnosti. Každopádně doufáme, že vám s námi dobře a my se zaměříme na ty vysoké teploty, které v tomto týdnu ovlivňují aktivity a také jídelníčky i v domovech pro seniory ve Zlínském kraji. Jak horké letní dny starší lidé snášejí, nám teď ve studiu přiblíží reportérka Karolína Macejová. Hezký den.
1: Hezké odpoledne. Důchodci na Zlínsku mají pobyt venku a slunné dny rádi. Horké počasí ale přesto omezuje aktivity třeba v domově pro seniory Burešov, jak vysvětluje jeho ředitelka Helena Nováková.
2: Přiznám se, že my v tyto dny třeba nepřeháníme to ani s těmi aktivitami, jsou to spíš takové dobrovolné věci, kdo se na to cítí, tak se zapojí a jde. Jinak my trávíme velké množství času v létě venku, ale musíme vycházet opravdu z těch teplot, protože to horko je velmi velké a jsme si vědomi toho, že ti klienti jsou více unavení.
1: Vnitřní aktivity preferují i v domovech pro seniory v Kroměříži nebo v Rožnově pod Radhoštěm, kde se klienti nejčastěji scházejí ve společenské hale, aby si zahráli mariáš a vychutnali ledovou kávu se šlehačkou.
0: No krása. Když jsi zmínila tu kávu, jak je to v domovech s pitným režimem v takovém horku?
1: Pracovníci těchto zařízení sledují pitný režim klientů bedlivěji. V domově pro seniory v Luhačovicích doplňují čbánky s ochucenou vodou na pokoje, v domově v Rožnově pod Radhoštěm mají karafy s vodou a skleničky i na chodbách a u výtahu, aby se seniori mohli kdykoliv napít. Kromě čisté vody a ovocných čajů zařizují domovy ve Zlínském kraji do pitného režimu i ochucené šťávy a vodu s citronem, pomerančem i grepem. Osvěžujícím hitem jsou pak melouny. Ty na svačiny podávají v Loučce, v Setíně, Rožnově pod Radhoštěm, v Luhačovicích i Kroměříži. Důvodem je právě vodnatost melounu, což je v takovém horkém počasí výhoda.
0: Čím dalším, kromě melounů a ledové kávy, mají seniori možnost se osvěžit, Kájo?
1: Tak například zmrzlinou. Tu v Rožnově pod Radhoštěm mají v kantýně dvakrát do měsíce, říká vedoucí zařízení Veronika Lišková.
3: Máme otevřenou kantýnu nebo bufet každý den, kromě čtvrtka. Klienti si tam můžou koupit, co potřebují. Nejenom nanuky, kornouty, můžou si tam dát kafe, můžou si tam dát zákusek. A nanuky bývají teďkom dvakrát do měsíce, ale je možné, že když bude hodně teplo, takže i to bude častěji.
1: Kromě jídla využívají domy pro seniory i klimatizace, zahradní mlžítka a ventilátory. Ne všude, ale mají ochlazovací techniku k dispozici.
0: Mohla bys nám to přiblížit?
1: V kroměřížském domově pro seniory u Kašny řeší horko klimatizací přímo v pokojích. S jejím spuštěním a nastavením pomáhá klientům personál. Některým starším lidem je ale studený vzduch klimatizace nepříjemný a preferují otevřená okna. V domově v Luhačovicích mají z toho důvodu klimatizací jen na chodbách. Prostory budovy větrají pracovníci i otevřenými okny v nočních a brzkých ranních hodinách. Na pokoje si pak klienti mohou pořídit vlastní větráky. Klimatizaci v budově zatím nemá domov pro seniory na Burešově. Pořídit ji plánují příští rok.
0: Noční větrání, klimatizace i zahradní mlžítka pomáhají domovům pro seniory zvládnout vysoké teploty. Více informací k tématu pro nás měla reportérka Karolína Macejová. Děkujeme za ně a ať to všichni zvládneme, ta horka.
1: Ano, krásné odpoledne.
0: Přesně před 5 lety spustošilo část Jižní Moravy ničivé tornádo. 6 lidem vzalo život, další stovky se zranili a přišli o domovy. Podle meteorologů škody odpovídají síle F4, kdy se rychlost větru pohybuje do 324 km v hodině. Jak o tom tehdy informovali naši reportéři, si můžete připomenout v Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín už za moment.
4: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: teď budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vzpomínat, a to ne zrovna na příjemnou záležitost. 6 mrtvých, stovky zraněných, škody za miliardy korun a přes 1000 poničených domů. Tak přesně před 5 lety řádilo tornádo na jižní Moravě. Spustošilo hlavně obce na Břeclavsku a Hodonínsku. Odborníci ho zařadili mezi 5 nejničivějších katastrof v novodobé historii České republiky. Nejzasaženější byly Lužice a Mikulčice na Hodonínsku a Moravská Nová Ves a také Hrušky na Břeclavsku. Poslechněte si, jak tehdy událost zaznamenali naši reportéři.
1: I štíty a komíny, jak začaly padat, to byly také rány.
2: Nic horšího jsem v životě neviděl. To byla katastrofa úplně. Prostě to zebralo ořech, vzalo nám to střechu a točilo se nám to také na dvoře.
3: Tak popisovali bezprostředně po tornádu lidé ze zasažených Hrušek na Břeclavsku řádění ničivého živlu našim reportérům. Obyvatelé poničených domů odjeli za příbuznými. Živě z místa se hlásila reportérka Alena Hesová.
4: Já musím říct, že mi to pořád ještě bere dech, a nejenom v Hruškách. Já už, když jsem sem přijížděla, tak jsem tomu v podstatě nemohla uvěřit, protože když jsem dojela na hranici Moravské Nové Vsi, tak to bylo jako kdybych přijela do nějakého úplně jiného světa. Já jsem tu obcí nemohla třeba místy ani vůbec projet těmi ulicemi. Byly tam prostě obrácená auta na střechu a proto se strašně těžko hledají slova pro to, jak to tady vypadá.
3: Vítr bral sebou především v oblasti podluží všechno, včetně stromů, střech a zdí. Podle Českého hydrometeorologického ústavu byla stopa po tornádu 26 km dlouhá a 100 až 700 metrů široká. Podle reportérky Aleny Hesové vypadaly obce po východu slunce ještě hůř než v noci.
4: Stojím u budovy základní školy v hlavní ulici. Když už se dívám na tu školu, tak ani ta už teď není úplně kompletní. Chybí střecha, jsou tady rozbitá okna, stromy jsou prakticky holé, polámané. Nemůžu odtrhnout oči od té věžičky kostelíka, u kterého stojím, která od něj odlétla, nevím, 20-30 metrů.
3: S intenzitou v kategorii F4 jde podle zprávy meteorologů o dosud nejsilnější evidované tornádo na českém území. Poničilo 1200 domů. Zhruba šestinu museli obyvatelé a hasiči zbourat. Odklízení následků trvalo týdny. Sledovala ho i reportérka Vlasta Gajdošíková.
5: Živlem poničené obce zmodraly. Převážně modrá je totiž barva plachet, které překrývají vichrem poničené střechy domů, anebo jenom holé krovy, a někde ani to ne. Taky na okraji těch dalších zasažených obcí vznikla odstavná parkoviště, takže třeba dobrovolníci musí dál pěšky jenom s nářadím v ruce, aby auta nebránila průjezdu bagrů, nakladačům a další těžké technice. Dobrovolníci pracují tak rychle, že technika nestačí tu suť odvážet. V Hruškách tak včera chyběly kontejnery.
3: Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Mikošky bylo tornádo pro složky integrovaného záchranného systému velká zkouška, ze které se poučili i do dalších zásahů.
6: Od té doby jsme se posunuli také technicky. Vozový a technický park se rozšířil o speciální kusy techniky, jako jsou třeba terénní čtyřkolky nebo polipové drapáky, které lze využít k odstraňování suti. Dronová služba se rozrostla a stále se modernizuje. No a posun jsme zaznamenali i ve výcviku hasičů v oblasti poskytování první pomoci anebo třeba v systému předávání informací médiím a veřejnosti.
3: Na základě zkušenosti s tornádem vznikl na jižní Moravě takzvaný Dobrotým, tedy organizace, která sdružuje a koordinuje dobrovolníky. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Tak doufejme, že nic podobného se na našem území už nechystá. Ostatně o počasí budeme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín mluvit už za chviličku. Poslechněte si.
7: Šetři se osle, napoví poloměr země. Věta Ivan vedl Ksenii lesní cestou do města zase oživí římské číslice. To jsou dvě ukázky takzvaných mnemotechnických pomůcek. Ty mohou pomoci zapamatovat si i nemyslitelné. Jak na to? Poradí trenérka paměti Marta Fojtíková. A to 26. června ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
8: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
9: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
8: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Máme 14 hodin 24,5 minuty, k tomu 24. června. Je to středa, to vím o tomto dní já. Také mám takový subjektivní pocit, že je teplo. Teď se ale zaměříme nejen na teploty z odborného hlediska.
1: Počasí.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už totiž vítám živě z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu meteoroložku Jitku Kučerovou. Hezký den.
2: Dobré odpoledne.
0: Takhle laicky bych řekl, že je teplo, ale vy to dokážete popsat řečí čísel a dalších údajů. Pojďme na to.
2: A, tak ono asi jak pro koho, ale obecně asi teploty, které teď jsou ve Zlínském kraji, a to mezi 26 až 29 stupni, už jsou považovány za teplo. Ty nejvyšší nebo vyšší polohy mají kolem 23, 24 stupňů. Na obloze moc oblačnosti není, na hranicích se Slovenskem se tvoří nějaká kupovitá oblačnost, spíš na severovýchodě kraje, ale taková drobná, zanedbatelná, zrovna tak oblačnost vyšších pater, která je průsvitná, také jí moc není, takže teď ve Zlínském kraji převládá skoro jasná obloha, no a vítr fouká ze severních směrů, nejčastěji je slabý, ale sem tam někde může foukat i mírný.
0: Jedna ze spousty pranostik pro ten dnešní den říká na svatého Jána, voda očekávána, tak spíš bych to viděl v tom významu, že na tu vodu čekáme, dočkáme se třeba v nadcházejících hodinách nebo během noci.
2: Nedočkáme, srážky v následujících několika dnech nečekáme žádné, nějaké náznaky jsou až vlastně během příštího týdne od pondělka, řekněme, ale k tomu se postupně budeme dostávat. Na obloze se teď během odpoledních a večerních hodin nic zásadního dít nebude, jenom ta kupovitá oblačnost se bude postupně rozpouštět a v noci čekáme jasnou oblohu nebo jen nějakou tu malou průsvitnou oblačnost. Teploty by měly klesat mezi 16 až 13 stupňů, v údolích zase o něco chladněji, jsem tam i kolem 11 a vítr slabý severních směrů anebo bez větří.
0: Což o to, v noci ty teploty klesnou, ale směrem k víkendu, pokud vím, by ta křivka měla letět směrem nahoru, tak už zítra to bude takové dramatičtější, co se týče nejvyšších teplot.
2: Bude to takové postupné, řekněme, takže 29 až 32 stupňů budou zítřejší odpolední maximální teploty, čili zhruba o 2 stupně více než dnes. Obloha ta ani potom v těch dalších dnech se nebude nějak zásadně měnit, převažovat by mělo jasno, jenom vždycky v průběhu dne se může na nějakou přechodnou dobu tvořit spíš taková nějaká drobná malá kupovitá oblačnost, která se potom zase bude k večeru rozpouštět a vítr ten bude foukat i nadále ze severních směrů, severovýchodní, severní, většinou slabý, ale přes den někde může foukat i mírný.
0: Dobře, budeme si říkat, že těch maximálních 32 stupňů pro zítřek ještě jde, nicméně na biozátěži už se asi ty vysoké teploty projeví zítra, že?
2: Přesně tak, ta je na stupni číslo 3, tady ta nejvyšší zátěž, je to kvůli zvýšené zátěži vedrem jenom v Setínsko, tam budou v rámci toho intervalu zítřejšího ty teploty právě kolem těch 8 a 29 stupňů, takže tam je ještě jenom dvojka, tedy střední zátěž.
0: Co potom v pátek?
2: Tam opět přitopíme 31 až 35 stupňů maximální teploty, ráno 19 až 15, jak jsem zmiňovala před chvíli, tak průběh počasí, ten bude stále takový podobný, převažující jasno, opět zase přes den kupovitá oblačnost, taková relativně zanedbatelná, opět se bude rozpouštět k večeru a vítr bude stále foukat buď slabý z těch severních směrů, anebo proměnlivý, potom v pátek večer se postupně už bude měnit na směry východní.
0: A potom přes víkend, v sobotu a neděli, to bude vypadat na ty opravdové extrémy, o kterých jste už předběžně mluvili.
2: Ano, bude tam přibývat tropických nocí nebo hodnot, které znamenají tropickou noc, protože v sobotu ráno bude 21 až 17 stupňů, v neděli 23 až 19 a přes den ty sobotní maximální teploty 33 až 37 stupňů, v neděli to vypadá dokonce na 35 až 39 stupňů.
0: Tak, dobrá, ještě budeme informovat, třeba se to ještě trošičku upraví, ale přece jenom jsou ty dny blízko, takže je třeba s tím počítat. Dnes asi teplotní rekordy nepadaly, pojďte nám ještě připomenout ty stávající.
2: Ne, nepadaly, ty jsou zatím vysoké, v těch dalších dnech to samozřejmě se bude zřejmě měnit. Hmm. Pro dnešní den je nejvyšší hodnota 34 stupňů, naměřena byla v roce 1915 v Luhačovicích a potom v roce 2016 ve Valašském Meziříčí a Huslenky Kychová rok 1995 a nejnižší hodnota 1,5 stupně.
0: I za tyto informace děkujeme meteoroložce Jitce Kučerové. Přeji krásný zbytek středy a zase ve vysílání Českého rozhlasu Zlín brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: U Jablunky na Vsetínsku pokračuje stavba nové čtyřproudé silnice 1/57. Silničáři už dokončili 11 mostů a na největším z nich přes Bečvu se právě dělá betonáž. Jak práce postupují a kdy se po nové trase projedou první řidiči, to bude naše další téma v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Hned po písničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Tři minuty po půl třetí pozdravíme z vysílání Českého rozhlasu Zlín všechny řidiče a na silnice také upneme naši pozornost. U Jablunky na Vsetínsku pokračuje stavba nové čtyřproudé silnice 1/57 mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. Komunikace má výrazně ulehčit dopravě v obci i na celé trase údolím Bečvy. Jak práce postupují a kdy se silnice otevře řidičům, zjišťovala naše reportérka.
1: Momentálně se nacházíme u řeky Bečvy a stavíme zde most.
2: Říká Jan Šváb, který je správce stavby a se kterým se teď dívám na pohyb velkého jeřábu.
1: Tomu se říká takzvaná pumpa a do ní se leje přes tenhle mix, přes tenhle domíchávač se nalévá beton a do těch horních vrstev, kde betonujeme tu nosnou konstrukci.
2: Stavba Semetín-Bystřička je obrovská. Teď už je hotových nějakých 11 mostů.
1: Tenhle most je jeden z těch nejnáročnějších, protože je největší. Je největší, je zde největší spotřeba betonu, je zde největší potřeba koordinace, co se týče lidí, strojů a veškeré techniky.
2: Ta stavba roste před očima.
1: Samozřejmě děláme všech pro to, aby ta stavba byla dokončena v termínu.
2: Říká Jan Šváb, připojil se k nám ředitel zlínské pobočky ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek, který pozoruje teď právě tu zmiňovanou pumpu.
3: To chceme vlastně zvládnout v letošním roce, kompletně mít tu niveletu těch násypů v celé délce a začít dělat takzvané konstrukční vrstvy, což už je v uvozovkách jenom těch 60 cm kameniva nebo různých druhů kameniva a živičného povrchu.
2: Jaké další milníky významné jsou před stavbaři?
3: No nejvýznamnější je spustit silnici z Pržna do Ratiboře. To se nám musí podařit letos na podzim, aby jsme mohli vlastně zbourat ten stávající most, který vede do Pržna přes Bečvu a začít tam budovat lávku, která tam bude do budoucna pouze lávka pro pěší a pro integrovaný záchranný systém. Tak to je teď pro nás to nejdůležitější.
2: Součástí stavby nové silnice 1/57 je taky nové fotbalové hřiště v Jablunce. Nahradí původní areál, který ležel přímo v trase přeložky.
3: Ta stavba se připravuje již přes 20 let. V té době vznikla dohoda s vedením obce Jablunka, že jim sebereme hřiště pro novou silnici. Chceme ho v srpnu otevřít.
2: Nová čtyřproudová silnice výrazně uleví dopravě mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. Pomůže také obci Jablunka.
3: V Jablunce už nebude ta doprava projíždět přes obec, ale bude vlastně mimo, bude to čtyřpruhová komunikace, takže bude bezpečnější, rychlejší, rovnější a bude to pro všechny účastníky toho silničního provozu komfortnější.
2: ŘSD už také projektuje úsek až do Valašského Meziříčí. Stavět se začne v letech 2035-36. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
5: Už dávno se mi stejská, tak ti lásko píšu, že bych tě moc chtěl. Když dívám se ti do očí,

0: seriálu Co v učebnicích nebylo budeme probírat dnes ve vysílání Českého rozhlasu Zlín letní téma. Ano, k létu totiž patří kromě řady jiných věcí i bouřky. A Martin Písařík se tak za chviličku zaměří na blesky. Počkejte si na zajímavosti, budou stát za to. Já bleskově ještě mrknu i na hodiny, ty ukazují 14 hodin 39 minut bezmála. A už pouštím Valdemara Matušku. Hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Zlín.

0: No, čas chvátá, my jej ale nehoníme, maximálně ho můžeme sledovat. 14 hodin 42,5 minuty, já věřím, že posloucháte Český rozhlas Zlín v pohodě. Dnešním tématem rubriky Co v učebnicích nebylo, budou blesky. Víc nám o nich poví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo, zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
3: Stále platí základní pravidlo, že naše ráno je klidné, na vlně pohody a nikam se výrazně nespěchá. Tak to máme od pondělí do pátku nastavené, včetně lety prověřených nestárnoucích písniček. A já vás, milí posluchači, rád přivítám na společné vlně od pondělí do pátku, jak vstanete a postavíte vodu na kafe. Kdykoliv od 5. hodiny.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Petrem Uhříkem.

Možná vám i v tom teplém počasí ukápla slza při vzpomínce na film Titanic, ze kterého jsme slyšeli ve vysílání Českého rozhlasu Zlín ústřední píseň. Čeští fanoušci fotbaloví doufají, že nám po nočním zápase budou téct po tvářích slzy štěstí. Vystoupali do více než 2000 metrů nad mořem a chtějí zdolat pomyslný vrchol hory a doufají, že jim nedojde dech. To je řeč o českých fotbalistech, před kterými je na závěr skupiny mistrovství světa klíčový souboj v Mexico City a proti domácí reprezentaci potřebují nejlépe vyhrát, aby podpořili svůj sen o postupu. Víc k tomu uslyšíte už za chviličku. Teď další příjemná píseň pro vaše středeční odpoledne s námi.

úlohu před sebou mají na mistrovství světa čeští fotbalisté. Zatím uhráli pouze bod a jestli chtějí myslet na postup, potřebují k tomu uspět na závěr skupiny v Mexiku proti domácí reprezentaci. Příprava mohla být náročná v mnoha směrech.

0: také zjistíte.
1: Myslím si, že se to neslo v klidu, v koncentraci, samozřejmě s nějakými motivačními informacemi pro hráče a tak dále.
2: Trenér Miroslav Koubek a hráči měli necelý týden na přípravu na zápas, ve kterém musí kvůli naději na postup bodovat. Nejlépe vyhrát a taky dokázat, že umí předvést mnohem lepší výkony.
1: Ale určitě nejsme ve stádiu, kdybychom nějakým způsobem byli, kdyby to vyjádřil psychicky dole nebo v takovém nějakém stavu, jak třeba by si někdo mohl zvenčí myslet. Atmosféra je dobrá, koncentrovaná a věřím tomu, že bojovná.
2: Český tým chtěl na šampionátu sázet na silnou osu s osvědčenými hráči, jenže už po nepřesvědčivém úvodním utkání s Jižní Koreou nastaly pro souboj s Jihoafrickou republikou změny.
1: Tak já jsem netoužil udělat tolik změn, potom jsem netoužil, ale prostě určitý věci se tady vyjevily, že nefungují. Ta sestava vysněná je takový trošku nanesený slovo, ale která byla v představách, tak prostě se to jako nechytlo zpočátku, no, s kterou jsme počítali po baráži, že je prakticky vytvořena.
2: A Miroslav Koubek musí s realizačním týmem tenhle rébus vyřešit pro klíčové utkání s Mexikem. Čeští fotbalisté působili v zápasech někdy hodně pasivně, jako by na ně doléhal tlak velkolepého mistrovství světa, na kterém nikdo z nich nehrál.
3: Když si vezmeme nějaké, jako jestli to je tlak, nebo jsou to nějaký strachy, nebo to jsou nějaké jiné věci, co na každého působí, nemůžu odpovídat za všechny.
2: Snažil se vysvětlit i psychickou stránku kapitán Ladislav Krejčí, který vidí současné poznatky jako důležité.
3: Kterýma si musíte procházet a nabrat ty zkušenosti pro to, abyste to dokázali využít do těch dalších zápasů a už s tou zkušeností vám ty výkony automaticky jdou výš a výš, přidává se i ta radost, přidává se větší uvolnění.
2: Říkal stoper české reprezentace, který také dodal, že i když výkony nebyly ideální, fotbalisté mají přirozeně obrovskou motivaci od začátku turnaje, ale potřebují ji prodat i na hřišti.
1: My musíme zlepšit práci s míčem, to jednoznačně je potřeba se udržet víc na balónu, pokud se ani neudržíte, tak padáte do hlubokého bloku, to je logický. Jako. A to není náš plán, my takhle hrát nechcem. Nikdo to hráčům neordinuje, nikdo nedává pokyn, dejte branku a stáhněte se pro boha. To vůbec ne. Jako, jo. Takže musíme zlepšit vlastně držení míče.
2: Pokud by tým Miroslava Koubka v Mexiku vyhrál, měl by velkou šanci na postup a při souhře okolností i z druhého místa. Při remíze by ale musel čekat na další výsledky.
1: No tak to je. Tak to prostě je. Budeme muset čekat a věřte mi, že kdyby to nastalo, tak si velmi rádi počkáme.
2: Teď ale čeká fotbalovou reprezentaci vedenou Miroslavem Koubkem klíčový zápas v Mexiku. Začne ve 3 hodiny v noci českého času a přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Z Mexika Mirko Vasič, Český rozhlas.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V Rožnově pod Radoštěm se po letech příprav začne stavba nového kulturního centra. Město Zlín hledá vhodnou univerzitu pro výzkumný projekt pro testování nového prvku na přechodech pro chodce. Přední bankéři, ekonomové a energetici varují premiéra Babiše před zestátněním ČEZu. Dnes bude v regionu slunečno s nejvyššími teplotami až 30 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Rožnov pod Radoštěm upřesnil termín zahájení stavby nového kulturního centra. Staveniště předá radnice stavební firmě na přelomu července a srpna. Ještě před samotným zahájením prací museli projektanti na žádost města plány výrazně upravit, dodává místostarostka Markéta Blinková z ODS.
3: Hlavní sál upravili projektanti tak, aby lépe odpovídal tomu, jak ho chce město v budoucnu využívat. Nově se do ní při akcích na stání vejde až 600 lidí. To se vyžádalo úpravy některých technologií, hlavně vzduchotechniky, ale také nové posouzení ze strany hygieny a hasičů. A právě kvůli těmto změnám se první etapa rekonstrukce prodloužila zhruba o 6 týdnů.
1: Zlín chce zlegalizovat takzvané světelné čáry před přechody pro chodce. Ty mají na nejfrekventovanějších místech zvýšit bezpečnost lidí při přecházení silnic. Technologie je už na několika místech v centru města nainstalovaná a technicky připravena k provozu. Její spuštění ale zatím brání česká legislativa. Město proto jedná s ministerstvem dopravy i dopravní policií a současně hledá univerzitu, která by se zapojila do výzkumného projektu. Právě na jeho základě chce Zlín získat výjimku pro zkušební provoz, říká zlínský radní pro dopravu Václav Kovář.
4: Se snažíme s některými univerzitami, které jsme oslovili, se bavit o tom, že by tady tento prvek byl součástí, řekněme, výzkumu chování těch chodců na přechodech a dále byl vyhodnocován, jestli je opravdu přínosem nebo ne.
1: Desítka ekonomů a energetiků v dopise premiérovi Andreji Babišovi z ANO varuje před zestátněním ČEZu. Dosavadní kontrola státu nad ČEZem je podle signatářů dopisu dostatečná a zvyšování podílu státu nebude mít žádný vliv na cenu elektřiny ani na energetickou bezpečnost. Vadí jim taky prodej minority až 49% v nové dceřiné společnosti ČEZ Energy. Když už mají akcie prodávat, bylo by to transparentnější přes burzu, říká jedna ze signatářek, ekonomka Jana Matesová.
5: Ten 49% podíl dejte na burzu, aby je mohli nakupovat s přednostním právem české penzijní fondy, čili by to tak prospělo všem lidem, protože všichni nějakou formou se spoří na důchody.
1: Jedním z ředitelů unijního generálního ředitelství pro výzkum a inovaci bude Čech Martin Špolc. Informovala o tom Evropská komise, pod kterou úřad spadá. Špolc konkrétně povede úsek takzvaný Prosperita. Na starosti má podporu výzkumu a inovací v průmyslu, obraně i digitalizaci. Pro Českou republiku jde o velmi významný post. Patří totiž mezi nejvyšší úřednické funkce.
2: Počasí.
1: Dnes bude v regionu slunečno, místy oblačno, nejvyšší teploty mezi 27 až 30 stupni a vítr povane slabý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: U Otrokovic na dálnici D55 na 31. kilometru ve směru na Olomouc stojí porouchané nákladní auto. Jezděte opatrně. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pokračuje Pavel Vacek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Středa 24. června dospěla už k 15. hodině, pokud bych měl být přesný, tak tedy k časovému údaji 15 hodin, 4 minuty a 45 vteřin. Český rozhlas Zlín vám stále přeje dobré odpoledne. Modulární objekt, který do budoucna vznikne na místě bývalého Šmoulího města na sídlišti Jižní svahy ve Zlíně, má nové jméno. Pracovní název projektu Nový Čech tvůrci změnili. Za chvíli ho v našem vysílání uslyšíte a s ním i další podrobnosti o tomto projektu, tak zůstaňte s námi. Už proto, abyste následně také zjistili, co lze v našem kraji zažít, co se týče kultury a zábavy, budeme se ale věnovat například i společenskému domu v Luhačovicích či radám týkajícím se vašeho zdraví. Co vás v nejbližších chvílích v našem vysílání čeká, tedy víte, nemusíte hádat. K hádání nás teď ale vyzve ve svém hudebním hitu Pavel Novák. Tak přejeme pohodu při poslechu.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Nový Čech, tak zněl pracovní název modulárního projektu, který má v budoucnu vzniknout na místě bývalého Šmoulího města na jižních svazích ve Zlíně. Tvůrci projektu ale dnes představili jeho nový oficiální název i další podrobnosti. Abychom byli aktuální v Českém rozhlase Zlín, tak na místě byla také naše reportérka Michaela Kočendová, která už ale stihla dorazit a je se mnou ve studiu. Taky tu vítám, hezký den, těšíme se na informace.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak řekni, Míšo, jak se tedy nové kulturní centrum na jižních svazích bude jmenovat?
1: Modulární objekt na ploše bývalého Šmoulího města dostane název Republic. Za myšlenkou nového názvu stojí hlavní investor Stanislav Martinec.
2: Za první je tam to re, a to je něco nového, to znamená, je to nějaký refresh, zatím je Public. Takže veřejnost, něco nového pro veřejnost a je to republik. To znamená, je to nějaký řád, je to nějaká republika, jo, my tomu říkáme Horní náměstí svobody.
1: Objekt za 150 milionů korun bude stavět vizovická firma Koma Modular. Provozovatelem bude nezisková organizace spjatá s investorem Stanislavem Martincem. Do konce června by tvůrci projektu chtěli odevzdat projektovou dokumentaci ke schválení na město a poté budou usilovat o získání stavebního povolení. Stavět by se potom mohlo začít v polovině příštího roku. No a dokončeno by mohlo být na podzim roku 2028.
0: Co všechno má nové kulturní centrum na největším zlínském sídlišti lidem nabídnout, Míšo?
1: Na dnešní tiskové konferenci od ředitelky projektu Marie Schiller zaznělo, že to má být místo k setkávání všech generací.
3: Určitě tam budou gastroprovozy, budou tam tvořivé dílny, galerie, budou tam sály k dočasnému pronájmu, velký sál pro 250 lidí, kde chceme, aby se konaly různé komorní divadla, koncerty, ale třeba i plesy, aby využívali třeba místní komunity. A je to sál, který myslím si, že tady ve Zlíně chybí.
1: Dále tam bude také například dětská zóna, kde budou také možnost pro hlídání dětí nebo i samotný exteriérový prostor, který by měl vytvářet takové už zmíněné nové náměstí ve Zlíně.
0: Český rozhlas Zlín všem poslouchají i mimozlínští, tak Míšo, prosím, popiš posluchačům, na jakém místě tento projekt vzniká.
1: Objekt bude stát na místě bývalých provozoven zvaných Šmoulí město, které nechalo město zbourat. Demolice skončila na začátku roku. V areálu byly třeba bary, hospody nebo cukrárna. Město dlouhodobě chtělo lokalitu proměnit a dát jí nový komunitní i kulturní charakter. No a právě vizovická firma Koma Modular vyhrála soutěž na využití pozemku a plochu o rozloze zhruba 6000 metrů čtverečních si pronajala na 20 let. Objekt tvořený moduly, které bude možné přemisťovat, tak ten bude červený, vysoký asi 20 metrů a bude mít vyhlídku na Zlín. Na závěr už jenom doplním, že do zahájení stavby se prostor přibližně na rok promění v dobrodružné hřiště pro děti, kde budou moct stavět bunkry a různé objekty. Budou pracovat s reálným materiálem i nářadím. Otevřít by se mohlo už letos v září.
0: Říká reportérka Michaela Kočendová o modulárním projektu, který ponese název Republic a bude na místě bývalého Šmoulího města na jižních svazích ve Zlíně. Děkujeme za aktuality, budeme samozřejmě dále sledovat, jak se vše vyvíjí. Hezký den.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Minutka uplynula od 15:45. Přemýšlíte o tom, kam se třeba vydat 24. června za zábavou? Máte možnost například dnes od 19 hodin na představení terapie nezvykle v prostorách polikliniky Uherského Hradiště. Napínavý příběh z prvky thrilleru začíná úplně nenápadně. Nela Boudová v roli zkušené terapeutky a Josef Kubáník, co by její klient, Uherské Hradiště a Slovácké divadlo a od 19 hodin neobvykle v prostorách polikliniky Uherské Hradiště. Terapie od 19 hodin. Jestli vás zajímá současná literatura, tak novinářky Barbora Kroužková, Martina Hinková, Verbová a Barbora Černošková představí své knihy z edice Zaostřeno na ženy, které otevírají témata mateřství, bezdětnosti, profesních výzev i ženské síly. Součástí setkání budou otevřené rozhovory o životních překážkách, odvaze i hledání vlastního místa v dnešním světě. Akci moderuje Josef Kvasnička, i to může být pro vás pozvánka na inspirativní setkání se spisovatelkami se můžete těšit dnes ve druhém podlaží budovy 15 v kavárně Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, a to od 17 hodin. Milovníkům komorních koncertů je určeno třetí vystoupení v rámci akce s názvem Villa Tour 2026 v Čiperově vile ve Zlíně. Tam zaspívá Lenka Nová, jejíž repertoár se opírá o texty Michala Horáčka, Lukáše Pavláska a dalších předních českých textařů. Koncert Lenky Nové připravila Čiperova vila ve Zlíně na dnešní 18. hodinu. Zajímavý hudební večer čeká také Valašské klobouky. Vystoupí Václav Noid Parta, který zahraje repertoár od svých prvních kroků s kapelami Noid Crew a Dimitri přes divadelní svět muzikálu až po svou současnou sólovou tvorbu. Zpěvák a autor filmové hudby Václav Noid Parta vystoupí v kulturním domě Klobučan ve Valašských kloboukách dnes v 19 hodin. A podívejte se i na naše webové stránky. I tam je spousta nejen kulturní inspirace.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: A ze slavného Eldoráda opět zpátky do našeho krásného kraje, konkrétně do Luhačovic. V jejich srdci stojí funkcionalistická budova, která se stala symbolem společenského a kulturního života města. Společenský dům, postavený podle projektu architekta Františka Rojta, uzavírá severozápadní stranu Lázeňského náměstí a dodnes působí elegantně a moderně. Jaké filmové hvězdy se procházely jeho chodbami. Tak nejen to se dozvíme v dalším díle cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už za okamžik.
1: Při práci v Národním památkovém ústavu jej historie obklopuje téměř neustále. Petr Hudec z Kroměříže ji přetváří v romány i povídky a právě chystá křest své poslední vydané knihy Legenda o snu z prostředí Velehradského kláštera. Jak se při psaní přenáší do historie našeho kraje? O tom uslyšíte už 25. června. Těší se na vás Markéta Macháčková.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: Český rozhlas Zlín vám rád dělá společnost i dvě minutky před půl čtvrtou. Jednoduché linie, velké prosklené plochy, elegantní, ale střídmá výzdoba. Tak to je společenský dům v Luhačovicích, náš další cíl v našem vysílání. Myšlenka vybudovat reprezentativní společenské centrum vznikla na přelomu 20. a 30. let 20. století, kdy Luhačovice zažívaly velký rozmach. Jak vypadá dnes? Do největších moravských lázní se vydala Silvie Pospíšilová.
1: Mezi kopci a loukami Zlínského kraje.
2: Svého času byla jednou z nejmodernějších lázeňských budov v Evropě. Společenský dům v Luhačovicích se začal stavět v roce 1933 a práce byly dokončeny už o dva roky později.
3: Výběrové řízení na tu architektonickou soutěž vyhrál vyhlasný architekt František Reuth. Snaha byla, aby se lázeňský prostor modernizoval. Vedení lázní jako chtělo udělat z Luhačovic nejmodernější lázně.
2: Přibližuje ředitel společenského domu Vladan Černý. Stavbu od počátku provázely velké potíže.
3: Ty kopce z jedné z druhé strany jsou nasyceny vodou a minerálními prameny. Takže když se začala stavba, minerální prameny se tlačily ven a způsobovaly obrovské problémy stavbařům. Dodnes v budově máme v suterénu několik čerpadel, které neustále tu vodu odčerpávají.
2: Společenský dům je funkcionalistický z prvky Art Deco a vyzařuje z něho strohost.
3: Architekt Reuth se tuhle strohost snažil rozbít vnitřní výmalbou, která byla velmi, velmi pestrá.
2: Stavba plnila nejenom úlohu ubytovacího a stravovacího zařízení. Skutečně byla centrem kulturního dění.
3: V prvním patře jsou salonky, které v minulosti sloužily i k hraní biliáru, stolní tenis a největší místnost je koncertní sál.
2: Určen byl pro hudební produkce, ale sloužil také jako kinosál.
4: A my už jsme sešli do vyhlášené kavárny Domino. Nacházíme se v suterénu a musím říct, že mám pocit, jako by se tady zastavil čas.
3: Ano, vinárna Domino je pořád v původní podobě, tak jak byla po výstavbě, a proto i filmaři mají zájem tady natáčet dobové filmy nebo seriály, jako byly četnické humoresky.
2: Na schodišti a ve vinárně se zachovala původní výmalba. Po stranách místnosti jsou boxy určené k posezení. Lidé si mohli zatáhnout závěs a mít tak absolutní soukromí. Proč mají některé boxy zadní dvířka? Vysvětluje ředitel.
3: Bylo to pro společnost, která nechtěla být viděna, která chtěla být separátně uzavřena před ostatními jako hosty. No.
2: V sálech společenského domu se procházely takové hvězdy stříbrného plátna, jakými byly Nataša Golová, Adina Mandlová nebo Jaroslav Marvan.
3: Ve zmiňované vinárně Domino taky začínal svou velkou kariéru zpěvák, hudebník Vláďa Kendl.
2: V roce 2005 byla stavba zapsána do seznamu kulturních památek. Stejnou úlohu, jakou plnila před 90 lety, plní i dnes.
3: Obrovské množství lidí sem chodí dennodenně na obědy, večeře. Horní část slouží neustále k kulturně společenskému vyžití. Prostě pořád ten dům žije v plném rozsahu.
2: Doplňuje Vladan Černý. Z Luhačovic Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Zlín vám umí poskytnout také dobré rady, například i v oblasti zdravotní péče. To budeme mít právě teď. Na programu chronické rány postihují 10 000 Čechů. Jsou velmi bolestivé a léčba je zdlouhavá. Pozvání do studia Českého rozhlasu Zlín přijala dnes zakladatelka specializovaného týmu hojení chronických ran z nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí Kateřina Palinčáková. Část rozhovoru pro vás budeme mít už po písničce.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Marika Kombitová vás, věřím, potěšila z vysílání Českého rozhlasu Zlín. Teď ale věnujte pozornost důležitým informacím. Zakladatelka specializovaného týmu hojení chronických ran a zdravotní sestra Kateřina Palinčáková z Valašského Meziříčí z nemocnice Agel byla hostem středeční poradny pro zdraví. Kdy se rána stává chronickou? I na to se jí zeptala moderátorka Dobrého dopoledne Silvie Pospíšilová.
1: Chronická rána v podstatě teďka už se ustupuje od tohohle názvosloví, postupně se nahrazuje termínem nehojící se rána, protože chronická rána byla omezená časem. To znamenalo, že se rána nehojí dle standardních hojících procesů 6 až 9 týdnů a poté v podstatě spadla do té klasifikace chronické rány. Nicméně tohle zohledňovalo pouze ten časový úsek hojení, takže nyní se přišlo spíš na takový celkový pohled biologického hojení, kde v podstatě i rána, která nevykazuje známky standardního hojení, spadá již do kategorie nehojící se rány a není omezena časově.
2: Proč se některé rány hojí dlouho a co zatím vlastně stojí? Co se musí potkat?
1: Je to takový složitý proces, kdy vždycky něco selže v tom organismu. Veškeré v podstatě hojení nemoci spočívají v tom, že něco v organismu se, řeknu to laicky, pokazí. Nejčastější faktor je teda opravdu stáří, věk toho dotyčného pacienta, je to často i nějaké přidružené onemocnění, obzvláště v dnešní době, kdy se ve velké míře při spoustě nemocí užívají kortikosteroidy nebo nějaké imunosupresiva, tak v tu chvíli to hojení neprobíhá úplně standardně, prodlužuje se ten čas k tomu úspěšnému zhojení a to jsou nejčastější dva faktory, které to hojení ovlivňují.
2: My se tomu tématu budeme věnovat ještě podrobněji, ale jaké chyby lidé při ošetřování ran dělají nejčastěji v domácím prostředí?
1: Já vždycky říkám, že naše babičky měly v mnohem pravdu, kdy rozbité koleno opravdu nezavazujte, nechte dýchat, ten vzduch v podstatě umí hodně a já říkám, že u obyčejného rozbitého kolena většinou je jedno, v jakém věku se to stane, stačí obyčejné mýdlo a voda a nechat to, řeknu lidově, luftovat. Ale spousta ran, obzvláště právě u těch seniorů, kteří užívají nebo velkou spoustu léků, mají takzvané sdružené onemocnění jako polymorbiditu, tak tam opravdu i obyčejné zavadění o noční stolek nebo o stůl, o židli vzniká ranka, která se může v podstatě stát nehojící se ranou. Takže nejčastější chyby jsou asi podcenění té rány, kdy ten člověk nedokáže odhadnout, kdy se rána hojí standardně a kdy už ta rána je nehojící se rána. Myslím si, že pokud se rána nezhojí standardně do 14 dnů, by měl navštívit lékaře.
0: Další užitečná rada. Víc jich najdete také na našem webu, protože celou poradnu pro zdraví si můžete klidně už teď poslechnout právě na našich stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: dnech je potřeba především dodržovat pitný režim, jak připomínáme i ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Ale přísun energie je také potřeba. Tu můžete načerpat i v naší rozhlasové hudební cukrárně, kterou obsluhuje kolega Petr Uhřík.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Skupina Karamel je taky jedna z těch, které by mohly povídat, jak to chodilo za socialismu u přehrávek a následném schvalování textů písniček. Stačilo třeba jedno slovo a soudruzi byli nervózní. Dám skutečný příklad. V písničce, kterou si za chvíli pustíme, kterou uslyšíte, bylo původně je jiná, je zvláštní než ty z vyšších tříd. Zpívá se tam romanticky o nedospělých prvních láskách, ale muselo se zaměnit slovo z vyšších za jiných. Protože v dobách socialismu jsme si byli všichni rovni. Žádné kastování, rozumíme si.

Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín s datem 24. června spěje pomalu, ale jistě do svého finále. Před zprávami v 16 hodin ještě odehrajeme dvě písničky pro vaše pěkné odpoledne. Jednak to bude rodinný duet Matyase a Standy Hloškových a také Řeku v plamenech Jana Kalouska. Tu už možná poznáváte podle prvních tónů. Pavel Vacek vás přivítá u poslechu opět zítra po 14. hodině. Do té doby se mějte nádherně a nezapomínejte, aby nebyl v srdci splín, je tu Český rozhlas Zlín. Naslyšenou.

0: Dej mi tam tabulku, prosím. Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Lidé v Rajnochovicích na Kroměřísku nesmí napouštět bazény z obecního vodovodu. Modulární projekt, který má vyrůst na místě bývalého Šmoulího města ve Zlíně, se bude nově jmenovat Republic. Čeští fotbalisté zakončí skupinu mistrovství světa zápasem s domácím Mexikem. Dnes bude v regionu slunečno, nejvyšší teploty až 30 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Obec Rajnochovice nedaleko Bystřice pod Hostýnem dnes vyhlásila zákaz napouštění domácích bazénů pitnou vodou z obecního vodovodu. Vedení obce informaci zveřejnilo na obecním webu. Zákaz platí do odvolání. Modulární objekt, který má v budoucnu vzniknout na místě bývalého Šmoulího města na zlínských jižních svazích, bude mít název Republic. Nabídnout má prostory pro kulturu, vzdělávání, volnočasové aktivity i setkávání obyvatel největšího zlínského sídliště. Nový název, který nahradí pracovní verzi Nový Čech, dnes představili tvůrci projektu na tiskové konferenci. Jeho význam vysvětluje hlavní investor Stanislav Martinec.
2: Za první je tam Tore a to je něco nového, to znamená, je to nějaký refresh, zatím je public, takže veřejnost, něco nového pro veřejnost a je to republik, to znamená, je to nějaký řád, je to nějaká republika, jo, my tomu říkáme Horní náměstí svobody.
0: Projekt za 150 milionů korun by se mohl začít stavět v polovině příštího roku. Dokončení se předpokládá na podzim roku 2028. Prezident Petr Pavel se dnes setká se zástupci Evropské vysílací unie EBU. Na hrad přijede například její prezidentka Delphine Ernotová-Kansiová. Dorazí také generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a programový ředitel České televize Milan Friedrich. Společně budou mluvit o nezávislosti a financování veřejnoprávních médií v Evropě. Sport. Čeští fotbalisté zabojují o postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou jim k tomu na Azteckém stadionu proti domácímu Mexiku bude nejspíš stačit jedině vítězství. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí věří, že Češi v bouřlivé atmosféře můžou proti favoritovi uspět.
3: Jednoznačně věříme v to, že Mexiku můžeme porazit. Proto tady jsme a to je náš cíl postoupit ze skupiny. Víme, co nás k tomu dovede. Mexiko ukázalo sílu jak týmovou, tak individuální v posledních dvou zápasech, takže na to se připravujeme a zároveň víme, jakou důležitost zápas má pro nás a k tomu taky přistoupíme, takže se těšíme a jdeme do toho.
0: Čeští fotbalisté nastoupí do utkání v Mexiku zítra ve 3 hodiny ráno našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu. Počasí. Dnes bude v regionu oblačno, nejvyšší teploty mezi 27 až 30 stupni a vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: U Bezměrova na Kroměřísku na D1 havaroval motocykl. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: I na dnešek je připravena barevná paleta knížek. Každá knížka jedna barva a taky jedna osobnost v naší humoriádnické edici. Jednu z těch knížek můžete získat jako výhru v soutěži a navíc se pak dostat i do toho závěrečného pátečního slosování o digitální rádio. Taková jsou červnová pravidla humoriády, kromě toho, že vám nabídneme i dobrý český humor a zase jednoho hosta, který pravidelně chodí a už se na mě usmívá. Pepa Fousek. Pepo, já tě zdravím. Ahoj.
6: Zdravím všechny posluchače.
5: Čím bychom začali? Jakým veršem to dnes otevřeli?
6: Napsal jsem verš Armaďáku při nealkoholickém pivu. Pro vás jenom. Dneska. Prázdniny jsou pro nás lidi na pohodu elixír, proto přeji posluchačům pohodu a věčný mír.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda se naplno teď rozjíždí s Pepou Fouskem jako dnešním hostem. Čím ji ale rozjedeme jako ukázkou? Co si vybereš ze seznamu, Pepo? Co tě zaujalo? Jaké jméno?
1: Zaujal mě Miroslav Plzák, protože jsem ho znal osobně z divadla.
0: Tak objeví se paradoxně ve scénce, kterou i napsal, a po jeho boku například i další účinkující, jako je Jana Boušková nebo Vlastimil Zavřel. A je to takové sklidnění na tři doby nazváno.
2: Pamatujete si ještě? Vzpomínáte si? Provinilý je u dveří bytu zmasakrován psím štěkotem a my pro ten štěkot už máme odborný název. Říká se mu laterace. Je to ústup zásadám vlídného dorozumívání, ale jak se zdá, bez občasného zaštěknutí to prostě doma nejde. A proto si dnes probereme kompromisní řešení, tak řečené sklidnění na tři doby. Výchozí situace bude stejná jako minule. Manžel přišel o 2 hodiny později domů, nežli slíbil.
3: No co tohle má znamenat? Proč se tady mordu s večeří o 6 hodin?
2: Stop, stačí. Ujedeli nám vyštěknutí, neštěkáme zásadně dlouho. A nyní bych prosil Roberta, který má rovněž právo se neudržet.
4: Co vyvádíš? Nepamatuješ si, jak to bylo minulý pondělí? V pravý poledne a opilá na mol?
2: Stop. Co se tady vlastně stalo? Helena vyštěkla, rovná se první doba, Robert odštěkl, rovná se druhá doba a nyní musí, slyšíte, musí přijít sklidnění na třetí dobu a to sklidnění musí rozvinout ten, co se štěkáním začal. Ve třetí době se prostě musí štěkání odtroubit, takže Helena vyštěkne.
3: No co si myslíš, ty nádivo jeden?
2: Robert odštěkne.
4: A co minulý pondělí? Nic ti to neříká?
2: A Helena, protože začala, musí troubit k ústupu, prosím.
3: A smažme to. Je to z toho čekání. Člověka všelicos napadne a pak je nerudnej. Ohřeju ti večeři.
2: A Robert musí ocenit a pochválit. Ale ne třeba přímo a doslova, ale například.
4: Já to znám, nebyl bych jinej. Znáš mě, jak dovedu vyvádět?
3: Udělala jsem palačinky.
4: Fajn.
2: No tak to je klasické řešení štěkotu na tři doby. A my si dáme další příklad. Výchozí situace, manžel se právě oholil a nepovšiml si, že zacákal celou koupelnu.
3: Já se na to vykašlu. Podívej se, jak ta koupelna zase vypadá.
4: No Ježíš Maria, zapomněl jsem, no to se snad může stát každému.
2: A teď pozor, Helena musí odtroubit.
3: Když je kluk nemocnej, nevím, co mluvím.
4: Já chápu.
3: Pak to uklidím.
4: Počkej, uklidím to sám.
2: Vyjde, do jakých obrátek vlídnosti leze manžela vytočit. Málem by sám uklidil koupelnu. A do třetice všeho dobrého i my muži dokážeme začít.
4: To už zase budeš prát ty blbý záclony.
3: Někdo blbej tady totiž kouří a z toho jsou ty záclony celý...
4: Neposlouchej mě, nevím, co mluvím. Počkej, Helenko, pomůžu ti.
2: A Helena žasne. A žasne celkem právě.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Miroslav Plzák jako komentátor této situace, vlastně odborník na manželství, a jinak také autor mnoha televizních inscenací a podobně, vystupující v Semaforu, na to si určitě moc dobře pamatuje i Pepa Fousek, náš dnešní host.
1: Samozřejmě, pan Miroslav Plzák byl ohromně vtipný lékař, byl přijímán diváky skvěle a taky hrál ve hře Kavárnou Uršuli, mám dojem, tam jsem udělal písničku s Daliborem Jandou pro úvodní. Hrála tam Uršula Kluková a na Miroslava Plzáka si vzpomínám, že říkával, nikdy se člověk moudrý nemá přiznávat se svou nevěrou. A já jsem mu říkal, no ale co, když žádnou neměl, k čemu se má přiznat? A on má, to jste mi zaskočil, já myslím, že takový lidi neexistují. To už je dávno. Vždycky ho pozdravím, on bydlel někde u dolu Gottwald, dříve se to tak jmenovalo, u Kladna, tak jedu okolo a v takové ulice tam někde bydlel, tak vždycky pokynu do nebe, říkám, pane Plzáku, myslím na vás.
0: Mm-hmm. Kdy jsi se s ním viděl, potkal poprvé?
1: V Semaforu, jině.
0: Tam.
1: Vždycky tam, protože on tam byl často, měl rád Semafor a Slávek Šimek si ho vážil. A často byl hostem i v pořady, který jsem hrál asi 20 let, jmenovalo se to Zavěste, prosím, volá Semafor. A byl to ohromně vtipný člověk.
0: Byl, uměl reagovat krásně, komentovat
1: a nebyl, věci. A nebyl hrubě, říkali choulostivý věci a neříkali hrubě. Dalo se to poslouchat, i moralista se nezačervenal.
0: říká Pepa Fousek. Vybral si Miroslava Plzáka. Může to být ještě jednou s odpověďmi na silvestrovské otázky, budete-li chtít, anebo proti nabízím Petra Novotného s Marianem Labudou a Ivetou Blanarovičovou. Kladeči a nosiči problému, tak se jmenuje to jejich vyprávění nebo scénka z Dobrot z televize Nova v režii Jiřího Adamce. Tak kdo to u vás vyhraje? Samotný Miroslav Plzák nebo trojce Petr Novotný, Marian Labuda a Iveta Blanarovičová? Ačko nebo Bčko stačí vepsat za heslo humor, posíláte SMSky na číslo 90 01 04 nebo se provolejte do studia, máme linku 731 800 900 a teď slouží pro vaše hlasování. Tak do toho je tu pořad s názvem
5: Humoriáda.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Vybírejte si, to právo máte v Humoriádě takhle každý všední den v tomto čase. Ukázky ze zábavného archivu s hosty, kteří mají na co vzpomínat dnes třeba Pepa Fousek. A do vysílání vás pouští přes linku 731 800 900 Patrik Rozehnal. Dobrý den tedy.
3: Dobrý den, tady Jaromír, hranice u vaše. Přál bych si Ačko a zdravím Pepu Fouska.
4: Děkuji.
3: Sleduju ho i vás, Patriku, ale jeho sleduju celý život.
4: Jo.
2: Je to trochu déle, ano. Je mi to jasné. Dobře, tak no, děkujeme. Tak i my vás zdravíme, ať se daří. Děkujeme. No. Poprosím jenom, když se k nám dovoláte, děkuju. Nezapomeňte se stěšit rádio, ať si dobře rozumíme. Kdo hlasuje dál?
5: Ano, dobré odpoledne. Přeji Patriku vám. Děkuju. A srdečně zdravím i pana Fouska.
4: Děkuju.
5: Kterého si strašně, strašně vážím a proto vám přeji do dalších let hlavně zdraví, zdraví, zdraví.
4: Já?
5: A vybírám...
4: Moc děkuju.
5: Ano. A vybírám Bčko, Patriku.
2: Dobře.
5: Mějte se hezky.
2: Taky. Zapisuju, děkuju zároveň samozřejmě a beru dalšího do éteru. Kdo pak tu je s námi?
6: No, prosím, to je Luboš z Podorlických hor. Já bych si prosil pana Plzáka.
2: Pana Plzáka, píšu mu bod a děkuju za to hlasování. Myslím, že je rozhodnuto třetina hlasů, téměř rovná třetina hlasů, byla na straně prohrávajících těch třech, kteří nás opouštějí a vyhrává s dvěma třetinami hlasů Miroslav Plzák odpovědi na silvestrovské otázky.
7: A hned první otázka je velice k věci. Mají ženy mužům přiznat nevěru?
8: No tak to nikdy. Na tuhle tu pravdu my muži vůbec nejsme zralí. Každý chlap, který když mu žena přizná nevěru, tak vypadá jak po choleře. A přesto ženy v tom nesmíme dát na ženy, protože ženy jsou velice nezodpovědné v tomhle ohledu. Dokonce některé, jedna paní mě říkala, že si myslela, když manželovi přiznala nevěru, že bude rád, že je tak upřímná. Tedy když přijdete domů a manžel vidí, že manželka je taková bledě zelená, tedy vždycky zásada klobouk, kabát a do hospody.
7: Co soudíte o nápojích lásky?
8: No, je to tak trochu k smíchu, ale teď jsou dvě školy vědecké. Jedna doporučuje kyselé okurky a takové ty dráždivé věci a druhá zase lehko vstřebatelné cukry. Takže když jde člověk na rande, tak by si měl vzít kyselou okurku a rakvičku ze šlehačkou. Ale jedna naše vědecká laboratoř vyvíjela kopulín, to je ta látka, co jí vyměšují motýly a samičci zdaleka na ně přilítávají. Tak se ta látka studovala, protože se přišlo, že i kočky na to zabírají, jestli taky lidé na to náhodou nezabírají. Tak to vyvinuli ten lék, namazali tím jednoho laboranta ze Říča. Teď jak to vědci dovedou, tak mu řekli, teď půjdeš na rande hezky, budeš té své dívce měřit puls, budeš se jí koukat na zornice a všechno budeš zaznamenávat. Tak on vyšel, ale slídli se na něj bělásci z celého posádce.
7: Teď je taková věcná otázka. Jsou nevěrní více muži nebo ženy?
8: No tak celé týmy psychologů na tomhle tom problému pracují a pořád vychází najevo, že muž je asi o 10% častěji nevěrný, ale já si myslím, že to je tím, že že ženy lžou i celým týmům psychologů.
7: Tady je otázka ovšem velice delikátní. Jaký má být věkový rozdíl mezi partnery?
8: S tím věkovým rozdílem, na to jsem často tázán a stále nám vychází, že na věkovém rozdílu nezáleží. Mě z určitých důvodů zajímalo, jak dopadají sňatky, když si podstatně starší muž bere podstatně mladší dívku. Tak jsem zjistil, že tato manželství se nerozvádějí, ale to je proto, že ten chlap umře.
7: Co si myslíte o manželích, kteří se nejdříve rozvedli a potom se znovu vzali?
8: No, to jsou obvykle klauni, a ne manžele. Známe v Praze rodiny, kde se to čtyřikrát opakovalo.
7: Čtyřikrát?
8: Čtyřikrát, ano.
7: A jsou šťastní?
8: No to já to slovo nemám rád, ale tvářej se normálně.
7: Můj chlapec mi říká, že líbáním se přenáší infekce. Co vy na to?
8: To nějaký zoufalec už neví. Tedy je pravda, že na polibek se můžeme dívat z dvou hledisek. Z toho hlediska erotického, milostně erotického. Ale pravda je, že se na ně můžeme také dívat z hlediska šlechtitelsko-chovatelského. Že skutečně bakterie dutiny ústní muže se mísí s bakteriemi dutiny ústní ženy a mohou vznikat meziprodukty, které mohou být patognomí, tedy které mohou být choroboplodné. Takže snad aspoň v dobách epidemii bychom měli omezovat líbání na minimum.
7: Čeho si na ženách nejvíce ceníte?
8: No já myslím, že u žen je skutečně okouzlující ta jejich zdravá lehkomyslnost. To se dá vysoudit z toho, že vůbec jsou schopny rodit. Představte si, kdybychom my muži rodili. Když to ženy ty v 9. měsíci jdou do vlaku, do autobusu, na lodi, do letadel, tak v tomhle tam jsou úžasné, protože my kdybychom rodili, tak také o antikoncepci nebudou přednášet gynekologové, ale prokurátoři. My bychom s tou erotikou jinak zatočili. To by tak si mohla nějaká žena dovolit nás přivést lehkomyslně do jiného stavu.

0: povídání o manželství, o manželkách taky. Když už jsme u toho, já myslím, že Pepa by i rád poděkoval jednomu místu, kde se třeba kromě jiného starají o starší lidi a třeba i o tvou ženu taky. Je to tak?
1: Ano, děkuju. Pozdravuju GARC, to je geriatrie a rehabilitační centrum v Kladně. Jsou vlídní ke všem pacientům, jsou laskaví, pomáhají a vítají nás tam vždy. A já jsem rád, že v dobrých rukách, protože myslím, že zdravotníci si zaslouží největší ocenění, protože se starají o naše těla. A hlavně já musím to říkat taky k tomu, že mám stařecké tělo už. I když dělám dřepy a cvičím a bojuju, ale důležitý je taky duše. Tak jako se kumštíři a i humoriáda stará o duši, tak oni se starají o těla. A obojí musí být v souladu.
0: Já za to starání se o tu duši děkuji i tobě, i mnohým dalším členům humoriády, kteří se tu střídáte a chodíte. Velký dík vám samozřejmě za to patří. Když děkuji. Říkáš, že děláš dřepy.
1: Ano.
0: Kolik děláš dřepů?
1: Já to dělám opatrně, ale řekl jsem si teď, abych měl formu.
0: Ano.
1: Je to humorný, ale já chodím všechny schody. Bydlíme 30 schodů v patře, ano. Tak dolů 30, nahoru 30, 60, tak denně najdu přes 200 schodů. Když zapomenu, kde jsem zaparkoval, tak 260. Jupte, se musím vrátit znova pro klíče. Ale chodím a dělám dřepy a cvičím takový třeba kostnici, roztřesu se jako kostra,
0: ano.
1: Že u to prejce uvolní všechny svaly, pak si namasíruju záda rukou, mlátím se dozad, pak běžím na místě.
0: Počkej, to umíš sám si namlátit záda?
1: Ano, umím, já mám dlouhé ruce, já tam došáhnu, to je od kytary.
0: Na školení k tobě budeme chodit.
1: Ale chodit, denně cvičím, a když nerad, tak jdu, ale bohužel, nebo bohu dík jsem to řekl, v domě jsou tam vlídní lidé u nás, že chodím zásadně po schodech a když bych náhodou jel výtahem, když mám těžkou tašku, tak pane Fousku, zapomněl jste, tak se musím vrátit a jít po schodech. Já jsem si na sebe ušel bič.
0: Všichni to vědí. A teď pozor, teď ušijeme otázku pro vás, soutěžící a posluchače Českého rozhlasu Humoriády, která se bude točit kolem Pepy Fouska. Za správné zodpovězení tomu, kdo se dovolá jako první, až uvolním telefon 731 800 900, dáme možnost vybrat si jednu z pěti knížek z naší edice. Jsou to ty Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadi Konvalinkové a Děkovačky Libuše Švormové. Vyšly v radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Linku uvolňuji právě teď a za chvíli si tedy s tím nejrychlejším popovídáme o Pepovi Fouskovi. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, tady Milan.
0: Milan odkud?
2: Z Orlických hor.
0: Dobře, Milane, v jakém městě žije a o kterém městě tak rád mluví Josef Fousek? Za A v Kutné hoře, za B v Kladně.
2: Tak stoprocentně je to Kladno.
0: Pepo.
1: Děkuju, je to Kladno od roku 39.
0: Je to tak, výborně. Takže knížku už víme, že dáme, ještě nevíme kterou. Jakou jste si vybral, už jste o tom přemýšlel?
2: Přemýšlel, ale dlouho jsem nepřemýšlel, protože nám do sbírky chybí pouze paní Švormová.
0: Takže děkovačky, děkuju za to, potěší to i jí. Pošleme, ještě nám zůstaňte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, kterou třeba budeme potřebovat ještě v pátek, kdyby se usmálo štěstí jednou a mohl byste tak získat třeba to digitální rádio, které se bude hrát v pátek ve vysílání. Taková jsou černová pravidla. Jak často posloucháte Humoriádu?
2: Pokud mi to čas a práce dovolí, tak pravidelně.
0: Výborně, tak ať vám to práce i čas dovolí, budeme si přát dál a štěstí třeba v dalších hrách. Mějte se moc pěkně a děkujeme, ať se daří.
1: Naschledanou.
2: Mějte se krásně, naschledanou a panu Fouskovi hodně zdraví, mám vás rádi.
1: Je to se dobře poslouchá, já vás taky.

0: vytáčí. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláme si dnes s vámi a s Josefem Fouskem. Vybírá si právě teď z našeho seznamu nějakou další ukázku. Kdo to bude, kdo nás potěší?
2: Samozřejmě se k semaforu tíhnu leta Miloslava Šimka a Luďka Sobotu.
1: Dobře, setkání v čekárně obvodního ústavu.
2: A tam jsem byl často. Místo barů mám teď kon Onzi.
3: Prosím vás, jsem tady dobře na ušním. Prosím vás, jsem tady dobře na ušním. Co to? Jo, děkuju vám, jsem tady dobře. To jestli něco potřebujete, tak si řekněte, za to nic nedáte. Děkuju, že to dobrý, to já jen tak ze slušnosti.
4: Další.
3: Co říkáte? Já nic, to někdo křičel z ordinace. A co chtěl? Já nevím, křičel další. To on asi něco chtěl. Prosím vás, co by asi tak mohl chtít? Co? Ne, hluchej. Jsem si sed, blbě, ale. Zajímalo by mě, co by asi tak mohl chtít. No jo. Co vy víte, třeba peníze? Peníze? To by takhle řval? Máte dneska lidi, že vás za peníze i zabije, víte?
5: No jo, to je pravda. Dneska jo, dneska i zabije.
4: Tak další!
3: Co jste říkal?
5: Já nic, to bylo zase jít z ordinace.
3: To bylo nic, no.

0: То вони там маси ординують. Не спішу се там так нягрі оторяли. Když už jsme se tak pěkně rozhovořili. Kde to bylo?
1: Sedím, blbě.
0: Zajímalo by mě, s čím tam jdete. Já?
1: No vy?
0: S flaškou.
1: Pěknou máte, ale pěknou.
0: To je v hýsky.
1: Já vidím v hýsky.
0: To je v hýsky.
1: No vidím v hýsky.
0: Ale domácí.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Miroslav Šimek, šéf vlastně svého času i Pepi Fouska, ten, který vytáhl právě i jeho na jeviště a dal mu tu šanci, a proto i dnes můžeme být s ním tady v Humoriádě, nebo on s námi. Tak jaký byl šéf Miroslav Šimek?
4: No, Slávik Šimek byl přísnej šéf, ale já jsem čím více už je daleko ode mě, někde na nebeském jevišti, tak si uvědomuji, že nám, že byl přísnej správně. Protože ono se mnou to bylo těžký, sobota, že u Krampol a všichni ty lidi, on Grossman odešel, tak pak musel být trošičku taková disciplína. To znamená, jsem přestal kouřit.
3: Na jeho žádost?
4: Na jeho žádost. Taky hodně se přičinil toho, leta už nekouřím vůbec, cigarety žádný. No a když vzpomněl jsem, teď 2 roky, 3 roky už nepiju alkohol, protože jsem si vzpomněl, že neměl žádný alkohol rád. Koukal, když jsme si někde sedli, jestli tam nemáme v skleničkách něco, ale my jsme si tam dali třeba s Miruškou Voborníkovou a Čižmárovou, tak jsme tam měli jídelní kartu a měli jsme tam jako hrnečky, byla v tom vodka, říkali jsme, že to je čaj. A když Hávek odešel do nebeského jeviště, jak mi říkal, Fousku, Fousadlo, oni mi říkali, snad si nemyslíš, že jsem to neviděl, že švindlujete, že podvádíte pana učitele Všimka, ale já jsem musel na vás být přísnej, aby se to nerozpadlo, protože povinnost nás všech je pracovat po svět pro diváky, kteří si zaplatili, a nešvindlovat. A já si tím dodnes řídím. Já jsem nikdy nešel na pódium, abych měl v sobě alkohol. Jednou jsem to udělal ve Šternberku a dopadlo to špatně, protože jsem zaspíval 2x dlouhou písničku a když jsem viděl, že už zpívám po druhý a nikdo neplácá, tak jsem řekl, no já nemám sklerozu. To vidíte, ne? A tak lidi se rozpláceli, myslí, že to je for, ale Slávek Šimek všetně pá, Fousadlo. Ty jsi to zvoral. Ty jsi genius proletariátu z kladenské halt, ale ty jsi se splet. Co pak dělala tvoje pucinka? Necamlala nějakou s Krampolem, nějakou kořaličku? Já, pánu Slávku, musím tě ti přiznat, nechci ti lhát, byly 3. Láhve, já pám, ne, jenom paňáčky. A fakt to, je to dobrý být zodpovědný. Alkohol je špatný rádce.
3: Říká ze zkušenosti Josef Fousek, náš dnešní host. Já vám dávám do placu další ukázku. Kromě toho Ústavu národního zdraví, obvodního ústavu a jeho návštěvy, to může být i Luděk Nekuda s Jiřím Cízlerem a scénka Jak nesehnat instalatéra. To je varianta B, anebo návštěva ordinace v obvodním ústavu národního zdraví. Pokračujeme varianta A. Hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04, zavolejte do studia, pak je to linka 731 800 900 a řekněte nám své rozhodnutí. My vám k tomu dáme čas jedné písně. Lucie Vondráčková. Znám.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Miloslav Šimek, Luděk Sobota, Ačko, Bčko, Luděk Nekuda a Jiří Cízler. Komu dáte přednost? Můžete to říct po telefonu. Nejrychlejší spojení sem do studia Humoriády 731 800 900. Naším dnešním hostem, tím dopomáhá vybírat Josef Fousek. Dobrý den.
3: Dobrý den. Zdravím vás, pánové. Hlavně Pepu Fouska.
4: Děkuji.
3: Slíbil jsem na jednom setkání, že přijedeš do Českého Krumlova.
4: Až mě pozvou.
3: Tak, oni tě ještě nepozvali, jo?
4: Ne, já se nenabízím, ale rád bych přijel. Krumlov je krásný, hrál jsem tam před mnoha lety, ale hlavně jsem tam spravoval plyn, když jsem byl montérem plynu. A ty lidi svítí ještě dnes a jsou živí, to je fajn.
2: Tak, komu dáte bod? Ať se dostaneme k hlasu.
3: Samozřejmě, panu Šimkovi.
2: Dobře, děkujeme za
4: děkujeme.
2: To. Mějte se moc pěkně, kdo další vybírá.
5: Dobrý den, zdravím vás, chlapci, tady Magdalena Hradec Králové, hlavně zdravím krále mluveného humoru, pana Fouska, a přeji mu hodně zdraví.
4: Děkuji.
5: Ačko.
2: Dobře, děkujeme za to hlasování. Je rozhodnuto, jo. Těch Aček bylo opravdu dost na to, aby tahle ukázka vyhrála. Jsme zpátky v čekárně, a to s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
6: Já špatně slyším, tam jdu doktorovi, ne?
7: Vy nám svátek Loch Nessko.
6: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
7: Co veče, co na mě řvete?
6: Protože neslyšíte.
7: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
6: To buďte rád. To já cítím dobře, ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
7: To mi doufám vysvětlíte.
6: No protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
7: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
6: A koho volali?
7: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
6: Na řadle?
7: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
6: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
7: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
6: No, já jsem tady byl první.
7: No.
6: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl, no. A tady nikdo ještě nebyl.
7: Ano, já vám rozumím, no.
6: Vůbec nikdo tady nebyl.
7: Ano.
6: Na to mám svědky.
7: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
6: Já jsem tady byl první.
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Jo, to jo, já jsem tady...
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
7: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Ne, mizérie s dětkem. Já jsem radši nešel na počtu dneska.
6: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
7: To víš, jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, vy? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
6: já
7: sám
6: jsem
7: sebe
6: tady
7: před
6: byl první.
7: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady

0: Já vám taky něco s ledvinama.
1: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
0: Co?
1: Co vy máte s ledvinama?
0: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Na vaše přání, ano, rozhodujete vy, vybíráte si, ještě bude jedna šance. Já bych možná chtěl využít té příležitosti, že Pepa Fousek tady stále slyší i během písniček, jak ho vzkazuje, jak mu vzkazujete, že ho máte rádi a jak mu držíte palce a hodně zdraví a tak. Pepa kromě toho, že chodí k nám, tak občas dělá i akce, koncerty. Ty budeš mít i něco na Krakovci, jestli jsem to dobře zaslechl.
4: Na Krakovci už 4. července.
3: Ano.
4: Na Krakovci pod Políčkem a bude to se svým, budu tam se svým synem Tomášem. No.
3: Takový jako koncert.
4: Tam už
3: jsem
4: byl několika koncert dvouhodinový, kde tam dlel dříve Mr. Hus, který předodjezem na tragickou cestu. Já se na to těším, protože já to vzpomínám tam i na Vlastimila Harapese, který byl mým hostem někdy a říkal tam nějakou báseň, mu tam bydlel. A Krakovec je pro mě romantické místo, ale já tam nebudu mluvit o chmurách Jana Husa, ale budu se snažit potěšit lidi.
3: A 2 hodiny klobouk dolů před tebou, jak to zvládneš takhle. Ale oni ti lidi člověka nabíjí, když pak
4: já si myslím, že to je moje droga.
3: Energie.
4: Já jsem nikdy nejet pod baterky mi dubí, mám z toho radost.
3: Dobrá, a jak to zakončíme dnešní humoriádu? Vracím do hry Mariana Labudu, Ivetu Blanarovičovou, Petra Novotného, Ačko a Bčko, Luďka Nekudu a Jiřího Cízlera. Vy si vyberte jednu z ukázek a hlasujte na telefonu 731 800 900 a nebo pište SMSky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo B a míří k nám do pořadu.
2: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že máme téměř rozhodnuto, ale schválně. Rychlé hlasování. Trefíte se na stranu vítězů. Dobrý den.
2: Dobrý den, Honza Kamioňák z Lince, abych poprosil pana Cízlera.
1: No jo, tak právě on to vyhrál. Dobře jste zvolil. Tak jo, máme tady kousek jejich scénky.
3: Pojď. Pojď, nestyď se. Pojď.
4: Čemu on takhle ustál?
3: Neboj se, nenech se zblbnout, nestyď se, sluší ti to.
4: Narvali mi fousy ještě k tomu voku.
3: Musíš mít fousy, přece nemůžeš před lidma chodit s nahým obličejem.
4: No víte, aspoň by mi dali zrzavý, ne? To by mi šlo k

0: náladě, tohle, ale takhle.
1: Pojď, zrzavý nejsou, pač, ty jsou rozebraný, pač, na Kavkách se točí nějaký irský pěvecký sbor, nebo co tak to tam. No, možná, že jste si už všimli, že my někdy takhle jako z přemíry dětské hravosti...
0: Ah!
1: Co je? Dětské jsem říkal, ne dědské.
0: No. Taky nemluvíme o tobě, ne?
1: Ale my jsme romantici prostě, jsem říkal.
0: No, tak romantici, já nejsem romantik, já vkláním instalatéra. Asi nepřipadám jako romantik, ale jako brambor.
1: Jakože černáš, jo?
0: Ne. Proč bych černal, jo? Brambor je černý, no. Ne. Máš mě odevšet vykopou. Žádostí a bíně.
1: No, já vím, ale že když máme teďko tyhle ty mečiska a že jsme takhle převlečení, co kdybys to zkusil takhle v tomhletom? Třeba to půjde líp romanticky. Já ti udělám romantického referenta, ty budeš romantický žadatel, já si sednu tadyhle k romantickému stolu a ty mě předneseš svou romantickou žádost. To možná bude.
0: Jsme chtěli hrát něco jiného, ne?
1: No to je jedno, ale romanticky to zkusme.
0: Aha.
1: Pojď, no já jsem to.
0: Počkej.
1: Tak, ty vedeš ven, jako ne, jenom jako.
0: Jako
1: a ťuk, ťuk, no.
0: Jakási síla zlovolná si ucpala můj odpad. A matka není povolná. Já zkoušel to však odpad. Mám, pane, prosbu strašnou. Dejte mi knechta s brašnou. Váš žal mne, pane, kruší. A škrábe v duši, jak nohy muší. Oči mé pláčou obě. Však jdete po pracovní době.
2: Humoriáda. Jsme na konci dnešního vydání s Pepou Fouskem. Moc děkujeme za vaši pozornost. A Pepo, nějaký verš na závěr do toho léta.
3: Slunce je lék. Ne však vždycky, spálí každou růži, dávejte si o prázdninách pozor na svou kůži.
2: To se teď hodí, čekají nás vedra, přežijte je, poslouchejte Humoriádu, nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a taky o rádio. Pepo, měj se krásně.
3: Děkuji, naschledanou.

0: Senat.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: U Jablunky na Vsetínsku pokračuje výstavba nové silnice 1/57 mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. Zlínský kraj podpoří výstavbu nájemních a sociálních bytů. Prezident Pavel bude součástí delegace na červencovém summitu NATO. Nařídil to ústavní soud. V noci bude v regionu jasno, teploty do 11 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Dobrý podvečer. Celkem 3 miliony a 650 tisíc korun si rozdělí obce Oznice na Vsetínsku a Mistřice na Uherskohradišťsku. Zlínský kraj v nich podpoří výstavbu dostupného bydlení. Pokračuje mluvčí Zlínského kraje Jan Vandík.
4: Do obce Oznice zamíří více než 3 miliony korun, a to jak formou dotace, tak jako návratná finanční výpomoc. V budově bývalé školy tady vzniknou 3 nájemní a 4 sociální byty. Dotaci ve výši 612 tisíc korun získá také obec Mistřice, kde vzniknou 3 sociální byty. Kraj obcím pomůže také například s dobudováním parkovacích ploch.
2: V Jablunce dokončují nové fotbalové hřiště. Původní sportovní areál musel ustoupit stavbě nové čtyřproudé silnice mezi Jablunkou a Bystřičkou. Ředitelství silnic a dálnic proto buduje náhradní zázemí. Podle ředitele zlínské správy ŘSD Karla Chudárka by se fotbalisté mohli na nový trávník vrátit už letos v srpnu.
5: Jsou sazené obrubníky, udělány konstrukční vrstvy, oplocení veškeré, zábrany za branami, osvětlení a vlastně k tomu stavíme i šatny a tribuny. Osazují se teďka výplně otvoru, dveře, okna. Co se týká hřiště, tak chybí položit vlastně ten travnatý koberec.
2: Za nový areál zaplatilo ŘSD bezmála 70 milionů korun. Prezident Petr Pavel se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Vláda a ministerstvo zahraničí mu má cestu zajistit. Ústavní soud to kabinetu nařídil předběžným opatřením. Účast prezidenta na summitech NATO je podle ústavního soudu zavedená praxe a je třeba ji zachovat. Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. Sport. Čeští fotbalisté zakončí v Mexiku skupinu mistrovství světa. Proti domácí reprezentaci potřebují vyhrát, aby postoupili do vyřazovací části turnaje. České výkony zatím nebyly ideální v mezihře a útoku, pokračuje trenér Miroslav Koubek.
6: Nemusíme zlepšit práci s míčem. To jednoznačně je potřeba se udržet víc na balónu. Pokud se na ně neudržíte, tak padáte do hlubokého bloku. To je logický. Jako. A to není náš plán. My takhle hrát nechcem. Nikdo to hráčům neordinuje. Nikdo nedává pokyn. Dejte branku a stáhněte se pro boha. To vůbec ne. Jako, jo. Takže musíme zlepšit vlastně držení míče.
2: Utkání Česko-Mexiko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času. Přímý přenos odvysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport.
3: Počasí.
2: V noci očekávejte v regionu jasnou oblohu nebo jen malou oblačnost. Nejnižší teploty 16 až 11 stupňů. Povane slabý vítr nebo bezvětří.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: U Bezměrova na Kroměřížsku na D1 u exitu 253 je odstavené osobní auto. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodový poslech dalšího vysílání.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Den v kraji.
0: Přeji vám krásnou středu. Máme 4 minuty po 17. hodině a začíná Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Nejspíš už jste zaznamenali, že u Jablunky na Vsetínsku pokračuje stavba nové čtyřproudé silnice 1/57. Jak práce postupují a kdy se po nové trase projedou první řidiči? To uslyšíte v naší reportáži už za chvíli. A pozveme vás i na samosběr česneku. Témata jsou dnes opravdu pestrá a mě těší, že nás posloucháte. Přeji vám klidný podvečer. Anna Randárová.
3: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Boty proti lásce nás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dovedly ke zpravodajskému souhrnu. Dnes ho připravila Barbora Hejtmánková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Kvůli vysokým teplotám se ruší sobotní dostihy ve Slušovicích na Zlínsku. Informoval o tom generální sekretář Martin Pecka z Jockey klubu České republiky. Dostihový den ve Slušovicích se tak přesouvá na následující týden, tedy na sobotu 4. července. Obec Rajnochovice nedaleko Bystřice pod Hostýnem dnes vyhlásila zákaz na pouštění domácích bazénů pitnou vodou z obecního vodovodu. Vedení obce informaci zveřejnilo na obecním webu. Zákaz platí do odvolání. Ředitelství silnic Zlínského kraje vynaloží na každoroční sekání trávy podél komunikací téměř 55 milionů korun. Podle mluvčího Vojtěcha Cekoty se během vegetačního období sekačky vracejí na stejná místa několikrát. Sečení má podle Cekoty zajistit bezpečný provoz, aby tráva nezakrývala řidičům výhled a nestínila dopravní značení, pokračuje Cekota.
3: Prosíme řidiče vozidel, aby v těchto místech snížili rychlost a zvýšili pozornost. Na provádění prací vždy upozorňuje přechodné dopravní značení.
2: Výstavba zimního stadionu v Uherském Hradišti se prodraží. Zastupitelé v pondělí schválili navýšení ceny o 40 milionů korun. Celkové náklady by tak měly činit téměř 447 milionů. Mezi důvody zdražení podle starosty města Stanislava Blahy z ODS patří hlavně změna systému chlazení, ledové plochy, bezpečnější, pružnější mantinely nebo větší LCD obrazovky. Ve Vsetíně se ode dneška uzavře nádražní ulice. Stavbaři tam pokládají nový asfalt a dokončují i nové autobusové nádraží mezi parkovacím domem a tratí. Z celého úseku od Svárova ke kruhovému objezdu u polikliniky tak bude staveniště, dodává mluvčí města Jana Rašková.
4: Žádáme proto chodce, aby využívali podchod mezi dopravním terminálem a Smetanovou obchodní galerií a motoristy, aby respektovali dočasné značení a neparkovali v dotčených místech.
2: Rožnov pod Radoštěm upřesnil termín zahájení stavby nového kulturního centra. Staveniště předá radnice stavební firmě na přelomu července a srpna. Nově se zde při akcích na stání vejde až 600 lidí.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: To byla Ilona Čáková ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Posloucháte Den v kraji. U Jablunky na Vsetínsku pokračuje stavba nové čtyřproudé silnice 1/57 mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. Komunikace má výrazně ulehčit dopravě v obci i na celé trase údolím Bečvy. Jak práce postupují a kdy se silnice otevře řidičům, zjišťovala naše reportérka.
1: Momentálně se nacházíme u řeky Bečvy a stavíme zde most.
2: Říká Jan Šváb, který je správce stavby a se kterým se teď dívám na pohyb velkého jeřábu.
1: Tomu se říká takzvaná pumpa a do ní se leje přes tenhle mix, přes tenhle domíchávač se nalévá beton a do těch horních vrstev, kde betonujeme tu nosnou konstrukci.
2: Stavba Semetín-Bystřička je obrovská. Teď už je hotových nějakých 11 mostů.
1: Tenhle most je jeden z těch nejnáročnějších, protože je největší. Je největší, je zde největší spotřeba betonu, je zde největší potřeba koordinace, co se týče lidí, strojů a veškeré techniky.
2: Ta stavba roste před očima.
1: Samozřejmě děláme všech pro to, aby ta stavba byla dokončena v termínu.
2: Říká Jan Šváb, připojil se k nám ředitel zlínské pobočky ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek, který pozoruje teď právě tu zmiňovanou pumpu.
3: To chceme vlastně zvládnout v letošním roce, kompletně mít tu niveletu těch násypů v celé délce a začít dělat takzvané konstrukční vrstvy, což už je v uvozovkách jenom těch 60 cm kameniva nebo různých druhů kameniva a živičného povrchu.
2: Jaké další milníky významné jsou před stavbaři?
3: No nejvýznamnější je spustit silnici z Pržna do Ratiboře. To se nám musí podařit letos na podzim, aby jsme mohli vlastně zbourat ten stávající most, který vede do Pržna přes Bečvu a začít tam budovat lávku, která tam bude do budoucna pouze lávka pro pěší a pro integrovaný záchranný systém. Tak to je teď pro nás to nejdůležitější.
2: Součástí stavby nové silnice 1/57 je taky nové fotbalové hřiště v Jablunce. Nahradí původní areál, který ležel přímo v trase přeložky.
3: Ta stavba se připravuje již přes 20 let. V té době vznikla dohoda s vedením obce Jablunka, že jim sebereme hřiště pro novou silnici. Chceme ho v srpnu otevřít.
2: Nová čtyřproudová silnice výrazně uleví dopravě mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. Pomůže také obci Jablunka.
3: V Jablunce už nebude ta doprava projíždět přes obec, ale bude vlastně mimo, bude to čtyřpruhová komunikace, takže bude bezpečnější, rychlejší, rovnější a bude to pro všechny účastníky toho silničního provozu komfortnější.
2: ŘSD už také projektuje úsek až do Valašského Meziříčí. Stavět se začne v letech 2035-36. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.
5: Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád.

0: však blbe co litovat.
1: Že bylo místo, kde se zrodil zlínský film Ve Zlíně na Kudlově? Chyba lávky. Jako u řady věcí ve Zlíně byly to budovy továrního areálu firmy Baťa. Zajímavé souvislosti počátků filmu Ve Zlíně odhalíme s filmovým historikem Jiřím Madziou v reportáži z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková a Zdeněk Urbanovský.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: 24 minut po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Zlín a Den v kraji. Ten vám teď nabídne aktuální informace přímo z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: Dnes jsem ve spojení s Jitkou Kučerovou. Pěkný podvečer.
2: Dobrý podvečer.
0: Jaké počasí máme tedy teď ve Zlínském kraji?
2: Teploty jsou stále letní, nejčastěji mezi 26 až 29 stupni Celsia, vyšší polohy mají tak kolem 23, 24, respektive ty nejvyšší. Na obloze je jenom málo oblačnosti, je to většinou oblačnost vysoká, průsvitná, také na východě kraje se dělala oblačnost kupovitá, ta už se ale pomalinku rozpouští, no a vítr teď fouká ze severních směrů, většinou je slabý.
0: Jaké podmínky můžeme očekávat dnes v noci?
2: Noc by měla na obloze nabídnout buď skoro jasno, tedy nějakou tady takovou tu malou průsvitnou oblačnost, nebo může být i obloha jasná. Teploty postupně v průběhu noci budou klesat a ty nejnižší by měly být mezi 16 až 13 stupni. V údolích to může být lokálně i něco méně, kolem 11, vítr slabý severních směrů anebo bude bez větří.
0: Přesuňme se teď na zítřek, tedy na čtvrtek. Jaké počasí předpovídáte?
2: O pár stupňů odpoledne bude tepleji než dnes, už většinou teploty tropické 29 až těch tropických 32 stupňů. Opět podobně jako v noci převažující jasno, v průběhu dne se může, ale jenom na přechodnou dobu, tvořit taková malá drobná kupovitá oblačnost, ta se zase pak bude rozpouštět a vítr zítra slabý, přes den může ale foukat na některých místech i přechodně mírný severovýchodní až severní.
0: A co další dny? Bude se předpověď nějak výrazně měnit?
2: Pokud je oblačnost, tak v podstatě ne, stále to převažující jasno přes den s nějakou malou oblačností, no ale teploty ty se měnit budou, jak ty ranní, v pátek 19-15, v sobotu už asi tropická noc, alespoň na některých místech 21 až 17 stupňů a páteční odpolední teploty zase o něco výš, 31 až 35, sobota by měla být ještě o 2 stupně teplejší, 33 až 37 stupňů.
0: Říká Jitka Kučerová. Děkujeme za aktuální informace a přejeme hezký večer. Naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: To byla Lucie a písnička Daniela. Minutu po půl šesté vám dělá společnost Český rozhlas Zlín. Nezapomenutelný víkend, plný skvělé hudby a sousedské atmosféry. To slibuje program prokopských slavností ve Stříbrnicích na Uherskohradišťku. Co všechno tam budete moci zažít? O tom si povídala Silvie Pospíšilová s nezávislým starostou Stříbrnic Radimem Krsičkou.
1: Celá prokopská slavnost začne jistotu sobotu v 16 hodin. Bude většiným koncertem našeho smíšeného pěveckého sboru.
2: Vy máte samozřejmě program i na večer, kdo tam zahraje?
1: Mám velkou radost, že přijala pozvání dechová hudba, která vznikla ve Stříbrnicích, tedy dechová hudba Stříbrňanka. A vlastně zároveň spolky si připravili bohaté občerstvení, pro děti máme skákací hra, takže myslím si, že budeme na to se těšit.
2: Vrcholem prokopských slavností ale bude až neděle nedělní mše. Kdy začne?
1: Slavnostní mše začne v neděli v 11.00 a povede ji přímo generální vikář monsignor Ladislav Švirák.
2: Určitě by mělo zaznít, že výtěžek ze slavnosti půjde na opravu Stříbrnického kostela. Farnost už na opravu střechy vyhlásila sbírku. Kolik se vám podařilo vybrat a kolik ještě potřebujete?
1: Jsem nadšený, že sbírky se lidé zapojí ve mnohem větší míře, než jsme čekali. Nyní máme vybraných nějakých 650 tisíc korun, kraj nám přispěl 1 000 000 korun. Takže dnes nám chybí nějakých 400 tisíc na opravu střechy.
2: Snad se to co nejdřív podaří, tak pojďme ještě zopakovat, kdy slavnosti začnou a dokdy potrvají.
1: Prokopské slavnosti začnou v sobotu v 16 hodin v kostele ve Stříbrnicích a skončí právě slavnostní mši v neděli v 11 opět v kostele svatého Prokopa.
3: Den v kraji. Český rozhlas Zlín.

0: To byl Ladislav Štajdl, posloucháte Český rozhlas Zlín a pořad Den v kraji. Na poli u Martinic na Holešovsku začal samozběr česneku. Pátým rokem tu farmář František Krajča nabízí 4 různé odrůdy. A od loňska drží i stejnou cenu, 100 korun za kilo česneku i snatí. Cena nižší než v obchodě nebo na tržišti láká stovky zájemců, kterým nevadí, že si trošku ušpiní ruce.
1: Česnek je dopředu podoraný, takže lidé si česnek už jednoduše vytáhnou ze země, očistí od hlíny kořínky a naskládají do bedinky libovolné množství.
2: Říká mi na poli se samozběrem František Krajča, zemědělec. Jaká je letos úroda?
1: Letos je úroda oproti minulýmu roku přibližně poloviční. Minulý rok byl česnek opravdu dvakrát větší, ale vzhledem k tomu, že opravdu jaro bylo extrémně suchý, s tím jsme velice bojovali a zejména česnek, tak proto tolik nenarostl, ale to asi všem česnekářům.
2: Česneku je možná polovic, zájem o jeho samozběr je ale podle Františka Krajči letos dvojnásobný a lidé se sem často vrací.
3: Byli jsme i v loni a tak byli jsme velice spokojení. A i s kvalitou, a i tak vůbec výdrž toho česneku je pěkný.
2: Potvrzuje paní Milada z Frištáku, která přijela nazbírat 2 bedny pro sebe i sestru.
3: No a upotřebí se na kde co, dám si do mražáku něco, aby mě vydržel a něco namačkáme, uděláme si takovou pesto z toho. A...
4: Krásně se nám to oplatí, protože je to super počasí, super lidi, super cena.
2: Kolik toho máte tak?
4: Tady je tak 18 a v autě mám tak 18-30 kilo tam bude.
2: Pochvaloval si sběrač, který přijel až ze Vsetína. Paní Jaroslava zase vysvětluje, proč dává přednost samozběru před nákupem v obchodě.
5: Protože jsou tady s nima spokojená a vím, že je to náš česnek a budu podporovat naše místní farmáře a zemědělce.
6: Mě baví ta vůně, mě to voní prostě.
2: Doplnil jí vnuk Krištof, který mezi řádky pomáhá. Loni samozběrači pole česneku u Martinic sklidili za 6 dní. Letos to zřejmě zvládnou ještě rychleji. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: To byl Karel Gott ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Máme téměř 6:45. Před 5 lety se obcemi na Jižní Moravě prohnalo ničivé tornádo. Podle meteorologů šlo o historicky nejsilnější tornádo na českém území. Zanechalo za sebou mrtvé, zraněné i zdevastovaný kus země. Tragédie ale přinesla i nové poznatky. Meteorologové dnes dokážou nebezpečné bouřkové situace vyhodnocovat přesněji. Kdy se však bouře promění v ničivé tornádo, stále s jistotou říct nedokážou.
1: Takto příchod tornáda v Lužicích u Hodonína zachytil 24. června 2021 pan Radovan. Katastrofa si vyžádala životy a proměnila stovky domů v trosky. Takto škody popsala Milada Heriánová z hodonínské části Pánov.
2: Vytřískané okna, spadla střecha na kotelně celá, zapíchané trámy a různé věci ve fasádě. Prostě hrůza.
1: Podle rozsahu škod dosáhlo tornádo síly 4 na Fujitově stupnici, říká Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Mezi 200 a 400 km za hodinu ten vítr na některých místech klidně mohl být.
1: Neopominutelným efektem tornáda je také jeho zvuk.
3: Zvuky tornáda jsou popisovány většinou, jako že třeba přijíždí vlak nebo takové neustálé hučení.
1: Někteří svědci ho přirovnávají k vodopádu. Největší problém je podle meteorologů to, že tornáda neumíme spolehlivě předpovědět.
3: Neexistuje žádný parametr, který řekne jednoznačně, teď jsme překročili, teď bude tornádo.
1: Za tornádem v roce 2021 stála podle Minstera mimořádně silná bouřková situace. Za uplynulých 5 let se výrazně posunulo to, jak meteorologové podobné podmínky sledují, třeba díky lepším výstupům z Dopplerova radaru.
3: Policie měří taky Dopplerovým radarem, jak rychle jedou auta, tak my sledujeme, jak rychle se pohybuje bouře směrem k nám a od nás.
1: Přesněji dnes dokážou sledovat i rotaci bouří a výrazně se zlepšily také družicové snímky.
3: Od loňského roku už se zavedly do provozu obrázky z Meteosatu 3. generace, které nám pomáhají vidět, že ta bouře může být silná.
1: Klimatolog Aleš Farda z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd upozorňuje, že dnešní oteplování klimatu vytváří pro silné bouře příznivější podmínky.
4: V tom teplejším klimatu se ta bouřka dokáže udělat silnější. Když je to klima teplejší, tak to znamená i větší výpar, větší obsah vodní páry v té atmosféře. To je právě něco, z čeho ta bouřka žije, získává energii.
1: Meteorologové od tornáda na Jižní Moravě před 5 lety vědí o bouřích více. Ani dnes ale neumíme s jistotou říct, která z nich se promění v katastrofu.

0: Blíží se 18. hodina a tím i konec Dne v kraji s datem 24. června. Pokračovat budeme aktuálními zprávami, ve kterých vám řekneme třeba o tom, že cenu města Uherské Hradiště získají Jiří Jílík a Psohlavci. A dozvíte se novinky i o projektu, který má vyrůst na místě bývalého šmoulího města ve Zlíně. Já vám přeji krásný večer a budu se těšit na slyšenou zase zítra po 17. hodině na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Modulární projekt na místě bývalého Šmoulího města ve Zlíně se bude nově jmenovat Republik. Cenu města Uherské Hradiště získají Jiří Jílík a Psohlavci. Od září by v mobilní aplikaci EZ-karta měly být dostupné i výsledky laboratorních vyšetření. Zítra bude jasno až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Dobrý podvečer. Modulární objekt, který má v budoucnu vzniknout na místě bývalého Šmoulího města na zlínských jižních svazích, bude mít název Republik. Nabídnout má prostory pro kulturu, vzdělávání, volnočasové aktivity i setkávání obyvatel největšího zlínského sídliště. Nový název, který nahradí pracovní verzi Nový Čech, dnes představili tvůrci projektu na tiskové konferenci. Jeho význam vysvětluje hlavní investor Stanislav Martinec.
3: Za první je tam to re, a to je něco nového, to znamená, je to nějaký refresh, zatím je public, takže veřejnost, něco nového pro veřejnost a je to republik, to znamená, je to nějaký řád, je to nějaká republika, jo, my tomu říkáme Horní náměstí svobody.
2: Uherské Hradiště v letošním roce udělí dvě ceny města. Jednu získá novinář, spisovatel, folklorista a dlouholetý populizátor historie a lidové kultury Jiří Jílík, druhou pak hradišťská pobočka organizace Junák Český Scout, středisko Psohlavci. Na svém posledním zasedání o tom rozhodli zastupitelé. Pacienti by měli od září moci vidět výsledky svých laboratorních testů v mobilní aplikaci EZ-karta. Je to součást nového centrálního systému laboratorních vyšetření, který dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. Data do něj budou zadávat přímo laboratoře a přístup k nim budou mít taky zdravotní pojišťovny. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška jim to umožní líp organizovat zdravotní péči.
4: Zdravotní pojišťovna viděla, že jsem byl na odběru krve, viděla, že mi byl vyšetřen cholesterol třeba nebo glikovaný hemoglobin, mohli se domnívat, že mám třeba diabetes, ale ten výsledek toho vyšetření do té zdravotní pojišťovny plošně vlastně neproudil. Sport.
2: České fotbalisty čeká poslední a klíčový zápas ve skupině mistrovství světa. Zítra ve 3 hodiny ráno našeho času nastoupí na azteckém stadionu proti domácímu Mexiku. Postup do vyřazovací fáze národního týmu nejspíš zajistí jen výhra. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí vyhlíží výjimečné utkání.
5: Jednoznačně to je největší zápas mojí kariéře a nejenom můj. Uvědomuje se, na jakým turnaji jsme, jaký zápas to bude, před jakou atmosférou a hlavně o co hrajeme. To si velice všichni uvědomujeme a k tomu tak přistoupíme.
0: Počasí.
2: V noci bude v regionu jasno nebo jen s malou oblačností. Nejnižší teploty 16 až 11 stupňů. Zítra čekejte jasno, místy menší oblačnost. Nejvyšší teploty pak 29 až 32 stupňů a vítr povane slabý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V této chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Tak, to byla škádlivá Jana Slabáka a Jaroslava Hájka hrála Moravanka. No a Moravanka i zahájila druhou část dnešní Moravy krásné země. Příjemný večer vám přeje Jiřina Ostrá. A dnes budou i písničky ze srdce. Jedna z nich zazní pro paní Aničku Mikiskovou Deň sa krátí a paní Ráďa Líbalová z Moravan u Kyjova bude potěšena přímo růží z Moravan. Doufám však, že dalšími pěknými písničkami budete potěšeni vy všichni, milí posluchači, vy, kteří jste si naladili Moravu krásnou zem. Netřeba asi připomínat, kdo má svátek, přesto u nás i na Slovensku jsou to Janové, blahopřeji. A nyní už telefonní číslo 726 46 520. A teď Boženka Šebetovská.

0: Boženku Šebetovskou doprovodil brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a už tady mám první telefonáty. Tak jako první se dnes dovolala paní Lenka ze Zbraslavy. Dobrý večer. No tak a komu chcete popřát? Komu chcete poslat písničku?
1: Já chci poslat tichou vzpomínku na mýho milujícího přítele, který zemřel 12. prosince, 19. měl pohřeb, tak to bylo minulý týden v pátek, 6 měsíců a týden, takže bych tam prostě mu přála, aby byl všechno s náma a aby byl zdravý, protože mi stará chybí a milujeme ho. A
0: tak paní Lenko, ona ved váma právě teď drží tu ochranou ruku. To máte dobré. A já, pakliže si vzpomínám, váš přítel se jmenoval Karel?
1: Karel, ano.
0: Karel. A jak dál?
1: Coufal.
0: Coufal. Já se ptám, protože třeba na pana Karla Coufala nebudeme vzpomínat jenom vy, já, vy, Lenka, ale třeba i někdo jiný z posluchačů.
1: Sestřenica Miluška za něho vzpomíná, jo. Já teda a zároveň vzpomínám na jeho bráchy, který se v 15. zabil. Letos by mu bylo 58 let. Na motorce se zabil. Takže zároveň vzpomínáme na něho a ať se teda děje, co děje, a se řekla, že půjdu za ním brzo.
0: Tak, paní Lenko, jak jsem říkala, Karel nad vámi drží ochranou ruku, tak to určitě zase tak brzo nebude, to on by vám nedovolil. A teď mám tady nachystanou krásnou písničku a právě při ní si zaspomínáme na vašeho Karla, také na jeho bráchu.
1: A paní Navratilové, všechno nejlepší k narození nám dodatečně. A vy se držte taky, jste taky hodná.
0: Děkuji moc, paní Navratilová měla narozeniny, tuším, v neděli to bylo.
1: U nás byl ve Zbraslavi v sobotu pan Helán. Tak jsme si zaspívali.
0: Tak jste si užili. Tak a teď už se rozloučíme, paní Lenko, abychom si užili té písničky. Naschledanou. A ještě pan František z Hrubé Vrbky. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, ještě jednou vás zdraví váš zvukového mistra. A všechny posloukače toho pěkného rádia. Tak já bych chtěl poslat písničku do Pnějí dubu. Můj kamarád Jan Šantavý, dneska Jana, chovatel poštovních holubů, a měl 17. června měl 75 roků a dneska toho Jana, tak mu prejeme hodně zdraví, štěstí, aby mu to letělo.
0: Aby mu to neuletělo, pane Františku.
2: Letělo, holubě by mu letěli.
0: No, aby mu ale neuletěli, aby se navrátili ti holuby.
2: Navrátili, ano.
0: Dobře.
2: Tak. To je všechno. Moc krát vám děkuji a dobrou noc.
0: Není zač, dobrou noc. A už přání blahopřejeme i manželům Ladislavě a Milošovi Musilovým z Velkých Němčic k 65. výročí jejich svatby. Přejeme jim hodně dalších společných let, hlavně hodně zdravíčka. Kdo blahopřeje? Marcela a Miloš s rodinami. A teď vzpomínka. 24. června 1918 se narodila moje prateta, píše ho Honzík Buřil, paní Marie Varmužová z Otrokovic. V roce 1937 se vdávala za zubaře, byl to vdovec, vychovali dvě dcery, Ladu a Marii. Lada zemřela na covid, ovdovila v roce 2017. Jezdívala s manželem Janem do Brna Králova pole, žila tam tchýně Anna Rozená Kubínová. Tak to vzpomíná prasinovec Honzík. No a přání od Jardy Wolfa. Milá Naďo Kulhánková z Bošovic, tvým narozeninám ti přeji pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti a spokojenosti v každém dni. A tě provázejí láska, pohoda, dobrá nálada a splní se ti vše, po čem toužíš. Užij si svůj slavnostní den v kruhu blízkých a ať máš stále důvod k úsměvu. Všechno nejlepší k narozeninám. A teď už slíbená písnička, je to Rajhrad.
3: Český rozhlas Zlín.

0: To byla písnička Ladislava Hrdličky a Vladimíra Salčáka v podání Vlčnověnky. A teď už dávám slovo panu Davidovi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím.
0: Tak povídejte, co máte na srdci?
1: Já mám na srdci přání pro moju babičku z Lipiny Zdenku, která včera slavila svátek. Mhm. Já jsem byl včera na kole, takže už jsem nestihl jí zavolat. Když jsem jí volal o 8:30 večer, tak už asi spala nebo čučela na něco v televizi. Tak to chci teďka dohnat, tak doufám, že nespí teďka a doufám, že poslouchá. Jestli dříme u toho, tak doufám, že jsem ji teďka vzbudil. Tak jí přejeme všechno nejlepší z Brna, ale samozřejmě, že se připojí i naši ze Zlína a Tegry z Olomouce, z Horní Lhoty, takže...
0: Tak určitě. A jak se babička jmenuje příjmením? Nese nějaké příjmení?
1: Zdeňka Gajdošíková.
0: Gajdošíková. No tak Davide, já doufám, že teď nejedete na kole, že jedete v autě, protože já tam slyším nějaký ten pohyb a taky věřím, že babička už si konečně vyslechla to vaše pěkné vinčování a písničku jo, jo. Bude mít také. Tak jo, tak šťastnou
1: děkuju,
0: cestu.
1: Děkuju moc, děkuju, já už teďka přijíždím s klimatizovaným autem domů, takže je to dobré, doufám, že babičce není moc horko, ale jestli vám je moc horko, tak já jsem se dozvěděl, že dneska vlastně je to přesně půl roku do Štědrého dne, tak třeba tato informace všechny posluchače schladí.
0: No to určitě. Tak jo, Davide, tak se mějte hezky. Naschledanou.
1: Mějte se, děkuju za vyřízení.
0: Naschledanou. A teď už stála posluchačka paní Anička z Bojkovic. Dobrý večer.
2: Dobrý večer vám v rozhlase a všem posluchačům tohoto krásného pořadu. Chtěla bych nechat zahrát pěknou písničku k dnešnímu svátku Jankovi Počkupkovi z Vlčnova. Milý Janku, přeji ti hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky od svých nejbližších a ať se ti daří. Písnička ať potěší tvoji manželku Esterku. Mhm. A dvě zlatíčka, Sofínku a Stelinku. To vám všem ze srdce přeje. Babička Anička, mám vás moc ráda. Děkuji za prostor, nashledanou.
0: Já se s babičkou Aničkou loučím a děkuji za to, že věnuje našemu vysílání pozornost. Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Nashledanou. No a k Honzíkovi Vizinovi s přáním pevného zdraví, pohody a dobré nálady s nohama v lavoru a s oroseným v ruce, tak s tímto přáním přicházejí při příležitosti svátku Lída a Mirek. Přání k svátku všeho nejkrásnějšího patří milému dědečkovi, panu Janu Jandovi z Moravského Krumlova. Hlavně hodně zdraví, protože to je to nejcennější. Mnoho radosti, lásky a pohody přejí a pusu posílají vnučky Tereska, Klárka, Natálka, Blanička, syn Jenda a Horcí. Máme tě moc rádi, končí přání. No a dnes mají svátek i manžel a syn Janové Říhovi z Dolního Němčí, Jan Křižan z Radějova a Jan Slabák z Brna. V sobotu zase oslaví svátek Laďka Sloukalová z Dolního Němčí. Všem ať tato horka přežijí ve zdraví, v dobré náladě, v kruhu svých rodin. To všem přejí Říhovi z Dolního Němčí. A na řadě je písnička v podání Balašky.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: No a teď už opět Morava krásná zem, i nadále můžete volat na číslo 726465200. A mám tady telefonát ze Vsetína a je to paní Staňka. Dobrý večer.
2: Vsetína, dobrý večer, z Hostětína.
1: Jo, z Hostětína,
2: volám.
1: Ano, vlastně.
2: Ano, ano, já bych chtěla poslat písničku s přáním do Bojkovic. Dneska je Jeníka, máme tam Jeníka Stehlíkového mladšího a také jeho tatínka. Jeníka, tak jim chci popřát dnešním svátku zdravíčko, štěstí, lásky, všechno dobré, ať se jim daří, božího požehnání. A když jsou na drátě, tak jsem se volala Toníkovi, tento měsíc Lačálkovi do Šumic, on to neslyšel, takže dneska Toníčku, určitě to slyšíš, tak ti posílám písničku. Děkuji moc.
1: Dobře. No, paní Staňko, mě ten Vsetín tedy k vám vůbec neseděl, přiznám se, ale vyšlo mě to z pusy, to je pravda, ne, to byla paní Staňka z Hostětína.
2: Nashledanou. Je to v pořádku, děkuji.
1: Nashledanou. A ještě jeden telefonát, tam ovšem nevím, kdo je tedy na tom drátě. Dobrý večer.
3: No, dobrý večer, já nevím, jestli jsem se dovolal.
1: No tak teď už jste v živém vysílání v pořadu Morava krásná zem.
3: Tak já vás tam všechny ve studiu zdravím. Tady je Libor Čermák, velké hostěrádky. Moje maminka bude mít 30. června 94 let, tak bych chtěl popřát hodně zdravíčka, no a co jinýho, no.
1: No tak krásný další život, krásná další léta života. No a řekněte mi, jak se celým jménem vaše maminka jmenuje.
3: Božena Čermáková.
1: Božena Čermáková, takže já paní Božence také samozřejmě blahopřeji, no a hlavně jí přeji další léta v poklidu, v pohodě, pane Libore. Lásku tu ona určitě má od svých milých.
3: Taky? Tak a děkuju vám za
1: prostor. Není zač, nashledanou.
3: Nashledanou.
1: No a na své si dnes přijde i Honzík Buřil. Honzíku, k tvému dnešnímu svátku ti ze srdce přeji hodně štěstí, zdraví a pohody. A to přeje Bohunka. A máte tady Honzíku i přání všeho nejlepšího od kamaráda Milana. A ještě panu Honzíkovi Buřilovi z Brna k jeho dnešnímu svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, pohody a spokojenosti přeje Míla s rodinou. A ještě všechno nejlepší k meninám milému kamarádovi Honzíkovi Buřilovi přeje kolektiv zaměstnanců městského úřadu Kunštát. A tady včera měly jmeniny Zdeničky Jablunková z Morkovic, Výrostková z Hoštic, Žížlavská z Nítkovic, Petříková z Kroměříže a Šudrlová z Valašského Meziříčí. No a dnes se slaví jméno Jan a jeho nositeli jsou Jendové, Říha z Dolního Němčí, Štolfa z Kroměříže, Jablunka z Morkovic, Skácel z Nítkovic a Jenda Tichý ze Střížova. Všem jmenovaným hodně zdravíčka, štěstíčka, pohody a krásných dnů v životě a všechno, ať se jim daří, taky ta vedra, ať zvládnou v pohodě a ve zdraví. No a tak to blahopřejí Anička a Karel Štolfovi a písnička, ať potěší i všechny ostatní jejich přátelé. No a tou písničkou je ta první písnička ze srdce a je pro paní Aničku Mikiskovou a teď už mohu prozradit, že jí posílá Jarda Wolf pro radost a potěšení srdíčka. Tak paní Aničko, Jarda vám posílá písničku, která nese název Deň sa krátí.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla písnička Ze srdce od Jardy Wolfa pro paní Aničku Mikiskovou. Oba je zdravím. Byla to písnička Miloslava Procházky a Zdeňka Baťky. Hráli Kumpanovi muzikanti. A já dávám slovo do Novosedel paní Janě. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Já bych vás tam chtěla všechny ve studiu pozdravit a také všechny přátelé Dechovky a vašeho krásného pořadu. A chtěla bych dneska nechat zahrát písničku mému manželovi, Honzovi synovi, Honzovi a malému Honzíkovi, našemu vnukovi a všem Janům, které znám, které máme jako kamarády, tak bych chtěla pro ně nějakou pěknou písničku. A manželovi bych chtěla poděkovat, jsme vyjeti s kamarádama tady ve Slavonicích a chystal nám dobrou večeřu, tak ještě mu to přejí i kamarádi naši, s kterými jsme tady na pobytu ve Slavonicích.
0: Mm-hmm. No paní Jano, a jaké nesou příjmení ti Honzíkové?
1: Ti Honzíkové nesou příjmení všichni Janůvkovi.
0: Janůvkovi, no u vás je to jméno dědí z pokolení na pokolení, že?
1: Ano.
0: A já vás tam všechny zdravím a užijte si krásný večer.
1: Ano, moc krát vám děkujeme.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. A teď už paní Marie ze Zahnašovic. Dobrý večer.
2: Dobrý podvečer, paní Jiřínko, já bych vás chtěla pozdravit a i vašeho zvukového mistra. A dneska bych chtěla poslat krásnou písničku do Rackového Klína. Náš vnuk Honzík Zivarík slaví dneska svůj krásný svátek. Tak mu přeju z celého srdce zdraví, štěstí a je pořád takový šikovný, jak je, a zůstává svůj a tomu starého srdce přeje babička a děda ze Zahnašovic.
0: A kolik má Honzík roku, paní Marie?
2: 29 bude.
0: 29, tak jo. Tak
2: jo. Ano. Chlapec,
0: Honzík má život před sebou, samozřejmě.
2: Ano, oni jsou mladí, šikovní a má tolik zájmu fotbal a hasiče a všechno možné, takže...
0: Tak my jsme byli také mladí a šikovní, no, paní Marie, co si budeme povídat, samozřejmě.
2: Paní Jiřínko, ale šikovní jsme ještě teďka.
0: No
2: ne?
0: Teď jsem to chtěla právě dodat, že nejenom mládí, to Honzík má před sebou ještě všechno.
2: No,
0: tak se mějte.
2: Tak děkuju pěkně a mějte se nahledanou.
0: Taky, naschledanou. A tady čtu, chtěl bych poslat pozdrav svému příteli Jardovi a hlavně mu poděkovat. Jardo, děkuji ti za všechno, co pro mě děláš, za tvou péči, podporu a lásku. Moc si vážím toho, jaký jsi člověk a jsem šťastný, že tě mám po svém boku. Posílám ti pusu, přeji krásný den a chci, abys věděl, že pro mě znamenáš opravdu hodně. Mám tě moc rád. Tvůj Kuba. Dnes slaví kulaté životní jubileum 80. narozeniny pan Vojtěch Machuča z Popova. Hodně zdraví, spokojenosti a klidu do dalších let, ať je stále v plné síle, to přejí Machučovi z Babic z Babic a Úval. A ještě ráda bych za celou rodinu pogratulovala k dnešnímu svátku všem Janům, které v naší rodině máme. Především svému příteli Janu Míčianovi z Hrušek. Přání posílám také do Horního Němčí pro zetě Honzu Janču a svata Jana Janču. Všem přeji hodně štěstí a pevné zdraví. Naďa. A už si beru klub přátel Českého rozhlasu Brno. Tak Jany dnes tedy jmenovat nebudu všechny, protože my máme v klubu přátel přímo 13 nositelů tohoto jména, 13 milých posluchačů, kteří jsou v klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, takže všech těch 13 Janů dnes slaví svátek. Ale ještě narozeniny má naše členka, paní Jana Navrátilová z Drahonina, takže drazí posluchači, samozřejmě vám z celého srdce děkujeme za vaši přízeň, za vaši pozornost. No a do těch let příštích vám přejeme, abyste byli zdraví, šťastní a spokojení. No a hudební dárek ten také nechybí a je to písnička Ze srdce, především pro paní Ráďu Líbalovou z Moravan u Kyjova. Tak paní Ráďo, přeji krásný večer a tady máte tu vaši růži z Moravan.

0: Tak to byla písnička ze srdce pro paní Ráďu Líbalovou z Moravan u Kyjova. Byla to Růža z Moravan Františka Vystoupila a Vladimíra Salčáka hrála Podhoranka. No a já bych jenom chtěla ještě dodat, že paní Ráďa mě napsala v té prosbě o tuto písničku. Je to krásná písnička o moravských lůkách. Na podzim je lůka plná ocůnu. Je to krásná přírodní rezervace. Tak jsme se i něco navíc dozvěděli. No ale teď už se tady dívám do studiových mailů. 24. června se raduje z krásného životního jubilea 80 let náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr a kamarád, pan Vojtěch Machuča, jméno už zaznělo, z Popova. Milý tatínku a dědečku, z celého srdce ti přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání, radosti ze života a spoustu sil a elánu do dalších let. Moc ti děkujeme za to, že jsi nám byl vždy oporou a inspirací, že jsi tak laskavý, máš velké srdce a dbáš o svou rodinu s veškerou láskou a péčí a jsi takový, jaký jsi, prostě jedinečný. Máme tě moc rádi a je nám ctí být součástí tvého života. Ať tvá životní zahrádka nadále vzkvétá a naplňuje tě radost a štěstím. To vše a ještě mnohem víc ti přejí manželka Zdeňka, děti, vnoučata, celá početná rodina, přátelé a kamarádi. Další. Přání pro pana Jana Zámečníka ze Strání k dnešnímu svátku. Říkají mi noviny, že máš dneska jmeniny. Tak ti přejem štěstí k svátku, hodně lásky, málo zmatku. Přejeme ti na tvůj svátek stolek plný štamprdlátek. Všechno dobré přejí Majka, Vašek a Dana. A tady, dobrý den, dnes slaví narozeniny kamarád a zpěvák dechové hudby Ištvánci Pavel Procházka. Prosíme o předání blahopřání, no tak to já ráda předám. Pavle, z celého srdce ti přejeme spoustu zdraví a štěstí. Ať nadále rozdáváš radost na tanečních zábavách s dechovkou. Na brzké shledání se těší Berušky z Vysočiny. No ale teď už bude hrát Strahovanka.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak to bylo radostné mládí Antonína Borovičky a Jiřího Zemana. A další studiové maily. Milá Ivanko Slabáková, přeji ti z celého srdce brzké uzdravení, hodně sil, klidu a pohody. Ať se každý den cítíš lépe a co nejdříve si zase plná úsměvu, radosti a krásné muziky. Myslím na tebe a posílám mnoho pozitivní energie, obětí a přání pevného zdraví. Brzy se uzdrav a opatruj se, Jarda Wolf. Tady přeji našemu strýci Jendovi Gajerovi, dále Janům Fráňovi, Šlesovi, Míčovi, Šťastnému, oběma Jendům Smetanovým z Jezeřan Maršovic, dále Janu Melkusovi a Míčánkovi z Vedrovic, Jendovi Tíhelkovi z Charvatské Nové Vsi, Jendovi Světlíkovi z Mohelna, no a zkrátka všem.

Vacenoviaci dohráli, já pokračuji. Přejeme k dnešním meninám všechno nejlepší horlivému přispěvateli Honzíkovi Buřilovi. Jak často slyšíme z rozhlasu, Honzík se o úmrtí svých příbuzných a známých hovořit nebojí a není na tom vlastně nic špatného. Vždyť i ti středověcí řemeslníci se sdružovali do cechů právě proto, aby měli hezký pohřeb. Honzíku, děkujeme, měj se ještě dlouho moc dobře za přátele společenství důstojného odchodu magistra Zdeníčka Smutná. No, kdož ví, možná nás Honzík má naučit, abychom taky zazpomínali a uvědomili si, že je třeba vážit si života a lidí, kteří nás předešli. A já zdravím pana Josefa. A prosím o písničku pro kamarády z vojny Mirka Pošvece z Lipové u Slavičína, Pavla Vacka z Běšin, fanouše Egnera z Ostružna. Pro radost písničku posílá Jára Čech z Popůvek. A poslední, zahrajte prosím mému synovci Honzíkovi Koudelíkovi z Uherského Brodu k jeho dnešnímu svátku. Vše nejlepší mu přeje rodina a prosím o vzpomínku k svátku i pro našeho tatínka, dědečka Jana Žítka z Uherského Brodu. Jen vzpomínku a svíčku ti můžeme dát. Tak a teď už písnička Barevná pálava Blahoslava Smišovského a Stanislava Pěnčíka.

Tak to byly Bujané, no a je 18 hodin 56, skoro 57 minut, takže Morava krásná zem končí. Dále zprávy a na pěknou notečku s podtitulkem Na svatého Jána. Svatojánská noc patří těm nejkratším a především nejmagičtějším v celém roce. Skrze písně o lásce a místy až neuvěřitelné magické praktiky našich předků se přeneseme do doby, kdy bylo možné lásku přičarovat. Pořad připravila Anna Jagošová. No a já vám přeji pěkný večer, klidnou noc. Loučí se Jiřina Ostrá a zítra už Květa Navrátilová. A na závěr Žadoviáci v jejich podání už zní skladba Zdeňka Gurského Gloria.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlín hledá vhodnou univerzitu pro výzkumný projekt pro testování nového prvku na přechodech pro chodce. Výstavba zimního stadionu v Uherském Hradišti se prodraží o desítky milionů. Čeští fotbalisté odehrají poslední zápas ve skupině proti Mexiku. Zítra bude ve Zlínském kraji jasno až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Dobrý večer. Zlín chce zlegalizovat takzvané světelné čáry před přechody pro chodce. Ty mají na frekventovaných místech zvýšit bezpečnost lidí při přecházení silnic. Technologie je už na několika místech v centru města nainstalovaná a technicky připravená k provozu. Její spuštění ale zatím brání česká legislativa. Město proto jedná s ministerstvem dopravy i dopravní policií a současně hledá univerzitu, která by se zapojila do výzkumného projektu. Právě na jeho základě chce Zlín získat výjimku pro zkušební provoz, říká zlínský radní pro dopravu Václav Kovář.
2: Se snažíme s některými univerzitami, které jsme oslovili, se bavit o tom, že by tady tento prvek byl součástí, řekněme, výzkumu chování těch chodců na přechodech a dále byl vyhodnocován, jestli je opravdu přínosem nebo ne.
0: Zimní stadion v Uherském Hradišti bude dražší o 40 milionů. Navýšení ceny na téměř 447 milionů schválili zastupitelé. Hlavním důvodem je podle starosty města Stanislava Blahy z ODS změna systému chlazení ledové plochy nebo instalace bezpečnějších pružných mantinelů a větší LCD obrazovky. Zvýšení nákladů vadí opozici, pokračuje Michal Dvouletý z uskupení Hradišťáci.
3: Nerozumím tomu, proč tak vlastně nejvýznamnější investice dochází k té změně až v rámci vlastní realizace stavby, proč už to zásadní, to znamená, jakou technologií bude prováděno chlazení ledové plochy, tak proč k tomu rozhodnutí nedošlo v okamžiku, kdy se celý tak náročný projekt připravoval do té vlastní realizace.
0: Každý desátý Čech zažil nepříjemné reakce okolí vůči tomu, co řekl na veřejnosti. Vyplývá to z výzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd o svobodě projevu. Nejčastěji lidé zmiňovali negativní reakce od rodin nebo přátel. Sport. Čeští fotbalisté nastoupí zítra ve 3 hodiny ráno našeho času k poslednímu utkání základní skupiny mistrovství světa proti domácímu Mexiku. K postupu potřebují nejspíš vyhrát. Pro kapitána reprezentace Ladislava Krejčího jde o největší zápas dosavadní kariéry.
4: Jednoznačně to je největší zápas mojí kariéře a nejenom můj. Uvědomuje se, na jakým turnaji jsme, jaký zápas to bude, před jakou atmosférou a hlavně o co hrajeme. To si velice všichni uvědomujeme a k tomu tak přistoupíme.
0: Dnes večer jsou na programu také další utkání. Bosna a Hercegovina nastoupí proti Kataru, Švýcarsko se utká s Kanadou a to od 21 hodin našeho času. O půlnoci následují zápasy Maroko, Haiti a Skotsko-Brazílie. Skupinovou fázi turnaje uzavře duel Jihoafrické republiky s Jižní Koreou. Počasí. V noci bude v regionu jasno, nejnižší teploty 16 až 11 stupňů. Zítra čekáme také jasno, místy menší oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme 29 až 32 stupňů a vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V této chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je na řadě pořad na pěknu notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Na svatého Jána bez deště bude pěkně ještě. Milí posluchači, srdečně vás vítám u svatojánského vydání pěkné notečky. A jak jste asi pochopili z úvodní pranostiky, budeme dnes trochu čarovat. Svatojánská noc byla totiž jednou z těch magických nocí v roce, která skýtala možnost přivolat si zdraví, štěstí, bohatství, ale především lásku. Toto dívčí téma jsem si pro dnešek přivlastnila a pokusím se vás provést všemi možnými i nemožnými způsoby, jak se nejen o svatojánské noci láska přivolává. Podotýkám ovšem, pro jistotu hned na začátku, že výsledek je bez záruky a čarování ryze na vlastní nebezpečí. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje a připravit si tušku a papír pro zapsání všeho nezbytného doporučuje Anna Jagošová.
2: Daj.

Daj mě panenko rozmarínu byla píseň ze stejnojmenného CD cymbálové muziky Dolina ze Starého Města. Zpívali nám Veronika Malatincová a Aleš Janeček. No a my navážeme botanickým okénkem. Filipojakubská noc, noc svatojánská a i noc před svatým Ondřejem nebo štědrým večerem se nabízely jako vhodné období pro čarování. S bylinkami a zelinkami. Je ale třeba vědět, k čemu která bylinka slouží. Tak si dobře zapisujte. A nebo si pamatujte, že... Rozmarín je symbolem věrnosti. Dívky ho nosívaly zavitý ve vlasech nebo zašitý do rukávců. Ty šikovnější ho pak zašívali budoucímu ženichovi pod košily. Třezalka tečkovaná. Milovník, milovníček, svatojánské koření. Byla součástí devatera bylin a tím nejpodstatnějším, co si muselo každé děvče nazbírat, aby moc zelinek dostala ty správné účinky. Máta peprná polajka. Ta se nosívala přímo na těle, nebo se přidávala do jídla a nápojů se záměrem přitáhnout si lásku konkrétní osoby. Jak? To už záviselo na obratnosti čarujících dívek. Plavuň vidlačka, netáta nebo taky rváč. Nosilo ho to děvče, které si přálo, aby se o něj chlapci poprali. Muškát. Chlapci jej hrdě nosívali za kloboukem jako dárek od milé v neděli do kostela. Při zmínce muškátu za kloboučkem se vám jistě vybaví, stejně jako mě, hrdí šohaje od Kyjova. My se teď podíváme nedaleko Kyjova, do Svatobořic Mistřína, s cymbálovou muzikou rodiny Varmužových a poslechneme si jejich milostné skočné.

Dnešní pěkná notečka vypráví o svatojánském čarování. Už jsme mluvili o bylinkách, ovšem pokud by ani ty nestačily, nabízím další sadu zaručených receptů. Obstojně se dalo čarovat třeba s žábami. Dívka, která si chtěla zařídit přízeň chlapce, jenž jí odmítl, měla v noci na svatého Jiří, či později na svatého Jána, přinést žábu ve sklenici k mraveništi a tam jí zahrabat. To všechno mlčky. Pokud žába během tohoto obřadu kuňkla, čekala dívku smrt, lesní duchové by roztrhali. Po 14 dnech se měla dotyčná vrátit, vyzvednout si ohlodané žabí kosti a jednou z nich se dotknout svého vyvoleného. Nebo mohla kosti roztlouct na prášek a dát je dotyčnému vypít. To pak zajistilo nehnoucí lásku. Zaručený recept nabízí dobová tradice také chlapcům. Za použití zaječího sádla si zajistí lásku své vyvolené. Pokud však budou čarovat se sádlem sovým, odvrátí svatbu svého děvčete s jiným ženichem, než jsou oni sami. No a poslední, bez pochyby lety odzkoušeným typem pro přivolání lásky je ten následující. Oko skrtka nebo jezevce, či srdce nebo jazyček vlaštovičky zatavený v paškálové svíci taktéž způsobí oboustrannou náklonost. Jak se takové komponenty potřebné k milostnému čarování opatří, vám věru neporadím. Ať to ale převracím horem dolem, vychází mi z toho, že naši předkové byli opravdu vynalézaví. Zřejmě proto, že nikdo nestál o osud starého mládence nebo staré pany. A proto tematicky instrumentální verze písně Které dívča nemá doma frajíra. Hraje dnes již podruhé cymbálová muzika Dolina.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V pořadu Na pěknu notečku dnes mluvíme o tom, jak si nejen na svatého Jána přičarovat lásku. Zmínili jsme všechny možné varianty, ale když už nebylo jiného zbytí, bylo na čase obrátit se k vyšší moci. Na pouť k Antoníčku, protože svatý Antoníček je dodnes znám jako patron zamilovaných, snoubenců a šťastného manželství. Stejně tak později i svatý Dominik. Svatý Ondřej má pak pod patronátem nevěsty a šťastné svatby. A jistě se taky měl co otáčet, když děvčata začala čarovat. Čarovnou atmosféru svatojánské noci pro nás skrze netradiční nahrávku vykouzlí horňácká cymbálová muzika Jarka Miškéríka s písní Kdybych byla jahodů. Vedle tradiční obsady cymbálové muziky uslyšíme také panovu flétnu.

No a když to nezvládl Antoníček ani Ondřej, nezbývalo, než vyhledat odbornice na slovo vzaté. Lásku uměli přičarovat kovářky, protože kovář pracoval s ohněm a věřilo se proto, že má smlouvu s peklem. Další zaručenou možností byly cigánky a když nepomohly ani ty, už přicházelo v úvahu jediné. Vystoupit z autobusu na Hrozenku a vydat se na Kopanice. Za bohyňama, aby zaříkáváním zmohli, co jiní nedokážou.

Doufám, že jste si teď dobře zapisovali k budoucímu použití a nezaskočilo vás ani ryzí kopanické nářečí. Zpívali a zaříkávali v něm děvčata z ženského sboru Čečera. Pokud byste se nejen o milostném čarování chtěli dovědět o trochu víc, srdečně vás zvu na výlet do Prahy. V Národopisném muzeu Národního muzea v Letohrádku Kinských je totiž až do října 2027 vidění výstava Slasti a neřesti, kde se nejen v tématu milostného čarování jistě dovzděláte. A nebo se můžete vrátit k dnešnímu povídání skrze aplikaci Můj rozhlas. Teď už nezbývá, než vám popřát pěkné první letní dny, úspěšné čarování, je-li třeba, a poděkovat za poslech dnešní pěkné notečky. Rozloučíme se příhodně s cymbálovou muzikou Dolňácko a jejich písní Čarovalo dívča. Z rozhlasového studia se loučí mistr zvuku Igor Kapoun a od mikrofonu Anna Jagošová.

0: Šetři se osle, napoví poloměr země. Věta Ivan vedl Ksenii lesní cestou do města, zase oživí římské číslice. To jsou dvě ukázky takzvaných mnemotechnických pomůcek. Ty mohou pomoci zapamatovat si i nemyslitelné. Jak na to? Poradí trenérka paměti Marta Fojtíková. A to 26. června ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: dramatickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Piesňou pre nesmelých skupiny Tým sa dnešné stretnutie končí. Za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Prezident republiky Petr Pavel bude součástí české delegace na červencovém summitu NATO, nařídil to ústavní soud. V Jihlavě začíná fungovat nový centrální dopravní terminál a počasí zítra slunečno, maxima až 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Česká vláda musí prezidentovi Petru Pavlovi umožnit účast na summitu NATO v turecké Ankaře. Předběžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. Vycházel přitom z dosavadní praxe, kdy prezidenti na summity aliance jezdili běžně, pokud jim to zdravotní stav dovolil. Upřesní soudce zpravodaj Pavel Šámal.
3: Prezident žádá, abychom rozhodli o tom předběžném opatření, protože summit v Ankaře je již velmi blízko. Lhůta pro tu akreditaci končí v pátek. Z veřejných zdrojů vyplývá, že doposavat se prezident České republiky vždy zúčastňoval.
2: Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu NATO nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. V Jihlavě mohou ode dneška lidé využívat nový dopravní terminál. Nahradil staré nádraží Jihlava město. Pro cestující je v přízemí čekárna se zázemím, v patře pak mají prostory dopravci. Nástupiště jsou bezbariérová a spojuje je podchod z výtahy. K výpravní hale bude také nově zajíždět MHD, uvedl generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
4: Propojujeme železničně nebo jednotlivé módy dopravy. Tu železniční samozřejmě to je v našem pojetí to nejdůležitější, ale samozřejmě propojujeme i s městskou hromadnou dopravou a s příměstskou autobusovou, což znamená jako jednodušší přestupování cestujících, více přiblížení se k železnici pro denní použití.
2: 6 až 7,5 roku stráví ve vězení dva manželské páry, které se zúčastnily pokusu o pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech na Šumpersku. Rozhodl o tom dnes vrchní soud v Olomouci. Majitelé vily si nechali za pomocí známých zapálit, aby od pojišťovny získali 55 milionů korun. Odvolání obžalovaných soud zamítl jako nedůvodné, říká mluvčí soudu Stanislav Cik.
5: Z těch provedených důkazů bylo jednoznačně prokázáno, že všichni čtyři obžalovaní se na té trestné činnosti podíleli, a to tak, že obžalovaní Cerha a Richter se domluvili na zapálení předmětné nemovitosti v Moravičanech za účelem pojistného podvodu, přičemž jejich manželky o této domluvě věděli. Sport.
2: Česká tenistka Karolína Muchová deklasovala na turnaje v německém Bad Homburgu Irinu Kamelii-Begovou z Rumunska 2x6-1. V boji o semifinále se Muchová střetne s Klarou Tausonovou z Dánska. Počasí. V noci na čtvrtek čekáme v České republice jasno, nejnižší teploty nad ránem, většinou mezi 18 a 14 stupni, v údolích až kolem 11. A zítra opět převážně jasno, během dne přechodně i polojasno, zcela bez deště, maxima vysoká 29 až 34 stupňů a vítr slabý proměnlivý nebo od severovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme do metropole. Pozor na jižní spojce, směr Černý most od připojení ze Spořilovské se sune kolona do 10 minut před sjezdem na Zahradní město. V pravém pruhu došetřují nehodu kamionu a osobního vozidla. Zdržíte se tam, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Když se načančám píseň, bez které nemůže, nebo spíše nesmí slézt z pódia, se Zlouby se totiž potázala. Zpívá desítky let a stále jí to baví. Má novou píseň Milé ženy, je stále pozitivní, energická, je svá. Heidi Janku, vítám tě.
7: Děkuji, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host dnes uslyšíme, nebo spíše už slyšíme zpívat Heidi Janku, ale také povídat. Ještě jednou tě srdečně vítám. Než se začneme mluvit o tobě, řekni mi, jak se má tvůj pejsek Eda v těchto horkých dnech?
1: No, Edovi je hodně horko, ale protože on je vodomil, tak já jako když s ním jdu na procházku, tak s ním jdu co nejbližší trasou k nějaké vodní ploše nebo k potoku. Tam se zvlaží a pak mu je jako líp. Sice pak trošku smrdí, ale...
0: No moment, ale to vůbec přeci nevadí, protože on má vlastní koupelnu.
1: Má, on má svůj vlastní sprchovací kout.
0: Tak jak bychom to trošku vysvětlit, přeci jenom není to asi úplně běžné, že pejsek, psí člen, má vlastní koupelnu.
1: Tak to je, já když jsem začala rekonstruovat trošku jako domeček, tak první, co bylo, když jsem si pořídila Edu, tak jsem zrekonstruovala takový spodní zázemí, kde byl jenom záchod a věděla jsem, že toho Edu prostě nechci tahat pořád do prvního patra, do koupelny, tak jsem tam nechala udělat sprchovací kout, ve kterém se samozřejmě můžu sprchovat i já, ale a priori je to jako sprchový kout pro Edu.
0: No, pokud tě tam Eda pustí, zrovna si nebude dávat...
1: Jo, tak on je hodný.
0: Teplou nebo studenou sprchu, tak se můžeš vysprchovat.
1: Ano, můžu.
0: Tak. Je to takový tvůj miláček, ty, kde mluvíš, tak o něm mluvíš, ano. V jakémkoliv rozhovoru ho zmíníš. Plánuješ i dovolenou tak, aby si ho mohla vzít sebou?
1: Letos ne. Samozřejmě já plánuju spíš nějaké výlety. On je zimní pes, on se narodil vlastně koncem října. Narodil se do zimy, takže jemu to léto nedělá úplně dobře. A já teďka poletím do Chorvatska, ale Edu sebou teda neberu, protože já si myslím, že tam by trpěl a nechávám ho hlídat u známých, které mají holky, které mají vlastně taky dva pejsky, kníračky, dvě slečny a on je miluje, takže já si myslím, že on si užije jako, on jde na prázdniny jakože k babičce.
0: On si užije a pak třeba bude víc kníračů.
1: Ne, holky jsou kastrované, ale stejně je miluje.
0: Dobře, a jak to zvládneš ty?
1: Jako bez něho?
0: Ano.
1: Úplně v pohodě. Já si myslím, že je dobře, že si od sebe odpočinem. Je to jak s dětma. Když je odložíš jako k babičce, tak pak se na ně těšíš. Tak já se na něho budu těšit samozřejmě po tom týdnu taky. On doufám na mě taky, i když já když ho tam vyzvedávám, tak on se mnou moc nechce jít. No, ale zase jsem šťastná, že on je šťastný, že není to takový ten pejsek, který by kňučel každý večer, že teskní po paničce, takové ty psí oči, že ho panička dává někde na hlídání, on je tam fakt rád.
0: Nebo nedej bože přestal jíst a
1: no
0: podobně,
1: to vůbec,
0: jak to pejsci
1: no to vůbec,
0: mají.
1: On jí, on je tam fakt šťastný. Já si myslím, že je tam šťastnější než se mnou.
0: Takže se vrátíš a řekneš, tohle je opravdu můj Eda?
1: No,
0: kulatý?
1: Já se vrátím, Edo, jdeme domů a on kolikrát zase domů zpátky do toho domečku, kde ho hlídají.
0: To musí trošku zabolet, ne? Nebo ne?
1: Na jednu stranu ano, ale na druhou stranu si říkám, aspoň mám to zázemí, že kdykoliv, že vím, že kdykoliv vyjedu někam a potřebuju ho nechat hlídat, že je tam opravdu v dobrých rukách a že je tam šťastný, takže jako... Což nebolí mě to tolik.
0: Což je asi pro tebe jako aktivní zpěvačku, která jezdí po koncertech i dál, myslím třeba Ostrava, tak asi důležité.
1: Já ho se snažím brát všude sebou, ale samozřejmě v těchto parných letních dnech je to komplikované, protože on vydrží, když zpívám třeba 2-3 hoďky v autě na mě čekat, teď ho nemůžu nechávat v autě. A my hrajeme s kapelou teďka většinou takové ty open air, kde nemáme zázemí jako šatnu, kde šatna je vlastně stan vedle jeviště. S tím Edou je to komplikovaný, takže fakt jsem šťastná, že tu školku a to hlídání mám.
0: Tak. Tak tolik o Edovi a za mnou chvíli se dostaneme k tobě, k tým koncertům, nové písni a všemu, co plánuješ. Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

vzkází, nejspíš mi to schází obojí.

0: Do Alex a Host dnes zavítala Heidi Janku, zpěvačka, která má vlastní po sobě pojmenovanou kapelu, Heidi Band, už Heidi Band, 7 let a ty jsi front woman nebo front žena woman. Nebo
1: no,
0: co jsi?
1: No, ano, nejsem frontman.
0: No právě.
1: Já jsem front woman nebo front žena, ale já jsem spíš jako ta zpěvačka. Myslím si, že frontman je spíš kapelník Adam Pavlík.
0: Adam Pavlík, který zakládal tu kapelu pro tebe?
1: Ano. Je to teda, on měl kapelu samozřejmě, kterou vedl pro Věrku Špinarovou, dělal jí manažéra. Když se pak stalo, co se stalo s Věrkou, následně s Ivošem, tak jsme se s Adamem domluvili, že bychom to mohli dát dohromady, ale Heidi Band není kapela, která doprovázela Věrku, to si někteří lidi pletou. To je úplně jiná kapela, úplně jiný muzika. Ti tu dal Adam dohromady vyloženě pro mě.
0: Vyloženě pro tebe a dali dohromady. Bylo to nějak před covidem nebo...
1: Jo, my jsme začali hrát někdy v roce 2018. Aha. Takže 2019 se nám to jakože slibně rozjíždělo. No a 2020 to utnul covid.
0: Na dost dlouho.
1: Na dva roky, takže jako... Pořád bojuju s tím, že si mě pořadatelé objednávají spíš jako solovou zpěvačku, než zpěvačku s kapelou Heidi Band, ale já si nestěžuji, já jsem ráda, že aspoň prostě v tom létě a v zimě na těch adventních trzích s kapelou hráváme.
0: Tak Heidi Band, 7 let tedy na scéně, máte novou píseň, tak ano. Měsíc, dva měsíce starou, ani ano, ne? Čerstvou.
1: Ano. Úplně čerstvou, ano.
0: Jak vznikala píseň Milé ženy?
1: No, ona má takový zvláštní příběh. My jsme samozřejmě, když jsme zakládali tu kapelu, když jako jsme si dělali playlist, co bychom měli hrát, tak já těch písniček za těch 45 let, co jsem v branži, mám opravdu hodně. A udělali jsme playlist z těch zásadních hitů, aby tam byla fotka, Když se načančám, Ztracený ráj, Holka tvrdohlava, Já jsem já. Prostě takové ty nosné věci, které ode mě lidi chtějí. A vlastně těch 7 let hrajeme tenhle ten playlist pořád dokola, vždycky ho nějak odměníme nějakýma novějšíma písničkama nebo spíš staršíma písničkama a aranžema, ale řekli jsme si, že by bylo fajn ten playlist trošku jakože obměnit něčím novým. Adam se setkal s jednou textařkou, básnířkou, vlastně i se spisovatelkou, která píše knížky, a řekl, že by bylo fajn, kdyby se pokusila napsat písničku, která by byla takovou pokračovatelkou písní, Když se načančám. Že třeba přebijem to, Když se načančám, ten mega hit, který jako mám.
0: To je velká výzva.
1: Ano, evidentně mě má Adam docela načtenou, protože ji o mě asi vyprávěl, a Vava Čechová, tak se jmenuje ta paní textařka z Ostravy, během půl hodiny napsala text. Za chvilku ho uslyšíte, ten text. Je opravdu o mně, jako to prostě lidi si myslí, že jsem si ho napsala sama. Ne, to jsem si nenapsala sama. A ten text chvilku ležel u ledu, protože Adam mi ho poslal, jsem říkala, jo, super, hned se na to vrhněte s klukama, udělejte písničku, ať v létě máme prostě novou věc. Já už jsem ji chtěla mít dřív. Ta písnička ležela dlouho, kluci neměli čas se s tím jakože zabývat, tak jsem se potom naštvala a zadala jsem ten text AI. Aha. Měli inteligenci. Ta něco vyplivla, jako já to moc neumím, já jsem to nechala udělat jakože kamarádku, ta AI něco jakože zprodukovala a já jsem přijela na jednu zkoušku a říkám, tak kluci, máme novou píseň, Adam nechal napsat text a tohle to budeme hrát. Ale bylo to tak příšerný, že kluci se svým hudebním egem si řekli, že to vlastně nikdy hrát nechtějí, ale začali na té písni jakože pracovat a předělali ji, takže AI s tím nemá nic společného. AI nám vlastně pomohla jenom nastartovat tu produktivitu těch muzikantů. Nakonec vzniklo to, co vzniklo, a vlastně takovou tu konečnou podobu tomu dal producent z Ostravy, který se jmenuje Marek Hoblík. No a samozřejmě s kapelou to hrajeme na koncertech a docela se to líbí. Dokonce je i v České 12. v hitparádě tady Českého rozhlasu a už se tam drží, myslím, že čtvrtý týden, tak jako kdybyste chtěli podpořit, tak napište, pošlete nám SMSku.
0: Drží a my ji samozřejmě máme připravenou a za malou chvíli ji uslyšíme. Heidi Janku je naším hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Heidi Janku a její nová píseň Milé ženy, pobavil mě ten text Beru důchod.
1: Ano, ještě ho neberu, ale už se chystá. Ne, já jako, je to taková trošku samožerská píseň.
0: No a není to reakce na to, protože umím si představit, že často dostáváš otázky, jak to děláš, že vypadáš ano, tak, jak vypadáš.
1: Ano, ano, je to vlastně je to taková odpověď na tuhletu otázku, protože už mi tuhletu otázku nedává jenom novináři, ale už za mnou chodí opravdu i ženy v mém věku a ptají se, jak, jako co by měly dělat, takže to je taková odpověď. Ale já bych chtěla, aby si z toho ty ženy vzali i to, že jako neřešit ten věk, nechat to plynout, prostě věk je jenom číslo, užívat si každý den, jak to jde, užívat si života. Tak to dělám já a tak to vyznívá i v téhle písni.
0: Vyznívá, ale ty geny, myslím si, že si mnohé ženy moc nepotěšila.
1: Je pravda, že pro sebe zas toho tolik nedělám, ale prostě ty geny, ty nevyčuráte. Ty tam prostě jsou.
0: A po kom jsi, spíš po mamince, po tatínkovi?
1: Já nevím, maminka mi umřela, když mě bylo 11, takže jako to neumím říct, ale její sestra, moje vlastně teta, která byla potom mojí opatrovnicí v rámci té puberty a toho mládí, tak ta zemřela teprve nedávno, bylo jí 93 a nikdo by jí to nehádal. Takže si myslím, že tam asi ty geny byly.
0: Takže tam odtud to vane.
1: Tam odtud to je.
0: Jsi stále plná energie, svěží. Byť, jak říkáš, nebo zpíváš písni občas kocovina.
1: No, tak jo. No.
0: A tak no, prostě tak se jak pobavíš, občas zpíváš na stole.
1: Jo, občas taky vyleze. Když mám zpívat a vidím, že tam je stůl nebo bar, tak tam prostě vylezu, protože jsem zvyklá na to jeviště.
0: Baby, nebudeš si jít v koutě?
1: Ne.
0: Tak, když se vrátíme k té písni Milé ženy, chystáš nějakou celou desku nebo postupně chystáš další písně?
1: Jo, řekli jsme si s kapelou, že teďka jako trošku obnovíme ten repertoár. S těma novýma písničkama je to samozřejmě jako složité. U nás starších zpěvaček nikdo je nechce, všichni chtějí to, co znají. Ale myslím si, že když se ty písničky udělají dobře, tak jako mohly by se zařadit. My to nebudeme přehánět úplně s novýma písněma, takže teďka máme rozpracovanou písničku Skandál, kterou já jsem naspívala někdy v 90. letech, na začátku 90. let. A je úspěšná i na YouTube, což jako ten klip tam visí už hodně dlouho a všichni ho mají hodně rádi.
0: No a proč, řekni, pochlup se, protože geny?
1: Protože geny jsem tam prostě jenom v zástěře a Miu auto jsem tam polonáhla, takže. No a tuhle tu písničku bychom chtěli jakože předělat, udělat nějaký cover, už na tom kluci pracujou a možná, že k tomu uděláme i cover, co se toho klipu týká.
0: Takže a bude podobný tomu, co
1: No
0: co
1: tak
0: byl?
1: Určitě na to bude navazovat, ale možná, že budou nazí kluci, já nevím ještě.
0: No moment, ty jsi zpěvačka. O tak tobě to má být.
1: Já vím, ale už je to taky hodně dlouho, když jsem to natáčel.
0: Ale geny?
1: Geny, jo, dobře. No tak uvidíme. Ještě je to všechno v jednání. Ale samozřejmě už máme už mám jako další dvě asi nové písničky od různých autorů. Chceme udělat ještě něco jako další cover nějakých jakože mých starších věcí, které nehrajeme, ale do toho chceme vždycky zařadit nějakou tu novinku. Takže myslím si, že k mému výročí příští rok, budu mít takové půlkulaté výročí, by mohla vyjít, ne že deska, ale možná EPčko. Dneska už se ty desky jako nevydávají, dneska jsou to spíš singly, které dáte na nějakou platformu a snažíte se to zpropagovat klipem nebo tak. Ale myslím, že těch písní by mohlo v téhle době, než budu mít to půlkulaté výročí, vzniknout víc.
0: To bude kocovina příští rok.
1: To bude velká kocovina.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Heidi Jankou, zpěvačkou, která se nebojí snad ničeho, protože mimo jiné si se účastnila soutěže na lovu, vědomostní soutěže, a také si se stala herečkou možná.
1: Ano.
0: Teď mnohé
1: ano,
0: překvapíš.
1: Ano. Ano, na lovu jsem byla dvakrát už. Já jsem měla strašný strach tam jít, protože tam si člověk může udělat ostudu okamžitě samozřejmě. A já zase jako si nemyslím o sobě, že jsem nějaká ostrá tuška v penálu. Ale asi jsem měla štěstí i na otázky. No, takže jsem si neudělala ostudu. No a k tomu herectví, no já jsem taková herečka zleknutí. Já jsem hrála v několika muzikálech, hrála jsem třeba i v Karlínském divadle v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Tam mi ale dali roli, která vůbec nemluvila. Na všechno jen říkala jenom Oruka Anuka, ne, ona všechno říkala, že mám Bango Hue, jo, ta role se jmenovala Oruka Anuka Egu. Hrála jsem takovou exotickou tanečnici v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Asi mi nevěřil pan režisér, tak mi radši dal jenom jakože tancování a zpívání. No nicméně, teď jsem dostala nabídku naskočit do vlastně nejdéle uváděné zájezdové hry Dívčí válka, kterou kdysi napsal František Ringo Čech.
0: A stále v ní hraje.
1: A já tam teda teďka jsem naskočila, mám za sebou pár představení a hraju, je to trošku bizarní, hraju ve svém věku panu Šárku a paní Ctirada mi právě hraje František Ringo Čech ve svém věku, takže my jsme taková hezká dvojka. Ale já jsem vlastně do toho souboru dostala nabídku ani ne kvůli Dívčí válce, ale kvůli tomu, že ten soubor má vlastně v repertoáru jenom tu Dívčí válku a chce ten repertoár rozšiřovat. A vyhrabali nějakou starší hru, kterou Franta kdysi napsal někdy v 70. letech o zkáze Titaniku. Ona se už kdysi hrála, je dokonce dohledatelná i na YouTube, ale chtěli by to obnovit, tak my jsme tu hru teďka naskoušeli, měli jsme takovou veřejnou generálku teďka v neděli, no a někdy v říjnu, kdy to ještě chceme prostě dotunit, bude premiéra v Praze v divadle U hasičů, tak když tak se přijďte podívat. No.
0: Tak zve Heidi Janku a řekni, jak se cítíš jako herečka? Co tréma? Je to jiná tréma?
1: Je to jiná tréma. Já nejsem moc trémistka. A my jsme opravdu jako zkoušeli docela jakože hustě, protože já jsem byla skoro každý den, pokud jsem nespívala, tak jsme zkoušeli. Ta role je docela velká v druhé půlce. V první půlce mě vlastně nikdo nevidí, tam vždycky jenom zařvu nějakou větu, ale v druhé půlce skoro neslezu z jeviště. Takže jsem se musela učit. Už v mém věku mi ten text nejde do té hlavy tak rychle jako kdysi. Ale mě to strašně baví, protože zaprvé jsem úplně v jiném kolektivu než normálně. Je to takové vybočení z toho zpívání, je to prostě něco jiného. Já nejsem vystudovaná jako herečka, já neznám techniky herectví, takže já se musím nechat vést, nebo takto já hraju spíš pociťově, jak si myslím, že by to mělo být, ale myslím si, že jsem tu roli docela zvládla.
0: Říkal Ringo? Ne, tak to. Co ti na to řekl František Ringo Čech?
1: Ringo Titanic ještě neviděl v tom našem novém podání, ale Dívčí válku si strašně chválí, že vždycky, když slezu z jeviště nebo když končím, říká, já jsem to věděl, že jsem tě měl angažovat už dřív.
0: Paní Ctirad. Heidi Janku je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: To jsem já, Heidi Janku.
1: Já jsem já.
0: Jsi tu s námi v Alex a host. Pojí se ti nějaká vzpomínka k této písni?
1: No tak, vy jste hráli vlastně Dívčí internát na začátku. Ano. To, když jsem slyšela v té původní nahrávce, jsem si říkala, jak já jsem mohla udělat kariéru s nějakým zpíváním. A to vlastně je taky z těch úplných začátků, to vlastně vyšlo na singlu, Ačko bylo Já jsem já, tenkrát byly singly a Bčko byl Dívčí internát. Já se ani jako nic moc nepojí, Ivoš to napsal, to vlastně napsal, Dívčí internát je převzatá věc, byl na to napsaný, na Dívčí internát byl napsaný jiný text a tenkrát mi to schvalovací komise neschválila ten text. No, ono se muselo schvalovat texty. Já jsem začínala někdy v roce 82, 81 a to byla taková doba, kdy nešlo natočit to, co si člověk prostě jenom tak jakože jako usmyslel. A Dívčí internát byl původně propadák. Ale já jsem docela ráda, že to tenkrát ti soudruzi neschválili. A měli v podstatě pravdu, protože říkali, jako začínat kariéru písničkou, která se jmenuje Propadák, není úplně jakože dobře. Takže jsem napsal nový text a já jsem za to strašně ráda.
0: Soudruzi byli prospěšní.
1: Jo. A já jsem vlastně, my tu písničku, jak Já jsem já, tak Dívčí internát máme v repertoáru s kapelou a pořád ji na koncertech hráváme, protože si myslím, že to jsou jako stěžejní písně mé kariéry. No.
0: Byl to právě Ivo Pavlík, který tě významně ovlivnil ve tvé kariéře?
1: No jasně, tak ten mě udělal, že jo. Jako, když to vezmu kolem a kolem, on si mě našel někdy, když mě bylo 19 let, když se rozešel s Věrkou, protože Věrka začala žít s Vítou Vávrou, tak se rozešli nejenom jako partnersky, ale i muzik, co se kariéry týká. A tím, že on pořád potřeboval něco jakože vytvářet, on byl velmi, velmi tvůrčí, tak mě někde viděl a přišel za mnou, že to zkusíme. Měl dvě takové vize, že buď to uděláme písničky, které se chytí tady v České republice, nebo v Československu tenkrát, a nebo měl ještě další vizi, že udělá potom show kapelu, kdyby se to nechytlo v Československu, postaví show kapelu, poznal ve mně nějaký potenciál, že umím ty písničky dobře prodat na tom jevišti. Ten hlas nemám zas tak velký, jak měla Věra, ale to nevadí. Ale umím to na tom jevišti těm lidem dobře podat, takže druhá vize byla, že udělá show kapelu a budeme jezdit do zahraničí. Ten první single se docela chytil, takže jsme zůstali v Československu.
0: A to bylo nějak v období, kdy pak vznikla pohádka, a ze které zešla ta úžasná píseň, když se načančám.
1: Ne. To
0: 86.
1: Bylo, no, to je 86. Ano, když dřív. Se načančám, má letos výročí 40.
0: Ano, 86, ano.
1: Je to strašné. A vlastně to já už jsem byla docela v zenitu, my jsme jezdili strašně moc koncertů a písničky typu Já jsem já, Kuře na grilu, Ruce za hlavou, Jen tak žít neumím, jako fungovaly i v rádích, ale hlavně na koncertech, takže já jsem jako jezdila. A když se načančám, to zavolal Ivošovi vlastně Jirka Zmožek, který mi předtím žádnou píseň nenapsal, ale psával pro Věrku. Napsal jí Bílá Java 250 a tyhle ty věci. Zavolal Ivošovi, že by si představoval, že píše písničky do jedné pohádky a že by si představoval, že jednu bych mohla naspívat já. My jsme za ním tenkrát jeli do Havířova, kde on prodával desky, jakože LPčka, měl takový obchod s gramodeskama a vzadu měl klavír a tam hrál a zpíval čanč. A my jsme tenkrát byli jako rocková kapela, mě i na plakátech uváděli jakože supernova a rocková zpěvačka Heidi Janku. Mm-hmm. A najednou říkal, no tak nevím. Ale Ivo říkal, ne, to natočíš to, uvidíme. Z té písničky se vlastně stal hit až po revoluci, i když vznikla před revolucí. My jsme ji sice s kapelou hrávali jsme ji jako přídavek, jako takovou šaškárnu. Já jsem si dala velkou mašli do vlasu, dala jsem si sukni, korále na krk. A opravdu jsme ji dávali jakože for. No ale myslím si, že velký hit se značančám stal vlastně až po revoluci v 90. letech, když do Česka vstoupil fenomén travesty show. Myslím si, že všichni travestiáci začínali písničkou Když se načančal. Takže já vlastně děkuju travesty show za to, že mám mega hit.
0: A já myslela, že to bylo tou pohádkou, ne, co ne. Takhle svatba princi.
1: Myslím si, že v té pohádce to samozřejmě zaznívá, ta pohádka se neustále reprízuje pořád v televizi každý rok, buď to na Vánoce, nebo na Velikonoce, nebo na Silvestra, ale myslím si, že velkým hitem se to stalo až po tom roce 90.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále Heidi Janku. My jsme mluvili v úvodu o tom, nebo ty jsi říkala, že se chystáš do Chorvatska na dovolenou.
1: Ano, ano.
0: Nicméně často bývají právě letní prázdniny žní pro zpěváky, festivaly jsou a tak dál. Tak čeká tě i nějaký frmol?
1: Čeká. Samozřejmě já vždycky tu letní dovolenou tak nějak jako řeším podle toho, kdy nespívám a odlítám jakože na pár dní, vždycky jenom na 3-4 dny. Tentokrát se mi to povedlo, že letím asi na 5 dnů, ale přiletím a hned na druhý den už jako jedu zpívat, další den taky na Moravu, takže jako chvilku si odpočinu a pak to zase začne.
0: Teď si možná mnozí řeknou 5 dnů, co to je za dovolenou.
1: Ale
0: měla
1: mě to
0: jsi
1: stačí.
0: 14 dní?
1: Ne, mě to nebaví 14 dní. Na mě 14 dní je moc. My jsme vždycky jezdili i s Ivošem jenom tak jakože na týden, maximálně těch 7 dnů. Já si myslím, že to stačí. Já mám radši potom, když vyjedu třeba na 3 dny i tady někde po Česku, když vím, že pojedu jako na Moravu, tak vezmu Edu a uděláme si výlet do Beskyd a

0: Gastovi a mám to tam ráda. Prostě my máme i chatu, jako rodinnou chatu v Beskydech v Malenovicích, takže i tam můžu samozřejmě pobít, ale Beskydy jsou prostě moje srdcovka.
1: A když takhle vyrazíš tady na tu dovolenou, ať už do Chorvatska nebo někam, tak zpíváš nebo hlas má úplnou pauzu?
0: Ne, nemám pauzu, protože na dovolenou jezdím většinou s nějakou partou lidí, holek, kamarádek, takže tam si většinou moc neodpočinu.
1: Děláš takový soukromý koncert.
0: Jo, no, tak my zpíváme všichni samozřejmě, do toho pijeme a užíváme si ty radovánky letní, takže jako já většinou přijedu z dovolené a pak potřebuju další dovolenou.
1: Ty jsi zmiňovala Ivoše Pavlíka, ale je více významných lidí ve tom životě, kteří už nejsou mezi námi. Mm-hmm. Je to paní Věra Špinarová, mm-hmm. je to také ale i Vašo Patejdl. Mm-hmm. A ty jsi mi prozradila, že, nebo říkala, že máš takové vzpomínkové okénko na koncertech.
0: Ano, mám. Když hrajeme s kapelou Heidi Band, tak máme vzpomínkové okénko, protože hrajeme písničku Ztracený ráj, kterou pro mě a pro sebe kdysi Vašo napsal. S Vašem si ji už nezaspívám, bohužel zemřel v době, kdy my jsme plánovali i nějaké takové mini turné vánoční, už se neuskutečnilo, takže nechci být na tom koncertu moc nostalgická, ale prostě je to taková vzpomínka na lidi, kteří už nejsou mezi námi a aby jsme si na ně mohli vzpomenout, tak jako zaspíváme písničku, tak samozřejmě Ztracený ráj, no a potom jsem si do repertoáru, nebo Adam mi vybral do repertoáru písničku od Věrky Špinarové, což jsem si nikdy netroufla ani na to pomyslet, že bych něco od ní mohla zpívat, protože samozřejmě mé hlasové kvality jsou někde u kotníku, zatímco ona byla někde o několik levelů výš. Ale Adam vybral píseň, která se jmenuje A pořád tě mám ráda. A ta mi docela sedí, je taková jakože nízká, taková jakože klidná. A ten kruh se vlastně uzavírá nejenom v tom, že kapelníkem je syn Věry Špinarové, Adam Pavlík, ale jezdí s náma jako sborová zpěvačka i jeho dcera, vlastně vnučka Věrky Špinarové, Johanka, a zpívá mi druhé hlasy tady v téhleté písni a je to takové milé vzpomínání.
1: Takové i rodinné.
0: Jo, my jsme taková Pavlík family.
1: Pavlík family. Tak jak už se uzavírá i s tou vlastně písní Milé ženy, protože ty si naspívala v ostravském studiu.
0: Ano. Já jsem se tam po x letech vrátila. Vlastně písničky Dívčí internát, já jsem před těma 45 lety zpívala taky v ostravském rádiu a teď poslední píseň, kterou jsem naspívala, jsem tam zpívala taky a bylo to pro mě takové jako strašně milé vzpomínání. Já to ostravské rádio nebo ostravské, ten ostravský rozhlas mám strašně ráda. Vždycky se mi tam dobře zpívalo, je to, ta Ačko je takové obrovské, má vysoké stropy a je to strašně fajn. Takže no, kruh se uzavírá.
1: Strašně fajn bylo, že jsi tu byla.
0: Děkuju.
1: A ať se ti daří a krásné léto. Heidi Janku.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Lidé v celé České republice zažijí o víkendu extrémní vedra. Nejteplejší zřejmě bude neděle. České fotbalisty čeká brzy ráno poslední duel v základní skupině na mistrovství světa. Nastoupí proti Mexičanům. A počasí zítra bude jasno až polojasno, maxima vysoká až kolem 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Českou republiku čeká zřejmě rekordně teplý víkend. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra a v pátek se budou maximální teploty pohybovat většinou mezi 31 a 36 stupni. Poté vlna veder ještě mírně zesílí, říká meteoroložka Jana Hujslová.
3: O víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne.
2: A lidé by v horkých dnech měli hlavně dodržovat pitný režim a také výrazně omezit fyzickou zátěž. Ode dneška až do odvolání navíc platí výstraha před vysokým rizikem vzniku požárů, teď hlavně na Jižní Moravě. Pacienti v celé České republice by měli od letošního září vidět výsledky svých laboratorních testů v mobilní aplikaci EZ-karta. Je to součást nového centrálního systému laboratorních vyšetření, který dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. Data do něj budou zadávat přímo laboratoře a přístup k nim budou mít také zdravotní pojišťovny. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška jim to umožní lépe organizovat zdravotní péči.
4: Zdravotní pojišťovna viděla, že jsem byl na odběru krve, viděla, že mi byl vyšetřen cholesterol třeba, nebo glikovaný hemoglobin. Mohli se domnívat, že mám třeba diabetes, ale ten výsledek toho vyšetření do té zdravotní pojišťovny plošně vlastně neproudil.
2: Muže, který dnes střílel na sídlišti v Ostravě, našli policisté mrtvého v bytě. Potvrdil to Českému rozhlasu moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel. Muž předtím střelil svou manželku dozad. Záchranáři ji poté převezli ve vážném stavu do nemocnice. Podle Kužela měl muž násilnou trestní minulost a zbraň vlastnil nelegálně.
5: Zkoušeli jsme toho muže kontaktovat, lokalizovali jsme jeho mobilní telefon s tím, že se nám potvrdilo, že ten muž by měl být v tom inkriminovaném bytě. Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách jsme muže nalezli mrtvého. Tolik zatím informace, všechno další bude předmětem vyšetřování.
1: Sport.
2: České fotbalisty už za několik málo hodin čeká poslední zápas v základní skupině mistrovství světa. Zítra brzy ráno od 3 hodiny nastoupí na Aztéckém stadionu v Mexico City proti domácímu týmu a postup do play-off zajistí českému výběru zřejmě jen výhra. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí očekává výjimečný duel.
6: Jednoznačně to je největší zápas v mojí kariéře a nejenom můj. Uvědomuje si, na jakým turnaji jsme, jaký zápas to bude, před jakou atmosférou a hlavně o co hrajeme. To si velice všichni uvědomujeme a k tomu tak přistoupíme.
1: Počasí.
2: V noci čekáme jasno, nejnižší teploty ještě nás docela osvěží mezi 18 a 14 stupni v údolích kolem 11 a zítra přes den převážně jasno, během dne místy přechodně až polojasno, maxima většinou mezi 29 a 34 stupni a vítr slabý, proměnlivý nebo od severovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Velké problémy jsou na dálnici D1 za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 je dálnice do Brna stále uzavřená po vážné nehodě. Na místě se to objíždí přes přilehlou čerpací stanici. Kvůli koloně je ale lepší sjet už na kilometru 119 na Velký Beranov. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dveře jsou stále do kořán. The door is always open. První jednička vokálního tria Dave and Sugar z roku 1976. O 5 let později ji dokonale zvládli KTO se solovým Valdemarem Matuškou, Olinou Blechovou a textem neomylného Ivo Fischera Kvete mák a slunce pálí.

Se vzpomínkovou nám bylo tenkrát míně nastoupili do dnešního country dostavníku pardubičtí ženáči. Country folková vokální skupina, kterou v roce 77 založil Gregor Vavřina a společně s ní projížděl celé čtvrtstoletí naši scénu. K jejich nejúspěšnějším písním patřila otázka Jardy Moravce, kdo bude dál mé písně hrát.

0: Samo hvězda, sláva...
1: To se měl ten Kovboj, další skvělá adaptace zámořského originálu, opět s textem Ivo Fischera, která vznikla v roce 76 ve spolupráci s točerem a dirigentem Josefem Vobrubou. O pouhý rok mladší než zlatý single a dvojnásobná jednička Glena Kempla, Rainstone Cowboy.

Gregor Vavřina, Anna Vavřinová, Jaroslav Moravec, Josef Bobeš Skala, Jaromír Buxa a Ladislav Vlček. V roce 1997 dokonale zakódovaná sestava pardubických ženáčů a Gregorova jako horký dech. Ženáči patřili dlouhá léta k pravidelným účastníkům finále Porty, ale teprve v roce 82 získali jedinou, a to zelenou Portu. Tady jsou Zlíným blues Gregora Vavřiny.

Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Nesporně nejslavnější dámský tandem celé historie country. Naomi Juddová se svou dcerou Waynonou, slavné jako The Judds, a jedna z jejich 14 jedniček I Know Where I'm Going z roku 87. O 29 let později ji na kolekci ohlédnutí zařadil budějický víkend se solovou Romanou Miňkovou.

Country jednička dvojice The Judds I Know Where I'm Going. Nejprve jako ráno s Romanou Miňkovou a Víkendem a pak v úvodu 90. let krátce existující výhradně dámskou sestavou červených klobouků Red Hats se solovou Olgou Gazjurovou z roku 1994 jako Nepořádné boty. Hlavní solistkou téhle party byla rodačka z Vyškova Denisa Marková, která si vybrala písničku Dolly Partonové Runaway Feeling a vložila ji do titulu alba Na útěku.

Singlová jednička v autorském podání Toma T. Halla Fast Horses. Jako rychlejší koně ji nabídli Hradecká dělová koule, Vaby Daněk i skupina Malina Brothers. Ale Honza vyčítal ji v roce 2000, prodával jako mladší holky lepší džípy.

mlčet, že dobře ví, o čem je tenhle svět. Mohl bys s ním jak bičem práskat, takže žádnej div, aby z něj džínci nespadli, že musel dát pár piv. Poznal jsem, že on tajemství žití dobře zná, a co znal on, to chtěl jsem znát i já. Hochu, mladší holky, lepší čípy, z Plzně pípy, jsou to pravý. Usmál se, vyšli jsme spolu chvíli v tandemu, řekl modlení za déšť a mír, to je fakt k ničemu.

kapesníka, neprojel jsem svět. Já kašu na ženský, plzeňský a rychlostí pět. Má duše hoří plamenem a hledám pravdy zář. On zabodl mě zrach a řekl, si lhář. Hochu mladší holky, lepší čípy, z Plzně pípy, jsou to pravý.

To je ten můj ideál. Skočím po něm, přeci jen jsem mnohem mladší byl. V tom ta věcička zastudí bytýl. To byl argument, který se dost těžko odmítá. Najednou však, co on věděl, věděl jsem i já. A kdyby se syn zeptal, co mě život naučil, tak o čem je svět, by i on pochopil. Synu, mladší holky, lepší čípy, z Plzně pípy, jsou to pravý.

Ještě jednou se přihlásila Denisa Marková, tentokrát s písničkou Při hvězdách ze svého druhého alba, které vyšlo v roce 1996, jmenovalo se Fanny a vzniklo v úzké spolupráci s Alanem Mikušekem.

Karel Serbus s teplickou ztracenou karavanou a karavana z jejich utajeného CDčka Jak čas běží z roku 2000 na závěr dnešního setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými aktéry naší country, folku a tremské písně. Doufám, že vás to příjemně naladilo, děkuji za vaši společnost a přeji hezký zbytek večera, v němž vás ještě čeká Dívka ve srubu Mirka Serbuse. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident republiky Petr Pavel podporuje debatu o změnách ve financování Českého rozhlasu a České televize. Výstavba zimního stadionu v Uherském Hradišti se prodraží o desítky milionů korun a počasí zítra slunečno a teplo, maxima až kolem 33 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Zástupci Českého rozhlasu i České televize dnes jednali v Praze na Hradě. Prezidenta Petra Pavla informovali o dopadech zákona, který navrhuje vláda Andreje Babiše z hnutí ANO, a také o možných alternativách financování.
2: Velmi vítám a kvituji i snahu pana prezidenta tu debatu v podstatě, řekněme, zase přivést ke stolu a bavit se a diskutovat opravdu napříč celou společností o tom, jak má vypadat veřejná služba, jaká je role médií veřejné služby, a teprve pak se bavit o tom, jaký je systém financování. A ne vlastně začínat takto od konce.
3: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Podle Milana Friedricha z České televize se s prezidentem bavili o možných pojistkách, které by mohly nezávislost institucí chránit. Mezi účastníky byla také šéfka švédského rozhlasu Sila Benke nebo šéf Evropské vysílací unie Noel Karen. Ti patří mezi podepsané pod výzvou, která Česko před změnami financování varuje. Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Zimní stadion v Uherském Hradišti bude dražší o 40 milionů korun. Navýšení ceny téměř na 450 milionů schválili zastupitelé. Hlavním důvodem je podle starosty Stanislava Blahy z ODS změna systému chlazení ledové plochy, dále také instalace bezpečnějších pružných mantinelů a větší LCD obrazovky. Zvýšení nákladů ale vadí opozici, upřesní Michal Dvouletý z uskupení Hradišťáci.
4: Nerozumím tomu, proč tak vlastně nejvýznamnější investice dochází k té změně až v rámci vlastní realizace stavby, proč už to zásadní, to znamená, jakou technologií bude prováděno chlazení ledové plochy, tak proč k tomu rozhodnutí nedošlo v okamžiku, kdy se celý tak náročný projekt připravoval do té vlastní realizace.
1: V Teplicích začínají opravy Trnovanské ulice na sídlišti Šanov 2. Práce jsou rozdělené do 3 etap, potrvají do konce října. Město to oznámilo na svém webu. Oboustranná objížďka vede okolními silnicemi Antonína Sochora a Fráni Šrámka.
5: Stavební úpravy za 30 milionů korun mají zlepšit dopravní situaci v Trnovanské ulici, zkultivovat veřejný prostor a zdvojnásobit počet parkovacích míst. Kvůli bezpečnosti tam budou vyvýšené přechody a křižovatky. Stavba je rozdělena do 3 na sebe navazujících etap, aby byla co nejvíc zachovaná průjezdnost. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Brněnský státní zástupce obžaloval celkem 13 lidí z prodeje drog a obchodování s anaboliky. Informovala o tom dnes mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Osmi obviněným hrozí až 18 let vězení, dalším až 5 let. Ve vazbě jsou 3 z nich. Kriminalisté u skupiny zajistili marihuanu, kokain, pervitin i další drogy.
0: Sport.
1: Fotbalista Tom Slončík přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Na východě Čech podepsal smlouvu na dlouhou dobu. Slončík už v Hradci Králové byl dvakrát, vždy po půl roce. Klub už dříve informoval o příchodu pravého obránce nebo záložníka Tomáše Víznera.
0: Počasí.
1: V noci čekáme jasno, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 18 a 14 stupni, v údolích až kolem 11, a zítra opět převážně jasno, během dne místy přechodně až polojasno bez deště, maxima mezi 29 a 34 stupni. K tomu slabý proměnlivý vítr nebo od severovýchodu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále blokují následky vážné nehody za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 narazilo osobní vozidlo do stojícího kamionu. Řidiči to objíždějí přes přilehlou čerpací stanici. Kolona začíná za sjezdem na Velký Beranov na kilometru 119 a je zhruba na 30 minut. Sjíždějte na Velký Beranov, objedete to po silnici 602 až k nájezdu u Měřína. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Z rozhlasových Verneovek jsem tu v Divadle pro vaše uši vybíral, no, už je to pěkně dávno. A na vaše prosby, abych v tom zase někdy pokračoval, dojde právě dnes. A jak už to ve Verneovkách bývá, budou to především příběhy mezi nebem a zemí. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jedno budou mít ty dnešní kousky z archivu v našem divadle pro vaše uši společné. Všechny ty slavné Verneovy literární příběhy pro rozhlas adaptoval novinář a spisovatel Ondřej Neff. Společně s ním otevřeme tři příběhy plné napětí a dobrodružství s tím, že budu věřit nebo doufat, že vás tak říkajíc chytnou a třeba si je pak najdete doma v úplnosti nebo někde jinde v knihovně. Začínáme s Honbou za meteorem. Kdo všechno chce získat to doslova zlaté vesmírné vejce padající k zemi?
2: Tak nejprve. Jméno?
3: Jmenuji se Dean Forsythe.
2: Stáří?
3: 45 let.
2: Odkud?
3: Občan města Watsonu, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Alžbětině ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Již před 100 lety amatérští hvězdáři neúnavně zkoumali noční oblohu a nezřídka bylo jejich snažení korunováno úspěchem. Pan Dean Forsythe platil v tomto oboru za prvotřídní kapacitu. Žel? Nebyl sám, kdo se ve městě Watsonu před 100 lety amatérským zkoumáním hvězdné oblohy zabýval. Takže je na řadě tento pán. Jméno?
5: Jmenuji se Sidney Huddleston.
4: Stáří?
5: 47 let.
4: Odkud?
5: Občan města Watson, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Morrisově ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin, 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Stop! Už na prvních dvou listinách jsme svědky vzniku sporu zásadního významu. Dva učenci. Oba amatéři. Oba občané jednoho nepříliš velkého města v jednu jedinou chvíli, na vteřinu přesně, dosáhnou toho, po čem všichni amatérští i profesionální hvězdáři touží. Objeví nové kosmické těleso. Jak pan Dean Forsythe, tak pan Sidney Huddleston oznámili objev oficiálním, tedy profesionálním hvězdárnám.
3: Panu řediteli hvězdárny v Pittsburghu, Pensylvánie. Dáno ve Watsonu 24. března 1891. Z tohoto důvodu vás prosím, abyste výsledek mého pozorování k vědomí vzal a spolu mi potvrdil přijetí tohoto listu, abych jim pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil, mohl prokázat i prioritu svého objevu. Přijměte, pane řediteli, ujištění mé nejhlubší úcty, v níž se znamenám vám odaný Dean Forsythe.
4: Pan Sidney Huddleston se obrátil na ředitele hvězdárny v Cincinnati ve státu Ohio.
5: Zajisté náleží mi právo, abych byl považován za autora tohoto objevu, zasluhujícího si, aby byl zařazen do současných letopisů astronomických. Za tím účelem dovoluji si vám poslat tento list, abyste mi laskavě potvrdil jeho dodání. Přijměte, pane řediteli, mé srdečné pozdravy a ujištění mé dokonalé úcty. Doktor Sidney Huddleston.
4: Dovoluji si upozornit na jednu pasáž z dopisu podepsaného jménem Dean Forsythe.
3: Abych jím pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil...
4: O to totiž šlo v první fázi honby za záhadným kosmickým tělesem. Šlo o honbu čistě pomyslnou, na jakou jsou hvězdáři zvyklí. Mohou své povolání vykonávat jen za bezmračné oblohy. Přesněji řečeno, před 100 lety tomu tak bylo. Nuže? Po osudném 16. březnu nastalo ve Virginii prach špatné počasí a hvězdáři amatérští i profesionální měli vynucenou dovolenou. Až po době běda dlouhé se počasí umoudřilo. Co se stalo potom? O tom svědčí místní tisk. Předevčírem, v pátek 17. dubna v 9 hodin, 19 minut a 9 vteřin večer proletěl se závratnou rychlostí neobyčejně veliký meteor západní část oblohy. Zvláštní okolností přitom jest, že byl, jak se zdá, meteor ten v týž den a v touž hodinu objeven dvěma nanejvýš vynikajícími občany města Watsonu. Jedním je pan Dean Forsyth, druhým pan doktor Sidney Huddleston. Oba se ve svém městě těší všeobecné vážnosti.
6: Podvodníku!
7: Ignorante!
6: Šarlatáne!
7: Zloději meteoru!
6: Lupiči astronomických objevů!
7: Skvrno na tváři božské vědy astronomické!
6: Hanbu po veškerého hvězdářství!
7: Po seznámení s vámi by se Koperník styděl za slovo hvězdář!
6: Před vámi by týž v hrůze odporu utekl!
4: Tak to nějak se častovali doposud ctihodní pánové Dean Forsyth a Sidney Huddleston, jak patrno z části dochované korespondence. V těchto dnech však ještě nikdo netušil, že všechny tyto mrzutosti jsou jen drobnou nesnází ve srovnání s tím, co mělo přijít. Novou kapitolu v dramatu oznámil článek ve francouzském listu La Presse, který reagoval na zprávu hvězdářské observatoře v Paříži. Pozor! Pařížské hvězdárně podařilo se zjistit, z čeho se meteor skládá. Paprsky vyzařující z meteoru podrobeny byly spektrální analýze a z pořadí čar dala se s jistotou rozpoznati podstata meteoru. Jeho jádro, obestřené svítícím obalem, z něhož vycházejí zkoumané paprsky, není povahy plynné, nýbrž pevné. Není však z čistého železa, jako většina meteoru, ani z chemické směsi, z nichž někdy bludná tato tělesa utvořena jsou. Meteor jest ze zlata, z ryzího zlata, a nebylo-li dosud lze odhadnout skutečnou jeho cenu, je z toho jen ta příčina, že nebylo možno změřit spolehlivě objem jeho jádra. A teď znovu pozor. Důležité. Jméno?
8: Zephyrin Xirdal.
4: Stáří?
8: Je mi 31 rok.
4: Bytem kde?
8: V Paříži.
4: Kdeže?
8: Pokud chcete tvrdit, že tak činím na útraty svého mohovitého strýce, bankéře Lekera, pak vám řeknu do očí, že jste prach zprostý lhář, prosím. Po rodičích jsem zdědil rentu 15 000 franků ročně. No a jelikož se o peníze nezajímám a nikdy bych své vlohy k matematice natolik neponížil, abych se uvolil počítat peníze, svěřil jsem zprávu oné renty strýci. Ten se v peněžnictví vyzná podstatně lépe než já. Mým zájmem je fyzika a nic než fyzika. Pokud se domníváte, že v mé pracovně je nepořádek a že se zde válejí kupy knih, přiznám to bez mučení, nečtu je už dobrých 20 let. Studuji jen jednu jedinou knihu a tou je sama příroda. Den za dnem listuji jejími stránkami a prožívám nádherná dobrodružství. A to je to jediné, na čem mi záleží, zkoumáním dynamosféry. Například...
9: Zephyrin Xirdal je můj synovec. A to je jediné, co já, bankéř Robert Lecaire, považuji za užitečné sdělit vašemu ministerstvu.
4: Tak. Toto jsou dvě zajímavé ukázky z dokumentace, které uvádějí na scénu mimořádně důležitého partnera v tomto dramatu. Jejím francouzské ministerstvo vnitra. Či spíš jedna jeho velmi důležitá část, či oddělení, chcete-li. Toto oddělení je obdařeno honosným názvem, ale lidová mluva má pro něj jednoduché, stručné a výstižné slovo špionáž. Ano, o synovce bankéře Lecaire se francouzská špionáž zajímala do té míry horlivě, že neváhala nasadit technický prostředek, který byl v té době novinkou,
10: Fonograf. Nejstarší zařízení pro záznam zvuku.
11: Poslechněte si Xirdalův hlas z válečku označeného číslem 1. Jde zřejmě o nejstarší záznam, jejž agenti špionáže učinili.
12: Vyzařování?
8: Energie! V nezvažitelné částečce hmoty jsou skryta nesmírná kvanta energie. Zvuk, teplo, elektřina, světlo jsou jejím pouhým projevem. Energie čistá, takřka přepuzená nebo sublimovaná, může existovat jen za mezemi hmotných světů. Obklopuje tyto světy
12: dynamosférou.
11: Ano, slyšeli jste dobře. Zefirin Xirdal, dnes už zapomenutý geniální fyzik, byl první, kdo pronikl do hlubin atomárního světa a díky svému prozření pochopil, jak nesmírné síly se v něm skrývají. A jelikož špioni a policisté nebývají sice geniální, avšak chytří, ano, zvětřili dobře, že pan Zefirin Xirdal je muž, který stojí za pozornost. A tím se jim na mušku dostal i pan Lecœur, jeho strýc. V archivech se nalezlo několik desítek fonografických válečků, na kterých jsou zaznamenány soukromé rozhovory strýce a synovce. Pro vytvoření obrázku nám postačí jedna ukázka.
12: Ani jediný
13: strýčku.
12: Ani jediný santým.
13: Ale strýčku. Už jsem řekl. Nedostaneš ani zlámaný groš.
8: Nechci zlámaný groš, strýčku. Potřebuji 3000 franků pro tvoji banku. Je to pakatel, máš přece miliony.
13: Miliony mám, protože zbytečně nerozhazuji ani santýmy, ani franky, natož pak 1000 franků.
8: 3000. 3, strýčku, pouhé 3000. A není to rozhazování, je to dobrá investice.
13: Dobrá investice?
8: Ano. Pokud tě to zajímá, ukážu ti to na svých rovnicích. Tak tedy, uvažujme energetickou úroveň rovnou mocnině hmoty a úměrnou rychlosti.
13: Nechci rovnice, chci přístroj. Kdybys přístroj měl, fungoval by. Přitáhl by meteor? Přiměl by ho k dopadu na libovolném místě na světě?
8: Samozřejmě. A proč to, strýčku?
13: Protože ten meteor je ze zlata. Je celý zlatý, chápeš?
8: Ale to já vím od jak živa, tedy přesněji řečeno vím to už 3 dny.
13: A to také víš, že cena meteoru je 6 bilionů franků?
8: Ale mýlíš se, strýčku, jeho cena je 5 800 miliard, tedy při současném kurzu zlata na pařížské burze.
13: Nechápu, já nechápu, jak někdo může tak lehkomyslně, tak fanfaronsky, tak opovážlivě nechat ležet ladem 6 bilionů franků ve zlatě.
8: Má vina není tak velká, strýčku. Vždyť meteor nestojí 6 bilionů, nýbrž pouhý.
12: Dostejte!
11: Škoda. Nedozvíme se, jak skončil poutavý rozhovor geniálního fyzika a geniálního finančníka. Fonografové válečky mohly pojmout jen pár minut.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Další společnou rozhlasovou prací obou pánů Ondřeje Nefa a Jiřího Horčičky jako režiséra, respektive všech tří dohromady společně ještě s Žilem Vernem samozřejmě, byla cesta kolem světa za 80 dní. Odvážné putování pana Philease Fogga, takto člena slavného anglického reformního klubu, který se na základě bláznivé sázky, ale to už se nesluší prozrazovat, stejně to asi nejspíš znáte sami, a tak se raději vraťme zpátky na začátek celého příběhu právě mezi členy reformního klubu.
14: Svět je tak velký.
15: Býval velký, milý Sullivane.
14: A co pak se snad zmenšil, milý Foggu?
15: Včera přinesl Morning Chronicle zprávu, že byla zahájena jízda na trati Great Indian Peninsula Railway z Rotalu do Allahabadu.
14: No a to znamená?
15: No to znamená, že je možné celý svět objet za 80 dní, pánové.
14: Ne.
15: Ano. Prosím, počítejte se mnou. Londýn, Suez 7 dní.
14: 7?
15: Odtud lodi do Bombeje 13 dní.
14: 20?
15: Za 3 dní jste vlakem v Kalkatě.
14: 23?
15: Odtud vás loď dopraví do Hongkongu za 13 dní.
14: 36?
15: 6 dní to trvá do Yokohamy.
14: 42?
15: Přes Pacifik do San Francisca 22 dní.
14: 64?
15: Vlakem do New Yorku 7 dní.
14: 71?
15: A za 9 dní vás loď dopraví zpět do Londýna celkem.
14: 80
15: dní, ano, pánové.
9: Ano, 80 dní, pokud se nepřihodí nic nepředvídaného.
15: Nepředvídaného? Nepředvídaného? Ten pojem neznám, pane policejní řediteli.
9: Nemusíte ho znát, pane Fogu. Zde v hale reformního klubu se v skutku nemůže nic nepředvídatelného stát, ale tam venku na trati...
14: A vy myslíte na trati Great Indian Peninsula Railway?
9: Přesně tak. No. Tam se může stát cokoliv.
14: Samozřejmě, pan Foxy neuvědomuje rozdíl mezi teorií a praxí.
15: Naznačujete tím, prosím, že jsem mluvka?
16: Ale pánové, ale pánové...
14: Když si pan Fox myslí, že cesta kolem světa je možná, ať ji vykoná. Můj list Morning Chronicle vsází 20 000 liber na to, že není možná.
15: Dobrá, vykonám ji.
14: Kdy?
15: I hned. Vsázím 20 000 liber, že vykonám cestu kolem světa za 80 dní nebo dříve, čili za 1920 hodin, čili za 115 200 minut.
14: Ujednáno.
16: Rozmyslete si to ještě, pane Fogu.
15: Pánové, dnes je středa 2. října, ano?
14: Ano.
15: Vjedu v 8 hodin 45 minut doverským vlakem, ano?
14: Ano.
15: To znamená, že pokud se nevrátím do soboty, 21. prosince, do 8 hodin 45 minut večer, sázku jsem prohrál, ano?
14: Ano.
15: A nyní, protože mám ještě dosti času, navrhuji...
14: Co?
15: Abychom si zahráli partii whist.

0: Nuže, pane Fogu?
1: Řekl jste něco, paspartu?
0: Je 9 hodin večer, čili 21 hodin.
1: Vím.
0: Moje zkušební lhůta vypršela a jelikož jste mi dal výpověď...
1: Pak tedy vystupte.
0: Vlak je v pohybu, pane.
1: Pak tedy nevystupujte. Ostatně podle smlouvy máte strávit 24 zkušebních hodin ve mém domě. Tento vlak, do něhož jsme před 15 minutami nastoupili, nepatří k inventáři mého domu, a dokonce nejsme už ani na území Londýna. Tudíž? Výpověď dostanete až po vypršení zkušební lhůty po návratu do Londýna.

0: Dočetl jsem se v Morning Chronicle, že pan Phileas Fogg proplul na palubě parníku Mongolia suezským průplavem a v tuto dobu dlí v Suezu, kde parník doplňuje zásoby vody a paliv.
1: No, ovšem, můj list informuje své čtenáře naprosto přesně.
0: Zatím mu tedy cestovní plán vychází. Nemyslíte, Sullivane?
1: Ale má před sebou ještě dlouhou cestu, Ralfe.
2: Je to bláznivý podnik. Jako policejní úředník jsem ho neměl připustit.
0: Připustit? Jak byste mohl zasahovat do ujednání mezi gentlemany?
2: Slovo gentleman a slovo gentlemana už nemá ten zvuk po tom, co se stalo v anglické bance.
0: Je to stejně zvláštní. Odjezd pana Phileas Fogga následoval bezprostředně po loupeži.
1: No ovšem.
0: No, odjel druhého dne, nemýlím-li se.
2: Něco snad naznačujete.
1: Poslyšte, To je zajímavý podnět. Pane policejní řediteli,
2: prosím.
1: Vy jistě máte telegrafické spojení s policejními úřadovnami celého impéria, že?
2: Ano, zajisté.
1: Možná, že byste měl uvážit...
2: Co?
1: Nějaký váš úředník by mohl na pana Fogga dohlédnout. To je asi to, co jsem chtěl říci.
2: Máte snad podezření, že pan Fogg...
1: Ne, neodvažuji se něco takového vůbec vyslovit. Ale spíše jde asi o to, že by váš úředník mohl ověřit, že pan Fogg vykonává cestu kolem světa řádně, tak, jak bylo ujednáno, vlakem a lodí, nikoli jen prstem po mapě.
2: Pan Phileas Fogg je přece gentleman a dal nám své slovo.
1: Ale sám jste řekl, že to slovo už nemá ten zvuk, jaký mívalo. Nuže, pane řediteli?
2: Mám Suezu obratného člověka. Jmenuje se... Jak se jmenuje? Fix.
0: Vy klejete, Stuart?
2: Promiňte, James Fix, to je jméno toho člověka.
3: Jmenuji se Fix.
4: James Fix. Vy jste pan Passepartout, sluha pana Philease Fogga, nemýlím-li se?
3: Ne, sluha ve výpovědi, když dovolíte.
4: Mám to potěšení s vámi společně cestovat. Budeme sdílet lodní palubu až do Bombaje. Už jste si vyřídili formality?
3: Jaké pak?
4: No přece pasové. Musíte mít potvrzení v cestovním pasu.
3: Cestovní pas? Cestovní pas, už vím. To je přece taková ta knížka, kam se dávají razítka a pečeti.
4: Právě.
3: Můj pán má cosi takového, pokud ví.
4: Radím vám tedy, abyste ho vyrušil z jeho siesty a doprovodil ho k britskému konzulovi v Suezu.
3: Takové obtěžování můj pán jistě odmítne. Sám donesu pas ke konzulovi.
4: Což pak pán nikdy neopouští loď?
3: Ani loď, ani vlak a pokud mohu soudit z dosavadní cesty. S nikým se nestýká, nikoho nechce vidět a vůbec bych se nedivil, že ani nechce, aby kdokoliv viděl jeho.
4: Velice zajímavé, velice. Poslyšte, je váš pán muž asi 40letý?
3: Ano.
4: Urostlé postavy?
3: Ano.
4: S nápadnými licousy, které vroubí jeho přísnou tvář?
3: Ano.
4: Má kaštanově hnědé vlasy a na temeni mírně prořídlé.
3: Popisujete ho správně. Vy jste se snad s ním setkal?
4: Ne, nikdy. Jen tak jsem se domníval, tedy nezapomeňte, ke konzulovi s pasem. Naschledanou, ještě se uvidíme. Musím si ještě něco vyřídit na poštovním úřadě. Naschledanou.
3: Naschledanou.
4: Ne, pana Fogga jsem nikdy neviděl. Aha, za to jsem si důkladně zapamatoval popis, uvedený v zatykači na pachatele loupeže v anglické bance. Stuart, policejní ředitel Scotland Yard. Londýn, stop. Vaše podezření potvrzeno, stop. Zloděje Fogga stopují, stop. Zatykač pošlete do Bombaje, stop. Podepsán Fix, detektiv, stop.
3: Jaká nádhera. Tolik hudby, tolik barev, tolik skvostných úborů. Nikdy bych nevěřil, že se Indové dovedou tak radovat.
5: Radovat? Milí příteli, to, co tu vidíte, není nic jiného než pohřeb.
4: zemřel Rádža Bundelkunsky.
3: A ta žena zahalená do závoje?
4: To je bez pochyby vdova.
3: A, vdova po bohatém Rádžovi.
4: Co je?
3: Nesměl bych být Pařížan, abych věřil na upřímnost jejího smutku.
4: Ta žena má mnoho důvodů ke smutku. A ten jeden je nejdůležitější.
3: Ale jaký?
4: Po 10. fanfáře bude upálena, aby mohla na onom světě sloužit svému manželovi. Podívejte, kněží snímají závoj.
3: Je krásná, vidíte. Škoda mladé, krásné ženy. Jiný kraj, jiný mrav. Co je? Tamhle ten pán chce se mnou mluvit. Dovolíte, abych se na chvíli vzdálil? Děkuji. Podívejme, pan Fix je tu také.
5: Na slovíčko, příteli.
3: Ano.
5: Je to tady. Právě došel z Londýna zatykač na vašeho pána.
3: A co? Jsem ve výpovědi.
5: Musíte se mnou spolupracovat, jinak se vystavujete nebezpečí, že budete obžalován ze spoluviny.
3: To snad ne.
5: To záleží jenom na vás.
3: Pro mě, za mě. Zatkněte si ho, tu ho máte.
5: A teď to nejde.
3: Proč by ne, jen ho zatkněte, ať už jsem z té šlamastiky venku. To byl taky nápad, opouštět Paříž. Proč to nejde?
5: Po dobu smutečných obřadů koloniální správa nesmí vykonávat své funkce. Ani guvernérův úřad, ani policie, dokud Rádža nebude spobelněn.
3: Rádža a jeho vdova? Podívejte, jak upřeně se na ní pan Fok dívá.
5: Do té doby jsem bezmocný, ale potom spadla klec.
4: Paspartoute.
3: Prosím, pane.
4: Koliká ta fanfára to byla?
3: Třetí, pane.
4: Připravte pistole, 15 jardů konopného lana, vrhací nože, láhev petroleje a libru, ne, 2 libry dobrého střelného prachu. Tu ženu osvobodíme.
3: Vždyť smeškáme vlak.
4: Do odjezdu příštího vlaku nám zbývá 12 hodin.
3: Pane, přece nebudete riskovat život kvůli ženě, kterou ani neznáte.
4: Chtěl jste snad říct, nebudeme.
3: A
4: přece byste nechtěl zůstat stranou při tak velkolepém podniku. Vy se též můžete přidat, pane. Pane?
5: Fix je jméno mé. Už jsem se vám 7x představoval, pane Fogu.
4: Ještě nikdy jsem neviděl tak dobře střežený pohřební průvod. Myslel jsem, že alespoň v noci. Jenže tihle brahmíni nespí ani v noci. A navíc paspartu.
5: Kde se toulá ten roztomilý Pařížan?
4: Vzal nohy na ramena a ztratil se. Tušil jsem, že v něm není nic dobrého. Člověk, který mi dokáže přinést noviny o 2 minuty dřív, je schopen všeho.
5: Mně osobně je té mladé ženy také líto, ale nelze jít čelem proti zdi. A my stojíme proti něčemu, co je mnohokrát horší než zeď. Ozbrojených strážců jsem napočítal na 60. A věřte mi, že tihle členové sekty škrtičů dovedou se svými hedvábnými šňůrami a zakřivenými šavlemi obratně zacházet.
4: Dobrá. Sedmá. Vyčkám do poslední chvíle a pokud se nenajde vhodná příležitost, využijí příležitosti nevhodné.
5: Nerozumím vám.
4: Tu mladou ženu zachráním za každou cenu, prosím. Je to moje povinnost jako člena reformního klubu.
5: Jak to myslíte?
4: Znáte snad nějakého člena reformního klubu, který by odmítl zachránit ženu před upálením?
5: Času vám nezbývá. Kněží přistupují k hranici s pochodněmi.
4: Tak tedy, kupředu.
5: Zadržte! Ne, nedělejte to.
4: Puste mě. Jak se opovažujete, já vás...
5: Ne, stát!
4: 9. Co to? Rádža se vstyčil na hranici, vstal z mrtvých. Případ zdánlivé smrti.
6: Na kolena! Padněte na kolena!
4: To je přece paspartu!
6: Udeřte čelem o zem!
5: Dav ho poslechl, nikdo se nedívá, bere vdovu do náručí.
4: Rychle pomozme mu, paspartu, tady jsme!
3: Pomozte mi, omdlela, ale teď rychle, rychle!

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Už teď slyším ty výtky, proč z těch krásných starých inscenací nenabídnu víc. Ale berte prosím divadlo pro vaše uši jako vzácnou příležitost představit aspoň ty střípky, které si pak najdete jinde ve vysílání. A taky můžete slyšet hlasy herců, kteří to za mikrofonem skutečně uměli. A tyhle nahrávky jsou dnes už vzácným unikátem. Jako například Verneovka Carův kurýr, neboli Michail Strogov v režii Ivana Holečka. To je právě taková ta knížka na dobrou noc, nebo když člověk večer nemůže spát. A možná si při ní vzpomenete i na slavné filmové zpracování. Tak všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy brzy naslyšenou.
2: Pánové, buďte ujištěni o mých osobních sympatiích. Plním rozkaz, to je vše. Nemám právo uvažovat, je-li správný.
3: My to chápeme, poručíku Strogové.
4: Můžete svou sympatii vyjádřit malou službou, úplně nepatrnou službičkou.
2: Dopředu nemohu nic slíbit.
4: Napsal bych pár řádek do Paříže.
2: Po službě mile rád, pane Jolivete.
3: A pro mne zprávu do Daily Telegrafu.
2: Lituji, ale to nemohu.
3: Jakým právem?
2: Omluvte mne. Služba mne čeká jinde.
5: Vy a vaše Paříž. Už jsem měl na jazyku, že jste novinář právě jako já a že váš list vychází téměř v takovém nákladu jako do Daily Telegraph.
4: Oho, v neděli o 12 000 vyšším. Zejména jsou-li v čísle moje reportáže. Ano, ano, ano.
5: Psst. Slyšíte? Pozor. Vidíte? Kousek papíru v okně. Sám tam nedosáhnu. Pomůžete mi nahoru?
3: Ne. Já jsem lehčí. Vysaďte vy mne.
4: Jo, já vás znám. Na papíru je určitě nějaká zpráva. Vy si ji přečtete a vyhodíte ven, abych já nevěděl.
5: Ale fuj. Jak můžete takto uvažovat?
4: Tak dobře.
5: Hlavně nemařme čas. Ukažte.
4: Dejte to sem. Ale akce připravená. Okamžitě přijeďte do Irkutsku.
5: Ukažte. Přepadení paláce velkoknížete shromážděno 200 mužů.
6: Velkokníže nic netuší. Sangara.
2: Co se tu stalo?
3: Nic, pane poručíku, nic. Protahovali jsme si údy. Vězeň má potřebu pohybu. Račte pochopit.
4: Patra sapristy! Nalejme si čistého vína. Pane poručíku, prosím vás, kdo byl v této cele před námi?
2: Před vámi? Proč bych vám to neřekl? Seděl tu Ivan Ogarev.
4: Zpráva tedy byla určena jemu.
3: Ticho, buďte hlubče.
4: Já hlubec? Co pak nechápete, že tady je nám ta informace pramálo platná?
2: O jaké informaci mluvíte?
4: Tady máte a čtěte. Někdo to sem hodil, protože nevěděl, že Ivan Ogarev je už pryč.
2: Sangara.
3: Vy znáte to jméno?
2: Nikdy na ně nezapomenu. Tak se jmenovala jedna žena. Žila v domě mého otce. Byla ve spojení s tlupou řemeslných vrahů a lupičů. Otec ji odhalil, ale stačila ho zabít. Moje ubohá matka se zachránila útěkem. A nikdo ji od té doby nikdy neviděl.
3: Takže tato žena je ve spojení s Ogarevem.
2: Tuhle zprávu se okamžitě musí dovědět její veličenstvo.
5: Vždyť irkutský velkokníže
6: je carův bratr.

0: Ano. Musíme jednat. Neprodleně jednat. Ztráta každé vteřiny je neodpustitelná. Čas hraje proti nám. Prodleva může být osudná. Zločinec šplhá ke svému cíli na příčkách hodin. Proto...
1: Veličenstvo, kdyby ráčil dovolit.
0: Mluvte, poručíku.
1: Je tedy třeba varovat jeho jasnost vašeho bratra?
0: Velkokníže je v Irkutsku.
1: Je tedy třeba jít do Irkutsku?
0: A koho tam mohu poslat? Komu mohu důvěřovat?
1: Mně.
0: Vám?
1: Tak jako tak jsem do věci zasvěcen.
0: To máte pravdu. Zavoláme proto generála Kysova?
1: Kdyby veličenstvo dovolilo...
0: Máte námitky, poručíku Strogové?
1: Jenom návrh. Čím méně lidí je do věci zasvěceno, tím lépe.
0: Jste chytrý, Michale Strogové. Jenže ani generál Kysov není hlupák. Jak mu vysvětlím, že zmizel jeden z důstojníků palácové ostrahy? Myslíte, že si vašeho zmizení nevšimne?
1: Já pomohu z vězení těm dvěma novinářům.
0: A
1: vy mne pověříte jejich stíhání.
0: Originální. Zápletka jako z francouzského románu. Milujeme francouzské romány. Michale Strogové, váš nápad přijímáme. Vysečkejte, až napíšeme velkoknížeti osobní depeši. Přiznáváme se, že jsme vzrušeni. Zápletka se zaplétá, až je všecka, no ano, zapletena. Ale jedno vám nařizujeme, poručíku Michale Strogové. Ne, poručíku, ode dneška kapitáne Strogové. Vaším úkolem je dodat našemu bratrovi velkoknížeti depeši. Nechceme, abyste pátral po Ogarevovi, nechceme, abyste se s ním jakkoliv střetl. Nechceme, abyste vědomě křížil jeho plány. Takové je naše přání. Takový je náš rozkaz. Přísahejte na svou důstojnickou čest, že rozkaz splníte.
1: Přísahám. Vaše veličenstvo.

0: Hej, hospodský! Je tu někdo?
1: K službám, vaše blahorodí.
0: Přines něco k snědku, ale rychle. Potřebuji taky vyměnit koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale s těmi zvířaty...
0: Potřebuju koně.
1: Slabou hodinku tu byli před vámi dva pánové, jací si cizozemci. Sám nevím, proč úřady dovolují takové svoloči, aby se po zemi pravoslavné potulovala. Pfuj! Koně vyměnili psi, bídně zaplatili a já teď pro vaše blahorodí mám jenom dvě vysílené mrchy.
0: Jeden Francouz, druhý Angličan.
1: Zdálo se mi tak, blahorodí. Řečí evropejskou hovořili snad po německu, snad po taliánsku. Čert se vyznej v těch hatmatilkách. Jen jednomu slovu jsem dobře rozuměl.
0: Nože?
1: Irkutsk. Měli namířeno do Irkutska. Přes celou zemi. Ukrutná dálka.
2: Jídlo a koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale koně...
2: Cože ty pse, budeš se mi protivit?
1: Naprosto ne, jasnosti, ale koně má zamluvené tady ten pán.
2: Tenhle? Vidá, kdo jsi?
0: Nikolaj Korpanov, kupec.
2: Dobrá, kupčíku, zde máš.
0: Nemohu přijmout, pane. Já ty koně potřebuju.
2: Cože?
1: Ne, nebíte ho, pane.
2: Tady máš místo peněz, hlubče. Tak kde jsou koně na rybáku?
1: Už je přepřahají, vysoko prevoschoditelstvo, a jídlo nechám nanosit do bríčky, když vaše milost dovolí.
2: A ty mi příště nechoď do cesty, rozuměl jsi?
0: Ano, pane.
2: Jsi mi nějak povědomý. Někde jsem tě viděl. Jakže se jmenuješ, mizero?
1: Koně jsou připraveni.
2: A čerta by tě vzal, spěchám.
1: Hrubián, vy ale krvácíte, pane. Naďo, Naďo!
3: Poroučíte, pane?
1: Naďo, přines trochu teplé vody a nějaké plátno. Hned vás ošetří, pane Korpanove. Je to šikovné děvče.
0: Tvoje služebná?
1: Děvče pro všechno. Pomáhá v kuchyni, uklízí i koně dovede ošetřit.
0: Takovou bych mohl potřebovat.
3: Už jsem tady, pane. Nebojte se, nebude to bolet.
0: Poslyš, jak ti říkají?
3: Naďa Fedorova, pane.
0: A odkud pocházíš?
3: Z Irkutsku, pane.
0: Nechtěla bys někdy znovu vidět svoje rodné město?
3: A jak?
0: Jedu do Irkutska. Kdybys chtěla.
1: Počkejte, to je moje služka.
0: Vidíš tohle?
1: To je carova pečeť.
0: Víš, co to znamená?
1: Ano, ano, vaše prevoschoditelstvo. Naďo, zbal si věci.
0: Ještě jsem se tě nezeptal, Naďo, jestli mě chceš doprovázet.
3: Ano, ráda, pane.
1: Spíš nějaký důstojník, ale snesl ránu knutou do obličeje. Ne, já už na tomhle světě ničemu nerozumím.
4: Myslím, že my dva jsme největší hlupci v dějinách novinářství.
5: A proč si to myslíte, Blaunte?
4: A rád vysvětlím, Jolivete. Projeli jsme Vladimírem, Nižním Novgorodem, Kazaní, Permem.
5: Překročili Ural a přes Jekaterinburg jsme se dostali do Omaku.
4: Až jsme se dostali do jakési díry.
5: Kolivan se to tu jmenuje.
4: A to vše, aniž bychom měli nejmenší příležitost a nejmenší důvod spojit se telegraficky. Já s redakcí Daily Telegrafu a vy...
5: S redakcí Deníku Le Matin. No, pokud jde o příležitost... Ta by tu nyní byla. Podívejte, pokud se nemýlím, tohle je telegrafní stanice. Za to důvod k telegrafování, ten zatím scházím. V tomhle koutku světa se neděje pranic, co by moji redakci mohlo zajímat.
4: No, ovšem na druhé straně podívat se dovnitř můžem, ne?
6: Pánové jsou cizinci?
7: Proč tě to tolik zajímá?
8: Mluvte s ním zdvořileji.
7: Proč mám s telegrafistou mluvit zdvořile? Toho určitě potřebovat nebudu.
8: Jděte. Ano, my jsme cizinci.
6: To jsem věru rád. Už dlouho toužím potom, aby moji stanici navštívili cizinci.
5: A proč to?
6: No, protože z Kolivanu bude spíš telegrafovat cizinec, než obyvatel Kolivanu.
9: Logika uvažování toho člověka je úžasná.
10: Jak dlouho ta vaše touha trvá?
6: Právě tak dlouho jako tahle stanice. Už 14 let, pane.
10: Kolik telegramů si, teda jste odtud vyslal?
6: Právě 14. Vždycky ve výroční den otevření stanice telegrafují do hlavního města. Jsem zde ještě. Stop. Ivan Nikolajevič Uspenský. Stop.
10: Těší mě...

0: Díval jsem se z okna, příteli.
1: Oh, na mou věru. Blíží se sem skupina jezdců. Vypadají velmi, velmi nevlídně. A v jejich středu, no ovšem, je to Strogov. A spolu s ním jakási dívka.
0: Slyšel jste pana Blaunta? Jeho poutavé vyprávění též připojte do mého telegramu.
2: Jak si chcete, prosím.
3: Lituji, pane, ale dál už nemůžete diktovat.
0: Proč to?
3: No, protože bandité utrhli dráty. Poroučím se, pánové. No tohle! No tak, pane!
4: Zmiz, hlupáku, dokud je čas. Musím zatrasit dveře.
5: Pane poručíku!
4: Jsem kapitánem.
5: Ne.
6: Jsem Nikolaj Korpanov, prostý kupec z Rostova. Za žádnou cenu mě nesmíte prozradit, nařizuju vám to. Ne, prosím vás o to.
5: A když vás prozradím?
6: Ogarev mě nechá popravit.
5: No, to by bylo zajímavé líčení pro Daily Telegraph.
0: Ne, jenže když pana Strogova neprozradíme, on odhalí spiknutí v Irkutsku, dopadne Sangaru a Ogareva. A to bude mnohem zajímavější líčení než obyčejná poprava.
6: Ale pánové, napadlo vás, co udělá Ogarev s vámi, až se vás zmocní?
7: Co pak by s námi mohl udělat?
6: A proč? No vždyť přece vaší zásluhou se dostal do žaláře.
5: Ale proč by měl mít něco proti nám osobně?
6: Ano.
5: Vždyť my jsme nejednali sami za sebe.
6: Ano.
5: Já jednal za redakci listu Daily Telegraph a tady kolega Žoliv...
0: Za svou redakci deník Le Matin Paříž. To jistě každý pochopí.
8: Výborně. Tři ptáčci v jedné kleci. Nezbývá, než zmáčknout.
9: A můžu vás ujistit, že dokážu mačkat, jak se patří silně.

0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dobrý večer, milí posluchači, vítejte u Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noční povídání bude patřit vzpomínkám na letní tábory. Místa plná dobrodružství, přátelství, smíchu i nezapomenutelných zážitků. Možná jste na tábory jezdili jako děti, možná jste jezdili později jako vedoucí nebo instruktoři. A možná právě tam vznikla přátelství, která trvají dodnes, a nebo lásky. Jaké jsou vaše nejkrásnější táborové vzpomínky? Vzpomínáte na táboráky pod hvězdami, noční bojovky, hry v lese, koupání v rybníce nebo první lásky? Co vás tábory naučily a co vám z nich zůstalo v srdci dodnes? O své příběhy se s námi můžete podělit až do 1 hodiny. Těším se na vaše telefonáty na 731 800 900, vzpomínky i zprávy na linka@rozhlas.cz a nebo na webu noční linka@cz. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková, pojďme si tady zahrát Karla Zicha, bude zpívat také Věra Špinarová a nebo Michal Tučný.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes se společně vrátíme do času, kdy léto vonělo létem, táborákem a dobrodružstvím. Tak kam nás zavede pan Onen z Kopřivnice? To se dozvíme právě teď, protože nám otevírá dnešní noční linku. Moc vás zdravím.
1: Zdravím taky. Z Kopřivnice máme tady, podívám se, jakou máme teplotu, 21 stupňů. Mm-hmm. Zatím.
0: To je dobře. Příjemné, i když na tak pozdní večer je to vyšší, ano. Tak budeme tady vzpomínat na jaké období? Na to, kdy jste jezdil na tábory vy? Nebo
1: na všechno, na všechno.
0: Kdy jezdili vaše děti?
1: Do furt. Jako dítko jsem jezdíval na tábory, tatínek byl havíř, dělal na šachtě a tím měli takové ty tábory pro děcka. Jezdili jsme do Jedovnice, to si pamatuju. Tam asi pamatuju zážitek, kdy jsme byli na pramičce, měli jsme na sobě nafoukovací vesty na pramičce, byli jsme asi 15 metrů od břehu a najednou začalo do pramičky teď voda a my jsme začali plavat, nebo plavat. Zůstali jsme v těch vestách, někteří ne, protože ji neměli svázanou, tak vyklouzli z toho ven. To bylo jedno. Potom v jednom táboře to bylo takové potoka. V noci pršelo, zbudili nás a my jsme, co se děje, tak kufry nám plavali, my jsme, tenkrát jsme měli takové stany, takové s tou podsadou, postel, tak nás vyhnali, museli jsme jít do jediné zděné budovy, která tam byla, to byla taková zvyvýšená kuchyně a jídelna. Potom vím, že pro nás přijeli hasiči s těma svýma autama a přes hlubokou vodu, přes potok a všechno nás odvážili pryč třeba. Kde to bylo přesně, nevím. Potom jsem měl vedoucím, nebo respektive v Nové Myčině jsem měl fotokroužek, tam jsem měl pár dětí, tak jsme jezdívali u Nové Myčiny, je Hurka, tak tam jsem dělal vedoucí od těch oddílů, nebo jak se to říkalo. Pak jsem postoupil dokonce, až jsem dělal v tom Nové Myčině hlavního vedoucího, to byl cyklotábor, kdy přijeli děcka s kolama z Ostravy, Frýdku, Misku, Nové Myčiny, Kopřivnice. A pamatuju si, že tam jsme měli problém s jedním kochem, který byl vegetarián. A my jsme prostě vždycky museli dělat nějakou speciální snídaní pro něho. Nechtěl prostě nic, opravdu nic jiného, jíst jenom tady takové ty bez masa jídla. Na těch kole jsme vyráželi do vzdálenějších míst, třeba na Kletnou. Tam byla základna domů dětí z Kopřivnice. Tenkrát jsme to s paní ředitelkou domluvili, měli jsme tam připravený oběd. Takže jsme jeli nějakých odhadem 15-20 km, tam 20 zpátky. Bylo to pěkné, příjemné. Takže jak říkám, vším, čím jsem byl, byl jsem rád, to jsem rád toho malého děcka, až pro toho vedoucího jsem prodělal všechny takové ty. Byl jsem na všech stranách tady, tak bych to mohl říct. To by bylo asi všechno. Nebudu prodělat, nebo se chcete zeptat něco, můžete.
0: Oline, zní to dobře, řekněte mi, do jaké doby jste jezdil na ty tábory? Jezdil jste tedy potom i jako třeba v dospělosti, jako vedoucí?
1: Ano, ano, já jsem měl potom, jak jsem říkal, do mě dětí v Nové Myčině fotokroužek.
0: Já jsem myslela, že to byl jenom jako instruktor a potom teda i jako vedoucí.
1: Tam jsem jezdil jako vedoucí na tu Hurku. To už jsem měl ty svoje děcka z toho fotokroužku, plus teda další. Jo, to si ještě vzpomínám, tenkrát byl velikánský výskyt klišťáků, takže každý den byl vyhlášen největší klišťák. Jeden kluk měl dokonce 11 zakouslých těch klišťáků do sebe, takže tenkrát zvítězí v tom dnu. Mm-hmm. Ale každý, spousta, my jsme museli prohlížet ty děcka od hlavy až po paty. Protože těch klišťáků je strašně moc.
0: Vracel jste se potom na ta místa svého dětského tábora?
1: Ano. V těch Jedovnicích, kde jsem se skoro topil, teda já se neuměl moc plavat,
0: no.
1: Tak vím, že v těch Jedovnicích jsem byl jako rodič se svými dětmi v autokempu, nedaleko toho místa, kde jsem se tenkrát topil. To jsem tam jako takovou historku svým dětem sdělil. No ale můžu říct, že to je to vůbec nezajímalo, takže to byla spíš vzpomínka pro mě, že jsem tam prostě se vrátil po několika letech. Takže tak.
0: Děkujeme, že jste s námi tak hezky otevřel dnešní noční povídání, vysílání noční linky, stalo to za to. Mějte se dobře, pouštím vám Hanu Zagorovou.
1: Děkuji a se vám daří. Dobrou noc.
0: Dnes mluvíme o místech, odkud jsme si často přivezli víc než jenom zbalený kufr. Spoustu nádherných vzpomínek, nová přátelství, možná nějaké telefonní čísla nebo adresy nějakých nových kamarádů nebo prvních lásek. Volejte, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Máme 15 minut po 23. hodině. Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Zajímá mě, jaké vzpomínky se vám vybaví, když se řekne letní tábor. Vítejte, paní Vlastinko, zdravíme ze Zlína do Krnova.
1: Děkuji, paní Jarunko.
0: A Vlasti, jak jsem prosila vypnout to rádio, tak jestli by to bylo možné, prosím, vypněte ho.
1: Posluchače Roberta Solomouce a mám příběh.
0: Vlastinko, můžu vás o něco poprosit? Stlumíte rádio nebo ho vypnete?
1: To jsem to stlumila.
0: Dobře, pořád se tam slyším, možná zkuste ještě víc a můžete povídat.
1: Mně to nejde víc.
0: Tak zkuste povídat a uvidíme, jak to půjde.
1: Dobře, Runko. A narodil se mě chlapec. Děti, tři sourozenci, starší mu natrhali kytičku, to není možné.
0: No, Vlastníku, ruší nás to, že? Bylo by škoda, kdybychom ten příběh neslyšeli dobře, takže vás poprosím, kdybyste to úplně vypla.
1: No, budu mluvit. A natrhali mu kytičku polních kvíteček. A babičkou...
0: Vlasti, já vás přeruším. To spojení opravdu není dobré. Můžete to rádio vypnout?
1: Úplně?
0: Ano.
1: Úplně? Ano.
0: Tak. A teď už pojďme zpátky ke kytičce.
1: Nejde to, Jeruško.
2: Nejde to.
0: Tak zkusme mluvit. Vlastníko, zkuste povídat a uvidíme, jak to půjde slyšet. Dobře? Pokračujte.
1: Ano. No. A tak jako vyrostl a šel na tábor do Velké Karlovice. A já sám odsud pocházím, jo, a normálně v kuchyni, paní kuchařky, on byl hodně na jídlo, a paní kuchařky, aby mu dávali, tak trhal kytičky kolem se chaty, jo, no a dával jich sem kuchařkám. No a já jsem pak pro něho jela a sestřenka měla tu chatu. A ona mě říká, ty, já tady mám kluka, já nevím, jak se jmenuje, počkej, já se podívám. A teď mě říká, a já říkám, no však to je můj syn. No ten Dareba, já říkám, jaký Dareba? No, trhá tady všechny kytinky, mě tady otrhal a nosil kuchařkám, aby mu přidávali. Takovýho lumpíka jsem měla. Dneska je to strašně hodnej kluk. Nejhodnější.
0: Dobře. Vlasti, kdybychom měli zavzpomínat na tábory, nevím, jestli si pamatujete, když jste jezdila vy, jestli jste někam jezdila, nebo jak jste posílala děti?
1: Já jsem nejezdila. Jo, protože jsme měli zemědělství, musela jsem doma dělat v prázdninách, žádné loudání, a když jsem se dostala na Valachy, jako žákyně, cítíš se, tak jsem byla ráda aspoň na týden na půť a pak jsem tam zůstala na týden a to jsem měla všechno. Jinak na to jsem se vůbec nedostala, protože naši na to neměli peníze. Kupovali stroje a takové a kravičky a koně, tak na to nebylo, že? No, uh-huh. A tak jsem to aspoň tomu klukovi. Ty tři starší, ty neměli zájem. Jo, i vůbec. Ale tenhle ten byl tak nadšený a celý 8 let, co chodil, 9 let, co chodil do školy, tak jezdil jako po těch toto. A on chtěl být hrozně, že by byl vedoucím. No a potom manželka se s ní vyučila jako železnička, jako byli průvodčí oba dva. No a tak nakonec se vzali oba dva spolu, no a žijou šťastně. Mají jednu holku, ta má už mě dala revnoučka.
0: Vlasti, ten zvuk bohužel není ideální, takže se nebudu doptávat a rozloučíme se a do příště to zkusíme vyřešit, že byste vždycky třeba přešla do jiné místnosti, aby ten zvuk byl kvalitní. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví i nadále s Českým rozhlasem a pojďte se společně s námi poslechnout Michala Tučného.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dobrý večer v noční lince. Některá přátelství začala u táborového ohně a vydržela celý život. A možná vám o nich zpíval Michal Tučný, abych tu žil. Kapsy má.

0: Dobrý večer přeji. Některé zážitky nevyblednou ani po desítkách let. A ty táborové mezi ně často patří. Co říkáte, Michale? Zdravím vás do Ostravy v noční linci Českého rozhlasu.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Tak co máte k tématu?
1: No, já jsem měl takový srandovní příběh, nebo spíš vzpomínku, protože když jsem jezdil na tábor, nebo byl jsem na táboře párkrát, tak moji rodiče jako nebyli moc majetní, neměli jsme peníze a tak jsem si vzpomněl, já s dětí, co takhle jsme šli někam na výlet, prostě v obchodě si koupili třeba lízátko nebo něco, si mohli koupit, co chtěli, já jsem samozřejmě neměl. No a tak mi kamarád nejlepší mi dal nakonec olízat ten sáček z toho lízátka, tak jsem byl rád jako z toho. Mm-hmm. Je to taková povínka. Potom se mi ještě stalo takový příběh, taková toho, že jsem jeden ve dvou dnech jedné kamarádce rozbil dvakrát hlavu. Ale tak to bylo neštěstí, to byla nešťastná náhoda, to nebylo jako nic, že by to bylo něco úmyslného, no, ale stalo se to.
0: Uh-huh, nějaká nehoda, dobře. Trošku se bojím té další příhody. Lízátko se ještě dalo, to druhé, to už bylo horší. Máte ještě něco, nebo se mám ptát já?
1: No, klidně se ptejte, jo.
0: Jezdil jste teda na tábory každý rok a znal jste ty ostatní děti, se kterými jste jezdil, nebo jste byl vždycky hozený do vody a jel jste na novo?
1: Ne, vždycky jsem byl hozený do vody, protože to byly tenkrát ještě takový tábory.
0: A to bylo na 14 dní, anebo na 3 týdny?
1: Ne, na 14 dní, myslím. To 3 týdny bych asi nedal. To asi ne. Mm-hmm. Ale 14 dní, myslím, a to bylo takové to komunistické ROH, takové, takže tam vždycky jezdili ty asi vyvolené děti třeba z těch rodin, nebo já nevím, tak já jsem se vždycky dostal mezi děti, které jsem neznal.
0: A chodili jste na noční bojovky, jak jste to zvládal?
1: Chodili jsme
0: po
1: na noční bojovky.
0: Všech dětí, stezky, odvahy noční a podobně.
1: No, tak jako jsem to musel dát, že když to museli zvládnout holky, tak jsem se taky držel nějaký holky, abych se nebál, no ale jako jo.
0: A byl jste vzorný táborník nebo takový malý rošťák, když teda opomenu to, že jste omylem teda, no omylem, jak jste říkal, rozbil hlavu.
1: Ne, to není jako že špatný, jako že něco to, ale já jsem houpal holku na houpačce, tam byla taková houpačka a já jsem ji tak rozhoupal, že ona se přetočila a spadla na zem, no.
0: Takže byl jste často jak se to vlastně jmenovalo, když někdo zlobil? Jsem chtěla říct na samotku, ale to ne. Co vlastně se dělo s těma rošťákama, roubířema na táboře? Na těch našich museli třeba chodit pro vodu a museli jít dělat třeba na celý den do kuchyně. Jak to bylo u vás?
1: Ono to právě bylo tady formou tady tohle nějakého trestu, nebo jakože prací, nebo něčeho hlídání, nebo nějaká hlídka taková, jakože co nikdo nechtěl, nebo no, jakože bych uklízal zrovna záchody, co se stalo na vojně, ale takhle toto, no.
0: Dobře, a byly to, předpokládám, klasické chatky, žádné puťáky nebo
1: stanové
0: tábory?
1: Takový ty dřevěný s tou plachtou na vrchu vždycky. No. Vždycky jsme vylízali zadem, že jo, a běhali jsme po lese a potom se vrátili po večerce, ale bylo to dobrý, no.
0: Bezva, takže začalo to teda lízátkem a skončili jsme u toho, že to bylo fajn, že na to teď s odstupem času člověk vzpomíná rád a právě
1: jasný,
0: o tom si dnes
1: povídáme.
0: Děkujeme, no, děkujeme za návštěvu.
1: Jako poslouchám příběhy jako dalších lidí a je to opravdu krásný, jako na co lidi vzpomínají. Ještě ta paní přede mnou vlastně, tak jak byla slyšet dvakrát, tak to bylo taky perfektní, to bylo, že jsem to slyšel dvakrát. No.
0: Já jsem část neslyšela skoro vůbec potom dvakrát, tak nevadí, dořešíme to s paní vlastinkou a všechno určitě bude v pořádku. Jasný. S vámi teda bylo spojení perfektní, tak se budeme těšit, že si to někdy příště zopakujeme. Naslyšenou, Michale.
1: Je to krásně a pozdravu všichni posluchače a dobrou noc.
0: Dobrý večer. Možná právě teď objevíme spolu s vámi další krásné příběhy, které začaly kdysi dávno pod stanem nebo u táboráku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka nese název Místo nezapomenutelných zážitků. Dětské tábory.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes se vydáváme po stopách vzpomínek, které voní prázdninami. Dětské tábory a nezapomenutelné zážitky. Téma i pro pana Vladimíra Střeboně. Vítejte.
1: Ano, dobrý večer. Já osobně jsem teda jako dítě na tábory, dětské pionierské tábory nejezdil, ale později jsem jezdil jako kuchař, učený jsem, jezdil jsem vařit na pionierské tábory. Uh-huh. Tak bych chtěl jednu takovou zkušenost. Já jsem pracoval tady v Třeboně u podniku státní statky Třeboň a měli jsme takovou družbu s jedním podnikem, tehdy v NDR, Padlaustatu, na takovou výměnou rekreaci dospělých a dětí. A vždycky za to léto se uskutečnily dva turnusy 14-denní dospělými a dva turnusy s dětmi. A já vždycky jezdíval na ty dětské turnusy jako kuchař, protože oni, když jezdili k nám, ty sonder, sem do Chlumu třeba, kde jsme měli rekreační zařízení na rybníku Heitmann, tak jim česká strava chutnala, ale našim rekreantům německá strava nechutnala. Proto se rozhodlo, že se tam bude posílat kuchař, který bude vařit českou stravu. Jezdili jsme na takový poloostrov, jmenuje se to Usedon, je to blízko polských hranic, tam na Baltském moři, a do městečka nebo takový osady Kosarov. A já jsem tam jako kuchař vždycky musel jít s předstihem, abych už tam jako připravil první jídlo pro ty děcka, co tam přijedou, ty tam vozil autobus. A tak jsem cestoval COVID, tady přes Třeboň, jezdil tehda mezinárodní rychlý Vindabona z Vídně do Berlína, tak jsem jel do Berlína Vindabonou, tam jsem přešel na letiště Schönefeld a ve Schönefeld jsem letěl do města Volga, kde už na mě čekala taková družbu, jsme tam měli takový hostitelé, manželé to byli, Němci, kteří mě odvezli do toho tábora. Dali mi vždycky nějaký peníze, který jsem měl na ten počet těch dětí a těch dospělých, a já musel prostě vařit snídaně, obědy, večeře po 14 dní a musel jsem s těma penězma tak nějak jako vyjít a s těma dětma jsem se vždycky zkamarádil. Oni tam jezdili děti z Třeboně, který jsem třeba i znal, no tak, a našich zaměstnanců, a bylo to takový pěkný. Akorát, co se mi tam nelíbila, byla ta studená voda, to moře tam bylo studený, to jsem se tam vždycky taky jednou došel vykoupat. A domů potom po těch 14 dnech jsem se vracel tím autobusem domů a poznal jsem teda ty. V tom Německu to bylo takový trošku jinačí, byly tam i třeba už soukromí podniky, já jsem tam třeba i chodil nakupovat k pekaři, který byl soukromý, chodil jsem tam nakupovat k řezníkovi, který měl taky jako soukromý řeznictví. No a tak musel jsem se taky trošku vzdělat v němčině, jsem si vždycky chodil nějaký kurzy, no a bylo to dobře placený a jezdil jsem tam vlastně 15 sezón, jsem tam absolvoval. Až do té stavní revoluce, kdy ten náš podnik prostě přestal existovat a i ta družba přestala fungovat. Ale mně se to prostě líbilo s těma dětmi. Nikdy jsem jel s dospělejma, já jsem vždycky radši si vybíral ty dětský turnusy a bylo to takový pěkný. Takže no, to je moje zkušenost.
0: Je to pěkné, ale asi to byla velká dřina. Jestli jste tam byla celé to stravování na starosti, pomáhali, takže...
1: Oni mi je dávali vždycky dvě děcka, se šli do kuchyně jako takovou službu, poškrabali mi brambory, očistili zeleninu, co bylo třeba. Oni nám tam postavili i takovou jakoby kuchyně, nám tam ty Němci vybudovali v takových nafukovacích halách, jedna jim byla kuchyně, jedna jim byla jídelna. Když bylo třeba nepříznivý počasí, tak ty děti jedly v té nafukovací hale, jinak jedly venku, nebo si tam i hráli, když nebylo počasí pěkný. A
0: Vladimíre, a jak moc si myslíte, že se to lišilo od táborů tady u nás?
1: Ano, nebyly to takový vyloženě pionýrský tábory, nikdy jsme tam nevstyčovali vlajku, to se tam nedělo a ani ty děti, co tam jezdili, tam nechodili nějakých pionýrských krojí, nebo že by tam stály nějaký. Dělali se tam ranní rozcvičky a dělali se tam všechny hry nebo zájezdy, to nám ty manželé z toho Německa tam zařídili, že jsme jezdili třeba do Roztoku a do Líbeku a takhle jsme jezdili, nebo ne, pečky, to je Roztok a to bylo ještě nějaký jiný městečka, už si to nepamatuju, kam jsme pak, no, dělali se takový tu zájezdy pro ty děcka, hlavně když nebylo třeba počasí a nebyl to vyloženě pionýrský tábor, bylo to, jezdili tam čeští vychovatelé, jezdil tam český vedoucí, překladatelka, lékař, s dětma musel jezdit doktor, nikdy se tam nakonec nikdy nic nestalo, nějaký odřeniny. Já měl i časy s těma dětma chodit hrát, hrál, jsem se s těma prostě zkamarádil a mě se tam prostě se tam při té práci. Musel se samozřejmě brzo stát, musel jsem jim připravit snídani, když oni ještě spali, tak jsem jim musel to, když se někam jelo, tak jsem jim musel připravit nějaký cestovní balíčky na cestu. A no, je ta kuchařina vždycky bavila, a takže pro mě to nebylo nikdy náročný.
0: Vladimíre, děkujeme za vaše vzpomínky. Kuchaři bývají na táboře často hrdiny v pozadí, ale děti si dobře pamatují, kde jim chutnalo. Tak přeju krásný večer a děkujeme, že jste byl součástí dnešní
1: českou kuchyni, kterou měli rádi. Já jsem viděl, co děti mají rádi, tak jsme to prostě ten jídelníček, to jsme se vždycky domluvili s tím vedoucím tábora, co jim budu vařit a prostě museli se najíst a těch peněz na to bylo dost a tak
0: to je fajn.
1: Myslím si, že si mě ty děti možná ještě pamatujou, že dneska už jsou samozřejmě dospělí všichni, ale prostě
0: rozumím.
1: Tak to bylo a paradox bylo to, že my jsme jim tam museli našim vařit, ale němečtí turisté a němečtí děti na našem táboře chlubou třeba mě českou kuchyni baštit mohli, jo. Ale naši rekreanti tu německou už asi první dva roky odmítali a pak se dopadlo tak, že se tam posílal kuchař. Takže jsme se tam vystřídali ty čtyři kuchaři nebo kuchařky, který tam na turnu sama každý léto jeli. No. Jeden rok se mi povedlo, že jsem tam jel dokonce dvakrát, že jsem jel na první turnus a na třetí turnus, že jsem tam absolvoval dva turnusy, ale to se mi povedlo jenom jeden rok.
0: Vladimíre, děkujeme za milé zavolání a povídání.
1: Takže se mějte a dobrou noc.
0: Vy taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Letní tábory byly pro mnohé z nás malým světem plným dobrodružství a svobody. Právě o dětských táborech si dnes povídáme v Noční lince. Tak volejte z Zlínské studio, čeká na vás Jarka.
2: A

0: Marek Ztracený zpíval v noční lince Českého rozhlasu. Za 14 minut bude půlnoc a s námi je další návštěva. Krásnou noc přejeme. Halo, halo.
1: Prosím.
0: Ano.
1: To jsem já.
0: Ano, jste ve vysílání. Vítejte.
1: Tak. Dobrý večer. Tak můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se, já přepomenu zatím téma místa, kde vznikla velká přátelství i spousta krásných zážitků dětské tábory.
1: A vypnu rádio.
0: Budeme rádi. Těšíme se na vaše vyprávění, tak uvidíme, kde začneme.
1: Tak, už se vypnula rádio. Můžu mluvit?
0: Ano.
1: Tak já bych chtěla říct něco ještě za hodně daleký vzpomínky.
0: Paní Marie volá, ano, z Vysočiny.
1: Moje rodiště je, kde teďka je přehrada Želivka, ano? Mm-hmm. Slyšíte mě?
0: Ano.
1: Tak já, no, tam jezdili vždycky z Prahy skauti a naším jako půjčovali louku na tábor. Ale to nic tak nebylo, bylo to my jako děti ze vsi, jsme to strašně rádi viděli a pamatuju se, že když ty děti, kluci stavěli stany, oni dělali ty pocary, takže naše kluci zase z vesnice jim to pomáhali a říkali, že oni jsou strašně nešikovní, ale to jako je běžný. A rádi jsme se dávali, vzvali nás, když měli táboráky a tak jsme u toho se dávali. A to už je hodně dávno. No a potom přišla jiná doba, čas utíká, a už chci říct, když jsme měli my děti, tak náš syn jel na první tábor a bylo to na Šumavě ke Kaplici a my jsme tehdy měli za úkol taky, aby jsme jim napsali obálky s adresama dětem, aby nám pak oni mohli napsat domů, jak se mají a podobně, ano. A ano. Tak jsme to tak udělali. A dostali jsme první dopis od našeho syna. Jenom, ahoj. Nelíbí se mi tady, přijeďte pro mě. Dobrý. Nejeli jsme samozřejmě pro něj. A pak druhý dopis byl. Vůbec se mi tady nelíbí. Těším se, že pro mě přijedete, přijeďte pro mě. Další třetí dopis byl. Pro Boha vás prosím, přijeďte pro mě. A to už se říkali, to je hrozný náš ateista.
0: To už je, ano.
1: Pána
0: už je
1: Boha, ale jako nechali jsme tam kluka, nejeli jsme pro něj vůbec, to jako ne. No a nebyl spokojený. A na těch fotografiích, co tam má, on vždycky říkal, že chodili v takovém houfu a že si s nima moc, prostě asi záleží na tom, na těch vedoucích a podobně, že.
0: Aha, takže to nebylo to tak, že by se potom zajal, že by se zvykl, no, a opravdu nebyl spokojený.
1: Ještě jsem si vzpomněla, jak byli u nás pionýrský tábor taky, to už jsem byla taky vdaná a děti chodili a chtěli vědět nějakou zvláštnost, jo, měli třeba přišli tři děti a tak se ptali ve vsi, co tam je zvláštního. A můj tatínek říkal, jestli chcete, já vám tady ukážu kostel z brambor. No, tomu oni nevěřili vůbec, tady kostel z brambor, jak je to možné. Chcete opravdu, uvidíte kostel z brambor. Tak s ním šli a my jsme měli za naší stodolou takový pole, kde byly brambory. A bylo to na kopečku a náš kostel, teda z druhý, kam jsme vypatřili, v druhé vesnici, bylo tam tak krásně vidět. Tak tatínek říkal, tak se podívejte, pojďte sem na pole, tady jste v bramborách a odtaď uvidíte kostel z brambor.
0: To je hezké, teda. Paní Marie,
1: no, tak
0: to
1: prostě
0: se mi líbí.
1: Legraci, jo. On byl humorný, ale tak oni se tomu pak smáli samozřejmě. No a druhý syn potom, ten mladší, ten byl na táboře taky, kde jako měli družbu s vojákama. tomu vám se to tam tak zalíbilo, a zvlášť se mu zalíbili ty prostě vojenský tu všade oděly různě, že ukazovali všelijaký věci. No, že nakonec toho bylo to, že šel na vojenskou školu, na vysokou školu a je voják z povolání. A to zavinil taky ten tábor.
0: Nádhera.
1: No, tak to je nádhera. Tak asi všechno.
0: To se mi líbí. A proč teda vy jste nejezdila? Vy jste říkala, že vy jste se chodili jenom
1: ne,
0: teda
1: ne, já ne. To vůbec ale nešlo. To za mě ještě, to jak říkám, to jsme chodili spíš pomáhat těm skautům, který jezdili k nám na tábory. A to už je teď dávno naše louka, která hostila tábory, tak to je zatopená pod řekou Želivku, pod přehradou, která napájí Prahu.
0: Dobře. Tak paní Marie, děkujeme. Bylo hezké vás
1: tak mít. Všechno.
0: Hezky se to poslouchalo. Mějte se co nejlíp a zahraju vám Jiřího Korna.
1: A jo, až ty dopisy taťka schoval od syna a občas se na to podívá a říkám, vidíš takový, ty jsi byl táborník.
0: To je aspoň poklad. To je paráda, to je památka. Naslyšenou, nashledanou, paní Marie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Těším se na další příběhy o táborech, které vám zůstaly v srdci dodnes.

0: Paní Eliška Zvešková je s námi v roční lince Českého rozhlasu. Vítejte.
1: Tak
0: Eliško, já vás slyším velmi dobře.
1: A už jsou ve vysílání?
0: Ano, právě teď jsme se přepojili. Těšíme se, že tak s vámi objevíme nejkrásnější příběhy, které začaly kdysi dávno pod stanem nebo u táboráku. Vezměte nás na vaše tábory.
1: Tak, já si vzpomínám, že jsem byla, já jako děcko jsem byla teda jenom dvakrát v táboře, to si pamatuju, že jsem poprvé byla v Jamulicích a pak jsem byla ve Splitu v tehdejší Jugoslávii. A mám dvě dcery a ty začaly jezdit teď od první třídy. Ta starší, že věčně byla v nemocnici a v ozdravovně, tak mě to nepřišlo, ne, že by mě po ní nebylo smutno, ale nepřišlo mě to takový divný. Ta mladší, co po 4 letech, když nastoupila poprvé do tábora, tak byly tenkrát náštěvy povolený, tak jsme za něj jeli. A já, maminka, brečela, ať jede Petruška dom, že je mě po ní smutno. A nechtěla.
0: Ano.
1: Takže tak. Takže dítěti nebylo smutno, ale mamince. Ale
0: to se stává.
1: Možná, že jezdí od první třídy, obě dvě jezdili až do 9. a pak vlastně tam byli a je jako vedoucí. Prostě pořád na jedno samé.
0: Takže léta letoucí.

0: chybilo.
1: To je hezké.
0: No.
1: Já vám, Eliško, můžu vzpomenout, co se nám stalo jednou, když jsem já byla jako vedoucí na táboře, jestli dovolíte. Jednou tam přijeli rodiče úplně těžko najít to slovo, jak byli vystresovaní. Přijeli a my jsme vůbec nevěděli, proč, nikdo je nečekal, oni nám řekli, že se teda jdou podívat, jestli tady je jejich syn nebo ne. Protože jim domů přišel dopis. Pohled, bych byla přesná. Na tom pohledu stálo, a pozor, psali ho ty děti, které byly na tom táboře, a psal to s nimi i ten jejich syn, a oni napsali domů. Ahoj, Petře, je nám moc líto, že jsi s náma nemohl jít na tábor, měj se hezky, ahoj. Oni to poslali a ti rodiče si to přečetli a oni si říkali, jejda, když on má být na tom táboře a on na tom táboře není. Dělali zkrátka to takové krásné legrace, ale to je, jakoby zní to velmi vtipně, ale ne, ti rodiče nebyli pobavení, když teda
0: no to
1: pak zjistili, že to byl takový žert nepříjemný.
0: Já si vzpomínám ještě, jednou jsme za nima jeli v noci, byli tam obě dvě, byli ve Břesovicích a tam je to v takové prohlobenině v dolině a byli po vodě, strašně pršelo a odčady bože, že jsou záplavy a to, tak my v noci jeli se podívat do tábora, jestli tam nejsou vyplavení, gumáky v ruce, další oblečení, a oni tam byli absolutně v pohodě.
1: Měli to jako dobrodružství. No.
0: No, takže jsme se v klidně vrátili v noci na zpátek a bylo to.
1: No a jak to mají teď? Nevím, jestli se můžu zeptat, jestli mají děti a posílají je také na tábory. Tam jste říkala, že jezdili od první do deváté, pak ještě vedli, tak předali to i dál a posílali svoje ratolesti?
0: Teď tam jezdí už ta nejstarší vnučka, ta bude mít leto 17, ta 12, 13 a ty jezdí taky od první třídy na tábory. A taky tam, kde vlastně byly dcery. No a teď ta nejmladší má 7 let a Josefinka a ta už jde do tábora po třetí.
1: Tak to je hezké. A to jsou na 14 dní tábory nebo na jak dlouho?
0: No, 14 dní. Jedni jsou na 8 a jedni na 14 dní. Takže ju cvičí maminka tak, jak pěvala ona v táboře, takže říkám, hned ve 4 tam měla, ale měla tam doprovod tatínka, byl bokem, kdyby náhodou. Ale strašně se těší zase na tábor.
1: Od 4 jste říkala?
0: Teda.
1: Tak, to jsou odvážní rodiče. Ale pokud mají důvěru ve vedoucí a taťka je kousek, tak proč ne?
0: Tatínek tam taky dělával vedoucí. Takže tam byl taky, ale neměl pod sebou, byl úplně bokem. Že kdyby se náhodou něco stalo, protože pak byla malá, no.
1: Dobře. Eliško, děkujeme moc za vaši návštěvu. Jsme rádi, že nás posloucháte, že nám zachováváte přízeň.
0: Ano, naslyšenou. A mám vždycky štěstí, když tu volám, takže se dovolám.
1: To jsme rádi, to rádi slyšíme a doufám, že vy ráda uslyšíte kapelu Queen. Ať se vám daří. Ano. Krásnou noc.
0: Děkuji, mějte se krásně. Naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny Noční linky. Děkujeme za všechny vaše krásné vzpomínky na letní tábory, které už jste nám poslali nebo zavolali. Jsme rádi, že se k nám stále přidáváte a těšíme se na další vaše příběhy a další vyprávění. Volejte z Línské studio 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těší se na vás a krásnou noc přeje Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 11 minut po půlnoci, posloucháte noční linku Českého rozhlasu a teď také paní Janu, která volá z Prahy. Srdečně vás zdravíme.
1: Děkuji.
0: A připomenu téma. Místo nezapomenutelných zážitků, dětské tábory. Povídejte.
1: Dobrý večer. Mám dvě děti, chlapce a holčičku. Jsou od sebe tak 3 roky. Nejdřív jezdil syn od první třídy a pak jsem k němu přidala dceru. Jezdili na jeden tábor. Tenkrát to nebylo drahý, mohli jsme si to s manželem dovolit. Jezdili na 3 neděle. A je různě po jižních Čechách jezdili. Já už si to nepamatuju všude, kde byli. Většinou to byly jižní Čechy, moc se jim to líbilo. A protože dcerka byla malá, tak jsem jí musela napsat korespondenční lístky s adresou. A ona vždycky tam něco doplnila. Ale ona hrozně ráda kreslila, tak mi to všecko vždycky namalovala. A kluk spal ve stanu, holka spala v bungalově. A tak jsme tam jednou s tátou vyjeli se podívat, jak se tam má. A tak jeli jsme na motorce. No, tak jsme se jeli podívat. A oni zrovna byli na nějakém výletě. Ale tak nám ukázali, kde syn bydlí ve stanu. Tak jsme tam šli, on měl hezky uklizený ten stan. A pak jsme se šli podívat k děvčeti do toho, do pokoje. Tam měl to taky pěkný. Tak jsem to pochválila. Pak jsme odjeli, jsme pořízenou domů, že jsme ho neviděli. Ale nechali jsme jim tam dárečky. Holka vždycky psala, mami, pošli balík. Tak se mi vezli sladkosti a takový. No. A moc se jim to líbilo. Jezdili každý rok, protože co s ním? V práci vás nemůžete tak dlouho na chybě. Takže oni jeli vždycky na 3 neděle se jezdilo. No. A já jsem tenkrát jsem dcerku pochválila. I syna, že má hezky uklizený stán. A tak a Dana dcerka se mi nedala. Říkala, mami, ale co on měl uklizený, ale kdyby si se podívala za ty postele, to by zkoukala, kej tam měl binec.
0: Jeni, ranní rozvička, stezka odvahy nebo služba v kuchyni, co si myslíte, že měli děti nejméně rádi, co bylo nejméně oblíbené? Rozcvička, stezka odvahy, služba v kuchyni. Teď jsem viděla nedávno jeden dotazníček, který mě potom inspiroval právě k tomuto tématu noční.
1: Neměli rádi službu v kuchyni, to jako nesnášeli. No potom chodili brigádu, jako vybírali smetí po táboře. No aha. A nejradši měli bojové hry. Mm-hmm. Oni to vždycky dělali s nima za tmy.
0: Byli hraví. Uh-huh.
1: Jo, tak se jim to moc líbilo. No.
0: A to si představte, že právě podle toho dotazníku, který byl zveřejněný na internetu, byla nejméně populární právě ranní rozcvička. Raději služba v kuchyni, než ráno brzo vstávat. Na
1: no,
0: to všichni
1: jo,
0: neradě
1: to
0: vzpomínají. No. Tak jde o to, jak
1: pravda.
0: Člověk ponocuje. Dobře,
1: no,
0: Janí, ještě něco dodáme?
1: Vždycky se jim to líbilo, vraceli se velice spokojeně.
0: No. Odjížděli s pláčem vždycky a vraceli se s úsměvem?
1: Ne, oni nikdy brečeli, já jsem brečela. Když jsem je vyprovázela takovou autobusu, jsem brečela. A ona, mami, proč brečíš?
0: To je milé.
1: Mně se po nich stejskalo ty 3 neděle, no.
0: Rozumím, Janí, tak děkujeme, že jste teď.
1: Já vám taky děkuji, že jste mě vzali.
0: Vysílala noční linku spolu s námi, mějte se co nejlépe. Dáme si kapelu Elán a než zaspívá Petr Bende, tak doufám, že nás někdo další z vás vezme na jeho oblíbený letní tábor. Byli jste vzorní táborníci nebo malí rošťáci? Vzpomínáte na nějakou veselou táborovou příhodu? Volejte, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tady noční linka Českého rozhlasu, ve které dnes hledáme příběhy ukryté mezi stany, lesními cestami a táborovými písničkami. Teď to budeme objevovat spolu s panem Vlastimilem, který volá z Pardubic. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, můžu popřát všem klidnou noc a hodně míru a klidu a zábavy. Chtěl jsem jenom povědět, že se nezjít taky na tábor jako kluk i brácha. No a byli jsme v jednom táboře u Zlatých hor a tam to bylo jako zajímavé, no byla ta legrace obrovská, no tak jako vzpomínáme to s láskou, protože tam bylo spousta srandy. Tekl tam potůček, tak my jako kluci jsme chytali žáby, dávali jsme holkám do stanu, ti museli pištět, křičet, tam ty žáby museli vyhnat, no prostě legrace, ale to by nešlo. Pak vedoucí vymysleli, že bude bojová hra. Ten princip byl jednoduchý. My jsme už byli větší kluci, osmáci, devátáci a ten vedoucí, kde se šlo z tábora lesem, byla taková opuštěná kaplička stará, ne? Tak my jít dvoučlené holky nebo hlídky jít té kaplice o půlnoci a kolem té kapličky to obejít, jestli tam je nějaký nebuštík nebo něco, vrátit se zpátky. No to bylo celkem jako, měli baterky všichni samozřejmě. No a my jako starší kluci jsme byli na té cestě na boku zamaskovaní, aby ty holky jako třeba páťáčky nebo to nesešly z té cesty, protože že byla tma, aby nezabloudili, prostě by nesešly, že jo. No tak pan vedoucí, jinak vynikající kluk, to byl hlavně vedoucí toho tábora, špičkový kluk, ne. Jo, tak strašná kytaru hrál a bavil nás, no strašný sranda. No tak tam byl u té kapličky, teď šly ty dvě holky a my, nám promítal jaký dokument o jak žijou pračlověci. Den nebo dva dny dopředu, dozadu. A ti pračlověci měli takové různé hůlky, kije, nebo jak tam bojovali a tak dále. To byl dokument, že jo. No a ty holky, nevím, co to napadlo, prostě si tam našli dva klacky, to byly tak čtvrtá třída, jo, malý holčičky, jo. Měli ty klacky, ty šli k té kapličce. No a u té kapličky čekal ten vedoucí, měl pro sebe prostěradlo a dělal jako stanu, jako mrtvola, která se jako strašidlo, jo. No a technicky to mělo být tak, že začnou pištět, utečou a tak podobně, jo, by se to nestalo. Oni vzpomněli nějak na ten film a křápla ho jedna do hlavy tím klackem, jo, chudáka, a druhá ho vzala přes ruku, jo. A teď začal volat, on křičel bolesti, my jsme byli s klukama kousek, on křičel bolesti, jo. Teď ty holky se vyděsili, že tam vrtvola kříči a dali se na útěk a utíkali po té cestě zpátky. Jež jak běželi zpátky, tak potkali už zase další holky, které šly nahoru, k té kapličce. Tak se celé to stádo otočilo, uteklo do tábora zveve hrom, jo. Za ním a kračil ten vedoucí. No, strašná sranda, jo. Tam byla zdravotnice, tam mu zavazala hlavu, zavazala ruku, jo. A on měl dokonce monclo, jo, z toho klacku, jo, na hlavě, jo. A to byl jak ovázaný nějaký ten partizán, pohánce nebo voják, jo. To strašně, ale si stojí, ale graci přirozeně, holky byli pochváleny, že bojovali statečně na bojové věno. Teď ostatní všichni chtěli taky hrát tuhle hru, už zase nebyl ten vedoucí, nemohl to. A on byl strašně šikovný a on vysekával takový totem. Seděl na totemu a vysekával totem pro nás. No a to moc krásně, on to vybarvoval, jo, a podobně, bylo by zvýšení totemu. A najednou přijeli nějací rodiče a přijeli za ním a viděli, jak je takový nějaký domácený, jo. Tak se ho ptali, jestli ho někdo přepad, nebo že, jestli tam pere, nebo z čeho je tak zraněný. A on říká, že bránil tábor před cizíma lidma, jo. Tak jsem vytahoval, no ale jinak měl krásné písničky a zažili jsme tam tolik legrace, jo, prostě, jo, že člověk na to s láskou vzpomíná, jo, a nějaká politika se nám vůbec nehrála, jo, tam byly hry, já nevím, v lese a takové věci, jo, prostě legrace obrovská, jo. Všechno bezhadný, no, já si nemůžu stěžovat na nic, no, a takový ti, co brečí, jo, a to, že to nemá jak doma, ale tenkrát nebyli mobily, že, takže my jsme to tenkrát nebrali tak nějak vážně všecko, že jo, no. Zmokl člověk, zmokl, zase usnul, jo, tak my byli jsme v těch stanech s těm podsadama, že museli jsme je uklízet, holky chodili to bodovat, ten úklid, jestli to máme uklízeno, no, tak, tak to bylo legrace, no.
0: Vlastníku,
1: se dělal, tak,
0: byl jste se pak někde podívat tady na ta místa těch dětských táborů, třeba potom v dospělosti, jako z nostalgie?
1: Jo, to jsem tam byl a vezl jsem tam moje děti, jako moje děti už jsou velký, já mám 78 let, jo. Ale ty děti jsem tam vezl, ukazoval a moje děti byly taky na táboře, jo. A teď vnuci moji, ti jezdí zase na tábory, jo. A jestli, oni bydli v Praze, jak jezdí na pražské tábory, jako kolem Prahy a jižní Čechy a tam, jo. Takže ta tradice tady je, dokonce moje manželka dělala jeden čas hlavní vedoucí, jo. Já jsem jel s kamionem, ona byla hlavní vedoucí, tak když jsem tam měl cestu, tak jsem měl kon, se zastavil, přespal jsem u ní, jo, a s dětma jsme takový poblbli, jo, zahrali fotbal nebo něco, holky hrali vybíjenou, badminton, prostě tam povat bylo něco, povat se něco dělalo, to neexistovalo, že se sedlo a čekalo na něco, to je. Povat by to byla nějaká činnost, to si ty lidi našli, jo, prostě. Takže ty děti, automaticky moje děti i vnuci už to jako na ty tábory jezdili, no. A ještě byla taková veselá příhoda, my jsme když si koupili husu, a syn, nebo kluk malý, ne, a on dělal plavat, dcerka plavala taky závodně, ne. No a oni byli na dvoufazovém tréninku po táboru na 14 dnů, a oni je tam strašně ti trenéři trénovali, mučili, že měli velký výdej kalorický a jak málo lídla, ne. A oni se povat těšili, že přijedou z toho tábora a nám psali, že si snějou tu husu, ne. No, oni přijeli z tábora, my jsme tu husu si s manželkou upekli sami a snědli se sousedama, jo. Tak syn se ještě, táto, my jsme tak hladověli, čekali jsme, že bude husa a vy jste nám ji snědli, to není fér, říkám, no to víš, no, život není fér, no. A to je taková legrace. Ale
0: vlastně
1: jako na ty tábory vzpomínám spousta lidí, jako velice fantastický, jo, protože jako.
0: A tak to má být. Děkuju, že jste vzpomínal i s námi v noční lince Českého rozhlasu. Teď se zahrajeme písničku od Dalibora Jandy. Doufám, že
1: vás děkuji.
0: Potěší.
1: Jinak všechny zdravím, pro všechny přeju mír a klid a pohádek. Ať se všichni mají zdraví, aby byli hlavně. Jsem byl teď nedávno na nemocnici, tak tam je spousta lidí nemocné, tak aby se zdravili všichni. Jo? Tak jo, mějte se pěkně a váš pohádek se začne.
0: Ano, děkujeme za pochvalu i za všechno milá přání a teď se ptám i vás ostatních. Jezdili jste na tábory, co jste si tajně přibalili do kufru? Měli jste na táboře třeba nějakou dětskou lásku, dostali jste první pusu? Pojďte nám o tom říct.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: volá paní Marie. Krásnou noc vám přejeme v noční lince Českého rozhlasu.
1: Já vám taky zdravím vás všechny ve studiu. A protože čekám na ten fotbal, který naši budou hrát, tak jsem si říkala, že vám musím říct svoje zážitky.
0: Z dětského tábora, právě to je dnešní téma, letní tábory. Tak posloucháme.
1: Tak, samozřejmě jako dítě jsem jezdila do tábora a bylo mě tam vždycky strašně smutno, hrozně. No tak jsem si řekla, když už jsem potom měla svoje děti, tak aby jim nebylo smutno, takže to zajistím tak, že budu jezdit jako vedoucí. A začala jsem jezdit jako vedoucí a 40 let jsem harcovala po různých táborech jako hlavní vedoucí. 40 let. 20 let jsem jezdila do Křižanova, potom jsem vedla tábory brněnskému výstavišti, potom odboru školství, potom sociálním věcem. Ale chci se podělit hlavně o to, že jednak teda do Křižanova několik let, no nevím, asi 2-3 roky se mnou jezdila Radek Bajgar, to vám asi něco říká. Takže dneska je z něho slavný spisovatel a dramatik. Takže ten tam se mnou jezdil taky nějaký roky v tom Křižanově a byly to nádherné roky a on byl suprovej. A jezdilo tam spoustu takových těch vysokoškoláků, kteří si dělali brigády a takže vymýšleli prostě takové věci, jako že jsme si opíkali prostě jako salata s dětskama, s těma nejstaršíma oddílama. A průšvih byl potom ten, že chodili na kontrolu samozřejmě tehdy naši páni, vysoce postavení svazáci jako manči. Takže byl problém prostě, že zrovna přijeli, když jsme opikali tady tohle seleno. Naštěstí to vedoucí všichni kryli tak a nějak jsme je prostě dali bokem, aby to nezjistili. Ale takže zážitků strašně spoustu, mám strašně, jsme si utvořili takovou partu, který jsme jezdili pravidelně. Dneska už jsou to tátové rodina, jejich děti taky jezdí na tábory a představte si, že si ještě celou tu dobu jako máme spolu kontakt a takže si ještě občas zavoláme, co kdo dělá a ale nejdůležitější nebo nejzajímavější, co jsem dělala, tak jsem 10 let vedla takzvané cigánské tábory. Dneska už by se... Takže jsem jezdila s cigáňatama 10 let jako vedoucí a to byly nejkrásnější zážitky. Prostě to byly děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Ovšem v tom táboře to bylo úžasné, jak oni se přizpůsobovali a jak prostě prožívali všechny takové ty akce, které jsme dělali. Oni na to nebyli zvyklí, že? Takže prostě neskutečně prožívali. A ty zážitky u těch táboráků, jako, jaký večer kolikrát ty oči zářily, taková ta jejich divokost, taková nespoutanost a taková... No, bylo to úžasné s nima. Nejhorší ovšem bylo to, že prostě přece jenom názor na ty romské děti byl jiný, takže odbor sociálních věcí, který to zařizoval, nikdy neřekl, že přijede 40, já jsem jim říkala černé perly, že přijedou ze 40 černýma perlama někde do tábora. No a tak se jsme měli opravdu výborné lokality, nám vybrali a teď jsme tam přijeli a já jsem vždycky nechala děti v autobusu a říkám, počkejte, já jdu oznámit, že jsem přivezla 40 černých perel. No a teď všichni koukali, co a teď vylezlo prostě 40 cigáňat. A oni byli v šoku většinou vždycky to osazenstvo toho nějakého rekreačního zařízení. A ze začátku na nás tak jaksi protahovali ty obličeje, moc se jim to nelíbilo, jo, že prostě tam jedeme prostě tady s těma dětma. No ale po 3, po 4 dnech zjistili, že ty děcka jsou prostě bezprostřední, že se prostě podřizují tomu režimu, že oni si po sobě všechno uklízeli a pomáhali. Takže když jsme odjížděli, tak většinou nám všichni říkali, tak takové děti jsme tu ještě neměli a plakali. Děcka plakali, lidé z těch rekreačních zařízení taky. Takže na to mám nejkrásnější vzpomínky tady, právě tady s těma romskýma dětma. Takže bylo to úžasné. No tak dneska mám na co vzpomínat a nedalo mě to, když jsem slyšela, že jste otevřeli toto téma, tak mě to nedalo, abych se o to aspoň trošičku nepodělila.
0: No tak pokud teda jezdíte, nebo jezdila jste 40 let na tábory, tak, no, tak to mě... samozřejmě patříte do dnešní noční linky a musela jste jít s náma
1: vysílat. Mě je 85 roku už teď, že? Tak já jsem, no do 70 let jsem jezdívala.
0: Do 70? No. Paní Marie, a kde jste brala tu motivaci?
1: Já nevím, já jsem do 70 let učila.
0: Takže vy jste prostě hvězda na všechny fronty.
1: Já jsem hrozně ukecaná, no tak to už je profesionální deformace a já jsem prostě, děti byly můj život, no. A já jsem tak vlastně všechny vnuky potahala po všech těch táborech. Já jsem totiž si říkala, abych je neošidila o to, protože přece jenom v tom kolektivu těch dětí a ne se mnou být v prázdninách, jenom se mnou, tak ať jsou v kolektivu. A takže oni nakonec potom taky dělali praktikanty, potom vedoucí, takže se mi i je proto nadchla. No a tak se mnou prožilo 9 vnuků, prošlo tady tím. A dneska už jsou to taky vysokoškoláci a odmaturovaní. No tak jsem to tak nějak dotáhla, no. Tak teď už na to jenom vzpomínám.
0: My jsme rádi, že jste vzpomínala i s námi. Vzpomněli jsme také Radka Bajgara, což je vlastně tady náš kroměřížský rodák. Tak děkujeme.
1: Že jste mě vyslyšeli. Přeju klidnou, krásnou, dobrou noc. A naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme milou návštěvu z Ostravy, teď nemyslím zrovna Jaromíra Nohavicu, ale myslím paní Dášu, která se připojuje k vysílání Noční linky. Zdravíme vás, vítejte a povídejte. Letní tábory, dnešní téma.
1: Letní tábory, no já tady vzpomínám a poslouchám všechny, co volali do studia.
2: A hodně mi to připomnělo, jak jste řekla o té první puse. A pamatuju si, že jsem byla na táboře jako poprvé. A taky jak nějaká jiná posluchačka tam říkala, že psala rodičům, že se mi tam nelíbí, ať mě přijdou vyzvednout a prostě nic se nedělo, naši mi tam prostě nechali.
1: Byla jsem vám sice s kamarádkou, ale vůbec se mi tam nelíbilo, nevím proč ani, ale chtěla jsem strašně domů. A mezi tím, jako samozřejmě, že tam byli kluci a tam byl takový
2: rošťák, jmenoval se, mně se právě, jak tam jeden z posluchačů předtím říkal, že tam jedna holčičce rozbil hlavu, jak se houpala, tak se mu to taky tak právě teď nad čím uvažuje, jestli to není ten stejný klučina, který
0: že by to on vás houpal, ten náš posluchač.
1: No, já jsem tě uvažovala celou dobu teďkom, já si říkám, mně se tam jako nelibo, potom tam ten klučina mi rozbil hlavu a prostě jako všechno se dělo a právě předtím, než mi ještě rozbil hlavu ten klučina, já vím, že to není asi politicky správné v té době,
2: ale tam byl ten asi to stejný klučina měl, byl trošku přitěle, jak to mám říct, jako nějak hezky a prostě chtěl asi s někým, jako měl taky chtěl mít nějakou holku, tak chtěl, jako jestli já bych nebyla jeho holka, jenomže já v té době já jsem s ním nechtěla chodit, nebo nechtěla jsem, jako aby byl můj kluk, jenomže jsem neuměla říct ne. Mně to bylo jakoby, víte co myslím, mně to bylo líto, že řeknu někomu ne. Tak jsem řekla jako, že jo, ale pořád jsem se někde schovávala, aby no jenom, že já jsem byla s tou svojí kamarádkou v té chatce a on přišel jeden večer a jakože, teda jakože, že jsem jeho holka, tak ať mu dám pusu, že? Takže já jsem se vždycky schovávala, spíš jsem se snažila sečit tu moji kamarádku, ať mu dá pusu.
0: No
2: a potom právě si pamatuju, že jsme tam blbli a to a že mi ten kluk vlastně mě houpal, no a já jsem vlastně rozhoupala mě tak až moc, až jsem spadla se houpačky. A je jako je komické, že vlastně ten předešlý posluchač říká, tady to stejné, právě jsem uvažovala nad tím, jestli to není ten, jak jsi říkala, jako jestli byl takový nějaký neposlušný kluk, jestli to nebyl zrovna on.
0: No, tak kdo ví, jestli ještě teď poslouchá, jestli by vás zařadil. No, tak třeba se mi ozve a vysvětlíme to a já vám když tak potom dám vědět, ale to by byla teda velká náhoda. Kolik let to je? Kolik to může být?
2: Nechci zbytečně, ale jako 20... taky, když jsem se vůči němu cítila hrozně, jsem si říkala, ale jako já nevím, jestli jste to taky tak měla, nebo má to hodně lidí, jakože fakt jako jsem tomu člověku nechtěla ublížit, tak místo toho, abych řekla, že ne, že s ním nechci
0: chodit. Tak to vám mohlo být kolem 12 třeba, že?
2: No, přesně, jako bylo, no, my jsme ještě byli takové. Ale jako jo, jako říkám, už jsem, jako po té době už jsem potom na tábor jako nešla, jako. Takže jako je to fajn poslouchat posluchače, kteří měli skvělé zážitky a užívali si, ale zrovna ten můj, jako udělal dojem na celý život, že jsem potom vlastně už na žádný další tábor buď nemohla, nebo nechtěla, nebo prostě jsem k tomu neměla nějaký...
0: Tak na jednu stranu můžeme říct škoda, na druhou užívala jste si léta jinak a
2: tak je to tak, bylo fajn. Přesně tak.
0: Zase tábory nejsou nafukovací, všichni jsme se tam stejně nevlezli. Takže děkuji.
2: A teď jsou i takové ty příměstské tábory, že? Takže jako možná, že to by i jako na ten jeden den vyšlo, jako, ale jo, děkuji moc krát, posluchači a vám a taky přeji krásný večer.
0: Opatrujte se, telefon uložte, zase se ozvěte, budeme rádi.
2: Určitě. A jestli to je ten Michal, tak ho zdravím, jestli ještě pořád poslouchám. A doufám, že už se polepšil, no.
0: No, já myslím, že možná za těch pár let už mohl dospět. Iveta Bartošová teď zaspívá Dejme ruku a naposledy zopakujeme telefon.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Já vítám další volající. Byla tady s námi paní Dana, která vypadla před malinkou chvilkou, takže teď jsem někoho překvapila, protože ho uvítám přímo ve vysílání. Kdo to je? Krásnou noc
1: Dobrý
0: přejeme.
1: Dobrý večer, nebo dobrou noc. Anna z Miroslavy volá.
0: Aničko, vítejte, jste překvapená. Ale doufám, že milé.
1: Jo, já jsem najednou v uchu slyšela vás, tak jsem překvapená. No já musím říct, že já jsem byla jen jednou, jedinkrát na letním táboře. Vzpomínám to, ale ty vzpomínky už jsou takové chabé, protože už jsou letité. To moje kamarádka, její tatínek byl hasič, takže se pobrali děti nejen z Miroslavy, ale já myslím, že z Miroslavy jsme byli jenom my dvě, ale po celém tom okrese Moravský Krumlov. A byli jsme ve Skrých, je to tábor, o kterém mluví občas František Švaříček ze Židlochovic, protože on byl tam taky, jenomže on tam byl určitě o nějaký rok dřív, protože je starší, o nějaký ten pátek. Ale já na to vzpomínám, jak jsme ráno si museli oblíct pionýrský úbor a

0: u Rybníka, u Rouchovan, to už je dneska, dřív to byl Krumlovský okres, dneska je to už Třebíčský. A přijel domů, nepsal, asi se mu tam líbilo, ale na boty, když odjížděl, tak měl zvláštní tašku a oblečení, tehdy nebyly nějaké kufry na kolečkách nebo něco, měl takový, řeklo by se, koženkou potažený papírový kufr. A když přijel, tak ten kufr jsem musela nechat na dvorku, protože gumáky, tenisky, všechno bylo zablácené, bylo to v prádle a to prádlo bylo, dalo by se říct, nenošené. A on nosil celý 14, nosil jedny trenýrky a jedno tričko. Tak to šel ta gumička na těch trenýrkách, ta se dala ta špína škrabat, jo, a že nikdo na to asi nedohlídl, nebo se mu to líbilo, hodilo, že tak může chodit, takže trenýrky jsem močila jak dlouho a tričko si pamatuju dnes, že bylo bílé se žlutým proužkem a trenýrky červené. Takže to mám vzpomínku a on byl asi na dvou a dcera ta byla na více a vím, že byla i na mezinárodním táboře v Hradce nad Moravicí. Ale už jsou to Jaruško léta, protože už jsou to letití lidé a už mají svoje vnuky odrostlí a dcera už je babičkou, takže já asi nepamatuju, že by dostala nějaký dopis, že jí je smutno nebo něco takového. Možná, že psala, že chtěla nějaký peníze. Syn ne, to byl takový introvert, ten byl daleko hodnější než ona. Ona byla taková, ne dračice, ale byla taková jako by víc po tom světě taková. Chtěla být, nevím, jak bych to řekla, aby byla viděna. Byla takže to. Ale dneska jsou to usazení lidé a mám z nich radost. Takže takové jsou zážitky z táboru, takže takhle.
1: Děkujeme za ně. Za chvíličku se budeme odpojovat, noční linka bude končit, ano, takže na čase se rozloučím.
0: Vám také a ať se daří všem a mějte se. Dobrou noc.
1: Milí posluchači, dnešní noční linka patřila vzpomínkám na letní tábory. Děkujeme, že jste s námi sdíleli svoje příběhy, radosti, malé i velké dobrodružství, která k létu prostě patří. Přejeme klidnou noc, ať se vám zdají ty nejhezčí sny a těším se na příště. Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Začínáme dnes tak trochu jako v pohádce. Bylo, nebylo. V dobách, kdy se ještě nevysílalo Divadlo pro vaše uši, měl rozhlas jiný dlouholetý cyklus pořadů, který právě v tomhle nočním čase přinášel ukázky z knížek a literatury vůbec. Tak se dnes na ty stránky zase vrátíme, co říkáte. Společně s naším archivem a taky díky tomu seriálu, který se jmenoval tak hezky. Stránky na dobrou noc.

0: kašidele.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Příběhy na závěr dne. Krátké prózy, cestopisné črty, pohádky, vyprávění, pověsti, to všechno k poslechu krátce před půlnocí. Takové byly mezi posluchači velmi oblíbené stránky na dobrou noc. Vysílali se v rozhlase, tuším, od léta roku 1976 a to hodně, hodně dlouho. No a divadlo pro vaše uši, to jsou vlastně taky svým způsobem takové archivní stránky na dobrou noc. Oblíbené knížky a známé herecké hlasy. Jako třeba v případě Alfonse Dodeta a jeho románu Listy z mého mlýna. Z něhož vybírá, čte a taky nás na venkov do francouzské Provence teď pozve pan Karel Heger.
3: He, ti se divili, ti králíci. Odedávna viděli, že jsou vrata mlýna zavřená a že zí i zápraží zarůstají trávou a tak došli k názoru, že mlynáři vymřeli. Místo se jim líbilo a tak si z něho udělali něco jako svůj generální štáb, ústřední bod svých strategických operací, takový králíčí mlýn v žmáb. Tu noc po mém příjezdu jich tam bylo, no, abych nelhal, dobře 20. Seděli v kruhu na zápraží a vyhřívali si tlapky v měsíčních paprscích. Stačilo pootevřít vikýř a frrrr, celé králičí ležení se dalo ve zmatku na útěk. Všechny bílé zadečky se klidily se vstyčenými ocásky do houští. Doufám, že se zase vrátí. A ještě někdo se velice divil, když mě spatřil. Byl to nájemník z prvního patra. Starý podivínský vír s hlavou myslitele, který sídlil ve mlýně již více než 20 let. Našel jsem ho v hořejší světnici, seděl bez hnutí a zpříma na hřídeli lopatkového kola mezi opadanou omítkou a spadlými taškami. Chvilku se na mne díval svýma kulatýma očima a potom udiven, že mě nepoznává, začal dělat hů, hů a namáhavě potřásat svými prachem zašedlými křídly. A zatrápení myslitele, ani se to neokartáčuje. No nic, tak tento tichý nájemník se mi líbí, daleko lépe než nějaký jiný. A to právě takový, jaký je. Se svýma mhouravýma očima a zamračenou tváří. A tak se mu nájemní smlouvu honem obnovil. Má pro sebe celý hořešek mlyna jako dřív, se zvláštním vchodem střechou. A já si ponechávám světnici v přízemí, malou místnost bílenou vápnem, nízkou a klenutou jako refektář v klášteře. Odtamtud vám tedy píší. Dveře mám otevřeny do kořán a sluníčko na mě svítí. Krásný borový lesík ubíhá přede mnou v zářivém světle až na úpatí svahu. Na obzoru se jemně rýsují hřebeny alpských předhoří. Ticho všude. Jen tak občas se ozve zvuk píšťaly nebo kolíha někde mezi levandulí či rolnička na postroji meska na cestě. Celá tato krásná provansalská krajina žije jen světlem. A jak potom chcete, aby mi bylo líto, že jsem opustil vaši hlučnou a učazenou Paříž? Mě tak dobře v mé mlýně. To je opravdu koutek, který jsem hledal. Koutek voňavý a teplý. Tisíc mil daleko od novin, od fiakru, od mlhy. A co je tu okolo krásných věcí? Je to sotva týden, co jsem se sem nastěhoval a už mám hlavu napichovanou dojmy. Tak například hned včera jsem se díval, jak se vracají stáda ovec do statku pod kopcem. A to vám přísahám, že bych tuhle podívanou nevyměnil ani za všechny premiéry, které jste měli tento týden v Paříži. Posuďte sami. Musím vám říci, že když přijdou horka, posílají v Provence obvykle dobytek do Alp. Zvířata i lidé tam nahoře tráví 5 nebo 6 měsíců pod čirým nebem v trávě až po pás. Když potom přijde první závan podzimu, sestupují zase dolů do statku a vracejí se k počestné pastvě na nízkých zašedlých pahorcích provoněných rozmarínou. No a včera večer se stáda vrátila. Brána otevřená do kořána na ně od rána čekala. Ovčiny byly plné čerstvé slámy. Hodinu po hodině si lidé říkali, teď jsou v Aiguilles, teď jsou v Paradou. Potom se najednou k večeru strhl pokřik, už jsou tady. A tu vidíme v dálce, jak se stádo blíží obklopeno gloriolou z prachu. Vypadá to, jako by i sama cesta stádo doprovázela. Napřed jdou staří berani s rohy nastavenými dopředu. Vypadají divoce. Za nimi houf z kopců, trochu unavené bahnice s jehňaty mezi nohama. Mesci s červenými chocholy nesou jednodenní jehňata v koších a kolébají je při chůzi. A potom běží psi, celý udýchaní a s jazyky až na zem. A nakonec jdou dva pastýři, náramně darebovi, zahalení do hrubých vlněných plášťů, které jim padají na paty jako kanovnické pláště. To vše před námi vesele defiluje, mizí v bráně a cúpe, jako když pořádně prší. Máte vidět, jaký rozruch je v domě? Velicí zelenozlatí páví s jemnými hřebínky příchozí poznali a vítají je z výše svého hřadu strašlivým vytrubováním. Kurník, který už usínal, se najednou probouzí. Kde kdo je na nohou? Holuby, kachny, krůty i perličky. Na dvoře je jako v blázinci. Uprostřed všeho toho hluku se stádo dostává ke svému odpočinku. Nic není tak rozkošného jako toto ubytování. Staří berani jsou dojati pohledem na své jesle. Nejmenší jehňata, která se narodila na cestě a ještě nikdy statek neviděla, se kolem sebe rozhlížejí v údivu. A daleko nejdojemnější jsou psi. Ti dobří ovčáčtí psi, kteří jsou zcela zaměstnáni svými ovcemi a mají ve statku oči jen pro ně. Marně na ně volá hlídací pes ze své boudy. Marně je láká vědro až po okraji plné čerstvé vody. Nic nechtějí vidět a o ničem slyšet, dokud není stádo uvnitř, dokud není zastrčena velká petlice u plankových vrátek a dokud pastevci v čeledníku nezasednou ke stolu. Tu se teprve dají pohnout k tomu, aby zalezli do boudy a chlemtajíce svou misku polévky vypravují kamarádům ze statku, co dělali nahoře v horách, v pošmourné krajině, kde jsou vlci a veliké purpurové náprstníky až po okraj plné rosy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Soudničky, to je vám přece takový pěkný novinářský a zároveň i literární žánr, který ale už potřebuje celého spisovatele, nejenom novináře, s nadáním pro zkratku a taky humorné vyprávění, stručnou a jasnou charakteristiku postav. To všechno musí takový referent ze soudní síně umět, aby se pak čtenáři bavili, třeba jako u vyprávění Františka Němce, Karla Poláčka nebo Františka Šimečky. No a v těch dnešních soudničkách se potkávají i mistři svého oboru u mikrofonu. Josef Sommer s Borisem Reznerem a Rudolfem Hrušinským.
2: Soudní referenti nedívají se na obžalovaného pravidelně jako na lotra. Jen tu a tam občas nutno obecenstvu říct, že včera stál před soudem lotr nejhoršího druhu, což omastí se ještě citátem z nějakého světového autora, poukáže se na nějaké drama světové pověsti, a když jste vylíčili takového lotra co nejhrozněji, udělali z něho vyvrhele lidské společnosti, že by ani pes kus chleba od něho nevzal, porota vám ho osvobodí a vy musíte psát znova. A napíšete nyní opak, že totiž těžce zkoušenému muži dostalo se konečně zadosti učinění osvobozujícím výrokem poroty. Nejhorší je, když myslíte, že bude obžalovaný doopravdy odsouzen. Jeden můj známý lehkomyslně napsal: vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Hádali jsme také všichni na provaz, ale dopadlo to tak, že onen přítel musel napsat opravu. Včera se vloudila nedopatřením tiskárny do našeho listu, do soudního referátu zpráva, že vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Opravujeme nyní dodatečně, že pan Křepelák byl osvobozen a jeho pověst, že byla rehabilitována. Chyba stala se tím, že náš referent měl připravený výsledek přelíčení s vrahem Moučkou, které se bude konat v příštím porotním období, a v tiskárně byly oba obvinění zaměněni. Mně samotnému se zase přihodilo, že jsem osvobodil jednoho chlapíka a k svému údivu jsem se dozvěděl teprve druhého dne z jiných novin, že byl odsouzen do žaláře v trvání 12 let. Byl jsem tedy nucen napsat svůj referát o včerejším líčení se Zlíhem. Pro podvody doplňujeme, že obžalovaný Zlých byl osvobozen od trapné nejistoty, jak to s ním dopadne. Již po 10 minutách, za kterou krátkou dobu soudcové z lidu se poradili a dozvěděl se po jejich návratu, že porotci odpověděli na první hlavní otázku, stejně jako na druhou otázku, 12 hlasy ano, takže byl Zlých odsouzen do těžkého žaláře v trvání 12 let. Porotě člověk nesmí věřit. Jedině když vidí, že páni porotci pláčou, může klidně napsat, na to byl propuštěn na svobodu. Jednou se stalo, že jeden obžalovaný křičel: páni soudci z lidu, pěkně jich prosím, já mám 5 dětí, já mám 10 dětí, já mám 15 dětí, já mám 20 dětí. Ani jedno oko nezůstalo suché. Jen my, soudní zpravodajové, tvářili se strašně vážně a zahloubali se do spisu obžalovacího.
3: Tyto obžalovací spisy jsou cennými literárními díly. Někdy jsou jednoduchým a prostým slohem psány, jindy opět psány slohem velice spleteným a opět někdy poeticky, dle toho, kdo je sestavuje na CK státním zastupitelství. Vezměte si příklady. Tak viní spis obžalovací, že s úmyslným opatřením prostředků přispěl k bezpečnému vykonání toho, že XY úmyslně něco předsevzal činěním zhora uvedeným, ovšem v ten smysl, že předsevzal činění tak dělal, že jednal. Nebo píše státní zástupce poeticky, že XY ukrývaje se nepravou tvářností poctivého člověka? Nebo opět zní žaloba? Bylo to za krásného červencového jitra, kdy policejní strážník číslo 182 Josef Jakubec v raním úsvitu vycházejícího slunce pozoroval za stromem rozložitého košatého dubu ukrývat se v nejasných obrysech obžalovaného. Toť literární dílo, o tom není sporu. Tu se čte vlastně povídka před všemi posluchači. A obžalovaný musí rozhodně být hrdým na to, že jest opěván státním zastupitelstvím.
2: Zajímavé jest slyšet výkřiky odsouzených. Obyčejně křičí, já jsem nevinen. Ale jednou jeden obžalovaný a osvobozený zloděj, stojící před porotou, zvolal. Tak jsem to ukradl, přiznal jsem, nic mě nepolehčuje a když nyní jsem si chtěl na stará kolena odpočinout, tak 8 hlasů je ne a jen mizerné 4 hlasy ano. To je divná spravedlnost. A stařeček zloděj podíval se pln důvěry na veřejného žalobce s jiskrou naděje, že přece alespoň ten pán bude něco namítat a že přece ho nepustí ven na svobodu, kde není nikoho, kdo by mu podal něco k jídlu, nemluvě o přístřeší. A veřejný žalobce prohlašuje, že nic nenamítá proti propuštění obžalovaného na svobodu a stařeček vykřikl, tak i oni. A v přízvuku jsem vycítil, že tak tragicky ani Julius Caesar nevykřikl na Bruta. Et tu mi fili. I oni, pane Brute.
3: Václav Kulhánek, známý Poberta Dlouhoprsták, jenž hrději dovede si vyšlapovat všedivé trestnické kazajce, než na svobodě a ve svátečním kabátě, takto ale horlivý přivrženec zásad nečinnosti, měl zase jednou vážné myšlenky. Pozoroval totiž, povaluje se na denním svém lůžku v příkopu za Strahovskou bránou, že se časy valně mění, že odstáhlíš křiklavé kavky z pražských věží do teplejšího domova a že noc co noc vkrádá se v laciný jeho byt nevítaný host, ostrý mrazík co studený nocléník. Zahalen ve vlhký plášť husté podzimní mlhy, rozvažoval tedy Kulhánek u sebe takto. Milý brachu, nouze železo láme. Třeba si byl tomu letnímu bytu na čerstvém povětří sebevíce přivykl nic naplat. Pro zimní dobu přece jen se nehodí. Z čehož dále následuje, že se musíš za příkladem těch opeřených věženských obyvatelů ze svého hnízda také stěhovat. Stěhovat, lehko říci, ale kam? Když byl Kulhánek tentokrát již asi po desáté policejními úřady z Prahy vyhoštěn a když se za branami jejími potuloval po vůkolí jen tak na zapřenou. Kam? Usmál by se takovýmto rozpakům každý v oboru svém řádně obeznalý tulák, zloděj, věda, že v nejhorším případě i jemu ještě zbývá kam. V létě pod jasnou modrou oblohou v září nesčíslných světel noci, třeba v příkopu neb na hromadě smetí, a v zimě zachrání před mrazem a výčitkami lačeného žaludku tuláka třeba kriminál. A právě jsem až došel s myšlenkami Kulhánek, přemítaje o stěhování. Zraky jeho mezitím volně bloudili nad zapovězenou mu Prahou, až konečně stanul nad místem, kde ze zkušenosti věděl, že asi stojí trestnice svatováclavská. Představil si v myšlenkách pana státního s tím vážným hlasem a přísně pronikavým zrakem. Přichystal si pro ní již napřed celou zásobu ostrých odpovědí. Vyslechl v duchu pevně, beze všeho vnitřního pohnutí, rozsudek, nastoupil i hned trest a pak předložil si také napřed ten kriminální jídelní lístek. Všedního dne praženka, líbrový knedlík, 1,5 libry chleba, vařené švestky. V neděli a ve svátek také ještě několik lotů masa podle nejnovějšího zařízení skýty a při příležitosti sklenice piva. A nesleví se ani zbla. A ne. Smál se tulák zloděj. Pak ať přijde nějaká policie a chce mne odtud vyhostit. Pokud zima, potud moje domovské právo. Druhého dne na to postižen byl Kulhánek a právě prodával u sedláře koňské náčiní, jež byl v noci odcizil v stájích břevnovského pivovaru. Včera odbýváno s ním u zdejšího zemského co trestního soudu v záležitosti té závěrečné přelíčení. Po jehož ukončení odsouzen byl do těžkého žaláře na čas 8 měsíců. Tázán soudcem, zdali jest spokojen s vyměřeným mu trestem, myslel, no, já to, pane soudce, cenil sice asi o 2 měsíce níže, abych zase z jara přišel na frej. Ale když je to již jednou takové, přijímám trest.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Z ordinace divotvorného lékaře. Krajský soud v Praze, Praha, 16. srpna. Černý a bledý pán s brýlemi obroubenými černou želvovinou je oděn v černý slavnostní šat. Co si nesmírně učeného a tajemného vane z jeho zevnějšku. Černý a bledý pán se nazývá Jaroslav Hojka a podle obžaloby je 42-letý, ženatý, bez zaměstnání. Obžaloba státního zástupce doktora Jelínka ho vinila ze zločinu podvodu a pro přestupek, o kterém se v zákoně praví, že nemaje lékařského učení a nemaje podle zákona práva léčit jako lékař nebo hojič, provozoval lékařství a hojičství po živnostensku. Černý a bledý pán absolvoval chemicko-technický odborný písemný kurz švýcarský a pak psal do časopisů Praktická hospodyňka a Médium zdravotní rady. Léčil všechny nemoci, které ohrožují lidský rod. Radil, jak odstranit chudokrevnost, povzbuditi vzrůst vlasů a ňader, léčil choroby štítné žlázy, revmatismus a věděl si rady, jak posílit pohlavní nemohoucnost. K tomu potřeboval pouze běžné a levné materiálie, avšak účinek laciných drog posiloval svou znalostí věd okultních. Pacient musel mu zaslat data týkající se vzrůstu, tělesné váhy, dne a roku narození. Lékař se pak dotázal hvězd a byla-li konfigurace planet příznivá, pak se nemocný mohl těšit nadějí, že bude vyléčen. Vedle toho disponoval 2 tajemnými prostředky, jimiž indiferentní přípravek dosahoval neúměrné účinnosti. První prostředek k podpoře léků se nazýval spagyrické vehikulum a druhý hermetické vehikulum. Druhý prostředek zesiloval účinek léků a o prvním prohlásil učenec dosti vyhýbavě. Je těžko moderní vědou podstatu spagyrického vehikula definovat, ale možno říci, že bazíruje na zásadě, že každý prostředek je nabit určitou elektrickou potencí. Další výklad zanikl ve smíchu posluchačstva. Ve jmenovaných časopisech a publikaci jiného divotvorce známého doktora Šipka uveřejňoval inzeráty nabízející univerzální prostředek pro tělo a nervy, za který žádal 138 korun. Pro zvýšení potence měl na skladě preparát za 58 korun. Olej na uspůsobení kostí stál 100 korun, kdežto prostředek pro čištění krve pouze 25 korun. Vývin poprsí byl obsažen v lahvičce v ceně 134 korun. Největší však léčebnou sílu přikládal bylině zvané kopičko královské, vědecky herba asfodely, která měla univerzálně léčivou moc. Za nesmírného veselí předčítal samosoudce vrchní rada Pazderský dopisy pacientů adresované divotvornému lékaři. Jedné dámě předepsal proti žloutence koňské maso a ovesné vločky. Proti bolení hlavy doporučil pacientovi šňupat vlažnou vodu, přičemž však důrazně upozornil, že dlužno napřed šňupat levým, chřípým a pak teprve pravým. Nějaký obuvník měl revma a doktor mu poslal tinkturu s takovýmto návodem. Dvě kapky tinktury se kápnou do sklenice vody a po šesti nedělích způsobí léčení odpoutání astrálního dvojníka toho obuvníka. Astrální dvojník uprchne i s revmatismem. Nakonec uveřejňujeme účet, který divotvůrce zaslal jedné brněnské paní, jež trpěla všemi nemocemi na světě. Účet vypadal takto. Proti rozšíření štítné žlázy kombinace bylin impregnovaných po anglickém způsobu KČ75. Píchání u srdce neomylný prostředek KČ40. Proti chudokrevnosti tinktura amara KČ87. Proti pupeční kýle anýzová šťáva KČ75. Obžalovaný se hájil, že neléčil po živnostensku, ale že nezištně doporučoval léky zahraničních firem, na kterých měl nepatrný zisk. Byl zřejmě připraven na to, že mu bude možno před soudem přednést učenou přednášku z oboru astrologie a jiných věd hermetických. Bohužel nebylo na to dosti pokdy, tak posluchačstvo odešlo z jednací síně poučeno pouze z části. Soudce zprostil obžalovaného zločinu podvodu, ale uznal ho vinným přestupkem fušerství a vyměřil mu 14 dní tuhého vězení. O podmíněnosti se teprve rozhodne.
5: Lidové noviny 17.8.1937. Babička, která hodně užívala.
4: Krajský soud v Praze, Praha, 7. září.
5: Na lavici obžalovaných sedí paní Věra Holmanová. Vlastní matka udělala na ní trestní oznámení pro zločin zpronevěry. Na podzim roku 1930 měla jí dát matka Anděla Beránková 4 pokladniční poukázky živnobanky po 10 000 korun českých s tím, aby si polovinu nechala a polovinu dala své sestře Jarmile. Avšak nedala nic. Před soudem obžalovaná vysvětlovala, že matka si historii vymyslila. Nemá to jaksi v hlavě v pořádku. Chtěla jí dát pod kuratelu, ale úřad jí nevyhověl, protože to prý s matkou není tak zlé. Čekali chvilku na svědkyni. Přihnala se asi 60letá zcvrklá stařena s vytáhlým výrostkem. Svého hocha můžete zatím nechat venku, upozornil ji soud. To není žádný hoch, to je můj manžel, vysvětlovala svědkyně pyšně. Ale, podivil se předseda senátu vrchní rada Novotný, a kolik je mu let? Víte, lidi lhali, zabreptala stařena. Oni říkali, že je mu 27 a ono mu ještě nebylo 22. Pomluvili mne vlastní lidi za všechno, ale ono to manželství je státem zrušený. Děte, jo, protože já si vzala krásnýho, čistýho muže a on se pak pošpinil. Podle těchto úvodních věd pak vypadalo její svědectví. Ukázalo se skutečně, že babička je mdlého rozumu. Podle spisu trpí epileptickými záchvaty. Přesto je do života jako drak. Mladý manžel jí musel vodit do hospody, kde pila jako chlap, nevynechala žádné zábavy a z hospody odcházela za raního světla, když už se zavíralo. Vytáhlý výrostek se sám přihlásil za svědka a žalostným hlasem vyprávěl o své manželce, že je náramně náruživá, že mu koupila motocykl a chce, aby ji ustavičně vozil na výlety. Také kánoe koupila a je celá divá do vodního trampování. Jak jste přišla k těm pokladničním poukázkám? Po svým neboštíku mužovi, vysvětluje svědkyně. To, jak jsem prala jeho ponožky, tak jsem je našla. Byly schovány v jedné fusekli. To ovšem nevypadalo podobné pravdě, neboť pokladniční poukázky jsou, jak známo, veliké, tuhé archy a nedají se dobře uschovat v ponožce. Soud obžalovanou osvobodil, protože nemohl dát víry oné podivné svědkyni. Vytáhlý výrostek si manželku odvedl.
4: Lidové noviny 8.9.1990.

0: Tematicky se stránky na Dobrou noc měnily i v průběhu celého roku. No a považte, o čem asi tak mohli být nebo čemu se mohli věnovat o dovolené. Nechyběla samozřejmě letní témata, jako je rybaření, co večer, to jedna kapitola nebo jeden příběh. Třeba z povídek o ty Pavla, jak by ne, jak si ho vybral Miroslav Moravec. A nebo Mahinova rybářská knížka, taky známá a oblíbená. Tou bude dnes večer listovat ještě jednou Karel Heger. Tak vám všem zase dobré dny a někdy brzy naslyšenou.
1: Mám už jich několik, těch svých vod, několik na tom božím světě, ale žádné se mi nevydařily jako tyhle. U nich ležím už týden a již jsem si našel bez pomoci cizího člověka. Vyhledal jsem si je na mapě a vykombinoval jsem si, že jsou jistě nejlepší na okrese a věc se potvrdila. A to je tak. Tyto vody leží v širokých lukách proti soutoku dvou řek. Musí tedy v nich být plno ryb. Zahajují systém trati vodu za povodně, které se táhnou kolem dědiny ve třech proudech a jsou teď v létě řadou vyschlých rákosin a neproniknutelných žump, v nichž zase řádí košaři, vynášející odtud plno menších ryb. Moje vody jsou v pořadí různých jezírek třetí od řeky a největší. První jezírko u řeky je i na mapě menší. Druhé podlouhlý jakýsi rohlík, třetí tvoří energický roh s naznačenými strmými břehy. Odtud k nejbližšímu jezeru je přes silnici na jich dobrý 20 minut, k nejbližšímu systému trati vodnímu na východ rovněž 15 minut, takže ryby vyhnané povodní z koryta dvou mohutných řek stáhnou se jistě hlavně do tohoto jezera. Rozhodl jsem se, že tady někde bude můj stan a moje rozhodnutí nepadlo špatně. Ležím u nich, jsem jimi prostě okouzlen. Je to krásná hlubočina s mělkými okraji, které jsou přímo předspány potěrem. Voda, čistá, jasná. Jezero na obou koncích je ohrazeno sítím, v němž se batolí mladé divoké kachny a rachtají vodní slípky. K silnici je daleko, do dědiny přes hodinu. Nikdo mě nevyrušuje. Jednou přešel mimo hajný, s nímž byla docela pěkná zábava. A pak mám svatý pokoj. Jak se jmenuje moje jezero? No to se rozumí, že má určité jméno, jako lesy a pole, samoty a háje. Je významnou skvrnou na tomto kousku světa, jehož okraje tvoří kopce poetických jmen, Vartovna, Jelenec, Velký háj, Somarovec a Dětkovská hora. A nad jeho šlukami vévodí tratě polí jako Na spravedlnosti, Vinohrádky, Otavnica, Výkalky. Vyberte si, jak se jmenují moje vody. Orechovec, Dolec, Doleček, Zlatá struha, Hák, Ocas, Čertova studňa, Německé jezero, Pačítov, Rozpad, Poreč, Kachničky, a nevím, jak se jmenují. Třídím si tůně podle svých určitých událostí a mají u mne v podvědomí docela jiné názvy. Znám tůň, kde lze s největším úspěchem chytat v dubnu a říkají jí Dlouhé jezero. Zatímco můj instinktivní název pro ní je Aprílové úžiny. Znám jinou tůň, kde jsem dostal pěkného sumečka a říkají jí hloupě po německu cingl. Zatímco já jí říkám sumeček. Znám dvě velmi zajímavé louže, kde už snad po staletí chytají rybáři jménem vrabci. Chodím tedy k vrabčím jezerům. U G jsou dva kouty, které bych si koupil, kdybych byl velkým pánem. a které jsem si okřtil na Lesní oka. A tady to jezero zůstane v mé paměti prostě jako království okounů na dvě dlaně širokých. Za jediný den jsem vytáhl dva, oba pod jedním keřem, oba hezky přes 3/4 kila. Čekám tady s určitostí i okouního starostu vykrmeného na 2 kila. Ahoj, zakosují se i do největších číků a zatrhují se jako štiky. Když lezou z vody, reagují tyto modré placky pomalu živěji než kapr. A jak jsou krásní a pěkně vybarvení. Je to hra modré, žluté a červené, která blízká na nás stráví, když takového chlapíka vyhodíme na břeh. A 15, 20 takových ryb tvořilo by jistě nejhezčí kořist stůně a podle úsudku labužníku i nejchutnější. Jenomže to není nikdy možné. Chytneš jednu takovou rybu, chytneš dvě, chytneš jediného okouního starostu jednou za rok, tedy jenom tady dostanu ho letos zcela určitě. Tady a nikde jinde moje vody mne nesklamou. Hoří teď při západu slunce stejnými barvami jako ryba, na níž čekám.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Pro každého rybáře je vůbec nejlepší začít si něco s rybami už jako holka nebo kluk. Když ho zasvětí do tajů rybařiny táta, strejda nebo nějaký převozník. U nás to byl převozník Karel Prošek z Luhu pod Bránovem, který se postupně stal naším strejdou. Jednou se vracel z hospůdky Anámo v náladě a prospěvoval si. Byl jsem tehdy na přívoze, bráškové mě zase nevzali sebou, vzali radši holku Dášu, která mě velice přehlížela. Strejda Prošek se na mě podíval zelenýma očima. Udělám ti prut. Mám ho pro tebe už dlouho. Vstal a naznačil, abych šel za ním do stodoly. Vytáhl dlouhý lískový prut. Z kapsy vylovil ostrý nůž a dělal šmik sem a šmik tam. A já pozoroval jeho upracované ruce, na kterých mu chyběl prst, který si vlastnoručně ušmykl při řezání prouti na košíky. Dokončil prut. Tehdy jsem nevěděl, že to byl můj nejcennější prut. Ale dnes to vím. Byl to prut dětství, kterému se nemohly vyrovnat pozdější výrobky amerických a japonských továren. Přivázal na něj vlasec a připevnil brk z husy a háček. Potom řekl, u ostrova jsou okouni samotáři. Jdi tam a podsuchej jim hřívu. Já tu na tebe počkám. Po pěšince jsem došel až k ostrovu. Bylo předpolednem, hřálo slunce. Navlékl jsem žížalu a nahodil prut. Nic nebralo. Jen modravá šídla usedala na stulíky, kde si v zátočině hodovali mlaskající tloušti. Bílý brk ležel na hladině nehybně jako bílá loď za bezvětří. V duchu se mu vztyčil plachty a poručil kapitánovi, aby plul, aby ho táhla po hladině barevná ryba. Ale brk stál. Mně se klížly oči, jen občas jsem mžoural jedním okem, zda má bílá loď už vyplouvá. Najednou se brk otřásl a udělal se kolem něho kruh. A znova, jako by to byly signály z nesmírných vodních hloubek. Někdo si hrál a laškoval s lodí, jako by nahazoval koženým řemenem motory. Nebyla to tedy plachetnice, ale bílá motorová loď. Pak brk zapanáčkoval, stoupl si na hlavu a nohy dal nahoru, jak na půl potopená kachna. To už jsem prud křečovitě svíral rukama. Jistě to bude okoun s hřívou, co tu bydlí o samotě. Brk udělal zatím ups a zmizel. Ale bylo vidět, jak míří pod hladinou ke stulíkům. Sekl jsem. Prud se ohnul do oblouku a já ucítil poprvé v životě slastný tah ryby. Po mocném oboustranném zápolení se objevila zježená tlama. Byl to okoun. a byl veliký jako kostkovaná červená čepice, jenže byl také olivově zelený a přes sebe měl tmavé pruhy. Nesl své červené ploutve jako bojové zástavy a hrbem se podobal býku. Místo očí měl zlaté živé penízky a na hřbetě mu trčela zježená kopí. To nebyla ryba, to byl drak, opancéřovaný rytíř s červeným peřím na přilbě. Vyvlékl jsem ho na trávu a lehl si na něj, aby neutekl. Oba jsme byli zápasící kluci. Potom jsem ho nesl slavnostně na přívoz. Pobodal jsem se o jeho kopí a z prstu mi maličko plíštila krev. Myslel jsem na to, že strejda Prošek mě bude mít od dnešního dne stejně rád jako Jirku. Seděl na lavičce a chválil mě. Jsi pašák. Stáhl okouna a hlavu z kůží přitloukl na vrata stodoly, aby všichni viděli, že se v luhu pod Bránovem zrodil další rybář. Vzal jsem stoličku na dojení a sedal pod trofejí celé dny. Když šel někdo na přívoz, kašlal jsem a smrkal, abych na okouna upozornil. Sklidil jsem spoustu slávy. Přišla i holka Dáša, dala mi pusu na tvář a pronesla: si opravdovej frajer. Jednou v noci mi však trofej zmizela neznámo kam. Je možné, že jí sežrala kočka Andělka, ale spíš je pravděpodobné, že jí sundal z vrat můj milovaný strejda Prošek. Měl už mého chlubivého počínání plné zuby a začínal se mu být zase protivnej.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý, bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů výhybek na trati, o které odplouvá.

Nejsem klidný, jen mé vědomí chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí

vyrazím z nádraží a nejdu, zanikám. Lenivý volný dech těch úst, která to zbyla. Lenivý volný dech těch úst, která to zbyla.